V minulém dílu čtení na pokračování z knihy Zuzany Sedláčkové Nepřemoženi jsme sledovali, jak se Zuzana začala starat o duševně nemocnou ženu. Vytrvala se za ní spolu s její sestrou a maminkou modlila a postila. Po 3 letech zápasu Bůh Charlotu vysvobodil. V Československu se dostali k moci komunisté. Postupně zbavili církev majetku, zestátnili církevní školy, rozpustili katolické organizace a kontrolovali tisk. Katolíci byli odstraněni ze všech vedoucích míst a likvidováni. Nastala strašná doba teroru, 50. léta. Nebyli to jenom katolíci, ale následovala je i řada evangelických kazatelů. Zrušeny a zlikvidovány byly všechny křesťanské spolky, starobince a sirotčince a církevní školy. Církev se stala naprosto závislá na státu a byla pod jeho kontrolou. Výsledkem byla vnitřní obroda církve a větší touha po Bohu. Čte Lenka Malinová.

Dříve se mohla katolická církev opírat o autoritu hierarchie a státu, ale nyní se to úplně změnilo. Také v katolických kostelech se začalo zvěstovat slovo Boží a mnozí katoličtí duchovní se stali skutečnými služebníky Ježíše Krista. Stejné prohloubení duchovního života se projevilo i mezi evangelíky, kteří odmítli jít cestou kompromisu, kterou razil děkan Pražské evangelické fakulty Hromádka v přesvědčení, že tím umožní přežití církve v komunismu. Ovšem církev nepotřebuje ke svému přežití kompromisy, ale rozhodné odhodlání následovat Pána Ježíše cestou kříže a na této cestě počítat jenom s jeho pomocí. Hromádka sám nakonec poznal, že celá jeho cesta byla velkým omylem a cesta kompromisu připravila evangelíky o věrohodnost a důvěru lidu. Pán Bůh si i mezi evangelíky a evangelickými svobodnými církvemi zachoval 7000 těch, kteří neskláněli kolena před Bálem. Rozhodní křesťané se začali nořit do podzemí, aby unikli tvrdé pěsti nepřítele a zrádným očím tajné policie. Síla církve byla podlomena také liberálními a modernistickými teologickými proudy, které se stavěly jako soudci nad Bohem a jeho slovem. Bibli brali jako obyčejnou literaturu a toto své pohrdání Božím slovem vnášeli do svých sborů a tak způsobili rozklad církve. Neméně účinně působila také ustavičná propaganda proti církvím a křesťanskému učení, která způsobila odpad všech vlažných a nerozhodných křesťanů. K tomu přistoupil ještě rozvrat rodiny a celkový morální úpadek v lidu. Také sekty znásobily své úsilí, zvláště jehovisté a přívrženci hinduistických sekt, zakrytých rouškou tělovýchovy v józe. Tak se před našima očima naplňovala posmívaná proroctví slova Božího. Budou vás mordovat a budete v nenávisti u všech národů pro jméno mé. Pohorší se mnozí a ve spolek se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět a mnozí falešní proroci povstanou a svedou mnohé a že rozmnožena bude nepravost, ustydne láska mnohých. A bude kázáno toto evangelium po všem světě na svědectví všem národům. Amen pravím vám, že nepomine věk tento, až se tyto věci stanou. Matouš 24, 9 až 12, 14, 34. Ještě dříve, než jsem se přestěhovala kvůli Charlotě do Košic, jsem bydlela v místě své kazatelské stanice v jedné vesnici. Pán mi tam otevřel dveře pro zvěstování evangelia mezi dětmi a mládeží. Již pětileté děti vydávali svá srdíčka Pánu Ježíši a i s těmi nejmenšími jsme mívali pěkná modlitební shromáždění. Jednou před Vánocemi jsme se připravovali na vánoční slavnost. Na to se již dlouho těšili děti, mládež i dospělí. Děti se učili nazpaměť biblické verše a básničky, nacvičovali se vánoční písně i vánoční výstupy. Modlili jsme se, aby Pán naší slavnost požehnal. Ale i samotné děti vynaložili velké úsilí, aby tato slavnost byla mnohým k požehnání. Slavnost měla být již za několik dní, všechno šlo jako na drátku. Děti právě zpívaly, když se tu zprutka otevřely dveře modlitebny a do sálu vstoupil pan učitel. Byli jsme překvapeni, protože do shromáždění nikdy nechodil. Ještě za sebou ani pořádně nezavřel dveře, když spustil hromovitým hlasem. Jak to, že se opovažujete jít do modlitebny? To bude mít tvrdé následky. Vytáhl notes a zapsal si jména všech přítomných dětí. Ať už vás tu nikdy nevidím. Nedivte se, když budete mít sníženou známku schování. A teď honem domů a neopovažte se sem ještě někdy vejít. Řval a třásl se zlostí. Děti zůstaly stát jako skamenělé. Jejich upřímná očka hleděla na mne a čekali na můj pokyn.
Když to učitel postřehl, rozčílil se ještě víc. Otevřel do kořán dveře a brutálně vyháněl děti z modlitebny. Když jsem viděla tu trapnou situaci, řekla jsem dětem, že pro dnešek končíme naše setkání a ať jdou rovnou domů. Učitel čekal, až poslední dítě opustí modlitebnu, pak zabručel a zlostně odešel. Bylo mi trapně. Co teď? Vesnický učitel měl vážné slovo a žádný z vesničanů se neodvážil postavit proti němu. Zarmoucena jsem opouštěla modlitebnu.

Pane, co teď? Jak se zachovat? Promluvit si s učitelem nemá cenu a stejně by nebyl ochoten si se mnou pohovořit. To by ponížilo jeho učitelskou důstojnost. Vkládám tuto situaci do tvé všemohoucí ruky. Vím, můj drahý pane, že ty můžeš všechno. Ve svém pokojíku jsem si klekla před pánem a předkládala jsem před něho jedno dítě za druhým s prosbou, aby sám zachoval jejich víru a ochránil je v těchto satanských útocích. Mocí, s kterou si zlomil moc nepřítele na kříži, zlom démonickou moc tohoto učitele. A pán odpověděl ještě téhož večera. Najednou zaznělo nesmělé zaťukání na okno. Šla jsem k němu a opatrně je otevřela. Koho nespatřím? Malá Boženka, děvčátko asi 12leté, stála před oknem a šeptala mi. Rychle mi otevři, ať mě nevidí učitel. Nech vrata pootevřená, ostatní přijdou také, přece sluší více poslouchat Boha než lidi. Toho večera jsme pokračovali s besídkou v mém pokojíku. Velice mne potěšilo i povzbudilo, když jsem viděla rozhodnost malých dětí, které svým způsobem dokázaly věrnost Pánu Ježíši a Boží věci před časnými výhodami, které jim nabízela škola.

Měla jsem dobrého přítele, s kterým jsem si dopisovala již 5 let. Společně jsme hledali Pána a toužili více se k němu přiblížit a jít v jeho šlépějích. Žil v Čechách a já na Slovensku. Vídávali jsme se jednou ročně na biblické konferenci. V době, kdy komunistická moc dosahovala vrcholu, kazatelé byli pozavíráni, modlitebny likvidovány a zákony proti šíření evangelia zpřísněny. Za šíření evangelie prostřednictvím traktátu byl trest odnětí svobody na 2 roky. Můj přítel se ocitl v nesnázích. Onemocněl mu otec a protože jeho maminka zemřela jako židovka v koncentračním táboře v Ravensbrücku, neměl se o otce kdo starat. Přítel dokončoval posledním rokem teologickou fakultu v Praze. Požádal mne, zda bych byla svolná provdat se za něj a starat se o tatínka, aby mohl nerušeně dostudovat. Když mi Pán k jeho návrhu dal zelenou, svolila jsem. Jednou měl na fakultě přednášku na téma Mír v Československu. Ukončil je slovy, ale bez Krista stejně mír v Československu nebude. Tato jeho proklamace byla pak zaznamenána v jeho kádrovém posudku. Když manžel úspěšně ukončil svá teologická studia, nemohl kvůli svému kádrovému posudku dostat umístění jako kazatel. Byl rád, když dostal práci pomocného dělníka na výkopech, aby nás při svém výdělku mohl uživit. Proč dny, ve kterých je nám dobře, utíkají tak rychle a dny čekání se vlečou, jako by neměli konec? Už 1,5 roku jsme čekali na kazatelské místo, ale stále jsme stáli před zavřenými dveřmi. Manžel těžce pracoval na výkopech, aby nás uživil. Pán nám daroval 2 dcerky, Ruth a Miriam. Bydleli jsme v jednopokojovém bytě v nejskromnějších podmínkách. Naše povolání ke službě nám bylo jasné. Vydávali jsme svědectví, kde se dalo, ale projít kádrovým posudkem do kazatelského úřadu není tak snadné. Ve státě, kde jsme byli nuceni pohybovat se mezi příslušníky tajné policie, nemůže být utajeno pomalu nic, ani zdravá myšlenka. Každý projev je pečlivě zaznamenán v kartotéce, kterou příslušní úředníci při vstupu do zaměstnání studují pod drobnohledem. Byl to kádrový posudek, který ovlivňoval celou tvou budoucnost. Den dobíhal den, jako v potoce vlna vlnu, a člověk si pomalu zvykal na tok řeky. Ať je pomalý nebo prudký, zdá se mu stále tentýž. Vlna přichází, vlna odchází. V tomto tempu života jsme čekali na naplnění Božího zaslíbení. Konečně po dlouhém čekání se otevřely dveře služby. Metodisté nám nabídli kazatelskou službu v pohraničním městečku Jablonec nad Nisou. Před několika lety zde byl pěkný sbor, ale nyní po něm není ani památky. Členové církve byli německé národnosti a většinou byli násilně vystěhováni do Německa. Sebou si nesměli vzít nic než 50 kg zavazadel, jinak všechen jejich majetek skonfiskoval stát. Jiní, když viděli bezpráví a násilí, sami požádali o vystěhování do Německa. Velká většina členů církve tehdy již umřela a mnozí odešli cestou Démase zpět do světa. A tak se stalo, že v Jablonci církev neměla ani svou modlitebnu, ani členy, ani byt pro kazatele. Jediný metodista, který zde s rodinou zůstal, se angažoval v práci u baptistů. Tam také posílal své děti. Jeho manželka byla katolička, ale spíše tradiční, než aby stála za učením své církve. Byl zde ještě jeden mladý muž, který inklinoval k práci u metodistů. Byl ubit životem a když si ve svých těžkých životních problémech sám nevěděl rady, začal hledat Boha. Nabídka církve pro nás zněla: pokusíme se v Jablonci obnovit systemizaci, abyste zde mohli sloužit. Byt si však musíte najít sami.
To byl v poválečných letech, kdy téměř všechny domy byly v dezolátním stavu, problém. Jestli je to pán, který nám tyto dveře otevírá, tak se nám postará také o byt, zvažoval manžel. Ano, jsem přesvědčena, že všechny byty na celém světě patří našemu pánu. Budeme se modlit, aby nám pán Ježíš dal byt. Víš, já si představuji velký byt, aspoň tři velké pokoje a rozhodně s koupelnou. Také kousek dvora nebo zahrádky, kde by si děti mohly hrát, a také, aby nám tam svítilo sluníčko. Ty bys toho ale chtěla. Musíme být skromní. Jestli chceme pánu sloužit, musíme se učit skromnosti. Musíme být spokojeni s tím, co nám pán dá. Hlavně, ať můžeme sloužit. V srdci jsem si ale často říkala, udělal bys mi, pane, radost, kdybys mi dal třípokojový byt s koupelnou. Za několik dnů manžel odcestoval do Jablonce, aby se poohlédl po nějakém bytě a zjistil situaci. Onen jediný člen naší církve v Jablonci nám velice vycházel vstříc a snažil se nám pomoci. Obešel s manželem příslušné bytové úřady, ale každý pokus o získání bytu byl marný. Když manžel podotkl, že by chtěl byt s koupelnou, předseda národního výboru se na něj udiveně podíval a náležitě mu vysvětlil, že takový nemá ani on sám. V celém Jablonci je snad 10 bytů s koupelnou. Domy jsou v hrozném stavu, prší do nich. Předně musíme opravit střechy, pokračoval. Teprve za 5 nebo 10 let začneme v bytech upravovat koupelny.

Po mnohém hledání našli podkrovní byt v domě, který byl téměř na spadnutí. Nejenom, že tam nebyla koupelna, ale nebyly tam ani okenní tabule a v některých místnostech ani podlahy. Byl to byt po cikánech, kteří v nouzi vytrhali podlahu, aby si s ní zatopili a zpříjemnili večerní rodinné posezení při kořálce, pivu a kartách. Mé myšlenky v duchu doprovázely manžela. Pane Ježíši, veď tátu a doveď ho k pěknému bytu s koupelnou. Když přišel z Jablonce telegram. Byty s koupelnou nejsou. Jediný byt je v podkroví po cikánech, v dezolátním stavu. Opadaná omítka, bez podlahy a okenních tabulí. Vezmeme jej? Odpověz telegraficky. Byt bez podlahy. Můj pohled padl na krásné zbarvené perské koberce, které byly jedinou vzácnou památkou.

slušnost, o splnění našeho povolání. Vezmi byt, pojedeme, zněla stručná odpověď. Bůh nás často v životě staví před zkoušku a před zamyšlení, co je cílem tvého života. Koho miluješ víc? Kdo stojí na prvním místě v tvém životě? Žádá od nás oběť Abrahama, abychom obětovali svého Izáka, toho jediného, kterého milujeme, na kterém lpíme, na kterém stavíme svou budoucnost. Tím větší bylo naše překvapení, když několik dnů poté přišel dopis od našeho přítele. Našel jsem 3pokojový slunný byt. Je v něm také místnost pro koupelnu, musí se jenom zařídit. Pokoje jsou prostranné a je tam i dvorek s trávníkem pro děti. O pane, je to možné? Dáváš nám to, co bylo nemožné? Přesně to, co odpovídalo mým představám, mým přáním, co bylo obsahem mých modliteb a čeho jsem se zřekla. Děkuji ti, že mi vracíš Izáka. Do Jablonce jsme odjížděli plní nadšení a ideálů. Byli jsme mladí, před námi se rýsovala perspektiva budoucí služby. Chtěli bychom dobýt svět pro Krista. Snažili jsme se poznávat cizí město, seznamovali se s lidmi, v rozhovorech navazovali nové známosti. Poznávali jsme, že půda je tvrdá, nezoraná, kamenitá. Přicházela jedna rána za druhou. Manžel nedostal systemizaci od státu, jen povolení k službě laického kazatele. Bylo to určité zklamání, protože po 7 letech teologického studia jsme toužili svůj čas plně využít pro službu. K tomu všemu jsme neměli ani vlastní modlitebnu, kam bychom zhromažďovali lidi ke slovu Božímu. Zpočátku jsme se scházeli v baptistické modlitebně. Baptisté nám vyšli vstříc a dovolili nám mít po svém shromáždění naše bohoslužby. Manžel pracoval jako dělník v továrně, aby nás uživil. Pohybovali jsme se mezi lidmi s otevřenýma očima. Hledali jsme zbloudilé ovečky, ale práce v komunistickém státě, kde veslo drží bezbožníci, byla těžká. Těžší, než jsme si mysleli. Náš přítel, jediný metodista, prohlásil, že své děti nechá dále chodit do baptistické besídky a sám by se také nerad exponoval jenom pro metodistickou církev, protože je jen malá pravděpodobnost, že bychom za těchto okolností mohli založit sbor. Noví lidé, kteří mezi nás přicházeli, byli přestárlí důchodci. Každého, u koho jsme viděli zájem o boží věci, jsme si nesmírně vážili a s největší trpělivostí jsme se snažili ho vést blíže ke Kristu. V té době však už měli baptisté svou mládež, svůj pěvecký sbor i hudební kroužek. Nebylo tedy divu, že bez námahy odvábili pracně získané duše. Pravidelně každých 14 dní nás navštěvoval tajemník metodistické církve bratr Černý. Zpíval pořád dokola stejnou písničku. Jestli se vám nepodaří v krátké době získat 200 členů, zavřou mne i vás. V matrice vykazujeme lidi, kteří prakticky neexistují. Ovšem získat nové lidi za těchto okolností bylo nemožné. Dali jsme se do hledání místnosti pro modlitebnu. Našli jsme v přízemí sešlého domu místnost bývalého skladiště. O tom, v jakém stavu se nacházela, svědčí skutečnost, že i v době největší bytové krize byla prázdná, aniž by kdo o ní projevil nejmenší zájem. Ze stropu s opadanou omítkou visely závoje černých pavučin. Byla to temná, špinavá, nelákavá místnost. Proto nám ji bytový úřad pronajal za nízké nájemné. Práce zde bylo tolik, že jsme nevěděli, kde máme začít. Opravit zhnilou podlahu, nahodit opadanou omítku, vysekat ve zdech spáry pro elektrické vedení, zavést světlo, opálit starou popraskanou barvu z okenních rámů a dveří, pak všechno znovu nalakovat. Byly to úkoly, které bylo nutno zvládnout v nejkratší době, a to vlastníma rukama, protože na řemeslníky nebyly peníze.
Naši

Dva metodisté projevili také ochotu pomoci. Denně jsem čekala na manžela s vydatnou svačinou před továrnou, abych zbytečně nestrácela čas. Musela jsem naložit obě děti do jednoho kočárku. Byly ještě moc malé. Zabalila jsem je do teplých dek a pak jsme pracovali až do půlnoci, co nám síly stačily svědomím, že stavíme dům hospodinův. Příklady táhnou a tak i náš příklad přitáhl ochotné ruce. Pomoc nám nabídli další noví lidé. Každý dělal úsek práce, na který podle svých možností stačil. Když byly všechny základní práce hotovy, poslal pán bratra z jednoty bratrské, který k nám občas přicházel ke společným modlitbám, a ten se nabídl, že nám vymaluje. Byl povoláním malíř pokojů. Tak nám pán Ježíš pomohl proměnit temnou místnost bývalého skladiště, která byla domovem pavouků, v dům boží, kde se mělo zvěstovat evangelium slova božího. A opět jsme se dali s nadšením do práce. Byli jsme pánu vděční za jeho pomoc, za novou modlitebnu, ale ta největší práce teprve stála před námi. Zachránit hynoucí, přivést je do ovčince. Teď jsme sice měli modlitebnu, ale prázdnou. Neměli jsme lidi. Často se stávalo, že manžel stál za kazatelnou a jedinými posluchači byly naše dvě malé děti a já. Marně jsme využívali všech možností. Pozvání k pánu Ježíši nemělo u lidí ohlas. Nezřídka mi manžel říkával: dnes nepřijdu z práce hned domů, budu hledat lidi. Poslechněte si jeho příběh.

Pán Ježíš mne poslal nést světlo evangelia. A tak jsem šel ulicemi a navazoval jsem hovor s cizími lidmi, abych jim mohl ukázat na Pána Ježíše. Většina lidí mne vyslechla se zájmem, pak ale šli zase dále svou cestou. Hodiny ubíhaly a přišla noc. Na zemi ležela silná vrstva sněhu a k zemi padal jemný sněhový poprašek. V mém srdci byl zármutek. Modlil jsem se. Pane, otevři dveře evangelia, abych nepracoval marně. Slituj se nad tímto lidem, který chodí v temnostech a ve stínu smrti. Byl jsem ponořen do svých myšlenek a šel jsem po úzké cestě, která vedla nad příkrou strží. Pojednou mi uklouzla noha a už jsem se kutálel ve vysokém sněhu dolů strží. Když jsem dole přistál, zjistil jsem, že ležím pod oknem cikánské chatrče. Světlo z oken teple zářilo do noci. V tom okamžiku jsem poznal, že Pán vyslyšel mou modlitbu. Zde je to místo, kam mne Pán poslal. Vešel jsem do chatrče jako sněhová koule. Uvnitř se hemžilo plno dětí, ženy a muži. Všichni s překvapením zírali na neznámého hosta. Krátce jsem se představil a řekl jsem jim, že mne k ním poslal Pán Ježíš s radostnou zprávou, že má pro ně připraveno požehnání a že chce s nimi mluvit a zůstat u nich. Všichni stichli, i nejmenší děti se zhromáždili kolem mne, a tak jsem se obrátil k ním a vyprávěl jsem jim o Pánu Ježíši. Nevěděl jsem, že chatrč, do níž jsem vešel, patří vůdci cikánů. Ten muž si mne zamiloval a otevřel mi cestu do ostatních cikánských rodin v městě. Začal jsem tyto rodiny navštěvovat. Po každé takové návštěvě se musel jít přímo do koupelny. Po koupeli zůstalo ve vaně tolik blech, jako když se sype černý písek. Byl to můj kříž, ale s odhodláním jsem vždy znovu a znovu odcházel s Ježíšem v srdci do rodin těch pohanů. Ti lidé mne rádi přijímali a naslouchali mému poselství, ale do modlitebny nepřišel nikdo.

Z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemoženi četla Lenka Malinová. Knihu vydalo v roce 2009 vydavatelství Křesťanský život. Dnes ve 12.15 otevřeme sedmý díl z této knihy.

Posloucháte Rádio 7. Jsme s vámi dnem i nocí.

0: Jsou 3 hodiny, společnost vám dělá Rádio 7 s Martinou Zachrlovou. Je pondělí 4. května a právě začíná pořad Rozmarína na téma Když je dítě v ohrožení, druhá část.
1: Rozmarína. Život jsou vztahy.

0: Vítejte v pořadu Rozmarína na Rádiu 7, ve kterém mluvíme o rodině a vztazích. Dnes otevřeme téma, které je pro mnoho rodičů velmi citlivé a zároveň nesmírně důležité. Budeme se bavit o dětech v ohrožení, o sebepoškozování, o návykových látkách, jak to poznat, co dělat, jak reagovat. Naším hostem je opět Kristýna Jonová, metodička prevence na školách, která se s těmito situacemi setkává v každodenní praxi. Kristýno, vítejte.
1: Děkuji za pozvání.
0: Jak rodič pozná, že jeho dítě není v pohodě?
1: Často to není nějaká jedna velká věc nebo jedna velká událost. A když se tato událost už stane, tak často bohužel rodič přehlédl nějaké změny, které k tomu vedly. Takže dítě může být uzavřenější, může být podrážděné, přestává třeba spát, ztrácí zájem o koníčky, které dřív mělo. Ne vždycky to je samozřejmě nějaký varovný signál, že přestává mít zájem o ty dřívější koníčky, ale spíš to, že to nenahradí nic nového, že tam zůstává to prázdné místo. Hůř funguje ve škole, je tam třeba nějaký velký školní neúspěch nebo propad, nebo se začíná vyhýbat lidem. To můžou být ty signály, které varují, že něco není v pohodě.
0: A když bychom se podívali z pohledu dítěte, tady to je asi neuvědomělé, ale jak dítě nám, rodičům, dává najevo, že není v pohodě, že potřebuje pomoc?
1: Často to bývá nepřímo, právě třeba nějakou tělesnou změnou, změnou nálady, výbuchy nečekanými, což samozřejmě ve věku dospívání v pubertě bývá ty výbuchy, ale nedokážeme rozklíčovat třeba nějaký původ toho výbuchu, z čeho není tam nějaký spouštěč, který by nám byl jasný. Nebo to může být naopak mlčení, přehnané mlčení, somatické potíže, velké bolesti břicha, bez nějakého pádného důvodu, bolesti hlavy, pobolívání. S tím se u dětí často setkáváme, že když pozoruju i nějaké další změny, tak to bývá doplněno třeba právě tou bolestí břicha, útěkem do online světa, o kterém jsme se bavili v minulém díle, anebo právě někdy i agresí. Bohužel, ale ta agrese nebývá vždycky jenom vnější, ale bývá i vnitřní. Tím se dostáváme potom už k tomu tématu sebepoškozování, protože to bývá ta autoagrese, kdy děti si někdy nedokáží poradit se svými emocemi a otočí je proti sobě. U dětí málo kdy ten problém ale vypadá nějak učebnicově. Spíš to je práce trochu pro detektiva tohle poznat. Někdy ale ty signály bývají i přímé. Bavili jsme se o online světě, o sociálních sítích. Děti často volají o pomoc na těch sociálních sítích. Když se jim něco děje, tak sdílí obsah, který je voláním o pomoc. Toho si můžeme všímat, je důležité tomu tu pozornost věnovat. Pokud tam sdílí příspěvky o tom, že jsou špatné, nedostatečné, že se omlouvají, že jsou špatné, tak to je silný varovný signál pro rodiče, že by měl zbystřit, že se dítě necítí třeba dostatečně validované, že se necítí dost tak, jak je.
0: Pokud nás tedy na ty sociální sítě pustí, pokud k nám mají důvěru, když navážu na ten náš minulý díl, my jsme si říkali, že je důležité děti nesoudit, aby k nám cítili to bezpečí, aby k nám přišli, aby si námi byli jisti. Takže se nám může stát, že to můžeme jako rodiče přehlédnout.
1: Může to tohle tak být. Může
0: i když děti dávají signály ze svého pohledu jasně najevo.
1: Ano, ano, protože to dítě, jak prožívá svoji realitu strašně subjektivně, je zkreslené, ten jejich svět bývá nafouknutý často, vnímají sami sebe mnohem víc než své okolí, takže ano, i když pro ně to může být silný signál, tak rodiče to často můžou přehlédnout a ten problém nezačíná až ve chvíli, kdy to dítě řekne, je mi zlé, nějak takhle explicitně, ale může začít dávno předtím. A může to být právě ta nespavost, stažení se, zhoršení známek, nebo to, že jsou najednou víc nějak tiší, anebo se vůbec na nic netěší, že tam není vidět nějaký záblesk toho, že mají radost, že něco čekají, že je nějaký světlý bod v tom jejich programu.
0: Co máme dělat jako první, když máme u dítě strach, když něco zbystříme, něco se děje, jak reagovat?
1: Já bych doporučila rodičům zpomalit, protože se setkávám s tím, že když rodič zjistí, že to dítě není v pohodě, že s ním něco je, tak se vyděsí, což je přirozené. Rodič se lekne, tady není totiž ani dostatečná podpora pro rodiče, já je vůbec nechci soudit, protože rodiče často nemají oporu pro sebe, nemají nějakou supervizi, nikdo jim neříká, že to dělají dobře, takže strašně často o sobě pochybují a jakmile zjistí, že dítěti není dobře, tak to vnímají jako svoje vlastní selhání. Já bych tady doporučila tomu rodiči zkusit se od toho trošku oprostit, i když je to hrozně těžký, nevnímat to jako svoje vlastní selhání. Zastavit se, zpomalit a být s tím dítětem. Svoje ego odsunout bokem, nesnažit se být radikální, ale skutečně zastavit se. Zeptat se toho dítěte, pojmenovat, čeho jsem si všimla jako rodič, zase ale nečekat týdny, jestli to samo přejde, protože ono to často nepřejde, pokud ty signály jsou silné, ale být tam pro to dítě.
0: Když už jste to nakousla, kam rodič může jít o radu? Asi první, co bych udělala, začala hledat na internetu, jak bych se měla zachovat, potom bych mohla zajít do školy?
1: Ano, určitě. Ty rady na internetu... Doporučila bych nějaké ověřené stránky, ať je to linka bezpečí, která funguje i pro rodiče, kam si rodič může zavolat, může se poptat, může sdělit svoje podezření a tam dají návod, jak dál pokračovat. Může to být právě metodik prevence ve škole, může to být výchovný poradce ve škole. To by měli být lidé, odborníci na svém místě, kteří právě mají třeba konzultační hodiny pro rodiče, nebát se na ně obrátit o tu pomoc. Může to být ale také terapeut, protože buďme upřímní, problémy dětí často jsou jenom důsledkem problémů rodičů, které jsou neřešené, takže řešit i svoje vlastní problémy, než se přenesou na to dítě, nebo souběžně pomáhat dítěti i sobě, nebát se najít si tu oporu. Může to být nějaké duchovní vedení, může to být opora třeba v té církvi nebo někde jinde, někde, kde se ten rodič cítí, že mu někdo naslouchá, nebýt na to sám a vyhledat právě nějakou pomoc. A na internetu to může být také šance dětem třeba. Ta má dobré návody, nebo třeba SOFA, ta funguje, Society for All, je dobrá jako rozcestník. Samozřejmě, že máme pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogické poradny, kde se může také rodič obrátit na pomoc, ale tam už to bývá cílené.
0: Mm-hmm. Tam je to spíš přes školu, ne? Do té poradny.
1: Do té poradny se rodič objednává sám, nebo s tím dítětem samozřejmě, ale poradna si potom vyžádá nějaké doporučení od školy. Jo, že tam je spolupráce mezi poradnou a školou, ale ta iniciativa musí být od rodiče, ne od školy.
0: Takže to je dobrá varianta k tomu terapeutovi, ano. I ta pedagogicko-psychologická poradna.
1: Přesně tak. A potom bych se vůbec nebála obrátit i na pediatra, na dětského lékaře, protože ten by potom taky mohl pomocí rozhovoru s dítětem vyvodit nějaké závěry, někam ho třeba doporučit, rodiče trochu nasměrovat.
0: Už jsme to říkali v minulém dílu, pojďme ještě zopakovat, co dítěti říkat, co neříkat, aby se neuzavřelo v takové situaci.
1: Pomáhá budovat důvěru dlouhodobě, nejenom nárazově v momentě, kdy se něco pokazí. Takže zase je to prevence, já jsem metodička prevence, takže prevence je lepší než hašení požáru. Zkusit skutečně cíleně pracovat na tom vztahu, pomáhat říkat, věřím ti, děkuji, že to říkáš, budeme to řešit spolu, nenechávat to dítě v tom plavat, nenechávat ho v pocitu, že je samo. Nepomáhá naopak říkat, to přeháníš, vždyť o nic nejde, v tvém věku jsme to měli horší. S tím se bohužel děti setkávají a to jim vůbec nepomůže, setkávání s tím, že teď mají všechno a v komunismu nebylo nic, tak to rozhodně pro ty děti není dobrá rada.
0: Máte nějaké příklady ze své praxe, kdy takhle si stěžují na rodiče?
1: Setkávám se s tím, ano, setkávám se s tím, že děti bývají srovnávány se zkušeností rodičů, že právě to bývá zlehčováno, nedostává se jim dostatečné validace, ať už jde o nějaké problémy ve škole, že dřív děti ve škole byly učitelé nebo byly fyzické tresty doma, tak to fakt nepomáhá těm dětem, protože děti nepotřebují mít odstrašující příklady, ale potřebují mít právě to přijetí, poděkování, že to říkají, že se svěřili a řešení toho jejich konkrétního problému. To, že někdo se má hůř, není adekvátní, protože to dítě svoji situaci prožívá subjektivně. Ten problém, i když se nám může zdát malý, tak je pro ně třeba mnohem větší v tom jejich vnitřním světě. Takže srovnávání rozhodně není cesta.
0: Mm-hmm. Ještě mě teďko napadá, že by rodiče mohli zajít třeba za vedoucím kroužku. Jaký on má na to náhled? Jestli se u toho dítěte něco neděje, jestli něco nepozoruje, bude to zase z jiné strany než z domova?
1: Určitě ano. Děti ve školách se často projevují jinak než potom v zájmových kroužcích, takže k tomu vedoucímu kroužku můžou mít větší důvěru, jsou tam víc individuální vztahy, takže určitě to může být dobrá cesta.
0: Možná nejdůležitější zpráva z této části je, že děti většinou nějaký signál dávají, jen nemusí vypadat tak, jak bychom zrovna čekali. Teď si dáme krátkou hudební pauzu a po ní se školní metodičkou prevence Kristýnou Jonovou otevřeme velmi citlivé téma sebepoškozování a zvládání těžkých emocí.

0: Hostem Rozmaríny na Rádiu 7 je Kristýna Janová. Bavíme se o situacích, kdy dítě může být v ohrožení. Zaměříme se teď na téma, které v rodičích vyvolává velký strach na sebepoškozování. Kristýno, proč si některé děti ubližují? Co tím vlastně řeší?
1: Děti si často neubližují, protože by chtěli zemřít. I když samozřejmě i takové děti jsou, které zemřít chtějí a potom sáhnou po tom ubližování, ale často si ubližují, protože už nevědí, jak unést psychickou bolest, napětí nebo prázdnotu, že to je nějaký únik, že když cítí tu psychickou bolest a z toho není úniku z té psychické, tak sáhnou po té fyzické. Proto je sebepoškozování často pokusem o úlevu a ne teatrální gesto. Pokud se potom znevažuje pokus o sebevraždu nebo to sebepoškozování jako něco teatrálního, jako snaha na sebe upozornit, tak mě hrozně mrzí, když se na to rodiče dívají jako, že to znevažují, že to nebylo s cílem umřít, protože ty děti volají o pomoc, že často to je prostě jejich poslední únik nebo poslední volání o tu pomoc, které si nedokážou říct jinak. Řeší tím často napětí, zahlcení, vztek na sebe, že jsou právě nedostatečné. Pocit nějaké necitlivosti. Oni často mají pocit, že neprojevují dostatečné emoce, že nejsou třeba dost empatické a snaží se ty emoce v sobě vyvolat i tím sebepoškozováním. Často to bývá reakce na chaos, ve kterém jsou, a často se setkáváme s tím, že to sebepoškozování jim dává nějaký pocit kontroly nad sebou, nad svým tělem, že necítí emoce, které v nich vzbuzuje vnější svět, ale oni sami. Mm-hmm. Takže i tím sebepoškozováním si dávají pocit kontroly. Na to se často nemyslí.
0: Takže to není jenom, že chtějí dát okolí najevo, že jim není dobře, ale je to proto, že oni potřebují zvládnout tu bolest, tu psychickou tíhu, kterou prožívají a nevědí, jak jinak.
1: Je to tak.
0: Tu psychickou bolest může způsobovat to veliké připětí v online světě, potíže nějaké ve škole, rodinné problémy, cokoliv.
1: Ano, přetlak. Cokoliv kolem nich, ať jsou to ty sociální sítě, nebo jak jste říkala, škola, tlak na výkon, těžké vrstevnické vztahy, seriály, setkáváme se i s návodným chováním právě třeba na sociálních sítích, na internetu, v seriálech. Takže těch faktorů tam může být dost. Ne nad všemi mají rodiče nebo školy kontrolu, ale důležité dávat dětem návod spíš, jak jinak se s tím poprat. Pokud těm dětem nikdo ten návod nedává, tak bývají odkázány na to, že se tu kontrolu snaží získat i tímto způsobem.
0: Mhm. Pokud rodiči zjistí, že se dítě nějak sebe poškozuje, co by měl udělat?
1: Opět zachovat klid. Zachovat klid. Je to hrozně těžké, protože tam ten tlak na rodiče je hrozně náročný, je to hrozně těžký, ale neřešit to křikem, vyčítáním, co mi to děláš, proč se takhle chováš. Setkala jsem se s tím, že rodiče vyčítají dítěti, že se poškozuje, že ničí vlastně dílo toho rodiče, i s tím jsem se setkala. Tak já jsem ti dal život a ty se takhle k tomu chováš nezodpovědně. To rozhodně není řešení. Ani to, že by se mělo to dítě stydět za to, co dělá, protože tím se dostáváme jenom do spirály toho, že to dítě se poškozuje, protože už se poškodilo a stydí se za to. Je důležité v ten první moment samozřejmě zachovat klid, ošetřit případné zranění a co nejdřív otevřít potom bezpečný rozhovor. Pokud ošetření zranění není možné doma, tak samozřejmě vyhledat pomoc, zavolat sanitku, následně potom vyhledat tu adekvátní odbornou pomoc. Tady teda nechci být pesimistická, ale ta odborná pomoc v Česku je hodně zahlcená, takže zpráva pro rodiče, snažit se nenechat to dojít až tak daleko, předcházet tady tomu chování, protože bohužel i s těmi akutními případy se setkáváme s tím, že na tu odbornou pomoc se čeká měsíce.
0: I když je to takhle akutní.
1: Ano, i když je to takhle akutní, tak často to bývají měsíce, než se dítě dostane k té adekvátní odborné pomoci. Během toho bývá často medikováno, bývá drženo v klidu, ale samozřejmě to není řešení dát to dítě jenom pod medikaci a je tam potřeba nějaká mezioborová spolupráce, ale na to se skutečně čeká dlouhou dobu.
0: Takže aspoň k obvodnímu lékaři,
1: ano,
0: jako
1: určitě,
0: ta první
1: ano.
0: pomoc. Já bych chtěla ještě poprosit o nějaký návod pro nás rodiče. Když to zjistíme, jsme ve stresu, reagujeme buď emocema my sami a ty emoce můžou být u žen možná nějaký pláč, zhrození a u mužů třeba hněv, můžou reagovat třeba i agresivně na to dítě. Jak to zvládnout?
1: Těžko se radí takhle dopředu, ale zase nekřičet. Snažit se kontrolovat svoje vlastní emoce, proto říkám, že ideální situace by byla, kdyby nejdřív rodič předcházel tomu chování, snažil se pracovat sám na sobě, třeba preventivně vyhledal i pomoc sám pro sebe a učil se zvládat vlastní emoce, neházet ty emoce na svoje děti, protože s tím se setkáváme hrozně často. Rodiče v takových momentech sklouzávají i k vydírání těch dětí, jako slibování, že už to nikdy neudělají, takže tomu se vyhnout. Naopak říct, vidím, že je ti opravdu těžko, pojďme najít nějaký bezpečnější způsob, jak to spolu zvládnout, kam se obrátit a být přítom s tím dítětem, říct, že jsme v tom spolu, nenechat ho v tom. To je nějaký návod pro rodiče, jak v takové situaci se chovat. Nabídnout i nějaké společné, třeba terapie, že nejenom, že dítě bude chodit na terapie, není to ostuda chodit na terapii, budeme tam chodit spolu, nebo každý zvlášť, ale pracujeme na sobě oba dva.
0: Já myslím, že v dnešním světě už ta terapie není takové tabu, jako to bylo dřív.
1: Myslím si, že to liší i město od města, lokalita od lokality, že na menších městech to ještě to tabu pořád může být. Mm-hmm. S tím se setkáváme, že to ještě pořád může být terčem nějakého posměchu nebo spojeno s pocitem právě neúspěchu nebo nedostatečnosti.
0: Odsouzení.
1: Odsouzení, ano. Mm.
0: Tak my jsme zmínili sebepoškozování, ona ta reakce na tu psychickou bolest a na množství emocí může být i jiná, že jo? Existuje tam ještě mentální anorexie,
2: pojďme je vyjmenovat. S čím se můžou rodiče setkat, když dítě prožívá obtíže, se kterými se neví rady?
1: Může to být mentální anorexie, o které mluvíte, můžou to být návykové látky, po kterých sahají, jako po nějakém způsobu seberegulace, to sebepoškozování, které jsme zmiňovali, může to být únik do online světa, z toho pramenící různé závislosti, nelátkové závislosti, právě na těch sociálních sítích, to může být určitý způsob úniku od té příliš tíživé reality.
0: Tak děkujeme tady za to. Dozvěděli jsme se, že sebepoškozování děti vede potřeba zvládnout emoce, ulevit své psychické bolesti. Je to tedy spíš volání o pomoc, než snaha si nějak ublížit. Po písničce se podíváme na další oblast, která dnes děti ohrožuje, a to jsou moderní návykové látky. A ty jsou často dostupnější, než si dospělí myslí.

0: jste s námi v Rozmaríně, ve které si Klára Litterová povídá s metodičkou prevence Kristýnou Jonovou o situacích, kdy dítě může být v ohrožení. Dnešní děti se pohybují ve světě se snadno dostupnými některými návykovými látkami. Kristýno, jaké látky se dnes mezi dětmi ve školách nejčastěji objevují?
1: Tak vedle klasického alkoholu, který bychom si asi všichni nějak dokázali představit, a nikotinu, obě dvě tady ty látky tady jsou už hodně dlouho, jsou to hlavně různé elektronické cigarety, kratom a další stimulanty, často v kombinaci s energetickými nápoji. A to je za mě to zásadní, že dřív třeba děti zkoušely ten alkohol nebo kouřit na záchodech ve škole. Dnešní děti často kombinují různé látky a nevnímají v tom to velké riziko. Třeba ty energetické nápoje jsou strašně snadno dostupné, vidí to kolem sebe, není to považováno za klasickou drogu, ale v kombinaci s dalšími látkami to může být hodně nebezpečné. Když se zase vrátím k reálným datům, tak v pražských datech z roku 2025 uvedlo 58% žáků zkušenost s alkoholem, 22% užívá elektronickou cigaretu opakovaně až denně a 14% má zkušenost s kratomem. O rok dřív to bylo 8% se zkušeností s kratomem. Takže u kratomu je vidět výrazný nárůst. A zase vidíme kombinaci kratomu a energeťáku.
0: A to se bere u základních škol, nebo je tam nějaké věkové rozmezí?
1: Základní školy. A když se budu bavit o tom kratomu, tak už to máme i na základních školách na prvním stupni. Se s tím děti setkávají. Stejně tak i s vapováním třeba se setkávají už na tom prvním stupni.
0: Ten kratom je od konce roku 25 nějak omezený.
1: Je to tak, je to tak.
0: Ale pořád dostupný.
1: Pořád dostupný, protože on jedna věc je ten zákaz, a druhá věc jsou nějaké zásoby, které byly ještě před tím zákazem, takže k tomu ještě nemáme úplně relevantní data, asi nakolik ten zákaz v tom hraje roli, protože zatím se doprodává to, co už bylo, nebo ty děti byly schopny, říkám děti, protože jim je méně než 15 často, tak byli schopné, protože věděli, že ten zákaz přijde, si nakoupit velké zásoby, z kterých ještě teďka pořád žijí, obchodují s tím vzájemně, takže to, že to neprodávají nějací oficiální prodejci, je jedna věc, to, že ty děti toho mají plné pokojíčky, věc druhá, takže tady ještě tu změnu nejsme schopni pořádně měřit.
0: Mm-hmm. Aby rodiče měli představu, on to není jenom zelený prášek, že jo, ale ono to je ve formě i třeba bonbonků.
1: Přesně tak. Jednak, jak říkáte zelený prášek, tak ono toho kratomu je u nás 5 druhů. Je žlutý, bílý, zelený, hnědý, červený. Je jich opravdu hodně, takže to, že to většina lidí zná jako něco podobného mače, že to je zelený prášek a není to tak rizikové, jak se říká, tak to není úplně pravda. A zároveň, jak říkáte, bývají to různé bonbonky, bývá to různá forma, ale nejčastější je skutečně ten prášek. Neinformovanost rodičů, tady v tom je velký problém. Často rodiče bývají méně informované než děti. Druhá věc je ale, že děti bývají informované jenom od oficiálních prodejců, což nejsou úplně relevantní informace. Tam to bývá prezentováno jako něco zdravého, podporující soustředění, podporující nějaký zdravý životní styl častokrát a v podstatě něco, jako když si ráno dají kávu, což samozřejmě není pravda, ale ty děti jsou schopné tomu věřit, vnímat to tak, skutečně o tom být přesvědčené a potom to úplně stejně prezentují rodičům. Takže spoustu rodičů ví o tom, že dítě užívá kratom a jsou s tím v pohodě, protože to skutečně berou jako nějakou maču nebo něco podobného. Takže ano, je jich hodně těch druhů a ty informace, které bývají u oficiálních prodejců, nejsou vždycky naprosto pravdivé. Kromě té návykovosti kratomu a těch takových běžných nebezpečí spojených s návykovými látkami, se tam jedná i o to, že ten kratom bývá pěstován v různých podmínkách, takže se k nám dostává třeba plesnivý nebo s různými pesticidy, které do té rostliny bývají přidávány, aby se nekazila už v průběhu růstu, aby byla co největší úroda a to všechno ty děti do sebe při užívání dostávají.
0: Co to způsobuje u dětí, aby to mohli poznat?
1: U dětí to způsobuje z těch fyzických projevů to bývá často unavenost nebo naopak příval energie. Bývá to utlumenost projevu nebo naopak vysoká aktivita, bývá to spojeno s výkyvy nálad, to bývá hodně často, právě že třeba po užití jsou děti chvíli velice aktivní a pak to opadne, bývá to spojeno s ponocováním, potom samozřejmě to rodiče můžou vidět, ten prášek nebo různé druhy toho kratomu u dětí v těch pokojíčcích, bývá to v těch běžných projevech spojeno s fyzickými projevy, třeba třes rukou, neschopnost udržet nějakou myšlenkovou linku, taková roztříštěná pozornost, to u těch dětí bývá.
0: Ten kratom totiž nespůsobuje rozšíření zorníček jako jiné drogy, že jo?
1: Je to tak, to nepoznáme tady v tom, to tam vidět není. Když je to už potom dlouhodobé užívání, tak je tam samozřejmě nějaká netrpělivost, popudivost, potřeba dát si ten kratom a ve vyšších dávkách častěji ho užívat, tak to je velký varovný signál, že dítě často má nějakou lahev, která je neprůhledná, rodič nevidí, co pije, tak toho bychom si měli všímat. Děti často začínají používat třeba termosky, takže to může být varovný signál.
0: Vy jste tam říkala, že může to být útlum, ale může to být i vysoká aktivita. To je nějaká fáze toho, nebo na každého to působí jinak?
1: Spíš je to i tím druhem toho kratomu. Jo. Tím, jak jsem říkala, že jich je několik, tak každý působí trošičku jinak. Ty děti, třeba které mají ADHD, tak si odůvodňují

0: něco, čím ty děti se snaží zapůsobit na svoje vrstevníky. Je to celkem elegantní pro ty děti, jak se projevovat. Je to nějaký i takový status, že mají tu babku, připadají si s tím dost tak jako důležitě dospěle. Oni krásně voní často ty likvidy, co si tam dávají, takže to nesmrdí jako cigareta, je to lákavé, chutná to třeba jako třešně, takže jim to dává i tu dobrou chuť, nejenom něco odpudivého. Je to hodně časté a pak velká nevýhoda pro rodiče je to, že to prostě necítí. Necítíte to z oblečení, že dítě vapuje, to nepoznáte. Poznáte to jenom díky tomu, že se vám buď to svěří, nebo že najdete někde vykouřenou vapku. Nebo že má vyšší výdaje třeba najednou a snaží se sehnat si peníze různými způsoby. To jsou nějaké varovné signály, ale jinak je to dost těžké poznat.
1: A ta dostupnost je pro dítě lehká?
0: Je velice lehká. Samozřejmě je nelegální jim to prodávat, není to dostupné pro ty děti legální cestou, ale víme, že jsou velice snadné cesty, jak se k tomu dostat. Často to bývají různé malé samoobsluhy, prodejny, kam ty děti chodí, kde se jich nikdo neptá na věk. A můžou to být i vrstevníci, kteří jim to prodávají dál, že to dítě třeba samo se bojí si to jít koupit do toho obchodu, když ví, že to je nelegální, ale vrstevník jim to podá, protože prostě třeba se k tomu dostane s nás. Setkáváme se i s neinformovaností rodičů, kteří to prostě dovolí těm dětem, sami vapujou, tak proč by nemohli ty děti?
1: Tak co s tím dělat, když na to rodič přijde? Podobně asi, jako jsme o tom mluvili v tom předchozím bloku?
0: Podobně, ten návod je pořád stejný. Poznáme to tím, že právě je tam nějaká změna rytmu v životu toho dítěte, podrážděnost, nespavost, výkyvy nálad, tajnosti, nové okruhy lidí, zápach nebo různé pomůcky, náhle výdaje, propad v soustředění třeba, ale co na to funguje, no tak určitě ne zákazy, které člověk nevysvětlí, které rodič pořádně nevysvětlí tomu dítěti, to dítě si sežene cesty, najde cesty, jak se k tomu dostane, tak jako tak. Funguje včasný rozhovor, jasné hranice a informovanost a skutečný zájem, zase ten skutečný nehraný zájem o dítě. Zákaz bez vztahu často jen posune problém do tajnosti, že to dítě to začne víc skrývat, víc tajit.
1: Kam se rodič může obrátit, když zjistí, že má dítě problém s těmito návykovými látkami?
0: Zase bych doporučila obrátit se třeba na metodika prevence, na výchovného poradce, to by měli být odborníci na svém místě, kteří dokáží potom rodiče nasměrovat dál. Zase bych chtěla říct, že škola by měla maximálně spolupracovat s rodinou, ideálně, když ten vztah je oboustranný a tady ti odborníci tam nejsou jenom pro děti, jsou právě i pro rodiče. V dnešní době těch možností je tak hrozně moc, že jsou nepřehledné. Neexistuje nějaký jeden rozcestník, kam by se rodič mohl obrátit a tam našel všechny odpovědi. Právě proto doporučuji třeba toho metodika prevence, který ví, co funguje v tamním okruhu, co je v tom městě, dokáže nasměrovat dál na další odborníky.
1: S Kristýnou Jonovou si povídáme o ohrožení, se kterými se dnešní děti setkávají. Je zřejmé, že samotné zákazy nestačí. Důležitější je informovanost, vztah, otevřený rozhovor, jak jste říkala. V závěrečné části si povíme o naději a pomoci a jak děti chránit.

0: Posloucháte závěrečnou část Rozmaríny s Kristýnou Jonovou, se kterou mluvíme o dětech v ohrožení. Mluvili jsme o varovných signálech, o sebepoškozování, o návykových látkách a teď se zaměříme na to, kdy vyhledat pomoc, co je pro dítě ochranou. Už jsme trošku nakousli tyhle věci. Máte pro nás, Kristýno, nějaké doporučení, třeba nějakou knihu, kterou by si rodiče mohli přečíst? Něco na sebevzdělávání?
1: Tak já znám knihu, která se jmenuje, nechci být prostá ve vysílání, ale ta kniha je fakt dobrá. Napsal ji člověk, který pracoval v ústavní péči a sdílí příběhy právě z ústavní péče. Ta kniha se jmenuje Nebuď piča a ne jak nepracovat s dětmi. A právě tam jsou příklady toho, jak rodiče nebo lidé obecně často se snaží mentorovat ty děti, nějak jako školit, ale to těm dětem vůbec nepomáhá. Takže třeba vzdělávat se už jenom čtením nějakých knih, metodik. Jsou různé podcasty, třeba i podcast Linky bezpečí je velice dobrý. A tam jsou reálné příběhy právě toho, s čím se děti obrací na Linku bezpečí. Takže rodič může třeba být obezřetný vůči nějakým varovným signálům.
0: A nějaké návody, jak s tím teda pracovat?
1: Ano, přesně
0: s tak. Se setkávají
1: přesně
0: děti.
1: Tak. Ale zase bych doporučila rodičům nejdřív pracovat sami na sobě a hledat pro sebe pomoc, protože ty děti často reagují tak, jak reagují, protože na ně rodiče přenáší své vlastní problémy.
0: A oni jsou i rodinné terapie, že jo? Nebo párové terapie?
1: Je to tak. Rodinné terapie nebo třeba různá rodinná centra, která podporují komunikaci v rámci rodiny. Vůbec bych se toho nebála. Naopak, pro rodiče bych doporučovala studovat různé komunikační strategie. Právě jak být chápajícím, jak být podporujícím, nesoudit. Jsou to různé návody, jak začínat i jenom větu. Právě takové to: je to v pořádku, jsem tady pro tebe, pojďme řešit problém společně. To jsou komunikační strategie, které můžou rychle pomoct.
0: Nemáte nějaké doporučení na ty komunikační strategie?
1: Z těch podcastů mě napadá třeba Opravdový vztah, to je o různých tématech, ale právě třeba i o komunikaci ve vztahu a je to mezi dospělými lidmi, vrstevníky, ale právě jsou tam různé komunikační situace a strategie, jak komunikovat i s těmi mladšími, i s těmi dětmi, obecně jak navazovat důvěrné, pevné vztahy.
0: Vy jste před chvilkou zmínila, že reagovat pozitivně, to znamená, když se něco dozvím, začínám rozhovor s dítětem a on mi něco sdělí. Trošku návodně nám poradíte, jak reagovat.
1: Neleknout se a mít tu situaci pevně pod kontrolou nebo aspoň nedat na sobě znát, že nemám, takže říct dítěti: ano, rozumím ti, slyším tě, jsem tady s tebou, pojďme se na to podívat společně. A nenechat ho v tom. Říct něco v tom smyslu, jakože já tě slyším, tvoje pocity mají váhu, rozumím tomu, můžeš mě to líp vysvětlit, třeba dát prostor tomu dítěti, nesnažit se mít okamžitou odpověď, ale nechat to dítě mluvit dál a vyslechnout ho. To dítě i jenom ten pocit toho bezpečí, že ho někdo poslouchá, hodně podpoří.
0: Nevzít tu situaci teda hned do svých rukou a na svou stranu, ale nechat ještě to dítě.
1: Přesně tak, dát mu ten prostor. A bavili jsme se už o tom sebepoškozování, že to často bývá právě snaha dítěte mít to pod kontrolou, tak nechat mu i ten bezpečný prostor mít to pod kontrolou jinak. Právě třeba jenom tou formou komunikace.
0: Aby i ono nám sdělilo, co
1: ano,
0: potřebuje.
1: Ano. Nedělat, že všechno jako dospělý vím nejlíp, protože to rodič často neví. Sám je v té situaci často ztracený, takže pracovat na tom spolu s tím dítětem a dát mu ten prostor.
0: Jakým způsobem by se dítě mohlo s námi sdílet, kromě takového přímého rozhovoru?
1: Často i nepřímo. Mít jenom třeba zájem o jeho koníčky, o to, co sleduje, co ho formuje, protože to o něm vypovídá hrozně moc. A i tím nám otevírá ten svůj svět. Vědět, kde tráví čas, být vnímavý k tomu, kde tráví ten čas, s kým ho tráví, jakým způsobem. To nám o tom dítěti řekne úplně nejvíc, když se nám neotevře samo. Když mluvím o tom všímat si toho, s kým tráví čas, tak rodič by měl být u toho, že jo? Měl by vědět, kdo jsou jeho kamarádi, takže nebát se je pozvat k sobě domů, udělat jim třeba nějaký hezký odpoledne nebo klidně i přespávání. Vím, že se mě svěřovali holky ve škole, žákyně, že často se takhle navštěvují, že celou noc třeba jsou u jedné, pak u druhé, spolu si lakují nehty a podobně, ale i to tomu rodiči dává pěkný vhled k tomu, jak dítě tráví čas, s kým ho tráví. Prostě jim dát ten prostor i u nich doma. Nenutit to dítě vyhledávat různé alternativy někde mimo domov, ale být součástí toho jeho života. Dělat výlety společné pro kamarády o víkendu. Nebrat jenom svoje dítě, ale vzít i ty jeho kamarády. Prostě zahrnout ten jeho svět do svého. Mít svět pro všechny, kteří tvoří svět vašeho dítěte. To je to důležité. Nesnažit se rozdělovat školu a rodinu, volný čas a rodinu, ale mít to skutečně jedno s druhým.
0: Děkujeme tady za ty konkrétní rady, nápady, které můžeme využít my jako rodiče. I tímhle způsobem může nahlídnout do toho jeho světa a ujistit se, jo, je to v pořádku nebo ne, a už můžu začít dělat ty kroky, o kterých jsme se bavili.
1: Určitě. A pak jsou to samozřejmě ty sociální sítě. Ideálně, když rodič má přístup nebo se přátelí se svým dítětem i na sociálních sítích, tak tam toho může taky hodně vypozorovat.
0: Co je nejsilnější ochranný faktor dítěte? Jak má jednat, aby se ubránil nabídkám spolužáků, aby obstál před sebou?
1: Určitě jsou to pevné vztahy. Spolehlivý vztah s dospělým, s rodičem. Důležité je vědět pro to dítě, že ví, že je jeho emoce brána vážně, že to unese jeho okolí. Děti často chrání svoje rodiče tím, že jim to neřeknou, že nechtějí přidělávat problémy, potíže, že ví, že rodiče už tak toho mají dost. Takže za mě je prostě nejsilnější ochranný faktor to, že dítě se může na ten vztah spolehnout. Takže určitě srozumitelná vztahovost a komunikace v ní. Teď mám takový čerstvý, hezký příklad. Jedna žákyně měla nedávno omluvenku rodinné důvody, tak jsem se ptala, co se dělo. Ona mě říkala, že měli takovou těžší situaci doma, že si všichni hádali, ona je v pubertě, rodiče neměli pochopení, takže to bylo takový vyostřený, takže si řekli, že si prostě udělají rodinný den a vyjeli na hory. Ne o víkendu, v době, kdy měla být ve škole, ale to je za mě úplně to maximální, co rodič může udělat. To je to nejdůležitější, když dítě se nebude cítit v pohodě, tak nebude v pohodě ani v té škole a stejně se nebude učit dobře. Takže v takový moment prostě ty kvalitní vztahy by měly být fakt v popředí. Bez toho to nejde nikde. Takže klidně si udělat rodinné dny, vyříkat si to v příjemném prostředí, dát tomu ten prostor, být nakloněn tomu, co chce to dítě. Klidně ten program přizpůsobit tomu dítěti. Pokud má nějakou touhu jít si zaližovat, tak jít lyžovat, nenutit ho jít do kina. Jo? Fakt to přizpůsobit tomu, co to dítě zrovna chce. Být tam tím průvodcem. Nejenom tím, kdo kárá, nejenom tím policajtem, který to hlídá, ale být průvodcem, být tam vlastně tím parťákem toho dítěte.
0: My o tom tady mluvíme, popisujeme to, pojďme to teďko úplně na závěr shrnout. Co dětem pomáhá vyrůst v psychicky zdravé dítě?
1: Není to dokonalé dětství, o které se často rodiče snaží, protože to pak právě bere možnost jakoukoliv iniciativu dát dětem, že jim to bere jakoukoliv možnost se projevovat a bádat a zkoumat. Takové to dětství, které rodič chce mít pevně naplánované a to, co si představuje pro svoje dítě, tak to často se ukazuje, že není ta nejlepší cesta k tomu nechat růst psychicky zdravé děti. Ty děti potřebují chybovat, potřebují prostředí, kde je možné chybovat. Je důležité, aby měli prostředí, kde můžou mluvit, ale být silný i slabý právě se všemi těmi chybami. Vracet se a zase se zvedat z těch pádů i z těch chyb. Tedy vztah, kde je bezpečí, hranice a zkušenost, že pomoc existuje a není ostuda si o ní říct a není ostuda udělat chybu, že chybovat je lidské a je to důležité, ale vždycky, když ta chyba se stane, tak tam pro to dítě někdo je, že nespadne a není na to samo.
0: A my rodiče se z toho nehroutit.
1: Přesně
0: že
1: tak.
0: To naše dítě něco udělalo, něco se mu nepovedlo, tohle jsme si o něm nepředstavovali, že by ono
1: Jo, ta potřeba přijetí dítěte je obrovská a potřeba přijetí se všemi chybami a s nějakými nedostatky je obrovská, protože ty děti často jsou pod tlakem a svoje pochybení vnímají jako nedostatek, což samozřejmě není pravda. Chyba může být jenom nějaký start od toho vydat se příště jinou cestou a to je pro ty děti hrozně důležité vědět.
0: Děkujeme. Pokud si z dnešního rozhovoru máte něco odnést, pak je to být s dětmi, být jim nablízku, provázet je, hodně s nimi komunikovat. A pak je to taky nebát se chybovat, nebát se ptát, naslouchat a nebát se vyhledat pomoc. Protože přiznat si obavu není selhání rodiče, naopak je to projev zodpovědnosti a lásky. Děkuji Kristýně Jonové za její otevřenost, za citlivý pohled na téma, které se může týkat kohokoliv z nás. Kristýno, ať se vám při práci s dětmi a jejich rodiči daří.
1: Děkuji a děkuji za pozvání.
0: Z Rozmaríny se loučí Klára Literová a
1: Kristýna Jonová.

Je pondělí 4. května. Na Rádiu 7 vás provází Martina Zachrlová. Jsou 4 hodiny a za čtvrt hodiny nás Daniel Jokl v pořadu Štafeta provede tématem, jak může zkušený vést mladšího vedoucího.

již vede až za kříž. Zjev svou slávu dávnou, když tichý přicházíš. Kde všednost víru zlomíš,

0: Dnešní díl, který je součástí minisérie Jak pracovat v týmu, je pro mě velmi osobní. Moje jméno je Ondřej Malý a podobně jako se Timoteovi věnoval Pavel, tak mě se jako rádci a mladšímu vedoucímu věnoval právě můj dnešní host, Daniel Jokl alias Medvěd. Dane, vítej a rád tě vidím.
1: Ahoj, zdravím posluchače.
0: Dan je předseda Dorostové unie, zkušený vedoucí klubu Robinson na Praze 13 a zároveň, pokud se nepletu, nejenom můj mentor. Dane, mentoroval si ve svém životě i další lidi?
1: I další, ale myslím si, že v tom mám rezervy, že jsem mohl mentorovat víc lidí. No. Takže je to jako pokud bych chtěl nějakou oblast zlepšit, tak si myslím, že bych mohl tady.
0: Výborně, tak můžeme společně pátrat, jak na to. Zeptám se na úvod. Připadáš si, Dané, jako zkušený vedoucí? Koho bys za zkušeného vedoucího označil?
1: No tak kdybych neměl žádné zkušenosti, tak by mi to přišlo smutné. Takže asi tak. Takže snad jsem nějaké ty zkušenosti pozbyl a nabyl. A zkušený vedoucí na mě působí, že jako na první ránu to vypadá, že to musí být někdo starší, ale za mě zkušený může být někdo klidně, komu je 15. Takže nemyslím si nutně, že když někdo si to jako vysedí ten život, takže musí být zkušenější než někdo mladší.
0: Jak se v průběhu, asi teda ne let, ale spíš toho času stráveného vedoucováním, role vedoucího mění?
1: Já si myslím, že ta role vlastně tak trochu začíná už hned v dětství. Takže my jsme se třeba snažili prosazovat, že zkušenější děcka se věnovali těm novým nováčkům, aby nějak jakoby zasvětili do klubu. Takže to je vlastně už takový náznak vedení. A pak jsme měli vlastně dětské vedoucí družiny, tak to je taky vedení. Pak se stali rádci vlastně v cirka 15 letech, pak mladšími vedoucími od 18 let, pak staršími vedoucími. Takže já to beru jako takový celoživotní proces a to, že někoho vedu, se může stát opravdu v brzkém věku, klidně v 5 letech. A je to dobře.
0: Ten tým je pak hodně dynamický teda. Jestli tomu rozumím dobře, jsou v něm vedoucí, kteří jsou hlavní vedoucí, zástupce hlavního vedoucího, nějací vedoucí, kteří už mají za sebou roky zkušeností, mladší vedoucí rádci, starší děti, které vedou mladší děti. Jaké jsou mezi nimi vztahy?
1: Jo, já si myslím, že to není možná, když to někdo poslouchá, tak si řekne, je, to neznám. U nás dělá všechno hlavní vedoucí a to jeho úkol připravit od výpravy i všechny programy a všem se věnovat dětem i všem vedoucím. Ale jako to ovoce pak není dobré, takže lepší je systém, kdy ty nejmladší vedoucí se věnují dětem a jsou jim věkově nejblíž, respektive ty rádci. Rádcům se věnují mladší vedoucí, mladším vedoucím se věnují starší vedoucí. Takže každý má menší počet těch lidí, kterým se věnuje. Když má menší počet, je to větší kvalita, je tam větší dělba práce, víc lidí se učí, víc se nastartuje ten učednický model, ale myslím si, že to není úplně běžná praxe.
0: Když si představím svoji situaci, jakožto vedoucího, který není hlavní vedoucí, není nejmladší vedoucí, tak mám nějaké vedoucí, které jsou v podobné situaci, v podobné roli, a pak mám vedoucího, který se teda věnuje mně. To je ten mentor?
1: Může být, ano, mentor. Jako když jsem se věnoval rádcům, tak jsme třeba spolu připravovali výpravu a když jsem se věnoval mladším vedoucím, tak vlastně jako takzvaně ten mentor a ten druhý se jmenuje mentee. A to mentorství možná beru jako takové novodobé učednictví a samozřejmě musí to nějak začít. To je možná ta nejtěžší fáze, aby se ty dva potkali, ten mentor a mentee.
0: Na mě to ani nepůsobí tak složitě. Prostě potkám staršího dospělého a můžu z něj udělat svého mentora? Nebo je v tom něco víc? Může to být kdokoliv?
1: Myslím, že to může být kdokoliv. Hraje tam určitou roli chemie. Zažil jsem, že to úplně nefungovalo, tak jsme to třeba nějak omezili nebo méně často. Myslím si, že tam musí být dobrá vůle z obou stran, musí tam mít zájem z obou stran. a možná i trošku jako podobně nějaký styl spolupráce. Takže mně taky připadá, že hodně lidí, ať už ten, kdo je teda mentorovaný, ten mentý, tak že třeba nemá odvahu někoho oslovit a zase ten mentor si myslí, že na to nemá, taky nemá odvahu do toho jít. Takže proto myslím, že je to náročné, že se tak všichni trošku bojí. No.
0: V našem případě si oslovil ty mě. Mm-hmm. Pamatuju si, že ses mě zeptal, jestli bych stál o to se potkávat v nějakých semipravidelných intervalech. A já jsem tehdy úplně stopro nevěděl, co mentoring je, ale vím, že jsem přemýšlel nad tím, že je pro mě zajímavý trávit s tebou čas, protože jsem tě znal, věřil jsem tvým zkušenostem a viděl jsem to jako příležitost něco se naučit, posunout se v životě, ať už jako člověk, tak jako vedoucí. Je to rozumný způsob uvažování? Jaké vlastnosti by můj mentor měl mít?
1: Já myslím, že nemusí být dokonalý, že často čekáme, že je dokonalý, takže určitě by měl mít zájem upřímný, jako to se asi nedá nacvičit nějakou technikou, a zájem u toho mentýho. Nezačínal bych teda tím, že bych tomu člověku řekl, chci být tím tvým mentorem, ale spíš jako říct, hele, nechceš se občas scházet a popovídat o životě. Myslím si, že to jde, ale tak může se stát, že se to nepotká, že třeba ty dva se zrovna nesetkají a někdo jiný jako půjde do té dvojice mentor mentý, že třeba to má být někdo jiný, tak taky bych se z toho asi tolik nelámal hlavu.
0: To setkávání je asi klíčový proces toho mentoringu, ale co je cílem?
1: No, cílem je, když bych to řekl úplně jako tak, aby ten člověk duchovně rostl a dokázal následovat Krista, to je pro mě cíl, aby se ten člověk proměňoval, no, aby nezůstal stát. Taková novodobá forma učednictví.
0: No a nestačí to, že nás vychovávají rodiče a tím se proměňujem? Nebo, pokud se bavíme v křesťanském kontextu, že nás proměňuje to, že poznáváme Ježíše?
1: Určitě to je dobrá věc mít rodiče a určitě mají obrovský vliv. Nicméně jako ukazuje se, že je dobré, když člověk má víc zdrojů lidí, kteří ho ovlivňují, že jako většinou ty rodiče nestačí. Nějak to pán Bůh zařídil, že potřebujeme to společenství, nestačí nám jenom ta naše rodina. A viděl jsem to na svých dětech, že když se jim někdo věnoval, takže to hodně poposunulo. Takže myslím si, že to nestačí jenom rodina. A jestli nestačí Ježíš, tak já si myslím, jako absolutně stačí, ale Ježíše, že ho nevidíme a právě asi to je úkol toho, kdo vede mezo ke vztahu s ním.
0: A ještě se zeptám trochu neomaleně, co z toho ale má ten mentor? Není to jenom další práce navíc pro něj vést kromě klubu a týmu nebo vlastní rodiny nebo zaměstnanců, ještě navíc někoho mladého individuálně?
1: Pro mě je to radost, ale samozřejmě stojí to nějaký čas a něco tomu člověk musí dát, jako to je jasné. Ale je to radost. Asi pro mě je největší radost, když vidím, že ten, koho vedu, se proměňuje a mění a že se posouvá. A že třeba měl v životě těžkosti, zdály se nepřekonatelné, velké výzvy a nakonec se překonaly. Takže to je hodně pro mě jako tato motivace a další motivace, že vidím do přemýšlení jako mladší věkové skupiny, takže to je pro mě důležité pro tu práci, co dělám a když někdo vede oddíl, tak je fajn, když nerozumí jenom sobě a své věkové kategorie, ale i dalším.

0: O tom, jak může starší vedoucí doprovázet mladšího, si dnes povídám se svým mentorem Danem Joklem. Dane, vždycky jsem vnímal, jak už jsem zmínil, za klíčovou součást mentoringu naše pravidelná setkávání. Je to tak?
1: Jo, ta pravidelnost je tam důležitá. Myslím, že jsme se setkávali za 2 až 3 měsíce, ale někdy máme delší období. Myslím si, že to není na škodu, když třeba člověk vidí, že ten, s kým pracuje, tak je extrémně vytížený a tak dál, tak může, nemusí, takže, ale myslím si, že to nefunguje jednou za rok. No.
0: Jak může takové setkání vypadat? V mé hlavě je to procházka společná, ale možná mám omezený pohled.
1: Tak základ nějakým způsobem začít ten rozhovor, a to je asi klasika, že se člověk může zeptat, co, tak když je to nějaký úvodní rozhovor, tak co toho člověka baví, jaké má koníčky, jestli chodí někam do školy nebo na učňák a nějaké partnerské vztahy, případně co měl minulý týden, takže tam nějaké navázání kontaktu. Ale myslím si, že to není jenom povídání, právě, že člověk to nějak směřuje, takže asi pro mě to nějaké hledání, vlastně jak to člověka třeba naučit odstraňovat překážky, kde, jak Pán Bůh si ho používá v tom, co jeho jako největší obdarování, tak aby to našel a dokázal to využívat jako ten způsob, jak pracuje, a asi víc se zadívat na Boha, že Bůh mi může pomoct překonat ty moje nepřekonatelné překážky. Takže tolik nějakých postřehů. Takže pokud to vypadá jako povídání, tím lépe. Není důvod, jako aby to bylo nějaké násilné. Naopak má to být takové přátelské popovídání. Ale ten cíl je vést nějak vlastně toho mentýho ke zralosti a ke službě, ke vztahu s Bohem.
0: Zvlášť pro mladé kluky může být představa toho, že se starším kamarádem nebo vedoucím chodím a povídám si, poměrně nelákavá. Mají rádi činnosti, aktivity, něco dynamičtějšího. Dovedeš si představit i nějakou jinou formu, než jenom procházku?
1: No, aby se tam dalo u toho povídat, ale asi dokážu, no. Ale nedělám to teda. Jako je fakt, že když jsem třeba jednomu klukovi se věnoval a šli jsme si spolu zaběhat. On byl teda ultramaratonec, což já teda nejsem. Ale on byl jako v pohodě. Takže při běhání jsme povídali. No. Byl to takový výklus, takže to si dokážu představit.
0: No. To je výzva. Já spíš třeba přemýšlím nad tím, že mladší generace často je hodně zaneprázdněná a osobní setkání je těžký. Co třeba online?
1: Tak online určitě funguje, když nejsme ze stejného města nebo obce. Dá se to střídat, ale bez toho offline, bez toho, aby jsme se viděli tváří v tvář, to moc nefunguje, si myslím. No. Zvlášť ty takový vnitřnější věci, jako intimnější, to se mi zdá, že tlačit to přes ten online není úplně rozumné. No.
0: Co dělat, když mentý, ten mladší v té dvojici, je hodně zamlklý? Na otázky odpovídá jednoslovně, hovor neplyne. Má to nějaké řešení?
1: Tak je třeba si přiznat, že skutečně to třeba nějak nefunguje navzájem, když je to po několikáté, a pak je asi v pohodě se rozejít. Další možnost bude, že člověk neumí klást otázky, takže jako ho nějak rozehřát. A nebo mě napadá nejpravděpodobnější, že ten člověk prožívá něco těžkého a ani není schopen o tom mluvit. Takže mně připadá, že je dobré se nechat vést duchem, no, a nějak se modlit v průběhu i toho, když jsem tam na tom setkání, se modlit za to, abych byl veden tím, co ten člověk potřebuje. No. A další možnost je zeptat se ho napřímo, jestli co nejvíc, o čem bych chtěl nejvíc on sám mluvit.
0: Může se stát, že řekne, že vlastně neví, a třeba jediný řešení je skončit?
1: Jo, přesně tak. Já si myslím, že to je možnost. Nějak si to nesedne, to se může stát. A asi bych to nezdával hned na poprvé. No.
0: Abychom se nedrželi jenom těch černých scénářů. Občas je to obráceně, občas je mentoring skvělý, alespoň to tak oba vnímají. A může se stát, že ten mentý by se chtěl rozvíjet víc, Jsou nějaké další cesty, kromě mentoringu, jak pracovat sám na sobě?
1: Určitě, tak může něco podobného i coaching. Ten mentoring si dává tu možnost, že může i radit. Coaching klade jenom otázky. A další možnost je nějaké kurzy. Může člověk jako si pouštět i nějaký podcasty a další věci, či knížky. Těch možností je spousta. Zajímavé je, že může si myslím být i nějak, jakože se pracuje se skupinou, to jsem si uvědomil, že nějak moc se nevyužívám, že vlastně to je

0: tomu rok a pak jsme oba dva cítili, že po roce je to vyřešené a že asi už není třeba. A bylo to v pohodě, myslím si, že byl za to rád. A pak třeba byla pár let pauza a pak zase třeba jak jsme byli v kontaktu spíš jakoby jednorázově. Takže těch možností je fakt hodně. No.
1: Myslíš, že je nezdravé, když mladí vedoucí, rádci, nebo třeba i děti v klubu se od nikoho nechat vést nechtějí?
0: No, tak je to škoda, ale asi je to otázka důvěry. Samozřejmě tam funguje, že kluk by měl vést kluka, holka, holku, tak asi je to nastolení nějaké důvěry, nebo že to nebylo zavedeno. Je to samozřejmě citlivá věc, jak moc se ponořit do nějak do nitra, je to věc důvěry. Chápu to, no. Může to být prostě otázka té důvěry a naprosto to chápu.
1: Co dělat, když jsem v uvozovkách na vrcholu řetězce? Jsem hlavní vedoucí. Kdo vede mě?
0: Můžu si najít dalšího mentora. Já mám mentora, který je o pár let starší. Nevím, ještě jsem nedosáhl. Nevím, jestli třeba v 70 má člověk nějakého mentora, ale dokážu si představit po 50 úplně v pohodě. Možná i po 60. Takže myslím si, že pořád člověk se může učit. Beru to, že to jako když se chci sám naučit hrát fotbal, tak to je těžko. Když mám trenéra, tak se to znásobí. To samý na hudební nástroj. Takže pro mě je tenhle ten jako mentor takový člověk, který to pozbíral, ty zkušenosti, je ten trenér duchovní. A pak další možnost je nějaký supervizor. Takže tam to není tak osobní a spíše to jako to může být někdo, s kým se potkám velmi občas nebo na nějaké akci. To je spíš člověk, který mě může tak nějak jednorázovně jako formovat. Většinou to může být někdo, kdo, když jsem hlavní vedoucí dorostu, tak třeba někdo ze staršostva, kdo má na starosti ten dorost, nebo pastor. Takže tam si dokážu představit něco takového. Obecně mě přijde dobrá zásada, že když sám nejsem veden, když mě nikdo nevede, jak můžu po někom jiném chtít, aby se nechal vést.
1: Dan, díky moc. Mluvili jsme o řetězci předávání zkušeností od hlavních vedoucích k řadovým vedoucím, k mladším vedoucím, k rádcům, k starším dětem, od nich k mladším dětem. Mluvili jsme o roli mentora a supervizora. Mohl bys něco vzkázat na závěr těm, kteří mentora nemají a třeba by chtěli? Co můžou prakticky udělat?
0: Někoho oslovit, nebojte se, jděte do toho. To je fakt super věc. Člověka to postrčí a nakopne mílovými kroky. Takže jedině doporučuji odvahu a jít do toho.
1: A máš nějaký vzkaz pro ty, co už mentora mají?
0: No, ať vytrvají. Určitě, pokud jim mentor nedává úkoly, ať si o ně řeknou, protože ten úkol člověka hodně posouvá. Takže možná to je žádat si úkoly a ať vytrvají, no. Případně můžou mít i třeba někoho dalšího.
1: Díky moc. Díky za všechny odpovědi. To je z dnešního dílu vše. A od mikrofonu se loučí Ondřej Malý, jehož hostem byl jeho mentor Daniel Jokl.
0: Ahoj.

Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Premiéru vysíláme ve čtvrtek v 11 hodin a 15 minut.

Právě jsme vstoupili do 5. hodiny z pondělí 4. května. S vámi je na Rádiu 7 Martina Zachrlová. Před námi je relace Nejen chlebem a další zamyšlení Jaroslava Pokorného.

jednom středověkém literárním díle se popisuje svět, se kterým to jde, jak se říká, od 10 k 5. Všude je zmatek a nejistota, není vidět žádná dobrá perspektiva, není nic, o co by se dalo opřít. Chybí jakákoliv rozumná odpověď, protože se ani nekladou podstatné otázky. Jakoby všichni zapomněli na klíčové slovo, kterým se odemyká skutečný život. Teprve když je toto slovo vysloveno, situace se radikálně změní a najednou všechno zapadne na své místo a svět rozkvete. Ještě jednou se, milí posluchači, vrátíme mezi nejbližší Ježíšovy učedníky do doby krátce, přesněji 2 dny po Ježíšově smrti, když ještě nevěděli, že Ježíš vstal z mrtvých. Budeme číst po částech z 20. kapitoly Janova evangelia, počínaje 19. veršem. Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. Učedníci, kteří přišli o svého velkého učitele, jsou v situaci podobající se stavu popisovaném o ním středověkým dílem. Zmatek, nejistota, žádná dobrá perspektiva ani opora. Navíc strach o sebe, o své rodiny, o svou budoucnost. Strach je zde propojen se smrtí, ať už tou, která jim vzala milovaného mistra, ale i tou, která hrozí jim samým jako nejbližším přátelům ukřižovaného. Strach je obecně jakýmsi stínem či poslem smrti. Vše, čeho se bojíme, ať už je to nemoc, nezdar, zklamání, ztráta, chudoba, prázdnota, je jakousi menší či větší předchutí smrti. A právě do této pochmurné situace přichází vzkříšený Ježíš, jak to Janovo evangelium dále líčí. V tom přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: pokoj vám. Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána. Z mrtvých vstalý Ježíš se náhle, bez ohledu na zavřené dveře, objevuje uprostřed učedníků. Ve středu dění už není smutek, zmatek a strach, ale živý Ježíš. A jeho první slova jsou nejen pozdravem a přáním pokoje, ale zároveň předáním velkého daru, které naše české slovo pokoj jen málo vystihuje. Ten hebrejský termín šálom, který se za ním skrývá, totiž vyjadřuje harmonii, celistvost, zdraví, zdar, úspěch, tedy naprostý protiklad vůči strachu a smrti. Tento šálom není lacinou útěchou, on totiž vychází z Ježíšových ran, tedy z jeho dobrovolné oběti za nás. Proto učedníkům hned vzkříšený ukazuje rány či jizvy na svém těle. Ježíš nás svým utrpením smířil s Bohem a dal základ pro to, abychom se smířili i sami se sebou a s druhými lidmi. Tento pokoj vzešlý z Ježíšovy obětní smrti je ale u učedníků doprovázen i velikou radostí, že Ježíš nad smrtí zvítězil a je živý. A teď několik veršů pro tuto chvíli přeskočíme a posuneme se k veršům 24 až 29. Když tehdy mezi ně Ježíš přišel, jeden z 12, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: viděli jsme Pána. Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou, odpověděl jim, dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím. O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: pokoj vám. Potom řekl Tomášovi:
Polož sem prst, podívej se na mé ruce, natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit. Můj pán a můj Bůh, zvolal Tomáš. Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl, řekl mu Ježíš. Blaze těm, kteří neviděli a uvěřili. Tomáš na základě svého setkání se vzkříšeným Ježíšem uvěřil nejen tomu, že Ježíš je živý, ale také, že je Bohem a pánem. A dokonce ještě více, že je jeho, Tomášovým, Bohem a pánem. Toto vyznání vlastně naplňuje účel Ježíšovy smrti a zmrtvých stání, jak to později napsal apoštol Pavel v listu Římanům 14. kapitole 9. verši. Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil, aby byl pánem živých i mrtvých. Právě zde se dostáváme k jádru křesťanského vyznání. V celém Novém zákoně totiž nacházíme označení Ježíše jako spasitele jen 16krát, ale pánem je Ježíš v této části Bible nazván více než 450krát. Když si připomeneme to středověké literární dílo, o němž jsem mluvil dnes v úvodu, tak věřím, že tím klíčovým slovem pro náš reálný svět, ve kterém žijeme, je výrok Ježíš je pán. To je ten klíč k životu, který nám Bůh dal. Právě tento výrok má a musí být centrem našeho křesťanského vyznání. Je opravdu podstatný rozdíl, když řekneme pán Ježíš a myslíme tím něco podobného, jako když říkáme pan Novák či pan Pokorný, anebo s vírou vyslovíme Ježíš je pán. Ježíš má být univerzálním pánem v mém životě, tedy pánem každé oblasti a každého času, nejen například nedělního dopoledne. V Kristu jako pánu se překonává rozdělení na věci a časy posvátné a světské. S Kristem jako pánem není slučitelné to, co ve skutečnosti občas nebo často jako křesťané žijeme. Takzvaný křesťanský praktický politeismus. Tedy to, že se považujeme za křesťany, ale v různých, jakoby nenáboženských oblastech života se v praktickém životě a rozhodnutích skláníme před nějakým jiným bohem či bůžkem a sloužíme mu. V každém případě nabídka boží vlády, božího panování nad námi skrze Krista, přichází jako pozvání. Apoštol Pavel v dalším novozákonním biblickém textu píše v 2. listu Korinťanům 5. kapitole verších 14 a 15. Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny a tak zemřeli všichni. On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých. Skrze Kristovu smrt a zmrtvých stání je překonán protiklad mezi životem a smrtí a nastupuje nový protiklad. Život pro Pána Ježíše Krista nebo život pro sebe. Život sebestředný, zaměřený do sebe sama. Vraťme se nyní k onomu prvnímu setkání vzkříšeného Ježíše s učedníky. Poté, co jim Ježíš řekl pokoj vám a ukázal rány na svém těle, Ježíš dále pokračuje, jak to nacházíme ve 20. kapitole Janova Evangelia, verších 21 a 22. Pokoj vám, opakoval Ježíš, jako mě poslal Otec, i já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Druhé Ježíšovo přání pokoje, onoho šalom, je spojeno s posláním od Otce i Syna. Ten šalom si nemáme nechat jen pro sebe. Jako nebeský Otec poslal svého Syna Ježíše Krista na tuto zem, aby přinesl lidem smíření, šalom a plnost života v Božím království pod Kristovou vládou, tak i Ježíš posílá nás,
lidi, kteří mu uvěřili, k dalším lidem kolem, abychom jim v moci přijatého Ducha Svatého přinášeli smíření, šalom a plnost života pod Kristovou vládou v Božím království. Zmocnění Duchem Svatým je v tom klíčové, protože, jak říká znovu apoštol Pavel, tentokrát v prvním listu Korinťanům 12. kapitole 3. verši, nikdo nemůže prohlásit Ježíš je Pán jedině v Duchu Svatém. Milí přátelé, nejsme i my, naše rodina, naše církevní komunita, naše společnost, alespoň v nějakém aspektu podobní tomu světu v onom už několikrát citovaném středověkém literárním díle, kdy se v něčem vede stále hůře, často je přítomný zmatek a nejistota, není vidět žádná dobrá perspektiva, není nic, o co by se dalo opřít. Chybí jakákoliv rozumná odpověď, protože se už ani nekladou podstatné otázky. Jakoby všichni, nebo možná mnozí, zapomněli na klíčové slovo, kterým se odemyká skutečný život. Kéž v mém i tvém životě, v našich rodinách, sborech a církvích, v naší společnosti, v národech a zemích, zazní to klíčové proměňující slovo Ježíš je Pán. Kéž zazní v Duchu Svatém, v jeho moci, světle a slávě. A kéž mnohá lidská srdce odpovědí amen, tak to chci mít i ve svém životě. Osobní výzva pro každého z nás, která z uvedeného plyne, je docela jednoznačná. Mohla by se stávat ze dvou kroků. Nejdříve prosme Ducha Svatého, aby nám ukázal, v jakých oblastech či zákoutích mého srdce, mého života, nevládne, nepanuje Ježíš. Místo toho je tam Pánem někdo jiný, ať už je to druhý člověk, či já sám. Nebo tam panuje nějaká věc, hodnota, touha, přání a podobně. A druhý krok, čiňme z toho pokání, sundejme ty bůžky z trůnu svého srdce a pozvěme znovu Ježíše Krista panovat nad každou oblastí, nad každým koutem mého srdce i života. Prosme ho, ať on sám naše srdce vyčistí a posvětí přítomností svého svatého ducha. Vyznejme Ježíši s apoštolem Tomášem, můj Pán a můj Bůh. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

Očekávání na Ducha Svatého, to je další téma, které budeme vysílat v pořadu Nejen chlebem v premiéře ve čtvrtek v 8:30.

0: Před námi je relace Séla. Zaposlouchejme se do biblických textů vybraných podle ekumenického lekcionáře a výkladu manželů Petra a Markéty Šanderových z Československé církve husitské v Kuřimi. Pro tuto chvíli se s vámi od mikrofonu loučí Martina Zachrlová a přeji krásný čas s Rádiem 7.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Kristus vstal z mrtvých, aleluja.
1: Vpravdě vstal z mrtvých, aleluja.
0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
1: Pěkně vítejte u dalšího dílu 245. Sély, tedy besedy nad nedělními čteními.
0: Opět vás zdravíme od mikrofonu z pracovny husitské fary v Kuřimi.
1: Tady je Markéta.
0: A Petr Šanderovi.
1: S námi jsou tu taky naše farní zvířátka, pejsek a kočička.
0: Možná tu a tam zaslechnete jejich ťapkání po podlaze, křoupání granulí nebo podobné zvuky.
1: Možná to bude krapet rušit, ale možná to taky dokreslí pokojnou atmosféru této místnosti a našeho domu.
0: Tak to by snad na úvod mohlo stačit.
1: Ještě neděle, to by nebylo tak od věci, ne?
0: Pravda. Hádejte, jakou máme neděli.
1: No, takhle jsem to zrovna nemyslela. Jak to mají posluchači a posluchačky vědět?
0: Pardon. Tak tedy neděli máme pátou velikonoční, pro někoho čtvrtou po velikonocích.
1: A propo, proč je to s tím počítáním nedělí tak rozdílné? Co rozhoduje, že pro někoho je to pátá velikonoční a pro jiné čtvrtá po velikonocích?
0: Nejsem sice kdo ví, jaký odborník na liturgii a liturgický kalendář, ale myslím si, že to souvisí se změnami, které přinesla reforma liturgie po druhém Vatikánu. A ono to začalo tedy v církvi latinského obřadu, ale nabylo to ekumenických rozměrů, aspoň pro náš západní kulturní okruh. Vracíme se společně k starocírkevní tradici. Aspoň tak, jak je to možné. No a s tím je spjata i změna kalendáře. V tom novém je hlavně vyzdvižen význam Velikonoc a propojení mezi Velikonoci a letnicemi. A obojí to pak tvoří jeden celek velikonoční dobu.
1: Dobře, ale není to zbytečně moc komplikované?
0: Připadá ti to tak? Já bych ani neřekl.
1: No, asi jsi na to už zvykl. Ale co má dělat někdo, kdo to ještě nezná a třeba se najednou ocitne někde na nedělní bohoslužbě?
0: Já myslím, že to lidé za stolik neřeší. Důležité je, aby chodili do kostela a rozuměli Božímu slovu, aspoň tak, jak to jde. Ale ještě k té reformě. Prostě jsou církve, které se tu drží starší tradice. Třeba náš lekcionář, tedy ekumenický, v podobě, jak ho přijala

0: vyplývají z dlouhé historie.
1: Důležité je asi, aby bylo srozumitelné to, co slavíme. Myslím, ta čtení, modlitby a tak.
0: Přesně tak. Už to samo, jako ta srozumitelnost, je někdy dost náročná. Nemyslíš?
1: Přeháníš, viď?
0: No, jenom trošku.
1: Abychom byli aspoň o něco lépe připraveni slyšet biblická čtení a přijmout je jako boží mluvení, ztišíme se.
0: My tady na symbolické minimum, vy doma si to můžete prodloužit o něco víc.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Modleme se.
1: Bože, ty jsi nám poslal vykupitele a v něm nás přijímáš za své syny a dcery. Pohlédni na nás s rodičovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví ve tvém nebeském městě. Skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. Amen.
0: Čtení ze Skutků apoštolských ze 7. kapitoly od 55. verše. Uslyšíme o ukamenování Jána Štěpána.
1: Ale on, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: Hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: Pane, odpustím tento hřích. Amen. Amen.
0: Nyní se pomodlíme část žalmu 31.
1: Pro předního zpěváka žalm Davidův. Hospodine, utíkám se k tobě. Kéž nejsem navěky zahanben. Pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost.
0: Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě. Buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu.
1: Ty jsi můj skalní štít a pevná tvrz má. Veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.
0: Vyvleč mě z té sítě, již mi nastražili, vždyť si záštita má.
1: Svého ducha kladu do tvých rukou. Vykoupil jsi mě, Hospodine, Bože věrný.
0: Moje budoucnost je ve tvých rukou. Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě.
1: Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství mě zachraň. Amen.
0: Čtení z 1. listu Petrova ze 2. kapitoly od 1. do 10. verše.
1: Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání, a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Neboť v písmu stojí: Hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skálou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu, k tomu také byli určeni. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležící Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste

0: našli slitování. Amen.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Evangelium podle Jana z kapitoly 14. verše 1. až 14. což je část z Ježíšovy řeči na rozloučenou.
0: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí otce. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. Ne-li, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k otci. A začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl otec oslaven v synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Amen.
1: Aleluja, aleluja, aleluja.
0: Začali jsme dnes smrtí prvomučedníka Štěpána. Co k ní říct? Napadá tě něco?
1: Možná tu máme příležitost připomenout si, co to mučednictví vlastně je, protože to není vždycky a všem jasné.
0: Tak, co to mučednictví vlastně je?
1: Je to smrt pro víru a pro Krista, což znamená překonání strachu ze smrti, kteréž to překonání není dílem člověka, ale to není celé.
0: Co tedy potřebujeme, aby to bylo celé?
1: No, přece hlavně lásku. Bez lásky to není mučednictví. Bez lásky k těm, kdo to všechno způsobili. Jo, to je ta Štěpánova modlitba. Pane, nepočítej jim tento hřích. A to je myšleno doopravdy. To je ta největší síla na mučednicích. Jo, překonání strachu ze smrti, to už je obrovská síla, ale překonání nenávisti láskou, to je něco, co přesahuje všechno chápání.
0: No, dneska jsme pochopitelně k mučednictví rezervovanější.
1: Má to asi své důvody, jen by bylo škoda zapomenout na to, jaké poselství mučednictví a mučedníci nesou. Asi to bude taky záležitost doby. Jo, existovaly časy, kdy byli mučedníci a mučednice hodně populární. Třeba Terezie z Ávily, to je 16. století, ve svém životopise vzpomíná, jak se svým bratříčkem, ještě jako malá holka, jak spolu snili o tom, jak půjdou k muslimům hlásat víru a zemřou jako mučedníci.
0: A co si z toho můžeme vzít?
1: Z mučednictví?
0: No, z čeho jiného? To dá přece rozum.
1: No, prosit o lásku i k těm, kdo s námi víru nezdílejí. Dokonce jsou proti ní jako někdy nepřátelé. Prosit o lásku, která nezávisí na odezvě a která je ochotna přijmout i pravý opak.
0: Ale to je přece evangelium. To je horské kázání. To je láska k nepřátelům.
1: Jistě, že nic nového. Je to vlastně žít evangelium až do krajnosti jako Kristus.
0: A to je všechno hodně těžké.
1: O hodně těžké, ba nemožné. Když na to pomyslíš, nejspíš si to taky hned uvědomíš, tak na to nemám. Já si říkám, doufám, že to po mně Pán Bůh nebude chtít, což asi nezní moc dobře, že?
0: Ale aspoň je to upřímné.
1: No to doufám. Svědectví mučedníků nás totiž konfrontuje s našimi limity. Tělesnými, ale taky a hlavně duchovními. Prostě uvědomují si, že na to nemám. Možná, že právě to je ta podoba mučednictví, kterou po mně chce Bůh. Kdy není láska, vložte lásku a naleznete lásku. Píše svatý Jan od kříže na sklonku svého života.
0: No, to se lehko řekne, ale jak to udělat?
1: Ano, ano, jak to udělat? Jan od kříže to ale rozhodně nemyslí jako takové ty chytré knížecí rady.
0: Jako třeba tu střechu si zkuste opravit.
1: No, kdepak. Jeho výroky jsou určeny k meditaci, tedy abychom o tom přemýšleli, opakovali si to v mysli. Prostě jedině tak se nám to může postupně otevřít. Láska má mnoho podob, mnoho kontextů. Prostě musíme o ní přemýšlet. No a zároveň k tomu nezbytně potřebujeme osvícení svatého ducha.
0: A něco k žalmu?
1: Ano, myslím, že Lukáš to má jako součást paší. Do tvých rukou svěřuji svého ducha.
0: A ten Štěpán taky?
1: No pravda, ano. Pane Ježíši, přijmi mého ducha. To je křesťanský postoj. Vydat se do božích rukou, všeho se pustit, nic nedržet a zcela spočinout v boží náruči.
0: Nemá něco takového Ludvík Armbruster v Tokijských květech?
1: Má, a to v souvislosti se smrtí a vzkříšením. Jakože to obojí spočívá v jediném. Pustit se do boží náruče. To je cíl naší pozemské pouti. Dospět k takové odevzdanosti. Ať už budou okolnosti jakékoliv, odevzdat se Bohu.
0: Ale to bude asi taky dost těžké, ne?
1: Zcela určitě. Jako u mučednictví. Ten žalm vlastně učí modlitbě za takovou odevzdanost. Protože nám není přirozeně daná.
0: Ta odevzdanost, předpokládám.
1: Správně, ta odevzdanost. To je takový úkol celého našeho pozemského života. K němu zrajeme, za něj se modlíme a ten přijímáme. Jako Kristus, jako Štěpán a všichni ti další.
0: Ráda bych se zeptala taky na tu skálu. Někdy jsem zaregistrovala, že prý jsi přední odborník, co se týče skal a kamenů v Bibli.
1: Kde jsi to slyšela? No počkej, já vím, je to vtipné, ale dobře.
0: Co znamená takové to Bože má skálu?
1: Je to prastarý obraz. Používá se v modlitbách, hlavně v žalmech. No prostě pro člověka od pradávna skály a šutry zjevují to posvátné. Mirča Iliade píše o hierofanii kamene.
0: Co zjevují šutry?
1: Prezentují to nadčasové, neumírají, nerozkládají se, nerozpadají se, byli tu dřív než my a budou tu ještě dávno po nás.
0: Ale přece...
1: Počkej, já vím. Chceš říct, že i skály se rozpadají, jen to déle trvá. Ano, ale to si tenkrát lidé asi tak neuvědomovali. Prostě pro ně byly skály tak trochu jako bohové. A paradoxně k tomu také tak trochu živé.
0: Živé?
1: Ovšem, tedy ne jako my, ale tak trochu jako bohové. Nesnaž se to pochopit dnešním rozumem.
0: Já vím. Logika tohoto procesu jeví se poněkud nelogickou, jak jednou řekl jeden teolog svým studentům.
1: Přesně tak. Vím, který, ale nebudu ho prozrazovat.
0: Není tak těžké to uhodnout.
1: Navrhuji zpátky ke skalám. Takže skála připomíná stabilitu a útočiště. Když se přitiskneš ke skále, si v bezpečí. Zase neprobíral bych teď detaily. Jde tu čistě o to nastínění toho myšlení.
0: A pointa?
1: Už jsem u ní. Skutečným bezpečím a útočištěm my nejsou skály, hory, kameny, nýbrž Bůh sám ve svém milosrdenství, lásce a pozornosti. V Bohu se schovám. A nejsem to já, kdo objevuje Boha jako útočiště, ale Bůh sám se mi jako první, co by útočiště dává.
0: Vrcholný postoj takové důvěry najdeme u Ježíše, že ano.
1: Tak. A všechno, co Ježíš je a má a dělá, to se dává také nám jeho učedníkům.
0: A ještě jedna věc k žalmu. Fakt poslední pro dnešek. Moje budoucnost je v tvých rukou. To je nejen krásné, ale taky velmi silné. Skutečně žalmista používá slovo budoucnost?
1: Dobrá otázka. Jakobys uměla hebrejsky, umíš?
0: A nebo jakobys mě tu otázku sám napsal?
1: Vtipné. No, tedy není. Doslova tam je v tom žalmu mé časy. Králičtí k příkladu mají v rukou tvých, jsou časové moji. Představit si pod tím můžeš hlavně takové ty klíčové momenty života a tím pádem celý život a tedy taky budoucnost.
0: I s minulostí a přítomností.
1: Tak. Je osvobozující uvědomit si, že po celou tu dobu jsme v rukou toho, který je opravdu dobrý.
0: To tedy ano.
1: A teď ke čtení z prvního listu Petrova. O čem to vlastně bylo? Jak to shrnout?
0: Působí to tak trochu jako nějaké kázání.
1: Dobrý postřeh. Někteří vykladači se domnívají, že to původně mohlo být takové kázání, taková křestní exhortace.
0: A to má být co?
1: Nevíš, co znamená křestní?
0: To vím. Ale co je to ta exhortace?
1: Nože poslouchej. Odvozuje se z latinského exhortatio, což znamená povzbuzení, vybídnutí či napomenutí. No a jejím smyslem není definování věrouky, ale spíš povzbuzení k určitému jednání a postoji. To dá přece rozum, ne?
0: To víš, že dá, ale jak bys to tedy zhrnul?
1: Tak třeba takhle. Přece jste poznali, vážení, jakou změnu ve vašem životě Bůh způsobil. Duchovně jste se přece znovu narodili. A tak hledejte stravitelnou baštu, aby ten nový život ve vás sílil. Syťte svou mysl evangeliem. Myslete na lásku, jakou vám Bůh prokazuje a jakou po vás chce. A nehledejte v tom nic složitého.
0: A kameny tam máme taky.
1: Já vím. Nejrůznější kameny, třeba z žalmu 118. nebo z Izajáše.
0: A dokonce živé kameny.
1: Ano, to zní paradoxně, ale naznačuje to prostě přenesený význam. Chrám se staví z kamenů, ale ten skutečný chrám, vážení, ten se staví z vás, to jste vy. Dávejte se Kristu tak, aby vás zabudoval do své stavby. Přicházejte k němu kameni živému.
0: Tím se myslí, předpokládám, Kristus, ne?
1: Ovšemže, kdo jiný? Mimochodem, ta vazba přicházet k někomu prý znamená původně přicházet ve křtu. To je jeden z argumentů pro to, že ten první list Petrův je křestní exhortace.
0: Ještě z jiného soudku. Abyste jim rostli ke spasení, to znamená, že ještě spasení nejsou?
1: No, co na to říct? Různé tradice si vytvářejí a přetvářejí schémata, jak to vlastně s tím spasením je. Myslím takové to, třeba to rozfázování, co je nejdřív a co pak následuje. Když vyznáš Pána Ježíše Krista a přijmeš jeho oběť, jsi spasen. Tečka. Jiná tradice, ta o spásu prosí a vzhlíží k ní jako k něčemu budoucímu. Jo, to je těžká věc. Nechtěl bych se nikoho dotknout.
0: Neboj, nedotkneš se. Povídej, co první list Petrův?
1: No, vypadá to, že zde platí takové to už ano a současně ještě ne. Jste spasení. A současně ještě do spásy musíte dorůst a dozrát a k tomu potřebujete přiměřenou duchovní stravu, duchovní mléko, poznávat a osvojovat si základní poselství evangelia.
0: Můžeš pak mít jistotu spasení?
1: No, řekl bych, to je můj názor, že ano. Jistotu založenou na pevnosti Boží lásky k nám. Jsme si jisti nikoli sami sebou, svou vírou, ale Bohem, který v nás započal své dílo a který to své dílo jistě přivede také k cíli.
0: A No, a teď, abychom to vzali hopem. Škoda.
1: Tak, v evangeliu pán apoštoly uklidňuje tím, že je připraví na budoucí věci.
0: Zastavila bych se u toho, ať se vaše srdce nechvěje úzkostí. Já myslela, že úzkost nepůsobí chvění, ale spíš svírá, to jen tak na okraj.
1: Správně, překlad tu asi není úplně přesný. Úzkost působí, jak říkáš, spíš sevření a napětí. Tady jde ale spíš o enormní neklid, takové rozbouření srdce. Ale tak jako tak jde tu o nějakou vnitřní nepohodu. A to skutečně velmi silnou. Ježíš tu mluví do toho vnitřního zmatku a neklidu, který brzy dolehne na učedníky. On je to vlastně klíč ke všem těm dalším slovům, větám a obrazům a podobenstvím, co následují.
0: Jako, vám se to bude jevit jako něco divného a zlého. Ale věřte, že to bude boží dílo, které vám a všem přinese veliké dobro. Tak nějak?
1: Jistě, tak nějak. Bude to cesta k otci a zároveň otce k vám. Už to znáte, říká tím Ježíš. Už se vás to dotýká, už v tom žijete, i když to ještě nevíte. Vám se to jeví jako velké neznámo, ale ujišťuji vás, že já, to říká Kristus, já to znám a že je to dobré i pro vás, velmi dobré. Já jsem v otci, otec je ve mně a také já budu ve vás a vy ve mně. Velmi, velmi dobré.
0: Na to nelze říct nic jiného než amen.
1: Amen. Pomodleme se ještě Otče náš.
0: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři, pro dnešek končíme.
1: Tradičně v chvatu, ale snad bylo řečeno všechno, co řečeno býti mělo.
0: Děkujeme za vaši pozornost, trpělivost a zájem o Boží slovo.
1: Přejeme, aby Boží slovo v nás a ve vás dál pracovalo, aby kolotalo v nás a mezi námi i v lidech kolem nás.
0: Pokojnou neděli i celý týden.
1: A za týden opět naslyšenou.

Minula 6. hodina. V pondělním ránu s datem 4. května 2026 vás od mikrofonu Rádia 7 vítá Kuba Lofítek. Přáním a modlitbou týmu Rádia 7 je, aby se zpráva o Ježíši Kristu nesla i dnes českým národem různými způsoby, včetně rozhlasových vln. A aby tato zpráva o naději prozařovala naše životy a dávala nám sílu jít dál. Programovou náplň ranních hodin přiblíží přehled pořadů.

S tichým časem vykročme do nového dne v 6.15. Každý správný křesťan hledá své místo a povolání od Boha. Ale co když máme v uvozovkách jen žít obyčejný, poctivý život podle božích principů? Můžeme se nad tím zamyslet s Lídou Pohankovou od 6 hodin 45 minut. Pravidelné nahlédnutí do našich e-mailových a poštovních schránek nabízí Listárna po 7 ranní.

Rozhovor se zástupcem organizace Kristus pro všechny národy nás čeká v ranním telefonátu v 7.30. Knihy proroků jsou stále aktuální i dnes. To platí i o knize proroka Jeremiáše, kterou už po 19. otevíráme v Bible Guidu. Další díl můžete naladit v 8 hodin. Chtěla zachraňovat, ale přitom se sama topila a potřebovala zachránit. Kam až dohnal vnitřní tlak a trápení Lucii Najmanovou a kdo se jí stal záchranným člunem v jejich problémech, poslouchejte v pořadu Stopy od 8.30. Hluboký význam kříže pro lidskou svobodu. To je téma 7. části série Ikona dřevo mezi světy, kterou posloucháme v relaci Překročit hranice. A zaměříme se i na to, proč je mzdou hříchu smrt, i když to nebyl Bůh, kdo Ježíšovu smrt vyžadoval. Začínáme v 9.30. Od doby, kdy vznikla první církev, se stále šíří ta dobrá zpráva evangelia o tom, že Bůh miluje člověka. Lidé si tuto zprávu stále předávají, od člověka k člověku. A platí to i dnes. Budeme si o tom povídat v 10 hodin ve fortepiánu se Stanislavem Černochem, který to také sám zažil a dál to také dělá. Tolik programový přehled. Přeji dobré ráno, dobré vstávání a dobré poslouchání.

Ranní tichý čas nás zavede do 4. kapitoly Markova evangelia. Ještě předtím Jan Knížek se svou skladbou Kdo vystoupil do nebe i sestoupil. I tato píseň je jedním ze zhudebněných biblických textů.

kdo vystoupil do nebe i sestoupil, kdo si nabral vítr do hrstí, kdo svázal vody do pláště, kdo vytyčil všechny dálavy země.

0: kdo vytyčil všechny dálavy země.
1: Když otevřeme nový zákon v Markově evangeliu ve 4. kapitole, tak hned v 1. verši čteme o tom, že Ježíš začal vyučovat u jezera. Zhromáždil se k němu obrovský zástup a on nastoupil do lodi na jezeře a posadil se. Následuje jeho podobenství o rozsévači, který rozséval semena na různé typy půd, a v další části té 4. kapitoly hovoří jiná podobenství o Božím království. Ze 4. kapitoly Markova evangelia budu číst od 26. verše. Potom řekl, myšleno Ježíš: Boží království působí, jako když člověk hodí zrno na zem, spí a vstává ve dne i v noci, a to zrno klíčí a roste, a on ani neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od sebe. Nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, i hned se chopí srpu, protože nastala žeň. Řekl také, k čemu přirovnáme Boží království? Jakým podobenstvím ho představíme? Je jako zrnko hořčice, které, když je zaseto do země, je nejmenší ze všech semen na zemi. Jakmile je však zaseto, roste, až je větší než všechny byliny, a vypouští mohutné větve, takže i ptáci mohou hnízdit v jeho stínu. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti i toho dnešního rána za tvé slovo, které můžeme mít zaznamenáno v Bibli. Za tvoji řeč k lidem, ať už to bylo vyučování, ve kterých si použil nějaký blízký obraz z toho, co ti lidé sami dělali, řešili, prožívali, anebo to byla podobenství, která pro mnohé byla nesnadná k pochopení. A ty jsi také hovořil o Božím království, o tom místě, kde vládne Bůh, a přirovnával si je k různým obrazům. Hovořil si o tom, že je jako to zrnko hořčice, které je možná nejmenší ze všech semínek na zemi, ale jakmile je zaseto, roste a přerůstá všechny byliny, vypouští mohutné větve. Boží království roste. To semínko tvého slova může růst v mnohých z nás a může přinášet ten užitek, tak aby ta Boží vláda se rozšiřovala do dalších a dalších životů. Děkuju za to. Amen.

Tolik skladba Krajda od Jany Zubajové. My budeme pokračovat s Mikem Dunhy a jeho skladbou Flourish, ve které zpívá: prošel jsem ohněm, ochutnal jsem déšť, ale vždycky jsem měl pokoj, který nedokážu vysvětlit. Tvé sliby zavlažují mou duši. Budu kvést.

6 hodinou 45 minutou dostane prostor biblická úvaha. Ještě předtím dvě písně. Tou první bude spolupráce kapely Třetí deň a hudebníka Andrése a je to skladba s názvem Slobodu v těbe mám.

Máte své hrdiny víry, ke kterým vzhlížíte? Že takový nejste? A co když Bůh po vás chce, abyste každý den žili poctivý život podle jeho principů a nic víc? Můžeme o tom společně přemýšlet s Lídou Pohankovou při poslechu jejího zamyšlení.

S manželem jsme uvěřili v době, kdy se nám začaly rodit děti a tak jako správní nadšenci jsme našim dětem četli ani ne tak pohádky, jako spíš misionářské příběhy. A tak naše děti se úplně nestotožňovaly s pohádkovými hrdiny, ale spíš s hrdiny víry. Příběhy lidí, které si Bůh použil k velkým věcem, mě stále fascinují, jsou velmi povzbuzující. Zároveň ale za tu dobu, kdy jsem křesťankou, některé věci trochu přehodnocuji. A uvědomuji si, že i ty skvělé příběhy božích mužů a žen mohou mít svá úskalí. A sice to, že si v nich člověk najde svoje hrdiny, zhlédne se v tom, že by měl být velkým evangelistou, misionářem, založit sirotčinec nebo nějakou jinou významnou službu. Co když ale právě k tomu mě Bůh nepovolal? Co když snahou přiblížit se životu těch významných božích mužů a žen mineme to svoje povolání k životu tam, kde jsme? Věřím, že náš opravdový život a služba Bohu nezačíná až nějakým významným povoláním, odjezdem do Afriky či přiváděním narkomanů do křesťanských středisek. Je možné, že nás Bůh povolal k úplně obyčejnému a přitom pro něj zcela jedinečnému a vzácnému životu tam, kde jsme. Takový život nemusí vypadat moc důležitě a přitom se žije podle úplně stejných principů jako životy těch velkých božích mužů a žen. V listu Koloským v 3. kapitole od 1. do 17. verše nacházíme tyto principy praktického křesťanského života. Hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí po pravici Boží. Umrtvujte své pozemské sklony, jako je smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost. Odhoďte zlobu, hněv, špatnost, rouhání a pomluvy z vašich úst. Oblečte nového člověka, který má milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si. A buďte vděční. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. To jsou věci tak obyčejné a zároveň tak důležité. Na tom, jak žijeme tyto obyčejné principy, se vlastně ukazuje, zda jsme následovníci Kristovi. Není to o tom, co jsme dokázali. Je to o tom, kým jsme a jak žijeme. Jak mnozí velcí boží mužové ztroskotali právě na tom, že možná dost dobře nesvlékli tu zlou touhu, hrabivost, hněv či pomluvy svých spolupracovníků. Tyto tak obyčejné lidské vlastnosti, kterým možná nepřikládali tak velkou důležitost jako významu své služby. Kdo ví, zda právě to neznehodnotí to dílo, které vytvořili a které mnozí oceňují. Bůh si ale zjevně bude cenit těch, kdo si při konání božího díla, ať už v našich očích velkého či malého, uchovali laskavost, milosrdenství, ochotu snášet druhé v jejich slabostech a odpouštět. To, abychom takto žili své každodenní životy, záleží i na tom, zda opravdu hledáme to, co je nad námi, tedy Ježíše Krista, se kterým jsme povstali k novému životu. Nedávno jsem četla knihu Jonatána Saxe, Leviticus, kniha svatosti, a tam jsem se dočetla, že Židé začínají každý den modlitbou. Vzdávám tobě díky, králi živý a věčný, že jsi mi vrátil mou duši ve své milosti. Tvá věrnost je neskonalá. To každodenní uvědomění si, komu vlastně vděčíme za život a za vše dobré, co v něm máme, to obracení se k tomu, kdo je nám spasitelem a králem, nám uchová dobrou perspektivu pro každodenní život. A obzvlášť, když se člověk dostane do situace, která jeho život ohrožuje a uvědomí si, že to, že dnes žiju, není samozřejmost, pak nabývá tato židovská modlitba nového rozměru. Už jsem to zažila několikrát a i dnes je to situace spíš aktuální než už za mnou. A uvědomuji si, že ta velká úcta k životu, kterou vidíme u židovského národa, pramení z obrovského utrpení, které Židé zažili a vlastně zažívají i dnes. Přesto se ale nenechávají určovat utrpením, ale vděčností za život. Dědictví, které předávají svým dětem, je ve vyznání. Být Židem znamená pociťovat vděk. Být si vědom toho, že život sám je dar. Dokázat trpět, aniž by nás to utrpení definovalo, a tak nad strachem nechat vyhrát naději. Být Židem znamená děkovat. Jestliže být Židem znamená pociťovat vděk, oč víc to znamená pro nás křesťany, vykoupené krví Kristovou. Ten, kdo zažil prázdnotu života bez Boha a plnost toho, co pro něj Ježíš udělal, dokáže ocenit a být vděčný za život, který dostal.
Vždy, když rozjímáme o těch nebeských věcech a hledáme to, co je nad námi, přibližujeme se k tomu životu, pro který nás Bůh na tuto zemi poslal. K životu, který se může zdát úplně obyčejný a přece je vzácný. Výzva k tomu, aby v nás přebývalo Boží slovo ve své plnosti, je také adresována všem a nejen těm významným služebníkům Božím. Někdy si tak říkáme, že když nejsme sloužící slovem, není tak důležité Boží slovo dobře znát. Jenže ono není cílem znát verše z Božího slova nazpaměť, ale prostě ho každodenně žít. A ať už si to přiznáváme nebo ne, stačí se plnit věcmi Božímu slovu vzdálenými a už tak nějak zapomeneme, cože to tam vlastně je. Někdy jsem až překvapená, jak někteří lidé, kteří se možná i za významné Boží služebníky pokládají, jednají nemoudře. A i ty výše zmíněné vlastnosti a vztahové dovednosti jim zcela chybí. Možná se tak trochu zapomněli plnit Božím slovem pro praktický každodenní život a plní se jim jen pro svou službu. Vzpomínám si na jeden případ, kdy došlo k nedorozumění s jedním bratrem v církvi a když jsem se nad tím trápila, napadlo mě, že ještě dřív, než s ním budu mluvit, si přečtu oddíl z hesel jednoty bratrské, ke kterému jsem se ten den nedostala. A vyskočily na mě právě tyto verše. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Tak se mu je poslala a navrhla, že se sejdeme a zkusíme to řešit v tomto duchu. Prakticky obratem přišla odpověď, že jsme stejného ducha a nedorozumění jsme pak vyřešili velmi rychle. Já jsem samozřejmě ty verše znala, ten bratr také, ale až ve chvíli, kdy jsme je dostali do svého zorného pole v konkrétní situaci, místo do té doby vládnoucím pocitům ublíženosti, nám došlo, jak to vidí Bůh. To je možná právě to, co píše apoštol Pavel. Aby v nás přebývalo slovo Boží ve své plnosti a mohli jsme tak podle něj žít i v takovýchto maličkostech. Možná nejlépe bychom každodenní život podle těch umíněných Božích principů mohli definovat jako život, kde už mi nejde tolik o sebe, ale učím se to sobecké já odložit a naplnit se tím, co pochází z hůry od Boha. Od Boha, který dal sám sebe. Abychom si my mohli od sebe samotných odpočinout. Protože, přiznejme si to otevřeně, není právě to, že řešíme stále sami sebe, pro nás vlastně velmi zatěžující. Odpočinout si od sebe samotného, odložit to všechno zatěžující a obléct se do lásky Boží je přece něco velmi žádoucího a velmi požehnaného pro všechny, včetně nás samotných. Pak už nebudeme řešit, jestli jsme vykonali pro Boha službu velkou a významnou. A to je něco, co bych přála církvi v České republice, aby měla víc lidí, kteří neřeší, zda jsou povolaní ke službě velké či zdánlivě nevýznamné, aby vlastně vůbec neřešili sebe, ale žili ten obyčejný každodenní život s Bohem tam, kde právě jsou.

Biblickou úvahu Lídy Pohankové nabídneme ještě v odpoledním vysílání v 15 hodin a 15 minut. Zítra v 6.45 bude David Novák hovořit na téma Dáváním bereme.

Společně se Znělkou jsme ve čtvrtém květnovém dni překročili práh 7 hodiny. Posloucháte pondělní ranní vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Na 7:30 je připraven ranní telefonát, v úvodu nové 60-minutovky Dejme prostor listárně.

Otevíráme další listárnu, tentokrát už první májovou. Tento pořad tvoříte především vy, naši posluchači, svými reakcemi, dotazy, připomínkami i osobními příběhy, které s Rádiem 7 prožíváte. A my je moc rádi čteme a rádi jimi listujeme společně s vámi. Venku je teď opravdu krásně, jaro je v plném proudu a ta svěží zelená barva láká ven k procházkám a výletům do přírody. A možná právě proto přichází v těchto dnech do naší redakce o něco méně zpráv než obvykle. I tak ale máme ke sdílení několik krásných ohlasů a jsme za to vděční. Než se pustíme do dnešních dopisů, rádi bychom vám připomněli jeden hezký telefonát, který nám přišel během pořadu Klíčové slovo. Volal nám posluchač Václav a řekl následující. Požehnané dobré ráno do studia Rádia 7. Poslouchám vás už od začátku naživo a musím říct, že je to velice zajímavé, ale zároveň i dost těžké. Držet půst se pořád ještě učím. Jsem moc rád, že ho připomínáte. Děkuji, že mám Rádio 7. Poslech Rádia 7 je u mě sice na druhém místě, ale hned po Pánu Ježíši, který je samozřejmě na prvním místě. A chci, aby tam zůstal, protože si nedokážu představit svůj život bez něho. Děkuji vám za vysílání Rádia 7. Bůh vám žehnej ve všem, co děláte, i vašemu dnešnímu hostu. Zdraví vás, Václav. Milí Václave, jsme opravdu rádi, že Pána Ježíše Krista máte na prvním místě a to druhé místo za Rádio 7 velmi oceňujeme. A přejeme, ať se vám daří půst stále lépe a je pro vás prostorem zastavení i setkání s Bohem. Další krásný a velmi vřelý ohlas nám poslala posluchačka Milena, která mimo jiné vyjadřuje velkou vděčnost za možnost poslouchat nás na DAB platformě. Dobrý den, milí z Rádia 7. Musím říct, že Rádio 7 stále ráda poslouchám, nebo spíše naslouchám. Velmi jsem si oblíbila biblická vyučování, četbu na pokračování a zejména pořad Večer pod lampou. Také svědectví, která jsem doposud měla možnost slyšet, jsou často velmi silné a dojemné příběhy o osobním vztahu s Pánem. Jsem vděčná každému, kdo má odvahu se o svůj příběh podělit. Velkou radost mi dělá, že vás stále mohu naladit na DAB platformě. Rádio 7 je pro mě každodenním společníkem a opravdovou radostí. Z celého srdce přeji, aby přicházelo co nejvíce statečných, abyste mohli i nadále vysílat na DAB. S mnoha pozdravy a přáním Boží blízkosti. Milena.

Protagonisté našich pořadů jsou vždy velmi rádi za vaši zpětnou vazbu a my ji s radostí zprostředkováváme dál. Jedním z pořadů, který se těší dlouhodobé a velké oblibě, jsou modlitby podle Bible. Jejich autorkou je naše externí spolupracovnice Danka Kenningová. A občas přijde ohlas, který nás opravdu potěší svou originalitou i hloubkou. Právě takový je i dnešní dopis, který určitě stojí za přečtení. Modlitby podle Bible jsou pro mě naprosto super značka. Kdybychom sečetli hodnotu všech těch známých značek Mercedes, Volvo, Puma, Adidas, Nike, Coca-Cola, Kofola a mnoho dalších, bude hodnota tohoto pořadu mnohem větší. Bude totiž v nebeské odměně. Vždyť se při něm modlíme k Bohu, který je v nebi. A to jak svými vlastními slovy, tak těmi slovy, která přišla přímo z nebe k nám. Děkuji za tento požehnaný pořad. Bůh vám žehnej a Bůh žehnej všem posluchačům. Další ohlas, který nám přišel, je od pana Petra z Prostějova. I on patří k našim dlouholetým posluchačům a píše: Hezký den, už jsem vám před časem psal, ale věřím, že každý ohlas od posluchačů vás potěší a povzbudí v práci, která má opravdový smysl. Vaše rádio poslouchám rád a často. Žádná podobná stanice u nás není. Je dobré se utvrzovat a povzbuzovat v křesťanské víře. Rád poslouchám prakticky všechny pořady, protože se přímo týkají křesťanství z různých úhlů pohledu. Přinášejí zajímavá svědectví lidí a šíří konzervativní biblické hodnoty i zprávy z křesťanského světa. Přitom si také uvědomuji, kolik lidí i dnes trpí pro svou víru a že naše svoboda není samozřejmostí. Jen ten cizojazyčný pořad neposlouchám, protože mu nerozumím. V redakci proběhly změny. Je zásadní, aby měl rozhlasový redaktor kvalitní a příjemný řečový projev. A to se, myslím, povedlo. Samozřejmě musí následovat našeho pána a být začleněn v živé církvi. Ale to si jistě hlídáte. Chystáte změny v programu. Věřím, že to bude jen k lepšímu. I když jsem si zvykl na stávající program a jsem s ním spokojen. Pán vám žehnej, Petr.

Změny ve vysílacím schématu skutečně chystáme a jak jsme již zmiňovali v minulé listárně, promítnou se do vysílání od září tohoto roku. Zatím jsme ve fázi ladění, úprav a také předávání pořadů a zaučování nových kolegů. Právě teď probíhá v naší budově rozsáhlá rekonstrukce, zvýšený hluk, prach, pohyb zedníků a oprava střechy jsou v plném proudu. V takových podmínkách to dá všem zabrat. Jsme proto vděční za vaše modlitby, ale i za vaši shovívavost a trpělivost, když se občas něco nepovede, tak jak bychom si přáli. Už se pomalu blížíme k závěru první májové listárny. Na úplný závěr jsme si nechali velmi milý a vřelý dopis od Jiřinky. Dobrý den, Rádio 7. Ráda bych vás podpořila nejen modlitbou, už na to dlouho myslím. Vaše rádio poslouchám moc ráda, hlavně v autě. Je to obrovské požehnání nejen pro mě, ale často si říkám, kolika srdcím se hlas Rádia 7 právě teď dotkne. A to právě teď. Z pořadů bych ráda zmínila Uši k duši, Stopy, Doteky, Biblickou úvahu, Nejen chlebem a rozmarínu. Skvělý je také archiv, kde si mohu poslechnout to, co jsem propásla. A moc ráda využívám i písničky na přání, kam občas zavolám pro píseň, která se dotýká mého srdce, když mě k tomu Bůh popostrčí. Děkuji vám za povzbuzení, za budování, za napomenutí, za radost i za lásku, která se line z vašeho rádia. Jsem za vás opravdu vděčná. Ať vás Bůh chrání a žehná vám všem. S pozdravem, Jiřka. A my jsme vděční za vás. Vážíme si toho, že se s námi o své příběhy dělíte a těšíme se zase na další. Napište nám. Kontakty, na kterých nás můžete zastihnout, jsou stále stejné. Pro jistotu, ale připomínáme, pište na adresu radio7@radio7.cz. Komentovat můžete na Facebooku a Instagramu. Můžete nás kontaktovat i přes WhatsApp na čísle 608 566 773. Svůj oblíbený pořad můžete poslouchat jak v proudovém vysílání, tak i na podcastových platformách. Stačí zadat jméno pořadu. Vybrané pořady najdete také na YouTube. Na našem webu www.radio7.cz najdete také audioarchiv, zprávy z redakce, přehled pořadů i možnost nás podpořit. Listárnu pro vás připravuje Andrea Audová. Od mikrofonu zdraví Kuba Lofítek.

Ježíši, zapomněl jsem slova, která jsi řekl. Sliby, které hořely v mém srdci, nyní potemněly. Odpusť mi mou nevěru, znovu obnov ten oheň. Pane, měj slitování. Zní v písni Lord Have Mercy, za kterou stojí Michael W. Smith a Amy Grant.

Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Lukášovo evangelium, 10. kapitola, 27. verš.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Jsou chvíle, které mění všechno ostatní. Takové chtějí připravit organizátoři kampaně Rozsviť tmu, která v následujících dnech proběhne na 10 místech po celé republice. Navazuje na konferenci ohně, která o uplynulém víkendu proběhla ve Frýdku Místku. Za oběma akcemi stojí misijní organizace CEFAN, Kristus pro všechny národy, ke které patří i Jana Bělava, náš dnešní telefonický host. Jano, vítejte, dobré ráno.
4: Dobré ráno, zdravím vás.
3: Úvodní otázka zní, jak se vám vaší optikou vydařila konference? Když se ohlédnete, co vidíte?
4: Děkuji moc za otázku a děkuji moc za ranní rozhovor. Já myslím, že konference ohně ve Frýdku Místku byla opravdu plná ohně, byla plná boží slávy. Měli jsme tam tři úžasné řečníky, evangelistu Daniela Kolenda, který je vlastně prezident Kristusu pro všechny národy. Pak jsme tam měli Jean-Luca Trachsela a velmi známého pro české publikum Claudia Freisena, který byl v České republice několikrát v 90. letech a vrátil se zpátky po 30 letech. A věřím, že to bylo obrovský úžasný čas, plný inspirace, plný boží přítomnosti. A co bylo úžasné, že lidé přicházeli k Ježíši přímo i na té konferenci a lidé byli uzdraveni. Měli jsme tam příklad jedné holčiny, která měla před 2 lety operaci kolena a nic to nepomohlo, pořád jí to koleno bolelo a během modliteb za uzdravení tak ta bolest úplně zmizela, ta holčina tam brečela, byla úplně nadšená, že ji tam Bůh uzdravil a jsme opravdu vděční, když si ohledneme na třetím víkendem, tak jsme plní vděčnosti a plní radosti toho, co Bůh udělal, jak se dotýká lidských životů.
3: Sláva Bohu. Má kampaň Rozsviť tmu na konferenci navázat, případně v čem a jak?
4: Určitě. My jsme vlastně během konference celou tu kampaň Rozsviť tmu začali. Ten poslední večer na konferenci byl evangelizační večer a my jsme tam opravdu pozvali stovky nevěřících lidí a bylo nádherný, že celý ten večer byl evangelizační, kázali jsme evangelium, modlili jsme se za nemocné a ten večer, já jsem včera v noci ještě dostala statistiky, a se obrátilo k Ježíši a vyplnilo kartičku, že chtějí do místní církve 116 lidí tady v České republice. Takže to bylo vlastně první večer a první kampaň Rozsviť tmu, kterou jsme začali a mám z toho obrovskou radost, že to mohlo takhle, vlastně ta konference takhle mohla skončit a Rozsviť tmu takhle mohlo začít. A pokračujeme dál, je to jenom začátek.
3: Konference proběhla ve Frýdku Místku, ale tahle kampaň se chystá nejen na severu Moravy, ale i na mnoha místech v Čechách. Jak jste kontaktovali spolupracující místní církve a kde všude se tedy bude rozsvěcet tma?
4: Ano, přesně tak. Kampaň Rozsviť tmu bude probíhat ještě v dalších 9 městech. A je v tuto chvíli zapojeno víc než 50 církví napříč Českou republikou, napříč všemi denominacemi. My jsme opravdu šli od jedné církve ke druhé v každém konkrétním městě, v kterém jsme byli a osobně jsme je pozvali a pozvali jsme jejich sbory, aby se byly součástí toho, co děláme. A se všemi tady těma církvemi pracujeme už více než rok, aby tady ty kampaně mohly v České republice být. A tady ty kampaně Rozsviť tmu proběhnou vlastně od zítra, od úterý, od 5. května do 6. května budou v Pardubicích a pak od 7. do 9. května budeme v Českých Budějovicích, v Českém Těšíně, v Karviné, v Ostravě, v Třinci, v Hlučíně,

0: Každý ten den bude probíhat trošku jinak, ale víme, že všude bude kázáno evangelium několikrát za den. Budou to takové krátké evangelizační poselství od našich evangelistů. Bude tam spoustu hudby, spoustu chval. Budou tam svědectví od českých a zahraničních hostů. Svědectví o uzdravení, svědectví o tom, jak Pán Bůh koná po celém světě. Nedílnou součástí tady těch festivalů je i obrovská a krásná práce, která je program pro děti. A věřím, že tam bude spoustu zábavy i pro různé generace a bude tam taková příjemná přátelská atmosféra a samozřejmě tam bude i spoustu dobrého jídla a pití. A každý ten festival v každém tom městě a celý ten program i ten program pro děti je zdarma. A chceme opravdu, aby všichni byli vítáni a mohli být součástí tady těch festivalů.
1: Podobné evangelizační kampaně mohou mít slabé místo v tom, že člověk při nich něco zažije, ale přijde otázka, co dál? Máte připravený i nějaký návazný program nebo chystáte propojit lidi, kteří přijdou s místními církvemi?
0: Ano, určitě pro nás je tady ten naprosto klíčový a zásadní věc. A jak jsem říkala, na tady těch evangelizacích pracujeme už víc než rok. A velká část té práce je, že pracujeme s jednotlivými církvemi. Dělali jsme i konkrétní školení o tom, jak vypadá následná péče. Máme opravdu přesný seznam, že chceme všechny lidi, kteří přijmou Ježíše, kontaktovat do 24 hodin a pozvat je na kafe, začít se s nima bavit se s nimi o tom rozhodnutí, které udělali. A postupně je přivádět na nějakou následnou péči. Pokud to budou třeba alfa kurzy nebo jiný druh následné péče, tak místní církve už více jak půl roku připravují různé varianty následného programu, aby všichni lidé, kteří přijmou Ježíše, si našli nějaký domov a nezůstali někde osamocení bez komunity dalších božích lidí.
1: V závěru bych se ještě rád ptal na otázku, o co vám jde především, co byste si jako organizátoři přáli vidět, zažít?
0: Naším největším přáním jako organizátoři, abychom v České republice viděli, že jméno Ježíše je vyvýšeno nad každé jméno, aby lidé, kteří ještě neznají Ježíše, kteří ještě nezakusili, opravdu měli tu šanci zažít spasení a zažít tu boží blízkost a tu boží lásku. Na všech těch festivalech v každém městě si budeme pravidelně modlit i za uzdravení, takže my opravdu věříme, že Pán Ježíš bude konat, že lidé budou uzdraveni ze jakýkoliv bolestí a starostí. Součástí celé tady té kampaně je už i online kampaň a my opravdu dostáváme každý den spoustu zpráv, kde nás lidé prosí, přijďte, modlete se za nás, za naše nemoci. A věřím, že přijde spousta lidí, kteří přicházejí s nemocma, se starostma a naším přání a opravdu naší touhu je, aby Pán Ježíš se mohl tady těch lidí dotýkat, aby mohli být uzdraveni, aby mohli být osvobozeni, aby mohli najít Ježíše.
1: O sérii rodinných festivalů s názvem Rozsviť tmu jsme v ranním telefonátu hovořili s Janou Bělavou z organizace Kristus pro všechny národy. Moc díky za sdílení toho, co Pán Bůh konal ve Frýdku Místku a z toho, co je připraveno pro ta následující města. Díky za ten zápal a nadšení, s kterým do té celé akce jdete a přeji, ať i na těch dalších místech můžete zažívat tu boží přítomnost, boží slávu, ať se proměňují další lidské životy a díky za to, jakým způsobem se dáváte k dispozici i za to, že jsme o tom dnes ráno společně mohli hovořit.
0: Děkuji i vám a těším se, že se uvidíme na Rozsvit tmu.

co můžu, jak Marie chci dát. A mezi lvy tam pěny, jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

Vstoupil si do mého Egypta, vzal si mě za ruku a vyvedl si mě na svobodu do země zaslíbené. Nezapomenu na tebe, budu zpívat o všem, co si udělal. Smrt je navždy pohlcena, zní v písni Egypt, Corio Asburyho.

0: Je krátce po 8 hodině. Z brněnského studia Rádia 7 vám přeje příjemné pondělní ráno s datem 4. května Kuba Lofítek. Prostor mezi 8 a 9 hodinou vyplní mimo jiné pořad Stopy, ve kterém nahlédneme do života Lucie Najmanové. Poslouchejte v 8.30. Právě teď ovšem předávám slovo pastoru církve ICF Brno Jiřímu Zdráhalovi a pohledu do Bible.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 19. kapitola. Na příkladu rozbitého džbánu ukázal prorok Izraelcům nenávratnost zničení Judska, které se blíží. Hospodin řekl toto: jdi a kup od hrnčíře hliněný džbán. Vezmi sebou několik stařešinů z lidu i z kněží a vyjdi branou střepů, to byla jedna z jeruzalémských bran, do údolí Ben Hinnom. Tam volej slova, která ti řeknu. Volej, slyšte slovo Hospodinovo, králové Judy i Jeruzaléma. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Hle, dopustím na toto místo takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znít v uších. Údolí Ben Hinnom, které bylo hned za jeruzalémskými zdmi, sloužilo v době králů jako obětiště pohanským bohům. Později zde bylo smetiště. A právě tyto oběti pohanským bohům Bůh Izraeli připomíná. Pálili zde kadidlo cizím bohům, které neznali sami ani jejich otcové, a naplnili toto místo krví nevinných. Vystavili také obětiště Bálovi, aby tam spalovali své vlastní děti jako zápalné oběti Bálovi. To jsem jim přece nepřikázal, o tom jsem nemluvil, to mi nepřišlo ani na mysl. Dále prorok předpovídá zkázu. Tak jako zde byly vražděny nevinné děti, tak zde budou vražděni obyvatelé Jeruzaléma. Prorok jim dokonce připomíná předpovědi hrůz z Mojžíšova zákona. V tom zoufalém sevření svých nepřátel, kteří pasou po jejich životě, se budou požírat navzájem. Už totiž v knize Levitikus Mojžíš varuje před nevěrou Bohu. Tam čteme: jestliže mě přesto všechno nebudete poslouchat a budete se nadále stavět proti mně, postavím se i já zuřivě proti vám. Budete jíst maso vlastních synů a maso vlastních dcer. K těmto hrůzným událostem došlo zřejmě během dlouhého obléhání Jeruzaléma králem Nabukadnezarem. O obléhání Jeruzaléma ale mluvil i Ježíš, když předpovídal zničení Jeruzaléma Římany. Když dorazil na hřeben a uviděl město, rozplakal se nad ním. O, kdyby spoznalo aspoň v tento svůj den, co by ti přineslo pokoj. Teď je to ale tvým očím skryto. Přijdou na tebe dny, kdy tě tví nepřátelé obklíčí valem a oblehnou tě. Sevřou tě ze všech stran a srovnají tě se zemí, i tvé děti v tobě. Nenechají v tobě kámen na kameni, protože si nepoznalo čas svého navštívení. Jeremiáš připomenul Izraelcům jejich krutou modloslužbu. Na tomu Bůh řekl: potom ten džbán rozbí před muži, kteří šli s tebou, a řekni jim, jako když se rozbije hliněná nádoba a už se nedá opravit, tak rozbí tento lid i toto město. Když se pak Jeremiáš vrátil, postavil se na nádvoří chrámu a zopakoval předpověď zla přicházejícího na Judsko. Jeremiáš byl jeden z mnoha proroků, které v dějinách Izraele povolával Bůh. Prorok byl v Bibli nazýván také vidoucí, to znamená ten, kdo vidí dál. Ten, komu je Bohem pozvednut zrak z přítomnosti do budoucnosti. Jako farmář, který pozvedne oči od práce na poli a zadívá se na obzor. Vidoucí byl ten, komu byla osvětlena nebo ozářena budoucnost, do které smrtelník nevidí. Jako poutník, který jde noční krajinou a jehož cestu osvítí náhlý blesk na obloze. Prorok je v tomto smyslu divák, kterému byl ukázán film, který ještě neměl premiéru. Prorok vidí ovšem pouze tu část příběhu, kterou mu ukáže Bůh. Prorok je také strážným, který lidem říká, v čem nejednají správně, a varuje je před následky jejich jednání. Proroky povolával Bůh. Skrze proroky chtěl lidem ukazovat, co se mělo stát, a varovat je. V knize proroka Ámose čteme: on nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky proroky. Bůh předem oznamoval, co se má stát, aby lidé věděli, že to, co se stalo, bylo ohlášeno proroky. Proto se na slova proroků můžeme plně spolehnout. My lidé ovšem poznáme, že to, co se stalo, bylo předpovězeno proroky, často až poté, co k události dojde. Vždyť ani proroci sami nerozuměli přesně popisům budoucnosti. Je o nich napsáno, že se snažili zjistit, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův duch. Všichni proroci, jejichž zápisy máme zachovány v Bibli, předpovídali budoucnost. A nejen tu, která se týkala jejich doby. To je důvodem, proč jsou jejich proroctví zachovány i pro nás. Knihy proroků obsahují předpovědi událostí, které jsou dnes již za námi, ale také těch, které se teprve stanou. Proto jsou knihy proroků pro nás stále aktuální.

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku vždy v 8 a v 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF Brno. Předchozí díly nabízíme k poslechu v audioarchivu na webu Rádia 7 nebo je můžete vyhledat na podcastových platformách.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.
3: Dneska jsem spal 11 hodin, zatímco ty spal jenom 2.

Na 4. května připadá jeden ze svátků, a to Mezinárodní den hasičů. Podíváme-li se do českého kalendáře, zjistíme, že svátek má Květoslav, dříve to byl také Florián. Ovšem vězte, že obě jména mají tentýž význam. Základem obou je totiž latinské Florianus, které vychází ze slova florere, kvést. Od stejného základu jsou odvozena i slova flos, tedy květ, a rostlinstvo, které se latinsky řekne flora. Ten, kdo nese jméno Florián nebo Květoslav, by se tedy měl aspoň podle jména co nejlépe cítit právě teď na jaře.

0: Kalendárium.
1: Pojďme se i dnes ohlédnout do historie a připomenout některé události i osobnosti, které se pojí ke 4. květnovému dni. Psal se rok 1415. 4. května byli Jan Hus a John Wycliffe na Kostnickém koncilu odsouzeni jako kacíři. Rok 1904 a začala stavba Panamského průplavu, který spojuje Atlantský a Tichý oceán. Rok 1945 a zanikla Německá evangelická církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Do roku 1922 Německá evangelická církev v Československé republice. Šlo o evangelickou církev, která vznikla po první světové válce a vzniku Československa osamostatněním česko-moravsko-slezských sborů evangelické církve augsburského a helvetského vyznání. Její zánik způsobilo vysídlení Němců z Československa. Rok 1979 Margaret Thatcherová se stala první ženskou předsedkyní vlády Spojeného království. Americká herečka Audrey Hepburn se narodila 4. května 1929. Jedna z nejznámějších tváří filmového plátna druhé poloviny 20. století, nositelka cen Oscar, Tony, Emmy i Grammy. Málo kdo ví, že Audrey hovořila plynule 7 světovými jazyky. V 80. letech, v posledních letech svého života, se věnovala především práci pro humanitární organizace. V roce 1987 se stala oficiálním velvyslancem dobré vůle UNICEF. Cestovala do rozvojových zemí, kde se snažila pomáhat hladovějícím dětem. Čtvrtého května 1972 se narodil Chris Tomlin, americký zpěvák, skladatel a vedoucí chval. Jeho písně se hrají s překlady po celém světě. Například How Great is Our God, česky Jak úžasný Bůh, či Our God, větší je náš Bůh. Biskup anglikánské církve Arthur Lake umírá 4. května 1626. Byl jedním z překladatelů Bible do angličtiny, takzvaného překladu King James Version. Milan Rastislav Štefánik, slovenský vědec, politik, spoluzakladatel Československa, umírá 4. května 1919. Český herec a pedagog Karel Häger umírá 4. května 1977. Kromě divadelních a filmových rolí propůjčil svůj hlas mnoha pohádkám. Za všechny jmenujme jeho nezapomenutelné vyprávění o pejskovi a kočičce Josefa Čapka. Kalendárium připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Díky tobě chci celému světu vyprávět, co jsi udělal, jak jsi obrátil můj život na ruby. Byl jsem ztracený, ale teď jsem nalezený. Jsi ta píseň, která mi celý den zní v hlavě. Zpívali ve společné písni s názvem Sing Chris Tomlin a Russell Dickerson. Před námi ještě jedna skladba, a to od Filipa Manny, a poté už relace Stopy a životní příběh Lucie Najmanové.

řekni běž a já půjdu rád. Rozkaž a budu stát v poli, od čeho bych služebníkem byl, kdybych

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Dnešního vyprávění o stopách Božího jednání ve svém životě se ujme Lucie Najmanová. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a dobrý poslech za celý tým rádia přeje Milan Remeš.
0: Moje jméno je Lucie Najmanová a ráda bych se s váma sdílela s mojí zkušeností z života víry. Na začátek bych řekla, že moje svědectví mě hluboce zasáhlo a pomohlo mi se zpětně vracet k silnému zážitku, kdy mi Bůh plně projevil svou lásku a dotkl se mě svou mocí a pomohl mi neskutečným způsobem. Můj příběh začíná zhruba před 3 až 4 lety v období koncem léta, začátkem podzimu. Trávila jsem svůj čas na naší chalupě, kterou máme nedaleko města, kde bydlím. V tom čase jsem zrovna procházela těžkým a temným obdobím, kdy jsem už ztrácela smysl života a hlasy v mé hlavě byly stejně tak silné a hlasité jako vnitřní ztráta mého zdravého já. Uvězněná ve vězení svého těla, konkrétně mysli, jsem už nevydržela tak silný vnitřní tlak všech osobních selhání, nezdravých vztahů a bezvýchodné situace. Utekla jsem z domu a se slzami v očích a rozervanou duší večer na cestu k lesu, která vedla směrem k vlakovému kolejišti. Byla jsem rozhodnutá, že už další tlak, propad do hlubin bez naděje nedokážu déle snést a nemá cenu se dál trápit a přežívat utrpení slepé uličky. Kam dál se svým životem, říkala jsem si, když jsem šla po cestě a blížila se k posedu, který byl na začátku lesa. Volala jsem v tu chvíli nahlas k Božímu nepříteli, od kterého jsem vnímala a tušila, že od něho pochází všechen ten chaos, nenávistné myšlenky a pocit, že jsem k ničemu a že na tom nedokážu nic změnit. Přála jsem si, aby mi dal do mysli silně emoční myšlenku na jednu osobu z mé minulosti, kterou jsem si v tu dobu myslela, že miluju. Abych získala odvahu k tomu ukončit svůj život a skočit do kolejiště. Nic z toho se ale na mé překvapení nestalo a mě docházelo v tu chvíli, že to nedává žádný smysl brát si život, že mi to v té chvíli nepomůže. Když se hlava uklidnila a nic mě nenutilo to udělat, tak na všechny starosti jsem najednou zapomněla. Pomalu jsem se otáčela z lesa, rozhodnutá se vrátit na chatu za rodiči, a s myšlenkami na to, že se to vše nějak vyřeší a bude to časem lepší. Začalo se už dost smívat a při mém návratu zpátky na cestu k domovu mě přepadlo nevysvětlitelné ochrnutí a ztráta kontroly nad vlastním tělem. Uvnitř mě nastal strašný strach, úzkost. Zažívala jsem úplné postupné selhání těla, bušení srdce, úplně jak před explozí a neschopnost pohnout se krok vpřed. Závan smrti jsem prožívala čím dál tím víc a intenzivněji. Uvnitř mě probíhala scéna jako ze zpomaleného filmu. Uvědomovala jsem si, že už umírám a že mám

cítit své nohy a mohla po nich kráčet s klidným vědomím toho, že mě Bůh zachránil a dal mým nohám sílu dojít ke vzdálenému světélku v dálce, kde svítilo okno naší chaty. Děkovala jsem Bohu a rozdýchávala cestou svůj osobní zážitek s někým, kdo mě zachránil a komu na mě opravdu záleží. Soucitný, milosrdný Otec v nebi, který slyšel můj skoro nicotný hlas v mém nitru. Dal mi poznat svou moc a lásku a to, že může učinit nemožné a vrátit mě zpátky do života. Potvrzuje se mi potom verš z Bible, kde se píše v Židům 13. kapitole 5. a 6. verš: Nikdy tě neopustím a nikdy tě nenechám. A to on splnil díky své věrné lásce, která jde až za naše hranice lidského chápání. Důvěra v něho se upevnila. On je záchranný člun a věřím, že každý člověk, který si prochází jakkoliv těžkou situací, rozpolceností mysli a jinými nejen psychickými problémy, dostane Boží milost a důkaz jeho lásky k nám bez ohledu na to, co jsme udělali a nebo jak daleko nebo hluboko zašli na naší cestě životem. Na závěr bych se vrátila ještě k verši z 23. žalmu Davidova, ke 4. verši, kde zní: I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty jsi se mnou, tvůj prut a tvá hůl mě konejší.

0: proč si myslíš, že v té situaci, v tom tvým životě, to, co se rozhodla dělat, proč tomu došlo?
1: Byla jsem vlastně už tím vším tak převálcovaná, že mě to zahnalo všechno do kouta. Nedokázala jsem moc vnímat dobrý věci kolem sebe, i to, že jsem měla podporu velikou od rodičů. Převálcovávaly mě vlastně hodně ty negativní myšlenky a tím, že jsem byla hodně na dně, tak pro mě bylo těžké koukat nahoru na tu pomoc, protože všechno, co bylo uvnitř mě, co se tam tvořilo, co tam hnilo už delší dobu, tak bylo spojené určitě s tou bolestí a s dlouhodobým trápením, s tím, že jsem neviděla cestu ven a vnímám to, že proto přišlo hodně temna, aby mě zničilo, abych už dál nemohla, abych už neviděla dál to světlo. Vedlo to k tomu, že už jsem chtěla všechno skončit, už jsem na to neměla. Myslela jsem si, že to musím zvládnout sama a už jsem to nechtěla zvládat. Nechala jsem se přemoct tou koulí dělovou, když to tak řeknu.
0: A tohle si prožila už v době, kdy jsi věřila v Boha, kdy jsi věřila v Ježíše?
1: Já jsem v něho věřila, ale ten život s ním jsem ještě, na něj jsem nenastoupila, na ten život s ním. Ještě jsem vlastně nebyla pokřtěná. Věděla jsem o tom, že se mnou je, že mě zachrání, ale hodně jsem žila ve světě. Hodně jsem pustila nepřítele do svého srdce. Hodně jsem žila na druhé straně a hledala jsem hodně sama sebe. Hodně jsem se přátelila s lidma, kteří byli hodně na špatné cestě. Snažila jsem je zachraňovat, ale sama jsem se topila, takže sama jsem zjistila, že potřebuji zachránit, že to sama nezvládnu, že je toho na mě všechno moc. I když pro mě tady byli lidi, kterým na mě záleželo, tak jsem nebyla sama se sebou srovnaná. Bylo to pro mě jako dost těžký období, kdy temnota byla fakt jako obrovská.
0: Co ta noc a tenhle tvůj prožitek změnil v tom tvým vztahu s Ježíšem?
1: Určitě jsem si uvědomila, že nikdo mi nemůže říct cokoliv, že by bylo pozdě. Můžu zajít jakkoliv daleko, otočit se k Bohu zády, být úplně otočená někde jinde, ale to, když si v srdci uvědomíte, že jste úplně slabý, bezmocný a dojdete na kraji všech vlastních sil, tak Bůh je tady pořád s váma a miluje vás i přesto, že jste několik let žili bez něj. Jde o to, že spoustu lidí věří, ale nemají ten osobní vztah s Bohem. Vidí hodně to, že jsou různý zákazy a nechce se jim do toho, protože se cítí potom jako nesvobodný. A já vnímám to, že je to pravý opak, že je to právě ta lež, kterou si hrozně držíme,

0: myslíme si, že si to vyřešíme všechno sami, že to zvládneme. Ale potom dojdeme k tomu bodu, kdy si uvědomíme, že potřebujeme zachránce. Že vlastně nedokážeme sami se dostat něčeho, co nás takovým způsobem převálcuje. Může jít opravdu i o blízký lidi, kteří nás milují, může jít úplně o člověka jakýhokoliv, ale nikdo nám nemůže tak pomoct jako Bůh, který prostě nás dokáže vyzvednout z prachu země a dokázat nemožný.
1: O čem je ta víra v Boha na Ježíše?
0: Ta víra je vlastně o tom vztahu, o vztahu s Bohem a o tom začít důvěřovat a nechat se vést. Je hrozně těžký kolikrát si držet otěže svýho života a nechtít dát ty opratě. Ale na druhou stranu, Bůh to s náma myslí dobře. Nejsme to my, není to okolo nás pořád. Protože Bůh nás zná líp než my sami sebe a On to všechno dá do pořádku, když mu to dovolíme, když mu dáme ten prostor, protože nás miluje víc než kdokoliv na světě.
2: Doznělo vyprávění Lucie Najmanové, která si myslela, že všechno své trápení a životní problémy musí zvládnout sama. A dohnalo ji to až k okamžiku, kdy přemýšlela o ukončení svého života. Milující Bůh se jí stal záchranným člunem v její situaci a problémech. Poznala, že On ji nikdy neopustí a nikdy se jí nezřekne. Boží laskavá ruka je natažená ke každému člověku, ať je v jakémkoliv stavu a situaci, i k vám. Pokud byste chtěli o víře, o Bohu, o Ježíši Kristu vědět více, můžete napsat i nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Aktuální epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní Stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

Reprízu životního příběhu Lucie Najmanové odvysíláme zítra v 19.45. Za týden bude v pořadu Stopy hovořit Miroslav Fitz. Další příběhy o životě s Bohem přináší relace Život víry. V pátek v 11.15 nabídneme vyprávění Marka Uhlíře. Chcete-li se i vy podělit se svým příběhem, ozvěte se nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz.

Vyznání prišli jsme ti chválu vzdať, znělo v raním vysílání Rádia 7 v podání kapely Martendom Worship. Hranici 9. hodiny překročíme společně s kapelou Terebint a písní Trosečník.

Bylo 9 hodin. V pondělí 4. května ladíte Rádio 7, rádio, které vysílá více než 50 programů, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Od počátku je fungování Rádia 7 závislé na modlitbách a finanční podpoře posluchačů a podporovatelů. I vás zveme, abyste se mezi ně přidali a měli tak svůj podíl na šíření zprávy o naději a záchraně v Pánu Ježíši Kristu. A zároveň vyjadřujeme velkou vděčnost těm, kteří už mezi podporovatele Rádia 7 patříte. 9:30 bude čas pro relaci Překročit hranice a pokračování seriálu pastora Lukáše Targoše s názvem Ikona dřevo mezi světy. Do té doby hudba a také pár pozvánek. Příjemné chvíle nejen u poslechu Rádia 7 přeje Kuba Lofítek. Jako jsem...

Už zítra startuje v Praze Mediafest 2026, Mezinárodní fórum pro křesťanské novináře, vydavatele a umělce. Proběhne od 5. do 8. května ve Fortně v klášteře bosých karmelitánů na Hradčanském náměstí. Program kombinuje vzdělávací přednášky, prostor pro navázání kontaktů a duchovní povzbuzení. Mezi řečníky budou Tomáš Sedláček, Kerstin Heck, Alexander Fleck nebo Rick Zuzu. Bližší informace o této události hledejte na webu www.mediafest.eu.

Od 7. do 9. května proběhne v Dobré v prostorách organizace Aroša konference s názvem Křesťan jako správce stvoření. Konferenci pořádá organizace Aroša ve spolupráci s Evangelikálním teologickým seminářem a Milanem Hluchým. Konference se zaměřuje na křesťanskou odpovědnost za stvoření v době ekologické a klimatické krize. Více informací hledejte na webových stránkách www.etspraha.cz.

Odbor pro manželství a rodinu Bratrské jednoty baptistů pořádá od 8. do 10. května celostátní setkání rodin s dětmi. To proběhne ve Zbraslavici u Kutné hory a téma této akce zní, aby domov byl dobrým místem. Hlavními řečníky budou Vlado a Renáta Sochorovi ze Slovenska a bližší informace o celém programu této akce najdete na webu www.rádispolu.cz. Celostátní setkání rodin s dětmi, které pořádá Odbor pro manželství a rodinu Bratrské jednoty baptistů v České republice 8. až 10. května z Braslavice u Kutné hory.

Vytrvej, tak zní téma letošní konference FIKA, což je setkání pro ženy, které se uskuteční 9. května v Brně v prostorách City House Brno. Na programu této konference bude vyučování, propojení, čas pro povzbuzení, inspiraci, přátelství. Řečníky budou Jakub Limr a Ester Banihmadová. Chvály povede Worshipko. Bližší informace o této události najdete na webu www.konferencefika.cz.

S 9:30 se o slovo přihlásí relace Překročit hranice. Uslyšíme 7. díl z 10dílné série Ikona a dřevo mezi světy. Ještě předtím kapela Alive.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Na kříži nalézáme Boha, který raději zemřel ve jménu lásky, než aby zabíjel ve jménu svobody. Proto je tak důležité o kříži a ukřižování Ježíše Krista přemýšlet a hledat, co se o něm píše v Bibli. Má to totiž přímý vliv na to, jak Boha chápeme a jak si ho představujeme. Tady je další díl série Ikona dřevo mezi světy. Slovo má Lukáš Targoš, pastor církve Element z Hradce Králové.
2: Pokud byste se zajímali o teologii, zjistil byste, že téma smíření s Bohem je důležité téma, protože všichni křesťané věří, bez výjimky, všichni křesťané, ať věří jakékoliv verzi toho příběhu, tak bez výjimky věří, že v Kristu Bůh smířil svět se sebou a kříž je tedy takovým bodem smíření mezi všemi světy. Tomu věří všichni křesťané. V čem se ale jednotlivé skupiny křesťanů liší je v tom, jak přesně chápat, co to smíření znamená. Jak to chápat pro náš život. A jak možná si řeknete, to je taková teorie, není to úplně pro mě, ale uvidíte za chviličku, že to má dopad do našeho praktického života, že každá teologie, kterou věříme, každé vyznání o Bohu, kterému věříme, má svůj dopad do toho, jaký máme vztah s Bohem a jak o Bohu přemýšlíme a dokonce, jak se chováme jeden k druhému. Takže jsou různé modely, které církev má ohledně toho, jak chápat to smíření na kříži. Jeden model, můžeme mu říkat model platby, že Bůh se na tebe tolik zlobí, je na tebe tak rozhněvaný, že vyžaduje platbu za ten hřích, který ty si udělal a tu platbu na sebe vzal Ježíš a Bůh ho zabil místo tebe. Ten druhý model, který hodně byl v první církvi, je model vítězství, že Bůh je náš duchovní válčník, nás vysvobozuje od mocí ďábla. Další model je tam model magnetu, že Bůh tě přitahuje k sobě. To smíření znamená, že Bůh tě táhne k sobě. Je tam model božskosti, že Bůh chce, aby jsi se stal jako on, aby se stal Bohem. Model zrcadla, že Bůh ukazuje, jaký doopravdy jsme a co jsme udělali. Jsou to různé modely. Ale nejčastěji v našich kruzích se lidé setkávají s tím modelem platby. Modelem, který říká, že aby Bůh ti mohl odpustit hřích, musí to někdo zaplatit. John Stott, což byl velký anglikánský teolog 20. století, byl velký zastánce modelu platby a on ve své knize o kříži Krista napsal tohle. Co se tedy dá dělat? Má-li nám být někdy odpuštěno, musíme zaplatit, co dlužíme. To je jeho základní pointa. On říká, co můžeme dělat? Máme nějaký dluh hříchu a aby nám mohlo být někdy odpuštěno, musíme zaplatit, co dlužíme. A možná, a doufám, že vás okamžitě napadá, že tady leží Achillova pata celého modelu platby. Protože splatit dluh se nerovná odpuštění dluhu. Rozumíte mi, co mám na mysli? Představte si, že dlužím někomu 100 tisíc kaček. Půjčil jsem si na něco a dlužím někomu prostě nějaký peníze. A ten člověk mi napíše dopis a napíše mi, hele, odpouštím ti tvůj dluh. Co udělám podle tebe? Co udělám, já vím. Já prostě udělám nějakou party, poděkuju tomu člověku, řeknu mu, že je to dobrá duše, že mu Bůh to odplatí na jeho dětech, dám si nějaký dobrý víno večer a oslavím, že můj dluh byl odpuštěn. Ale rozhodně nebudu mít pocit, že když mi odpustil můj dluh, tak musím ho zaplatit nějak jinak. Nebudu mít pocit, že protože Bůh odpustil můj dluh, tak je to proto, že Radek, můj kamarád, mu zavolal a řekl, víš co, já ti těch 100 litrů dám, aby to Lukáš nemusel platit. To by určitě pro mě udělal, protože to je dobrý kamarád. Ale pokud by to udělal, jak moc by to bylo odpuštění dluhu, když by ten věřitel dostal splacený dluh od někoho jiného. Pořád je to platba, která proběhla, ale žádné odpuštění tam není.

0: To není, že zaplatí ten dluh hříchu, že zaplatí to, co bych měl dát já, ale že natáhne do sebe veškeré zlo a veškerý hřích a přemění to v něco úplně jiného, jako přemění to úplně v jinou pozitivní energii. To, co Ježíš udělá na kříži, je víc než jenom, že splatí dluh. Je to naprostá proměna toho, kým my jsme. A to je velký rozdíl. Není to totiž Bůh, kdo je se světem znepřátelený, ale je to svět, kdo je znepřátelený s Bohem. Ježíš nezemřel proto, aby změnil Boží názor na nás, ale aby jsme my viděli, že Bůh je jiný, než jsme si vždycky mysleli. Nebyl to Bůh, kdo požaduje Ježíšovu smrt. Byli to lidé, kteří křičeli, ukřižuj ho, ukřižuj ho. Když lidé křičeli, ukřižuj ho, Bůh odpovídá, odpustím, protože nevědí, co činí. Bůh nepotřebuje smrt, aby mohl odpustit, protože to nedává smysl. Všimněte si, když Ježíš za svého života se modlí za některé nemocné lidi, tak jim říká, odpouštějí se ti hříchy. A ti lidé přijmou odpuštění hříchu a uzdravení jen tak, bez nějaké smrti a oběti. Bůh nemůže odpustit hřích jen tak? Samozřejmě, že může. Ale samotné odpuštění neřeší naši identitu, naše přetvoření toho, jak jsme pod něčí vládou, jak jsme něčím ovládání. A to na sebe Ježíš na kříži, to do sebe absorbuje a to ničí a přetváří do něčeho jiného. Na kříži nalezáme Boha, který je úplně jiný, který umírá ve jménu lásky víc, než aby zabíjel ve jménu svobody, což je docela dobré, protože my někdy si myslíme, že Ježíš je taková hrdinská postava, jako ve Statečném srdci William Wallace, jestli jste viděli ten film, všichni to viděli, jak tam umírá a křičí v tom poslední slovo svobodu. A Ježíš, když umírá, tak nemá poslední slovo o svobodě, ale má poslední slovo odpust. Odpust. A to je ohromný rozdíl, protože Ježíš je úplně jiný než jakákoliv jiná hrdinská postava.
1: V této sérii mluvíme o kříži. O hříchu, o tom, že Ježíš na kříži umíral za náš hřích. Proč je mzdou hříchu smrt? Vracím se tím k jedné z otázek, kterou mi položili lidé, když jsem jim říkala, že tuhle sérii budeme točit.
2: No, ten verš, který dotyčný člověk cituje, není celý, že? Ten verš je jakoby porovnání dvou obrazů. Ten verš říká, mzdou hříchu je smrt, ale darem Božím je život. Což je jakoby porovnání. Jo? To porovnání vlastně ukazuje, že hřích vždycky má nějakou výplatu a to výplatou je vždycky, že něco ztratíme, což je definice smrti. Smrt je oddělení, je to ztráta, je to něco, jako co umírá, takže třeba když ve vztahu nastane nějaký hřích, tak umírá ten vztah. To všichni si myslím instinktivně chápou. Takže Pavel tam říká v tom srovnání, my se chceme často vyhnout tomu, co hřích přináší, ale hřích vždycky skončí ve smrti, je to výplata, která se vyhnout nedá. Ale to, co je v Božím daru, je vždycky život, ale ten můžeme a nemusíme přijmout. Je to jako nabídka, je to dar, je to něco, co přijímáme jako nezaslouženě. Takže ten výrok je potřeba brát dohromady jako srovnání dvou obrazů. Obraz, že hřích vždycky nám přinese nějakou platbu, ale že Boží dar nám dává potenciál přijmout život.
1: V závěru té dnešní části zaznělo zajímavé srovnání. Ty jsi říkal, že na kříži nalézáme Boha zjeveného v Kristu, který by raději zemřel ve jménu lásky, než aby zabíjel ve jménu svobody. Ale svoboda to je něco, čeho si velice ceníme, co chceme, pro co lidé umírali na barikádách, aby měli svobodu. Souvisí nějak kříž se svobodou člověka?
2: To určitě, ale svobodu my někdy definujeme jako, že si můžeme dělat, co chceme, což Pavel třeba, apoštol Pavel ve svých dopisech se snaží křesťanům vymluvit. Říká, byli jste povoláni ke svobodě, píše Galackým, ale nevyužijete tu svobodu, abyste prosazovali sebe, jo? Ale abyste sloužili jeden druhému. Takže ta svoboda se nemá projevovat v tom, že si žijete, jak uznáte za vhodné, ale žijte tak, abyste byli

0: plní toho božího ovoce. Takže ta svoboda jako hodnota je neutrální, ale ta svoboda má být využitá k něčemu pozitivnímu. Takže on říká, jo, boj jste povolání ke svobodě, ale svoboda nemá být záminka k tělesnosti. Takže když mluvíme o svobodě, je vždycky otázka, o čem přesně mluvíme. A žel pro mnoho lidí, když mluví o svobodě, tak je to, moje svoboda je, že si budu dělat, co chci. Ale jak běžný člověk chápe, svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Svoboda nemůže být bezbřehá, vždycky existují nějaké hranice svobody právě proto, že nejsme sami ve vesmíru a narážíme na svobodu jiných lidí. Tak proto ten důraz u kříže je vždycky na lásku víc než na svobodu, protože láska počítá i se svobodou toho druhého, kdežto samotný důraz na svobodu nemusí počítat se svobodou toho druhého. Takže abychom nešli daleko, můžeme napadnout jinou zemi, protože chceme osvobodit ty utlačované, ale napadneme jinou zemi tím, že utlačujeme zase další lidi. Takže ve jménu svobody znesvobodníme někoho dalšího, toho láska nikdy neudělá.
1: A co znamená tady svoboda v Kristu?
0: To říkám, svoboda v Kristu znamená, že máme schopnost být svobodní od toho, co nás poutá a co nás zadržuje, co nás táhne dolů, co nás tíží, abychom mohli jít ke svobodě, jít za Bohem volně, bez ničeho, co nás drží a spoutává. Pavel, kterého jsem zmínil v Galackým, píše církvi, která je rozdělená na dvě skupiny, která je smíšená ze dvou skupin, lepší slovo. Je tam skupina Židů, skupina křesťanů, kteří jsou z pohanů a každý přichází z jiného kulturního prostředí a někteří zdůrazňují boží zákon a druhý zdůrazňuje, ne, teď jsme svobodní. A Pavel se jim snaží vysvětlit, ano, jsme skutečně svobodní, ale svoboda není bezbřehá. A to je asi zhruba ten základní prvek té svobody. Svoboda je, že nejsme poutáni zákonem, ale zároveň nejsme bezbřehí, protože láska je důležitější než svoboda.
1: Zároveň té naší svobodě, právě protože plyne z Krista, dává Kristus nějakou orientaci a nějakou náplň.
0: Láska se vždycky ptá, co je pro toho druhého to nejlepší. A Ježíš, když vede svoje učedníky poznávacímu znamení, mluví o lásce a když říká jako svoje největší přikázání, protože Ježíš postupně o lásce jakoby to zpřísňuje. Ježíš mluví nejdříve, že zhrnutí celého zákona je láska k Bohu, láska k bližnímu, pak Ježíš začne vyučovat o lásce k nepřátelům, ale na konci, když je se svými učedníky u poslední večeře, tak jim říká, já vám teď dávám nové přikázání. To je to jediné přikázání, které Ježíš říká. Ježíš do té doby pracuje s přikázáními, které jsou dané Mojžíšovi a zhrnuje je, hledá v tom nějakou jakoby zhrnutí a prusečík, ale tady u poslední večeře říká, já vám dávám nové přikázání, které je moje přikázání a to přikázání, abyste milovali, jako já jsem miloval vás. Je to znovu láska, ale zase úplně jiný standard. Tentokrát je to láska, kde já jsem měřítkem toho, co je váš projev lásky. A je zajímavé, že v žádném z těch případů Ježíš neříká, že svoboda je ta nejdůležitější. Podle svobody vás poznají. Především moje přikázání, abyste byli svobodní. On říká, ne, buďte lásky po ní, buďte jako já miloval vás, protože láska podle Krista zahrnuje i svobodu. Ale svoboda samotná lásku nezahrnuje.
1: Tady dnes musíme opět končit. Zveme vás k poslechu zase za týden. Od mikrofonu tady se loučí Kateřina Hodecová a Lukáš Targoš. Naslyšenou.

Osmým dílem série Ikona dřevo mezi světy budeme pokračovat příští pondělí v 9 hodin 30 minut. Reprízu toho aktuálního dílu nabídneme zítra, tedy v úterý v 16 hodin.

Když jsi smutná, když jsi smutná, když se bojíš, když se bojíš, když nevíš, co ti vlastně je. Otoč stránku, obrať list, jsi jediná, kdo může číst. Neboj se a přemýšlej, to lidi jsou hloupí, svět není zlej. Svět může být krásný místo, když se necháš pohladit.

0: Když se ti smějou, že víc jak oni bys být měla.
1: Otoč stránku, obrať list, jsi jediná, kdo může číst tvý srdce. A co v něm máš, jen ty znáš krásu, kterou ukrýváš. Najít si svou cestu může někdy strašně těžký být, poznat svoji sílu a vlastní cenu objevit. Někdy budeš na dně a bolesti se budeš bát, ale když to ne

0: jen chtěj, nejspíš jen záviděj, že jejich život je obyčejný.
1: Ranní směna se pomalu, ale jistě blíží ke svému závěru. V 10 hodin bude připraven pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a Stanislavem Černochem. Název, který jejich společný dialog uvozuje, zní Od člověka k člověku. Od mikrofonu Rádia 7 se v tuto chvíli loučí Kuba Lofítek, moderátorskou štafetu převezme Karolína Vološinová. Přeji vám boží přízeň a příjemné jarní dny.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Od vzniku první církve se evangelium stále šíří od člověka k člověku. Nikdo nevymyslel lepší způsob, než jaký používal Pán Ježíš Kristus, když byl na zemi. Chodil mezi lidmi, mluvil s nimi a vyprávěl příběhy. I když se za staletí lidé snažili a dosud snaží vymýšlet další metody, které doufají, že budou účinnější, tento prastarý způsob stále funguje. Zažil to i dnešní host fortepiana, který v tom také pokračuje. Vítám Standu Černocha. Vítej, Stando.
1: Ahoj.
0: Odkud jsi přijel, prozraď?
1: Já jsem přijel z Frenštátu pod Radhoštěm a můj domovský sbor je v Kopřivnici a apoštolská církev to je.
0: My se o tvém životě v té hodince, tak jako to bývá zvykem v tomto pořadu, dozvíme více. Tvůj příběh, kdy a jak vstoupil Bůh do tvého života, začal taky setkáním s člověkem, který ti něco řekl, že?
1: Ano, je to tak. Všechno to začalo, jednou jsem nastoupil do vlaku a ve vlaku seděla moje bývalá kolegyně z práce, která už pracovala jinde. A ona mi řekla o Ježíši Kristu. A musím říct, že ta dynamika proměn mého života začala ve 41. roce mého života.
0: To už si toho měl dost za sebou.
1: To už jsem měl hodně. 41 let už bylo za mnou. Takže Jana mi řekla o Ježíši Kristu, říkala, že je křesťanka a já se hrdě hned hlásil ke křesťanství, protože jsem se považoval za křesťana, byl jsem katolík, ale moje víra byla bez osobního vztahu s Ježíšem, byl jsem tam bez živého vztahu.
0: A co ti řekla tehdy, prosím tě, takového objevného?
1: Ona mi řekla, že to křesťanství skutečně funguje a to já jsem neznal a klíčové mi řekla, o záchraně, o spasení, o znovuzrození, ale tyto věci jsem já vůbec neznal. Když jsme se rozloučili, já jsem jí přislíbil, že se jí ozvu, ale celé se mi to zdalo podivné a přišel čas, kdy já jsem se jí neozýval a spíše jsem se jí vyhýbal, než abych navazal kontakt.
0: No a jak to dlouho trvalo takhle?
1: Ta doba trvala asi 3/4 roku. V tu dobu jsem se bál toho, co jsem slyšel. Přišel moment, kdy jsem se šel podívat na tu církev, co tam chodí za lidi, jestli to jsou nějací slušňáci, nebo co to je, a oblížil jsem je, jenom tak jsem obcházel tu budovu a pozoroval ty účastníky přicházející na bohoslužbu.
0: No a co jsi zjistil? Byli slušňáci?
1: Byli takové normální lidi, některé jsem znal už dřív od vidění, ale byla to normální obraz, byl to normální obraz společnosti.
0: Jak to dlouho trvalo, než se něco v tobě začalo měnit?
1: Celé to trvalo asi 3/4 roku a během té doby, aniž bych jsem to věděl, už se mnou začal pracovat Bůh, ale to člověk se vždycky dozví později. A on na mě pracoval a dával mi sny a ukazoval mi na můj hříšný život a na zlé věci, které dělám. To byla, a v tu dobu se za mě taky modlila ta Jana. A já, když jsem viděl, co se děje s mým životem, který se mi vůbec nelíbil, tak jsem začal zvažovat nad Bohem. Pak jsem měl jeden takový sen, kde dokonce na mě Bůh promluvil, když jsem se probudil a řekl, dej si to do pořádku s Bohem. Což jsem byl úplně v šoku.
0: A věděl jsi, jak si to máš dát do pořádku?
1: Věděl, ale musím říct, že to byla, já jsem měl obavy z toho vydat svůj život Ježíši Kristu, protože jsem to měl nejasno a taky jsem se bál těch možná příkazů, pokud se něco stane, že budu mít svázaný život, že nebude prostor ke svobodě. Ale opak je pravdou.
0: Ono je to tak, že člověk se bojí něčeho neznámého, že ztratí jako kdyby kontrolu nad tím svým životem, že? Že si nebude moct dělat všechno tak po svým.
1: Jo, já si myslím, že bude omezeno mnoho činností, které doposud dělám, a jedna z nich byla třeba, že nemůžu si ani zajít na pivo.
0: Což se nepotvrdilo.
1: Ne, nepotvrdilo. V tu dobu, jak se Jana za mě modlila, já jsem se dopustil takového špatného činu, který měl okamžitý dopad. A já jsem věděl, že tudy cesta nevede a Bůh mi začal ukazovat zlé věci z mého života. Ještě jednou a ještě víc.
0: Je to zajímavé, že Pán Bůh oslovuje lidi. No, je to určitě víc než 2000 let, kdy začal chodit Pán Ježíš po téhle zemi a mluvit s lidmi. A od té doby se to děje pořád. Je to takový jeden velký zázrak, že najednou člověk začne přemýšlet nad svým životem, nad věcmi, které doposud dělal, a najednou je to jinak.
1: Všechno je jinak. Po té příhodě a zlém rozhodnutí, které mělo rychlý následek a pro mě taký trest, já jsem si říkal, takhle to už dál nejde. Takže jsem se rozhodl vydat život Ježíši Kristu.
0: Jak to vypadalo?
1: Vypadalo
0: přibliž
1: to tak,
0: to.
1: Že jsem se modlil. Já jsem se modlil, jsem říkal, Ježíši, přijď do mého života, změň to, já už takhle žít nechci. Bylo to v týdnu mých 42. narozenin a ten Ježíš skutečně přišel.
0: Přišel a začal něco dělat ve tvém životě.
1: Začal dělat.
0: Jaké změny to přineslo? Přibliž nám aspoň třeba něco, co jsi musel řešit ve svém životě.
1: Já jsem měl z toho světského života nabalené břemena, které jsem musel pomalu odbourávat. A bylo to, řeknu, podnikání, které nebylo úplně na čestné bázi. Tak přišel čas, kdy jsem ho musel zrušit. Pak jsem záviděl křesťanům, kteří už svoji víru měli a už to všichni věděli. A já jsem musel předstoupit před rodinu. Já, starý katolík, slabý, ale starý, musím říct, že opouštím a přicházím do církve a opouštím katolickou víru. Potom jsem se musel přiznat v práci. Taky znali můj život. A pro ně to byl úplný šok, když to teda slyšeli. To byly takové hlavní věci, ale hlavně z toho osobního života. A celé to trvalo to pročišťování a proměňování 2 roky.
0: 2 roky, to je dlouhá doba.
1: Dlouhá doba. 2 roky, to dva roky jsem
0: tolik.
1: Se vymanil, hodně toho bylo. Hodně toho bylo a vycházelo se mi těžce. Skončil jsem, já to můžu říct, já jsem skončil jsem v garzonce po mém bratranci a můj byt, já jsem musel v podstatě byt, který jsem vlastnil, pustit jedné ženě, která tam měla adresu na mém bytě, a já jsem vyšel s 2 taškama za Ježíšem Kristem. A tam jsem skončil v tom bytě. Rodičům se to nelíbilo, protože jsem s tou ženou neměl žádné vazby, nebyl jsem ženatý s ní, neměli jsme děti nic, takže pro rodiče to už byl druhý životní krok, kdy jsem vyrazil v životě s 2 taškama. A k tomu se můžu dostat potom za chvíli.
0: Když tě tak poslouchám, tak určitě to byly dramatické změny ve tvém životě, že to nebylo takhle lusknutím prstu, ale musel si projít nějakým procesem. Co nového si objevoval na té víře v Pána Ježíše Krista, která se ti najednou začala stávat osobnější?
1: Ta osobní víra, to je práce Ducha Svatého. Jo, tak to vnímám, že prostě on to proměňuje. Byl jsem šťastný, cítil jsem, že byly odvaleny břemena, té tíhy toho předchozího života, a to byly ty rozhodující jako kroky, které přicházely skrze to boží vedení. Ještě k tomu starému životu bych chtěl něco říci. Já jsem žil na vesnici a na vesnici jsem ten život miloval. Já jsem miloval ty lidi. Já jsem žil v takovém koloritu křesťanských svátků dokonce. A to si myslelo i s pohanskými svátky, ale na Vánoce řeknu, na Vánoce, na ten Štědrý den, to jsme chodili na půlnoční, na Štěpána. Už jsem nechodil jako otec na koledu, ale zpívali jsme koledy doma. Na Velikonoce jsem i pohanskou jako tu pomlásku slavil, jo, chodil za holkama a nejvíc jsem miloval pouť. To je vysvěcení kostela ve vesnici a v tu dobu jsem viděl, že lidi jsou úplně blízko k sobě a já jsem to miloval. Já jsem viděl ty kolotoče, ten pravěk, už je to pro dnešní generaci pravěk, jo. A to se mi moc líbilo. A takže na té vesnici to bylo krásné. Já jsem v tom mládí měl kamarády a my jsme milovali rockovou a alternativní hudbu.
0: A považovali jsme se... Měl
1: jsem dlouhé vlasy. Ta rocková hudba, to byl pro nás prostě svět, aby jsme se považovali za borce a ti ostatní jsou plebs. Jo, tak byli jsme tři. Všechno ostatní nám bylo fuk. A to trvalo jenom do té času, než jsem se oženil a to bylo ve 23 letech. Ale ještě v tu dobu, co jsem dělal, já jsem kondičně běhal v létě, v zimě jsem miloval běžky, tak jsem chodil na běžky po horách, ale většinou u nás na vesnici. Taky jsem miloval hospodu, tam jsem měl kamarády další. A když ve 23 jsem se oženil, tak začal nový život a měl jsem dvě děti. Ale všechno a ten pohodový život, který nějak plynul, se poskládal s rozvodem ve 34 letech. Z manželství zbyly dvě děti a já i zdravotně, i psychicky jsem byl na tom špatně a vyrazil jsem s těma dvěma taškama, to byl první můj takový životní krok nový a do nového života a skončil jsem u rodičů na domku zpět.
0: To není moc dobrý start do dalšího života, skončit v tomto věku u rodičů, že? To není moc
1: povzbudivé. To není, ale rodiče mě přivítali. Rodiče mě přivítali, ale prostě tak to bylo. A znova návrat ke kamarádům. A taky jsem hledal duchovně. A tak tenkrát jsem si od kamaráda půjčil z edici portréty, byl to Mohamed, byl tam Buddha, po revoluci dokonce Hare Krishna. Taky mi dal nový zákon. Ale nic z toho mě nezaujalo. I nový zákon, kde jsem si přečet kousek Lukáše, mě neoslovil a tak jsem ho odložil a zůstal v šuplíku.
0: Musel proběhnout ještě nějaký proces ve tvém životě?
1: Musel a... Takže to byl ten věk po rozvodu a přicházel čas, kdy jsem vlastně se setkal s tou kolegyní Janou a to už bylo od rozvodu 6 nebo 7 let a tenkrát mi řekla o Ježíši Kristu.
0: Tak to byl tvůj život předtím, než ses osobně setkal s Pánem Ježíšem Kristem, jestli to tak můžeme říct. Jo. To byl tvůj život, jaký jsi žil do té doby. Teď je ti přes 60, míříš k 70 a tvůj život je naplněný úplně jinými věcmi a to si budeme povídat po písničce.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová. Mým dnešním hostem Standa Černoch a nahlížíme tak jako obvykle do jeho života. Před písničkou jsem říkala, že jsme si trošičku zmapovali, jaký byl ten tvůj život dříve. A vstoupil si do nové životní etapy s Pánem Ježíšem Kristem. Napadl mě ten známý verš z Bible, že hle, činím všechno nové. A Pán Bůh ti dal hodně nových věcí, že? Také rodinu novou.
1: Takže, jak jsem se, řeknu, vymanil z toho světa, z té tíhy, která ještě se vlekla, ty břemena jsem všechny odboural, tak jsem si našel ženu v církvi a oženil jsem se. Mám milovanou svou ženu Simu a taky se nám brzy po svatbě narodil syn Jakub. A ten život běžel, to dostalo jiné obrátky, všechno se narovnalo a já jsem byl šťasten, že takhle Bůh obrátil tu vlastně ten velký pád života, který byl předtím. Tady jako jak vírou, tak novou rodinou, tak rodinou víry, do které jsem chodil, je to apoštolská církev v Kopřivnici a všechno se změnilo.
0: Každý, když uvěří, tak hledá to svoje místo. Když se setká s Bohem, to je velká zkušenost, velká změna v životě, ale nežijeme ve váku, žijeme mezi lidmi. Je dobré pokračovat dál těmi biblickými způsoby, to znamená najít si společenství, najít si lidi stejně smýšlející, a to je církev. Tak to už si řekl, že jsi našel. A jaké místo si našel tam pro sebe?
1: Tak v té Kopřivnici byl úplně mladý sbor apoštolské církve a my jsme tenkrát takovým nadpřirozeným způsobem vyhráli sborovou budovu v aukci. A bylo tam třeba, aby to někdo spravoval. A já jsem, když si žil v rodinném domku, vlastně tak jsem s tím měl zkušenosti, spravoval se dům, tak jsem přijal toho vlastně správce budovy a my jsme pak s bratry jsme přestavovali, byl to bývalý obchod, samoobsluha, tu jsme přestavovali a tak se to pomalu měnilo v takové kulturní zařízení, které předtím nemělo pro církev hodné jako ty prostory, a tak jsme postupně to zvelebovali až do nějakého rozumného stavu, aby se nám tam hezky žilo a šířila se tam jak víra, tak by se cítili dobře. Ale já jsem byl v tu dobu osloven jedním veršem z Bible. Ve sboru se řešil úkol a byl tam vyvstal úkol a já jsem se díval na druhé, bratry, kdo to na sebe vezme, anebo jak se k tomu postavit. Ale spíš jsem si říkal ten nebo ten, kdo se toho ujme. A přijdu domů a otevřel jsem si ten nejdelší žalm číslo 119 a tam je oslava, vlastně boží oslava, kde asi je to Davidův žalm, kde on oslavuje Boha, že miluje zákon, že, a tam je ten Bůh velice popsán jako nádherný stvořitel, jak miluje lidi a ty krásné věci. A mě oslovil vers číslo 119, žalm, vers číslo 56. Mně připadl ten úkol ustanovení tvá zachovávat. A já si uvědomil, jak to na mě zasvítilo, že když jsme řešili nějaký ten úkol, který vyvstal ve sboru, já jsem se spíš díval na všechny ostatní bratry a zvažoval, komu to pasuje, a na sebe jsem úplně zapomněl. Mně připadl ten úkol ustanovení tvá zachovávat. A já jsem si říkal, ano, to je ta cesta, a já jsem se držel vlastně, v tu dobu jsem aj zvažoval nad tím správcem a to v tu dobu jsem to vlastně vzal takhle, že jsem se stal správcem budovy a věděl jsem se to, že se to týká mě.
0: Jo, já jsem ráda, že to takhle říkáš, protože setkávám se s takovým častým jevem, že když někdo přijde do církve, poznal tu boží milost a i takové to naléhavé volání podílet se nějak na práci pro boží království, tak většinou lidé hledají nějakou tu duchovní v uvozovkách službu, aby mohli třeba mluvit slovo nebo dělat takovéhle věci. A ty jsi přijal tady tu zcela praktickou službu, která ovšem samozřejmě také patří do církve. Neměl jsi ambice vyšší?
1: A teď povím o té touze, která byla někde vnitru. Byla to touha probudit oheň ve vyprahlé bezvodé poušti, kterou jsem kolem sebe viděl.
0: A začal jsi správcováním.
1: A správcoval jsem a taky jsem takový cítil ten to puzení k tomu, abych mohl probudit ty ztracené ovce, které kolem sebe viděl v rodinách, ve známých, na ulici. A tak jsem se začal modlit a modlil jsem se rok. A za ten rok Bůh mi dával takové impulzy, a já jsem věděl, že budu chodit s evangeliem. Neviděl jsem kde, ale tak jsem to vnímal. Na závěr úplně se to potvrdilo tak, že měli jsme oblastní shromáždění, kde mluvil, myslím, že americký kazatel to byl, a on dal výzvu, tak jako Petr tenkrát vykročil za Ježíšem na tu vodu, když Ježíš kráčí po vodě a Petr vykročí. A on říká, je tady někdo, kdo by chtěl vykročit tak, jak Petr na vodu. A že potom začal se topit, na to nemyslete. Ale kdo chce vykročit na tu vodu, kdo chce vykročit nějaké službě a touží, tak ať povstane. Tak já jsem tenkrát povstal a těch lidí tam povstalo hodně. A já jsem věděl, a já jsem ale už před tou modlitbou věděl, že to bude vykročení s tím, abych nesl tu dobrou zprávu těm ztraceným lidem.
0: A jaký jsi byl tehdy člověk? Protože já tě znám už teď z této doby, kdy nemáš problém navazovat kontakty s lidmi, bavit se s každým. Byl jsi takový už tehdy?
1: Tak tenkrát jsem s lidmi vůbec nemluvil. Když jsem byl mladý, tak jsem měl jenom kamarády nebo rodinu. A nikdy jsem nevyhledal jenom ty nejbližší lidi, ale s lidmi jako mluvit otevřeně a být, potkávat lidi a takhle se sdílet s něčím, to vůbec, jenom ty nejbližší. To přišlo, až to ve mě proměňoval Bůh tady tuto touhu.
0: Že je to já zvláštní, to neměl, že to Pán neměl. Bůh dá někomu úkol, který ho přesahuje a chce po něm věci, které mu nejsou úplně vlastní.
1: Takže mě postavil do role, když si vzpomenu na Mojžíše, tak ten říkal, pane, já ne. Já jsem toužil, ale skutečně jsem neměl zkušenosti mluvit s lidmi vůbec. Výbava byla taková, jsem vnímal takovou slabou výbavu jako slovní, akorát jsem trochu viděl evangelium, ale trochu jsem si ho tak jako mapoval a s manželkou jsem to probíral, jak to říkat lidem, a to bylo všechno, co jsem věděl, ale bylo to velice takové chabé z mého pohledu.
0: Ale měl jsi v sobě to svědectví, že Pán Bůh se tě dotknul, a to je to hlavní, ne? Protože člověk musí vědět, co těm lidem chce sdělit.
1: Já jsem po tom kázání toho Američana přišlo 14 dní, dnů, a já jsem 13 lidem řekl evangelium za 2 týdny. To bylo potvrzení. Přijel jsem v neděli z toho shromáždění a v pondělí to začalo a uběhlo 2 týdny a tolik lidí to slyšelo.
0: Co si těm lidem říkal?
1: Já jsem jim říkal to, co jsem trošku uměl. Podle mě to bylo hodně kostrbaté, ale Bůh si může použít různé jako ta oslovení, když je to, nemá to tu formu jako tu celou, tu nosnou myšlenku evangelia o Kristu a o spáse, ale prostě co jsem věděl, to jsem řekl, trochu jsem to věděl.
0: Existují různé programy, různá vyučování, kurzy, jak oslovovat lidi a co jim říkat. Absolvoval jsi něco takového, nebo jsi byl vyloženě v té praktické boží škole?
1: Já jsem byl v praktické boží škole. Zpočátku z praktické boží škole a mělo to vývoj a já jsem prošel rozmanitá místa. Byla to Eldenka, byly to nemocnice, tam s Gedeonama třeba. Byl to domov důchodců, pak druhý domov důchodců, pak to byla ulice a to se všechno takhle, tak to šlo po sobě. A já vám řeknu, jak to začalo.
0: Slyšíte šustění papíru, což je v pořádku, protože Standa se na to pečlivě připravil, na tenhle rozhovor, aby trošku zmapoval ten celý proces. Takže jak to začalo, Stando?
1: Jak to začalo? Já jsem byl úplně ještě čerstvý křesťan, to jsem dělal správcou psí budovy. A neměl jsem ani přečtenou pořádně Bibli. A přišla za mnou kamarádka ze světa a říká, prosím tě, dovez mě do nemocnice za mojí nemocnou mamkou, leží na onkologickém oddělení a je na tom vážně. Já jsem moc do toho touhu neměl. A ona na mě naléhala, říkám, dobře, já teda tě tam dovezu, ale ty mi musíš dát 10 minut času, abych s tou tvojí mamkou promluvil, takže tam budeme spolu a pak mi dáš prostor. Přišli jsme na pokoj onkologického oddělení a byly tam 3 ženy. Byla tam její mamka, pak nějaká a jedna paní, která vypadala velice zbědovaně a velice těžce dýchala. A vnímal jsem, že si tam dávala pod ústa kyslík. Skončil rozhovor společný, kdy jsme s její mamkou promluvili a pak ona odešla a já jsem té mamce její řekl tu zásadní věci, jestli je zachráněná, jestli má, to byla stará paní, že, jestli zná Ježíše, a tak jsem jí taky řekl modlitbu spasení a vydání života. A předal jsem jí taky letáček, kde byla ta modlitba taky napsaná. A v tu chvíli, kdy jsem jí to předal, ta paní odvedle z postele říká, pane, a zavolala, já to můžu říct nahlas teď, ale ona jenom sýpala, pojďte za mnou, já se chci modlit k Ježíši Kristu. Já jsem byl rozrušen, tak jsem přešel k té paní, musel jsem se k ní naklonit, protože velice slabě byla slyšet. A řekl jsem jí modlitbu spasení, nebo a ona chtěla po mě opakovat. A v tom rozrušení jsme to řekli dvakrát. Pane Ježíši, přijď do mého života a tak dále. A já jsem říkal, tak jste zachráněná. A ona byla šťastná a děkovala mi. A to byl můj první takový evangelický počin.
2: Písnička, jo?

dál. Viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen dívat se jen na dětskou mou tvář.

dělat má si milosti děl. Vždy spravedlnost je podstata má a nemůžu před zapřít jméno své. On zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen, i dostat by měl. Ty sebe viděl, jak vidět se má, ale on sám je zraněný zlem, co počít si měl.

nepozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a z octa sát, když setník mě klel opustit svět, pro něj umírat.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Pořad Fortepiano na Rádiu 7 vstoupil do své druhé poloviny a u mikrofonu je stále Standa Černoch, můj dnešní host, který dává nahlédnout do svého života a také do toho božího jednání ve svém životě. A je to cenné slyšet druhé lidi, povzbuzuje to nás ostatní, abychom také hledali boží vůli pro svůj život a to místo, kde máme stát. Už jsme slyšeli, jaké bylo tvoje první setkání, kam tě Pán Bůh poslal do nemocnice za starou paní, kde byly staré ženy. A já budu ráda, když uslyšíme i ty další příběhy. Máš zvláštní někdy zážitky, kdy Pán Bůh k tobě mluví konkrétně a ukazuje ti konkrétně lidi, za kterými máš jít, tak určitě o tom taky uslyšíme. Takže první setkání tvoje s tím, komu si evangelium sdělil, byla velmi stará nemoc,

0: na konci svého života.
1: Takoví lidé potřebují slyšet možná v té cílové rovince to slovo naděje a mít i tu možnost přehodnotit svůj život a vědět potom, kam jdou na věčnost.
0: To je velice dobré. A s tím jsem se vlastně nejvíc setkával a takhle jsem se vypracoval. A teď řeknu ještě k tomu prvnímu dotazu, jestli mě zvláštně Bůh oslovuje a někdy mi ukazuje, s kým mluvit. Byl jsem na festivalu United v loňském roce ve Vsetíně a vstoupil jsem do sálu, kde právě běžel koncert Jeremyho Kempa, hlavní hvězdy toho festivalu. A já jsem měl vidění, tam byla tma jak v měchu, a já jsem měl vidění takového hlavu muže, černé pozadí, hlavu muže pro mě neznámého a na hlavě měl zvláštní klobouk. Konec toho vidění. Uběhly asi 2 měsíce, byl ještě takový teplý den odpoledne, sedím na lavičce a vidím muže staršího s hůlkou, jak si to pomalu mašíruje ulicí, ale šel velice pomalu. A já jsem si říkal, tomu řeknu evangelium. Bylo to od ducha, já jsem to vnímal, běž tam. Já jsem ho nadběhnul, abych ho nechytal ze zadu, ale jsem si ho pěkně obešel, protože šel velice vrávoravě a pomalu a vstoupil jsem mu přímo do cesty. A on byl velice otevřený. On se se mnou bavil, kolik má let, jaké má zdraví a samozřejmě jsme se dostali i k evangeliu a on mě pozval domů. A doma jsme vedli takový rozhovor a ten muž měl 96 let.
1: Páni.
0: Nebo 94. Ale je velice vitální. Ještě měl papíry na auto. Právě měl v tisku historii obce Vlčovice. Na internetu normálně funguje a píše si maily. Hnedka chtěl po mně e-mail. A prostě je velice aktivní a hlavu má velice bystrou. A on v nějakém momentu mi říkal, já ti něco ukážu. Já mám doma lašský pastevecký kroj. A vytáhnul tu kamizolu a pak vytáhl klobouk na hlavu.
1: A byl to on.
0: A to byl ten klobouk, který jsem viděl předtím na tom festivalu United. A já jsem mu řekl evangelium. A já jsem pochopil, že on spoléhá na skutky. Spoléhá na skutky, Boha věřil, ale víru a spásnou víru neměl. Tak se mu to předložil, dal se mu nový zákon. Ale on byl tak horlivý, on říkal, každý den 10 stránek si čtu. Jo, tak on už, teď už oběhal, to byl loňský United, on už má dávno ten nový zákon, mi ho vrátil, já říkám, si ho nechej, přečtený. A my jsme se pak modlili a on říkal, dobré, já ty moje modlitby k Bohu proměním. Já budu činit pokání. Já udělám ty kroky, které jsi mi ty říkal. Protože on se modlil typu, milý Bože, já už by se rád setkal se svojí Aničkou. On byl vdovec. A on to vedl takto, ale stejně spolehal na skutky a jistotu záchrany neměl. Tak to byl jeden případ, kterým máme ještě stále kontakt s tím mužem, tak se setkáváme.
1: Mě by zajímalo, jak to je, když ty lidi oslovuješ, ty dostaneš nějaký impuls od Pána Boha, to je mi jasné, ale přesto mnozí z nás máme obavu oslovit úplně neznámé lidi, máme třeba strach z toho, jak budou reagovat. Ty nemáš takové obavy?
0: Jako lidsky je tam trochu napětí. Není to tak, že by byl, zpočátku to byl
1: ten
0: víc
1: adrenalin.
0: Kdysi jsem vnímal, že se i člověk potí jako z kraje, ale teď už to tak nemám. Jo? Teď už jdu na ulici a když jsem střídal ty místa s evangeliem, jestli to byla nemocnice, domov důchodců, anebo to byla ulice, nebo v parku, tak prostě už jsem se to naučil nějak lidem přistupovat. A to oslovení je u každého jiné. Ani nevím, jak to funguje, ale s těmi důchodci a starými lidmi v domově důchodců jsem se naučil tohle, protože oni znají z mládí, ti staří lidi, oni znají buď z katolického prostředí nebo dokonce

0: se náboženství navštěvovali a já jsem jim musel připomnět tu důležitou věc. Ježíš Kristus. A to jim, aby jim otevřel oči. Oni jako říkali, v Boha věříme a o Kristu se v podstatě se mnou nebavili. Ukázat na Ježíše a připomenout. A oni pak jako oživli. Oni oživli a začali reagovat kladně.
1: Vždycky, když se mluví o předávání evangelia, nebo když někdo jde někde do neznámého prostředí a začne tam s lidmi mluvit, tak vždycky se mluví o tom, kolik lidí uvěřilo, kolik lidí se obrátilo, kolik lidí přišlo do církve. Ale mnohdy je to tak dlouhý proces, že člověk ani vlastně jako neví, že by si to nějak počítal, jestli ty lidi, že je to mezi nimi a Bohem,
0: ano,
1: že?
0: Ano,
1: je to tak, že?
0: Je to tak. Řeknu vám dva příběhy. A je takové dva příběhy z domova důchodců, z domova seniorů. My jsme tam chodili jako ze sboru více lidí, ale to tam běží takto, že člověk musí navštěvovat jednoho pacienta a s tím by si představili tak každý týden, někdy jsme se tam dostali jednou za 14 dní a chodil jsem k jednomu muži. A byl to muž vzdělaný, jezdil po světě, taky světoběžník, vím, že uměl francouzsky, německy a pracovně takhle jako jezdil. A já jsem od té návštěvy první mu povídal evangelium a poslední dvě návštěvy už jsme se modlili k Ježíši Kristu a bylo tam i vydání a odevzdání života. Přijdu znova do domova důchodců, přijdu na recepci a recepční mi říká, kde se musíme zapsat a psali část a všechno, s kým jsme mluvili a recepční mi říká, no on už tady není. Já řeknu, jak není? No, on už zemřel. V tom samém době jsem chodil za jednou paní. Tam to bylo úplně stejné, jo. Taky jsem za ní chodil, tak jsme otvírali Boha, pak o Ježíši a ona ty věci znala trochu a taky jsme potom přišli k modlitbám ke spáse. Ty závěrečně dvě, tři návštěvy. A já přijdu na tu recepci, další návštěva a mi říká, ta paní tu není. Už zemřela. A na mě přišla v tu chvíli radost. A já jsem si říkal, proč ta radost přišla. A podíval jsem se do té mojí docházkové knihy a já jsem si spočetl. 6krát jsem byl za panem tím, 7. den on tam nebyl.
1: Naplnil se čas.
0: Té paní 6 návštěv jsem absolvoval, 7. návštěvu jsem spočinul. A připomnělo se mi to slovo. 7. dne Bůh dokončil své dílo, které konal a vlastně zakončil. A já jsem ten den 7. měl volno. Tak jak Bůh 7. den odpočinul od toho díla, tak já jsem 6krát chodil za nějakým mužem, pak za ženou a 7. den bylo volno. 7. den jsem spočinul od té práce, vlastně té dobré zprávy, kterou jsem jim řekl. A já jsem věděl, že mi to Bůh jako potvrdil, že to bylo od něho jako cesta, že 6krát navštěva a po 7. byli zachráněni.
1: Měl bys nějakou radu z té své zkušenosti pro lidi, kteří nemají tu svobodu takhle k lidem přistoupit? Je potřeba něco v sobě překonat a pak už to jde, nebo co je pro to důležité?
0: Vždycky člověk je v pese v podstatě líný jít někde na ulici nebo mezi lidi. Ono lepší si přečíst tu Bibli a vzdělávat se, ale to vyjítí, je to hledání cesty před Bohem a mít ten soucit s těmi ztracenými, tak to nějak a tak to před Bohem předkládat. A Bůh jako člověkem jedná, jo, a může ti otevřít to srdce a může tě vypudit tady této k takým prvním krůčkům. Je dobré potom mít nějakého toho mentora nebo s někým takhle jít. Jo. Já jsem postupně, abych se mi lépe to evangelium neslo, tak já jsem nastoupil několik kurzů, jsem si absolvoval, tak jeden byla taková evangelizační exploze, to jsem se jenom z papírové formy učil. Potom Gedeoni, kteří rozdávají Bibli, začali i poslední 3 roky nést evangelium jako nejenom rozdáním, i předávat tu dobrou zprávu ústně. Pak jsem absolvoval takový online kurz Mosty k lidem a hodně jsem se to naučil sám. Já teď používám ty různé, tak se to dohromady jako přináším tu dobrou zprávu.
1: A zkoušel jsi chodit třeba ve dvojici?
0: Do toho domova, tam je to face, tam je to jako člověk člověku, ale na ulici jsem zpočátku, jelikož nebyli lidi a nebyl kdo, tak jsem chodil sám a potom jsem našel bratra, s kterým jsem chodil. A chodili jsme spolu a byli jsme spolu třeba a dokonce on ten bratr, když se mi nechtělo, to je příklad, nechtěl, on mě vytáhl. Pojď, dneska den byly Velikonoce, jdeme na velikonoční trh. A přišli jsme tam a ten den muže jsme oslovili a za týden na to on vydal život Ježíši Kristu. Dal si znovu zkusku a vydal Kristu život. Takže chodíme ve dvojku, samozřejmě Ježíš vysílal po dvou, tak když to nebylo k dispozici, tak jsem neměl druhého a pak jako jsme chodili dva. Většinou dva.
1: Tak já budu ráda, když řekneš ještě nějaké příklady a příběhy, řeknu. Protože chceme slyšet příběhy.
0: A řeknu vám příběh, ten není ze staré doby. Jdu podzimní ulicí večer a sichravo vichr fouká, pouliční lampy svítí a na protější straně ulice jsem zahlédl takový výjev. Viděl, bylo to něco jak jablunka tenký proutek, kymácející se v porivech větru a ještě se to pohybuje. A když jsem šel k tomu blíž, tak kymácející se větev nebo jablunka byl muž. Byl muž, který šel s berlou, v druhé ruce měl tašku. A já jsem k němu přistoupil a jsem se s ním dal do řeči a on během rozhovoru se mnou kymácel. A on mi říkal, že má nějakou poruchu tady, té motoriky nebo něčeho.
1: Rovnováhy.
0: A vypadal velice zbědovaně. Když jsem si říkal později, jak jsem se s ním setkal, jestli ho vůbec vyfotit, tak jsem to považoval za neetické. Až tak vypadal zbědovaně, chudý, nemocný a měl více nemocí, ale ta jeho rovnováha, to byla jedna z nich. Já jsem ho dovedl na ten domov, kde on bydlel, v domově důchodců. A on mi řekl, kde bydlí a že můžu přijít. Přijdu pak na pokoji za týden. Tam byli dva muži. Byl tam ten Petr a byl tam ještě jeden mladší hodně. A byl to pokoj, kde prostě jak dva staří mládenci, jak žijou, aby jsem si vůbec mohl sednout, tak jsem musel pozbírat prchovky z židle, to dát všecko nabok, odhrnout, sednout a mohli jsme se bavit. Ale viděl jsem, že když jsem se chtěl bavit s tím zbědovaným Petrem a s tím těžce nemocným, že ten mladý muž to brzdí, tak jsem říkal, Petře, pojď půjdeme k nám do auta a popovídáme si tam. A já jsem mu tam řekl evangelium. A to evangelium je rychle, protože on neměl velkou výbavu slovní a takové, bylo to v takových heslech, jo, řeknu, nebo takové jednoduché věty. A on, jak došlo jako život Ježíš, kříž, záchrana a smrt a spása, tak on, jak to slyšel celé, tak on se začal, já jsem mu řekl, jakože jak vypadá záchrana skrze kříž. A on se začal sám, aniž by ho vyzval, on se začal modlit Ježíši, protože on znal něco z mládí, z náboženství, a tak se začal modlit a vydal život Ježíši Kristu v tom autě. Tak jsem ho vrátil, jsem byl šťastný, tak jsem ho vrátil na pokoj a za ním jsem chodíval pravidelně, tak vždycky co týden. Přišly Vánoce, tak jsem zaspíval jim koledy, zpívali jsme ve trojku koledy, narodil se Kristus Pán, přidávali další. Trochu jsem je oživil, protože tam bylo mrtvo. Pak tam jednou přijdu, Stando, my tu máme štěnice. Já říkám, chlapi, neříkejte štěnice. Udělal jsem si pořadek na židli, já tu ani sedět nemůžu. Chytím štěnice, donesu domů, ukažte mi ruce. Neměli nic na sobě. Tak jsem tak s rizikem tam pobyl nějaký čas. A při další návštěvě říkám, jak to dopadlo, vy jste tu měli deratizátora. Štěnice to prý nejsou, to prý jsou nějaké mužky, ale že to nebyly naštěstí štěnice. Protože jsem viděl, jakou to dělá paseku. A tak jsem s tím několikrát ještě se setkal. Ten druhý jeho kamarád, ten Jirka, ten stále říkal, že má čas na to, na přijetí Ježíše. A ten Petr, vždycky, když jsem přijel, Petře, pamatuješ na Ježíše, jak to s ním, jak to máš potvrzeno, jak víš, že se to událo? A vždycky si sáhnul na hrudi a ukázal na srdce. Tady to je, řekl. A pak ještě bylo pár návštěv a pak přišli Velikonoce a Pán Ježíš si ho vzal.
1: Pán Bůh tě posílá za lidmi, kteří už moc času nemají na téhle zemi. A je to vzácné, když můžou ještě přijít k Pánu Ježíši, vydat mu svůj život a odcházet smíření s Bohem z tohohle světa. Ale to jsou staří lidé, kteří možná mají nějaké povědomí, ale měl jsi možnost také mluvit s mladými lidmi? Už jenom tady tento spolu bydlící, mladší, říkal, že má dost času ještě. A mladí lidé, to je zvláštní kategorie. Mluvil jsi někdy i s mladými?
0: Mluvil jsem s mladými a zažil jsem různé věci třeba. Už jsme chodili ve dvojku s tím bratrem a zažili jsme tři takové dívky třeba, mladé. To byly teenageři do 20 let, holky a ty říkali třeba, nás přitahuje víc ten zlý svět, Satan. To bylo v parku, si pamatuju. A ten rozhovor byl nekonečný, ale oni stále se drželi toho zlého ducha.
1: Že to tak řekli úplně na rovinu,
0: řekli,
1: že?
0: Řekli to. To je pro nás přitažlivější než to, co nám říkáte vy dva. A více s mladými jsme mluvili třeba jednou, tam kluk v parku jezdil na koloběžce, takové té, kdy dělají takové kousky s tím.
1: Ano.
0: Já říkám, a mladého muže jsem oslovil, a říkám, mladý muži, spoléháš na svoje síly a na sebe? A nebo je i na něco jiného. A on říkal, no úplně na sebe ne, od babičky vím, že je Bůh.
1: Jo.
0: A tak se mnou dal do řeči. Tak jsem mu dal, potom měl jsem nový zákon a třeba to byl mladý kluk, který měl 18-20 roků.
1: Tak čas se nám už nachýlil, opravdu jsme v závěru, zbývá nám posledních několik minut a já mám jenom jednu otázku. Myslíš si, že tohle může dělat každý?
0: Já myslím, že to může dělat každý, ale když se podívám na to spektrum církve a jsem se díval na nějaké statistiky, tak děje se, že cíleně evangelium nese nakonec v Americe 5-10%, spíš se to blíží kolem 7% křesťanů a aktivně evangelium nese v Evropě méně než 5%.
1: Takže můžeme povzbudit.
0: Povzbudit, ale může to dělat každý, ale a kdo to nemůže dělat, tak ať se aspoň modlí, ať se přimlouvá za ty, kdo jdou na ulici, ať jsou modlitevní podporou, to je taky důležité. A je to dobrá. Když bude lidem líto těch ztracených, tak ať zvažují před Bohem na modlitbách, nad Božím slovem a možná je Bůh osloví.
1: Tak to je závěr našeho dnešního povídání v pořadu Fortepiano, kde byl hostem Standa Černoch. Děkuji ti, že ses sdílel o tom, co Pán Bůh skrze tebe dělá, jak tě zavolal na ulice mezi lidi a do domovů důchodců a do nemocnic a doufám, že to povzbudilo i další lidi, aby třeba vykročili. Další Fortepiano za týden.

Fortepiano právě končí. Hosty Lenky Malinové byly Stanislav Černoch s manželkou. Za týden bude její lenčným hostem Michal Beran. Budou si povídat o rovnováze mezi boží vůlí A a B.

Je krátce po 11. hodině 4. května roku 2026, pondělní dopoledne na Rádiu 7 a od mikrofonu vás zdraví Karolína Vološinová s nabídkou poslechu pořadu pro následující minuty a hodiny. Chcete-li, můžete se přidat ke mně.

Jedno z velmi aktuálních témat, o kterém se můžeme doslechnout z mnoha stran, je well-being. Co se za tímto pojmem skrývá a co nám o něm může říct Bible, poodhalí v nové sérii protagonisté talk show No Filter. Úvodní zastavení vysíláme za necelých 15 minut. Když přijde tlak a pronásledování, církev zažívá probuzení. Bylo tomu tak v první církvi a děje se to i dnes. Když se v naší zemi ujali vlády komunisté, rostl počet rozhodných křesťanů. Patřila mezi ně také Zuzana Sedláčková, jejíž příběh sledujeme ve čtení na pokračování, a také její manžel, se kterým začali budovat svůj první sbor. Čtvrt hodiny po 12. čte z její knihy s názvem Nepřemožení Lenka Malinová. Neodpovídej hlupákovi podle jeho pošetilosti, abys nebyl jako on. Odpověz hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se sám sobě nezdal moudrý. Jak porozumět dvěma protichůdným radám, aspoň na první poslech, které jsou nadto v podstatě na jednom řádku textu biblických přísloví? Že Bible není kuchařka instantních pokrmů, ale spíš milostný dopis a bezedná studnice moudrosti připomene relace Kudy kam s Petrem Janouškem. Chcete-li, můžete se přidat k poslechu po 13. hodině. Mezi 14. a 15. hodinou je tu tradičně prostor v našem vysílání pro vás a vaše písničková přání. Tak se těším, jaký koktejl a playlist umícháme dnes společně. Prozatím je to z přehledu pořadu vše. A více připomenu zase po 14. hodině, teď už novinka od kapely Rent Collective, single Salt and Light, sůl a světlo.

kapela Ovca a teď ji vystřídá kapela Kamis, zase z Česka. Jenom připomenu, že Ovca zpívala, to je takový zvláštní, ale ano, kapela Ovca zpívala na text z knihy Ezechiel z kapitol 36. a 37. Teď tedy slíbená kapela Kamis a po nich už další díl No Filtru. Více přiblížím za chvíli.

0: Snad každý člověk by si přál být zdravý, spokojený a vyrovnaný, a to v různých aspektech života. Tématu wellbeingu se bude věnovat pořad, který právě začíná. Dobrý poslech.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Buď zdrav je naše nová série v No Filteru. A dneska ji odstartujeme společně s Lukášem. Ahoj, buď zdrav.
3: Ahoj, Tome, buď zdrav taky.
2: Tak dneska jsme ve dvou, protože ten třetí z nás není zdrav, takže to dopadlo, že tu jsme sami tentokrát. Milan teda zdrav není a nějaké antibiotika a kašel mu nedovolujou být součástí tady téhle nové série evidentně, protože by to toho nezapadal. Tak doufám, že si to aspoň poslechne a bude taky zdrav. Chceme rozebrat zdraví z různých úhlů pohledu, jednak fyzické, ale taky nějaké emocionální, duševní, sociální, kognitivní. Vůbec jako celkový pohled na člověka a zdraví. Myslím si, že to zapadá do té dnešní společnosti. I ty témata se snažíme tady rozebírat, které nějakým způsobem ve společnosti rezonujou. Minule jsme se bavili o AI, o umělé inteligenci, teď to vezmeme do toho analogu, do toho fyzična, do toho, tělo. Co není úplně softwarová záležitost, ale je to něco, co řeší každý z nás. A je fajn se nad tím zamýšlet. Lukáši, co ty, co tvoje zdraví, jak ty se cítíš?
3: Možná teďka velmi dobře, protože jsem možná začal trochu se svým tělem víc pracovat. Máme teďka úžasnou výzvu, která souvisí s takovou, možná jste to zaznamenali mediálně, je 10 000 kroků pro život. A my jsme v týmu u nás v práci tu výzvu každý rok dělali, ale my jsme pak zjistili, že oni za ty poplatky, protože tam se nějak musí platit za registraci, chtějí víc a víc, tak jsme si udělali přes AI právě samostatnou aplikaci a máme výzvu, že teďka vlastně od 1. dubna do 30. dubna už měčka jenom poslední 3 dny, možná 2 dny, tak chodíme. A já jsem si tu výzvu ještě upřel tím, že nechodím 10 000 kroků, ale 14 000 kroků. Takže fyzicky se můžu říct, že se cítím dobře. Takže jo, moje tělo je teďka dobrý. Mnohem lepší než předtím, protože samozřejmě s věkem tělo odchází. Člověk začíná mít nějaké nemoci a není to úplně příjemné. Třeba oči už mi neslouží tolik a jo, tak se možná malinko soustředím i na to tělo.
2: Ty máš brýle? Já jsem tě neviděl s brýlema. Nemáš?
3: Já mám teďka brýle na čtení. To na čtení. Je novinka.
2: Jo, dobře.
3: Takže v noci, když si jako postavy, třeba koukám i do notebooku nebo do mobilu a čtu něco na mobilu, tak už si vyberu ty brýle, protože už večer fakt jsem rozostřený a někdy mám problém číst nakrátko ty malý písmenka, takže už fakt jako oddaluju. Takže jo, už se projevují na mě tyhle ty fyzické věci. Jinak k tomu tématu možná ještě, my jsme vlastně, že jo, ono to není jako, že se budeme bavit o tělu a já myslím, že jsme spíš jako byli fascinovaní různýma pohledama na Bibli a že to vychází z Bible, jo, a vlastně, že jsme si říkali, hle, nás zajímá, jaký jsou příběhy v Bibli, které se týkají těla, psychiky a věcí, které jsou v angličtině pojmenované well-being. A my nechceme vás krmit jenom těma anglickýma slovíčkama, takže proto buď zdrav, protože to je takový volný překlad tady toho dobře být, nebo jak se dá taky ještě jinak přeložit well-being. A vlastně je to o tom, že jsme se podívali na nějaké příběhy, které souvisí s tím fyzickým zdravím. A fyzické zdraví se dělí jako na jak tělesné, tak psychické, tak jako různé soci a podobné věci. A tyhle věci nás jako nějak zaujaly, protože je to dobré vlastně nedívat se na křesťanství a na zprávy z Bible jenom na, jako na ty spirituální, duchovní, protože to je jako to téma, které jako tady vlastně pořád probíráme, ale i na to, že ty lidé byli lidé a prožívali nějaké věci, které byly spojené s jejich tělem nebo s jejich stavem duchovním nebo duševním. Tak nás to jako tak zaujalo, že jsme si začali ze srandy říkat, jako kdo by mohl být nejlepší spirač v rámci Bible, nebo kdo je nejlepší běžec v rámci Bible a podobně. A vznikla z toho tato série, která mě, a myslím, že i Milana strašně bavila hned na začátku, když jsme začali o tom přemýšlet, a je škoda, že tady není, protože si myslím, že by si ji skvěle užil.
2: Já myslím, že se přidá v těch dalších epizodách. Jedna teda z těch věcí je fyzické zdraví. To někdy možná nevidíme tak jasně v Biblii. Napadá tě nějaký příklad, kde se o tom mluví?
3: Ale nemusíme chodit moc daleko, když zůstáváme jenom v evangeliích, tak vlastně Ježíš uzdravoval lidi a vlastně vracel jim fyzické zdraví. Jo? To znamená, člověk, který nebyl fyzicky zdrav nebo byl handicapovaný, tak vlastně byl nějakým způsobem vyloučený z té komunity. A vlastně to fyzické zdraví bylo důležité pro to, abyste vůbec mohli existovat. Nebýt zdravý znamenalo být jako nejen jako limitovaný, ale možná i jako z duchovního hlediska limitovaný v tom, že se člověk nedostal třeba ani do chrámu. Takže jenom to, že jako fyzické zdraví je součástí i evangelia, je pro mě jako důležitá zpráva. A je to taková ta polemika, jo, že celý ten nový zákon je trochu jako, že Ježíš jako o zdraví a o těle jako mluví v dobrém, neuvědomuji si nějaký, jako že by mluvil jenom o tom, že zahoďte tělo a nechte jenom duši a ducha jednat. Ale že spíš Pavel byl takový člověk, který do toho vnášel malinko to, že oddělujeme to duchovní od toho tělesného. Takže tam vnímám malinko rozkol nebo rozdělení tady toho, co si myslím, že církev provázelo jako strašně dlouhou dobu a provází ještě dneska, že se trošku na tělo díváme, že to je něco dočasného, něco ne nutně věc, o kterou se musíme nutně starat. A že vlastně se to nějak jako nemusí řešit. Jo? A to si myslím, že není dobře. A kdybychom mluvili o starém zákoně, tak tam si myslím, že to a vůbec v židovství je tělo součástí spirituality. Takže, takže bych naopak viděl, že možná pojďme se vrátit ke kořenům a pojďme vlastně přijmout, že mluvit o těle, o tom být zdrav nebo well-beingu, není nic, co by bylo hříšného nebo špatného. Naopak je to vlastně důležité, protože ve zdravém těle je zdravý duch, což je skvělý heslo mimochodem.
2: Jo, to
3: a
2: je super.
3: Hodně křesťanské. Tak zároveň jako může hezky navodit tu atmosféru toho, o co nám vlastně jde v této sérii.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Možná uděláme takový průlet, takže toto je to fyzické, pak je emocionální well-being nebo zdraví. Co tě k tomu napadá? Seš teďka emocionálně zdravý?
3: Jako můžu říct, že jsem včera zrovna přemýšlel, když jsem byl na procházce nebo když dělám tu vízu, tak jako, že si uvědomuju, že jsem se dostal do stádia, kde nezažívám takový stres, jako jsem ho zažíval, když třeba byly malí děti. A kdy jako nějaká zastávka pro mě byla vlastně i takovým tím absolutním vydechnutím, to znamená, jako bys vypustil tu duši a konečně se mohl znovu nadechnout a něco přijmout. To jsem vlastně teďka zjistil, že už nemusím, takže jako a zažívám tohleto, no. A je to možná stav, jako kdy člověk jako se může zastavit na ním nějakým napětí a najednou si uvědomuje, že duše je taky jako důležitou součástí. Jak to máš ty? Abych nemluvil jenom já.
2: Jo, emocionální zdraví, no to je velké téma pro mě teďka. Myslím, že, nebo obecně, myslím, že tím, že jsem docela emocionálně založený člověk, tak to je neustále téma. Mám kolem sebe lidi, o které se můžu opřít a v tomhle tom si myslím, že nemám nedostatek. Jako nějakých super vztahů a emocích a lásky. To určitě jako nemám nedostatek. Zároveň moje emoce jsou ovlivněny dost okolnostma samozřejmě, co zrovna prožívám, v jakém jsem rozpoložení, jak moc vím, kam jdu, to je asi jedna z hlavních věcí. Svoboda a jak moc vím, kam jdu. To jsou dvě věci, které ovlivňují zásadně moje emocionální zdraví, protože když nevím, kam jdu, co je můj cíl, tak jako se utápím pak v nesmyslech. Super. Dokážu se zaciklit ve věcech úplně zbytečně. A to částečně teď prožívám, ale aspoň v bezpečném prostředí, takže to je dobré.
3: No, jinak my teďka vlastně procházíme ty témata, která ano, budeme ano. rozebírat postupně v té sérii a chceme
2: takže se dostaneme jako u každého
3: úvod.
2: Jo. U každého se dostaneme hloubš, jo, tak myslím si, že Bible taky k tomu má co říct k nějakému emocionálnímu zdraví. David by mohl povídat v žalmech a myslím si, že hodně povídal Ježíš v Getsemanské zahradě. Silné emoce, naštvání Ježíše vidíme i v rozhořčení, jo, vloženě, prostě ho to naštvalo. Tak další máme sociální well-being, to jsou právě ty vztahy. Aha, tak možná jsem zbytečně mluvil o vztazích tady v emocích, ale pro mě to je vždycky spojené samozřejmě. Tak vztahově si myslím, že zrovna to je taky velká část, a taky v biblických příbězích to vidíme jako klíčovou součást vztahy. Nejenom s Ježíšem, ale i lidi mezi sebou, Ruth, Naomi, tam byl vztah, nějaké sociální bezpečí, díky tomu byli schopni projít neskutečným tlakem, jo, vlastně brutálním příběhem, no.
3: Hele, obecně lidé jsou komunitní a Bůh nás takhle skvěle stvořil, to znamená, nejsme sami, stvořil právě to, že i manželství je vlastně vztahová věc a děti jsou ve vztahu s náma a člověk jako je postavený na vztazích, takže jako když má špatné vztahy, tak se to nějakým způsobem projevuje na jeho životě a myslím si, že je dobré o tom mluvit, že je dobré vědět, jako jaký prožívám vlastně emoce ve vztazích, jestli ty vztahy jsou na dobré úrovni, jestli mě něco nezraňuje, jestli mě něco právě se nedotýká, nebo naopak se můžu, jak jsi to řekl ty, opřít o svého přítele. To si myslím, že bude úžasný téma toho třetího dílu, kde vlastně se chceme zabývat právě, jak vztahy jsou důležité pro to, aby se nám dařilo dobře. Mm-hmm. A bylo nám dobře, well-being.
2: Jo. Pak tam máme ještě další téma, kognitivní well-being, nebo mysl, nějaký rozvoj, moudrost, nevím, co by do toho ještě možná zapadalo.
3: Je to možná nějaká kreativita.
2: A, kreativita, rozvoj toho člověka. Tak na to se moc těším, to jsem zvědavý, co z toho vypadne, protože kreativita je taky součástí Bible. A jsou tam příběhy, kde se tvoří už jenom začátek Bible, že? Genesis a vůbec jako stvoření, to mě fascinuje, že to je vlastně umělecké dílo, někdo z ničeho vytvořil něco, dal tomu záměr.
3: Já myslím, že se v té sérii pak budeme tady v tom díle soustředit i na takovou tu, jako jak pracovat s tím, aby jsme měli mentálně nastavený jako hlavu. Že někdy máme pocit, že už jako máme všechno za sebou a pak vlastně už jenom žijeme z nějaký podstaty a že nás to může právě jako zastavit a možná vrhnout do nějakého problému fyzického, psychického a tak dál. A v Bibli se právě povídá o věcech, které samozřejmě přicházejí s tím, že není to jenom o tom, že už všechno vím a už nic nepotřebuji měnit, že naopak jako možná ten život je o tom, že neustále přicházejí nové a nové věci a vlastně já se musím s těma věcmi nějakým způsobem vypořádávat a že vlastně když rezignuju na to, že ty věci budou mít nějak jako vyřešené, takže se pak může stát, že některé věci v mém životě nebudou fungovat správně. Proto mít to dobře znamená mít jako možná i pak jako zdravý pohled na věci kolem sebe. A neodsuzovat je, nebo možná je neškatulkovat, nedělat z nich nějaké jako špatné věci, ale možná využívat jejich potenciál nějakým novým pozitivním věcem.
2: A pak to zakončíme duchovním well-beingem, duchovním zdravím a nějakému smyslu, proč jsme tady. Myslím, že to potřebujeme do toho, abychom fungovali dobře ve světě.
3: Myslím, že tam je hodně důležitý třeba ten hodnotový kompas, to znamená, jako jak vlastně máme nastavené hodnoty, a teď nebudeme mluvit asi úplně o hodnotách morálních, řekněme, ale spíš jako o hodnotách, které jsou související jako s naším životem jako takovým. Čemu dávám význam, čemu nedávám význam, čemu se vyhýbám, co řeším, co neřeším. To znamená, jestli jako mám vyřešený ty základní otázky, nebo se možná točím v nějakých kruzích, možná nějakých rolích, které nedokážu opouštět a přitom mě jako neúplně sedí a vlastně neumím pojmenovat třeba realitu. A v té realitě se pak jako můžu ztrácet. Takže ten hodnotový kompas vnímám jako hodně široký. A zase, kdybychom se podívali do Bible, tak tam budou úžasný příběhy. Třeba Marie versus Marta, jejich jako rozpor v tom, co je vlastně správně, jako jaký je smysl života a jak vlastně z toho vyjít ven, abych vlastně vnímal, co je podstatné v tom životě a co je méně podstatné. A na základě toho si trošku jako dokázal i seřadit priority v tom, co chci nebo co bych měl dělat jako ve svém životě. Bude to hodně zajímavý povídání. Myslím, že ten poslední díl bude takový jako pro mě i challenge, nebo i pro nás challenge.
2: Jo, určitě. Na to se těším. Takže to nás teďka bude čekat v této sérii. Možná, že některé témata spojíme ještě dohromady, aby to nebylo úplně nekonečné, uvidíme, ale prostě nám to přišlo jako zajímavý nápad rozebrat něco takového, co zároveň rezonuje ve společnosti, ale zároveň trošku možná v tom křesťanství to opomíjíme, anebo to potom ženeme do nějakého úplného extrému, a to taky není úplně v pořádku,
3: jo.
2: Takže najít v tom nějaký ten well-being bude zajímavé.
3: Myslím, že máme dvě témata. Že? Jedno téma je, my jsme tady jako církev, která je směřovaná k tomu, aby přinášela dobrou zprávu lidem kolem nás. A dnešní mladí lidé hodně dbají na to, řekněme, well-being, nebo na to buď zdrav téma. Hodně se cvičí v posilovnách, dbá se na zdravé jídlo, řeší se duševní zdraví, duchovní zdraví, řeší se
2: konzumace
3: vztahy.
2: Konzumace alkoholu jde dolů rapidně s mladší generací.
3: Přesně tak a zároveň třeba i takový ten problém toho, že mladé generace chtějí mít vyvážený vztah k práci a k volnému času. To znamená, měli bychom jako církev tomu umět rozumět. A možná zapomenout na to, že my jsme na to tělo, aspoň moje generace, trochu kašlala, je to na mě vidět, protože jsem to u sebe moc nestral, protože pro mě byly podstatnější jako takový ty věci výkonu a toho, aby ta církev fungovala, aby všechno tak nějak běželo. A vlastně tělo bylo až na 15. místě v těch žebříčkách toho, co mám řešit. A tělo beru jako v tom všem, co jsme vyjmenovali z těch 5 kategorií. Takže je to nějaký dluh, který si myslím, že máme vůči těm lidem, kteří jsou dneska jako mladí, kteří přicházejí zároveň do církve, nebo kteří jako mladí možná teďka polemizují o tom, co je víra, co je křesťanství, kdo je Ježíš. A bylo by super jim rozumět, proč to řeší. A druhý téma, který si myslím, že je podstatný, je, že vlastně jako v církvi jsme to tělo fakt jako zahodili. Aspoň tak to vnímám, jo. Když se podívám do historie, tak jako celou dobu vlastně je to tak, že víc jako říkáme o tom duchovním a je to pro nás to důležité a podstatné, což já vůbec neschazuju, ale jako kdybychom si řekli, to tělo není důležité, je to jenom dočasná věc, za chvilku to skončí a pak dostaneme nějaký nový tělo. Ale už tomhle, když řeknu, tak se projevuje právě ten zvláštní paradox, že my dostaneme nové fyzické tělo, to znamená, my, co se vlastně naučíme tady na zemi, tak vlastně potom v tom budoucím životě s věčností budeme pak jako řešit celou věčnost. A bylo by fajn být jako nějakým způsobem připravený na to, že s tím tělem nekončíme. Jo? My jsme měli takový to, že se to změní ta podstata, bude to duchovní tělo, takže už nebudeme řešit takový to, já jdu chodit na záchod a bolesti a věci, které jsou s tím spojené. Asi to nebude, nebo bude to jinak. Ale tělo bude, takže bylo by super se na to připravovat. A já si myslím, že třeba právě ty Izraelci nás můžou strašně inspirovat, protože oni mají víru spojenou i s tím fyzickým životem. A nepopírá se, naopak se ty dvě věci a ty dva pohledy na to, že máme tady nějaké fyzické věci a problémy, a oni se dotýkají těch duchovních problémů. Takže je dobré

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Fyzické, emocionální, sociální a kognitivní a duchovní zdraví. Pět oblastí, kterým se bude talk show No Filter věnovat v následujících týdnech. S protagonisty tohoto pořadu se můžete setkat i osobně, a to na akci s názvem Church Mashup, která se uskuteční od 15. do 17. května v Ostravě. Bližší informace najdete na webu www.citychurch.cz a reprízu tohoto dílu s Tomem Michalkem a Lukášem Kryškem naladíte v úterý v 18.30 anebo v sobotu v 10.15.
2: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

O květinách a stromech nám zpívala kapela Kain. No a o dnešních oslavencích, o květoslavech, nebo chcete-li Floriánech, bude i příspěvek v rámci kalendáře. Dnes je 4. května, pondělí, a právě svátek má Květoslav. Ovšem vězte, že obě varianty mají tentýž význam, jak Květoslav, tak Florián. Základem obou je totiž latinské Florianus, které vychází ze slova florere, tedy kvést. Od stejného základu jsou odvozena i slova flos, tedy květ, a rostlinstvo, které se latinsky řekne flora. Ten, kdo nese jméno Florián nebo Květoslav, by se tedy měl alespoň podle jména co nejlépe cítit právě teď na jaře. Florián přišel na svět ve druhé polovině 3. století, brzy byl pokřtěn a vychovan v křesťanské víře. Stal se římským vojákem a dotáhl to až na vedoucího kanceláře císařského místodržícího v Horním Rakousku. Když vypuklo za císaře Diokleciána kruté pronásledování křesťanů, bylo zatčeno i plno jeho přátel. Florián začal jednat, rozhodl se, že je osvobodí, ale při akci byl zajat i on. Soudu předeslal přímo jeho nadřízený, a když se zajatec nezřekl své víry, hodili jej s mlýnským kamenem na krku do řeky Ensu. Tak to byl osud Floriána. Já nevím, jestli znáte nějakého Květoslava. Já jo, měla jsem tu možnost setkat se s jedním výborným tělocvikářem, který letos slaví mimochodem, nebo oslavil nedávno 90. narozeniny. A je to výborný, výborný pedagog a také laskavý člověk, takže kam přijde, tam prostě všichni rozkvetou. Takže řekla bych, že to je člověk na místě a nositelem toho nejvhodnějšího jména, jakému rodiče mohli dát. Na dnešek spadá také svátek nebo připomínka Mezinárodního dne hasičů, tak můžeme na tyto části záchranářského nebo prostě sboru myslet v těchto parných dnech, kdy hoří to, co nemá. A teď si pustíme Phila Wighama a píseň Flowers a také London Community Gospel Choir.

0: Kalendárium.
1: I dnes si v kalendáriu připomeneme výročí spojená s dnešním datem, tedy 4. května. Května roku 1904 začala stavba Panamského průplavu, který spojuje Atlantský a Tichý oceán. Května roku 1945 zanikla Německá evangelická církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Do roku 1922 Německá evangelická církev v Československé republice. Šlo o evangelickou církev, která vznikla po první světové válce a vzniku Československa osamostatněním Českomoravsko-slezských sborů evangelické církve Augsburského a helvetského vyznání. Její zánik způsobilo vysídlení Němců z Československa. Ještě zmínka z novodobé historie 20. století. Margaret Thatcherová se stala první ženskou předsedkyní vlády Spojeného království právě 4. května roku 1979. Vzpomeňme také na výročí narození Audrey Hepburnové, americké herečky, jedna z nejznámějších tváří filmového plátna druhé poloviny 20. století, nositelka cen Oscar, Tony, Emmy i Grammy. Málo kdo ví, že Audrey hovořila plně 7 světovými jazyky. V 80. letech, v posledních letech svého života se věnovala především práci pro humanitární organizace. V roce 1987 se stala oficiálním velvyslancem dobré vůle UNICEF. Cestovala do rozvojových zemí, kde se snažila pomáhat hladovějícím dětem. Připomeňme také tragický odchod Milana Rastislava Štefánika, slovenského vědce, politika a spoluzakladatele Československa. Zemřel tragicky při letecké nehodě 4. května roku 1919. A také dnešní datum se pojí se závěrem života českého herce a pedagoga Karla Hegera. Kromě divadelních a filmových rolí propůjčil svůj hlas mnoha pohádkám. Za všechny jmenujme jeho nezapomenutelné vyprávění o pejskovi a kočičce Josefa Čapka. Karel Heger zemřel 4. května roku 1977.

0: Odbylo poledne v pondělí 4. května 2026. Svátek mají všichni Květoslavové. Posloucháte odpolední vysílání na Rádiu 7, kterým vás provází Karolína Vološinová. Před, dejme tomu, půl hodinkou, 40 minutami se tu v pořadu No Filter pánové bavili o wellbeingu, o takovém různém pohledu na zdraví a na život jednotlivce. No a já jsem si říkala, že dnes předtím, než se pustíme do modliteb, tak se můžeme trošku nadechnout, usebrat, vydechnout a zacílit tak trochu naše nitro i naše myšlení na Pána Boha a tak to jakoby oddělit. Tak chcete-li, můžete se k takovému malinkému dechovému cvičení ke mně přidat. No a můžete si k tomu otevřít Matoušovo evangelium 6. kapitolu, budu číst text modlitby Otčenáš a můžete se k tomu přidat ke mně. Tak nádech, výdech, ještě jednou nádech a výdech. Otčenáš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé království i moc, i sláva na věky. Amen.
1: Sám sebe se ptám, kam bych šel,

sám sebe se ptám, kam bych šel, kdybych tě neměl. Často vzpomínám, jak jsem žil,

Dospívala nám kapela The Neonci, jak já mám takový pracovní název. A vystřídá je Camilla Petower z písní Promise. Slíbil si, že zůstaneš při mně a se na tento slib postavím. No a pak ještě kapela Friendi, no a ve čtvrt na jednu už slíbené čtení na pokračování z knihy Zuzany Sedláčkové Nepřemožení.

Ve čtení z knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení jsme se dostali do těžkých 50. a 60. let minulého století, kdy v naší zemi komunisté tvrdě potlačovali křesťany. Mezi katolíky i evangelíky rostlo duchovní poznání Boha a probuzení. Rostl také počet rozhodných křesťanů. Zuzana pracovala jako kazatelka. Nebylo to snadné. Svoboda slova byla omezena. Přijala nabídku a provdala se za svého přítele, který studoval teologii. Po skončení studií nemohl najít místo. Těžce pracoval, aby uživil rodinu. Narodili se jim dvě dcery. Po několika letech konečně dostali místo u metodistů v Jablonci nad Nisou. Odjeli tam s nadšením do služby Bohu a začali od nuly budovat sbor. Zuzanin manžel nedostal státní souhlas a proto si musel najít práci. Církevní tajemník jim vyhrožoval, že musí najít 200 lidí, jinak že sbor zavřou. Našli si tady místnost ke shromažďování, která byla v ubohém stavu, a pustili se do oprav. Bůh jim posílal pomocníky. Měli pěknou místnost, ale žádné lidi. Josef chodil po ulicích, mluvil s lidmi a svědčil jim o Bohu. Do modlitebny však stále nikdo nepřicházel. Budeme pokračovat v tomto příběhu, který čte Lenka Malinová a také Vlastimil Kolegar.

0: Jednou se stalo, že matka tří dětí z jedné cikánské rodiny musela do nemocnice na operaci. Nejmenší holčička Jana chodila s našimi dětmi do školky. Tonička měla 9 let a Jeníkovi bylo 15. Měla jsem ráda chvíle, kdy se děti vrátily k večeru domů a kdy jsme se shromáždili kolem teplých kamen a já jsem jim vyprávěla nějaký biblický příběh. Tehdy zavládlo v pokoji posvátné ticho. Upřímné dětské oči na mě upřeně hleděly a já jsem mohla pozorovat působení Ducha Svatého v jejich malých srdcích. Vzala jsem děti po dobu matčina pobytu v nemocnici k nám a starala se o ně. Jednoho dne jsem zaslechla hlasitý dupot po schodech. Děti se vracely ze školy domů. První vběhla do kuchyně Ruth, celá udýchaná. Za ní se hrnuli ostatní. Mami, spustila splna hrdla Ruth. Ty říkáš, že Pán Ježíš je všude, je to pravda? Ano, on je všude. My jej nevidíme, ale on nás vidí, odpovídám mírně. Mami, je také zde? Ukazuje svým malým vyhublým prstíčkem na jeden bod. On je všude, opakuji. Mami, podívej se, tleskla svýma malýma ručkama na ten bod, na který před chvílí ukazovala. Já jsem ho zatleskla, už není. A proto také nechci, abys nám o něm dál vyprávěla, protože on stejně není. Tato úvaha mé dcery mne velice zarazila a zarmoutila. Byla jsem tak stísněná, že toho večera jsem nemohla nic vyprávět. Zmohla jsem se jenom na krátkou odpověď. Tak pro tebe Pán Ježíš není? Ty o něm nechceš nic slyšet? Ale až ti jednou bude zle a ani maminka, ani tatínek ti nebudou moct pomoci, ke komu se pak obrátíš? Uvědomila jsem si, kolik obětí přinášíme, abychom jen jedinou duši mohli přivést ke Kristu a nyní naše vlastní dítě, které tak velice milujeme a na které se díváme jako na dar Boží, nám všechno pokazí. Všechny děti, také naši malí hosté, byli zaraženi. Ale Pán sám vzal situaci do ruky a zvláštním způsobem promluvil. Ruth pofňukávala a její fňukání pozvolna přecházelo v hlasitý pláč. Bolel ji zoubek. Marně jsme se pokoušeli udělat vše, co jen bylo v našich silách, abychom bolest zmírnili. Přikládali jsme jí hřmánkové obklady, potírali bolavé místo zvenku i zevnitř různými vodičkami a tinkturami, ale bolest neustupovala. Po baculatých tvářích se kutálely slzy jako hrách. Bolest ale nepřestávala. Bylo nám jí velice líto, ale neměli jsme pro ni pomoc. Bylo již pozdě, abychom ji dovedli k zubaři. V tu dobu už lékaři neordinovali. Vidíš, Ruth, už jsme vyzkoušeli všechny prostředky, co jsme měli, ale žádný z nich nezabral. Zubaři už neordinují, je pozdě. Tak rádi bychom ti pomohli, ale není to v našich silách. Věř mi, kdyby to šlo, vzala bych tvou bolest na sebe, ale nejde to. Udělal to jenom jeden. A to byl Syn Boží, Pán Ježíš, který naše bolesti vzal na sebe. Nyní znám skutečně jenom tento jediný prostředek, a to je Pán Ježíš. On by ti mohl pomoci, ale pro tebe neexistuje. Ty si ho zatleskla. On ale přesto je, on žije a má tě rád. Jsem přesvědčená, že kdybys ho poprosila, aby ti odpustil, že ses proti němu postavila a kdybys mu řekla, aby ti uzdravil zoubek, jistě by to udělal. Chvíli ticha přerušily bolestné vzliky malé Ruth. Pak se pěla ruce k modlitbě. Pane Ježíši, odpust mi, že jsem to udělala tak, jak mě to naučila vychovatelka ve školce. Já už to neudělám. Prosím tě, dotkni se mého zoubku. V tom se zarazila. Chvíli, jako by na něco čekala, pak celá vykulená prohlásila. Mami, teď mě to přestalo bolet. Pán Ježíš mi vzal bolest. Objala mne s radostí. Celou tuto scénu pozorně sledovali naši malí hosté. Potom jsme děkovali pánu, že slyší naše modlitby. Příští den učitel v 9. třídě vyprávěl. V dřívějších dobách si lidé nedovedli vysvětlit mnoho přírodních jevů a brali si proto na pomoc náboženství a neviditelné bytosti. Byla to doba tmářství. Lidé věřili farářům a kněžím. Dnes žijeme v osvícené době. Dříve lidé neměli ani vědu, ani techniku. Přírodě vůbec nerozuměli. Dnes už je vědecky dokázáno, že žádný bůh neexistuje. Boha už nahradila věda. Malý Jeník zvedl ruku a hlásil se. Copak, máš snad proti tomu nějakou námitku?
1: Ale prosím, soudruhu učiteli, já jsem včera u sedláčku viděl Boha.
0: A Jeník začal vyprávět celý příběh se Zoubkem, přičemž několikrát zdůrazňoval.
1: Já jsem to sám na vlastní oči viděl.
0: Učitel na to neměl co říci. Každou neděli ráno pospíchal manžel do modlitebny, aby zatopil. Pane, kdy odpovíš na naše modlitby? Kdy nám dáš vidět ovoce naší práce? Kdy vyvedeš lidi z temností a naplníš svůj dům?

Četl jsem Bibli. Najednou jsem zvedl hlavu a dívám se z okna. K modlitebně přichází skupina mládeže. Za ní druhá, potom třetí. Děti vcházejí do modlitebny se slovy: chceme poznat vašeho Boha, slyšeli jsme, co u vás udělal. Byly to většinou cikánské děti a děti opilců. Chtěl jsem jim vyprávět, ale děti nebyly zvyklé na pořádek. Začaly skákat po lavicích, křičet, trhat zpěvníky. Pane, zvolal jsem k Pánu, co mám s nimi dělat, když jsi mi je poslal, utiš je, abych k ním mohl promluvit. Nebylo to snadné, ale přece jsem k ním mohl mluvit. Příští neděli přišli znovu. Už to bylo lepší. Později starší chlapci sami od sebe udržovali pořádek a když někdo rušil, hned ho umlčeli. Děti rády přicházely, jejich počet rostl. O Vánocích jsme připravovali 110 balíčků s jablíčky, oříšky a sladkostmi. Pán naplnil naši modlitebnu.

V Jablonci jsme bydleli už delší čas. Modlitebna se začala naplňovat a my jsme měli radost, že Pán se k naší práci přiznává. Manžel pořád pracoval jako pomocný dělník v továrně. Po práci se staral o sbor. Žili jsme v nejskromnějších podmínkách. Manželův výdělek byl však tak nízký, že na obživu rodiny nestačil. Chtěla jsem mu pomoci a našla jsem si příležitostnou práci v továrně. Nějaký čas jsem pracovala v jablonecké bižutérii jako brusička. Byla to práce na 3 směny. Brousila jsem ve vodě smaltované odznaky na auta. Jindy jsem pracovala jako malířka na smalt. Malovala jsem miniaturní krajinky na brože nebo ozdobné lžíce. Když jsem spozorovala, že tato práce neprospívá mému zraku, našla jsem si vhodnou práci v kanceláři, restaurací a jídelen. Můj výdělek jako křesťanky byl všude menší než výdělek jiných žen za stejnou práci. Ale byli jsme vděční za těch několik korun, abychom si aspoň občas mohli přilepšit na jídle, koupit dětem nějaké ovoce a nejnutnější oblečení. Manželova mzda stačila na nájem, částečně na topení a skromné jídlo. V zimě jsme chodívali s dětmi sáňkovat do lesa. Zatímco děti sáňkovali, sbírali jsme s manželem chrastí nebo jsme osekávali zmrzlé pařezy, které jsme nakládali do pytlů a na sáňkách pak odváželi domů. Doma jsme je vysušili a byli jsme šťastní, že si můžeme trochu přitopit a ohřát se. Když na konci měsíce přišla listonoška s účtem za elektřinu a plyn, věděla má dobrá stará sousedka, že jsem bez peněz, protože bylo před výplatou. Vklouzla do dveří, v ruce tiskla poskládanou 100 korunu a zatímco listonoška otevírala brašnu a prohrabávala se v papírech, šeptala mi do ucha: stačí vám 100? A nenápadně mi ji vtiskla do ruky. Věděla, že za několik dnů, až manžel přinese peníze, moje první cesta povede k ní vrátit dluh. Oběma nám přitom bylo jasné, že za měsíc, až pošťačka přijde s novým inkasem, bude se příběh opakovat. Přijímala jsem pomoc sousedky jako pomoc od Pána Ježíše. Má výdělečná činnost pomáhala takové nepříjemné situace odbourávat. Tehdy měl manžel jediný pěkný oblek. Byl to jeho maturitní oblek. Byl to tentýž oblek, který měl na sobě při slavnostní příležitosti naší svatby. Nyní jej nosil ke kázání. Jeho kabát byl velice ošumělý. Byl ušit po válce ze staré vojenské vlněné deky. Pokud byly děti malé, šila jsem na ně šatičky sama ze starých šatů po zemřelé manželově mamince. Ale děti vyrostly a těch starých šatů nebylo tolik, abych z nich mohla přešívat do nekonečna. Naše Ruth měla jediný svetr, který jsem jí upletla z vypárané vlny z mého starého svetru, který jsem nosila od dětství a který, jak se říká, rostl se mnou. Vlna prošla už mnoho módních sezón a nyní byla tak zeslabená, že se téměř po půl metru rozpadávala. Pečlivě jsem ji svazovala a byla jsem šťastná, že mám materiál na nový svetr, i když byl samý uzel. Vlna v obchodech v poválečných letech nebyla k mání a i kdybych ji po známosti sehnala pod pultem, nebylo by peněz, abychom si ji mohli koupit. Přikoupila jsem obyčejnou bílou přízi a přidala k uzlíkovaté vlně, která již dávno ztratila svou pružnost, a upletla jsem pro Ruth nový svetr. V tom svetru chodila Ruth více než 2 roky, den co den do školy. Spolužačky se jí vysmívaly, že má jenom jedno oblečení. Povšimla si toho i má věřící přítelkyně. Jednoho dne k nám přišla s kufříkem. Přinesla jsem několik svetříků a blůz pro Ruth a Miriam, aby nechodili pořád v jedných šatech. Ovšem nemohu vám je dát, jen půjčit, protože sama mám malou holčičku a ráda bych pro ní tyto věci uchovala. Proto vás, děti, prosím, dejte na ně pozor. Perte je jen ve studené nebo vlažné vodě, aby nesplstnatěli.
Tak se pán postaral, aby děti mohly své oblečení střídat. Ale nebyly v něm šťastné. Pořád na ně museli dávat pozor, aby je nepoškodili. Když přišli ze školy domů, honem si je vyslékli a oblékli své staré ošumělé šaty, ve kterých se cítili svobodně.

0: Když jsem našla stálé místo v kanceláři, mysleli jsme, že nyní nepříjemné situace překonáme. Postupně jsem se seznamovala se spolupracovnicemi, získávala jsem jejich důvěru a netrvalo dlouho, ženy přicházely do mé kanceláře, aby mi svěřovaly své těžkosti a problémy. S některými jsem se mohla i modlit. Některé vděčně přijali i část Bible. Tak se stalo, že některé ženy se dostaly pod vliv Božího slova. Dokonce vedoucí kádrové evidence byla velice zaujata svědectvím a začala si pravidelně číst Bibli. Pak často za mnou přicházela a prosila o část evangelia nebo o nový zákon pro maminku, pak pro tetičku a jindy zase pro různé známé. Jednou jsem si povšimla, že podniková sekretářka je velice zamlklá. Netrvalo dlouho a svěřila se mi, že se rozvádí. Už celé 3 měsíce s manželem nemluví. Objednala si už stěhovací vůz. Za 14 dní ukončí v podniku práci a odstěhuje se do svého rodiště. Jenom dětí jí bylo líto, protože ty nejvíce pocítí ztrátu otce. Ale Bůh si ví rady i s vaší situací, vysvětlovala jsem jí ve snaze navázat na svědectví. Už je pozdě, měla jsem se vám svěřit dříve. Nyní již 3 měsíce s manželem nemluvíme. Vládne mezi námi strašné napětí a vzájemná nenávist, která se stále stupňuje. Ale Bůh má jiné možnosti než člověk. Naše lidská perspektiva je velice omezená, ale Bůh má neomezené možnosti. Pro něho nikdy není pozdě. Víte, můj manžel má takový dar od Boha. Bůh si ho dovede použít právě v takových beznadějných případech, jako je váš. Nemohli bychom vás s manželem někdy navštívit? To by nemělo žádnou cenu. Vy jste náboženští fanatici a manžel je fanatický komunista, funkcionář strany. Vy byste to řešili z pohledu své víry a můj muž by proto neměl stejně pochopení. A kdo ví, zda by vám nakonec ještě neuškodil. Za 2 dny však přišla ta rozervaná dáma za mnou, že si to přece jen rozmyslela, jestli bychom měli odvahu se k ním podívat, že by byla ráda. Ovšem musíme si uvědomit, že ona se svým mužem nemluví. Tak jsme si domluvili termín. Nejdříve navštívil jejich byt manžel sám. Poslyšte jeho svědectví.
1: Byl již večer, když jsem dorazil do toho domu. Zazvonil jsem, otevřel mi neznámý muž. Na jeho tváři bylo možno číst rozervanost, ustaranost a neštěstí. Představil jsem se. Řekl jsem mu, že jsem manžel spolupracovnice jeho ženy a že jeho paní mne prosila, abych ho navštívil. Řekl jsem mu, že jsem slyšel o jeho těžkostech a že jsem přišel, abych mu pomohl. Jsem křesťan a z tohoto pohledu vidím také život. Jestli si se mnou nepřejete mluvit, odejdu a omlouvám se, že jsem vás vyrušil. On mne však prosil, abych neodcházel, že si se mnou rád promluví. Jsem komunista a jsem ochoten pro komunismus i zemřít, představil se sebevědomě muž. To není třeba, myslím si, spíše umírají nekomunisté v komunistických zemích. Zástupce ředitele velkého podniku se nepotřebuje bát. Řekl jsem mu, vy komunisté říkáte, že chcete mír na celé zemi, mezi všemi národy, že chcete sloužit masám. My křesťané chceme začít ne od mas, ale od rodiny. Nejprve se musím snažit o mír s manželkou a pak teprve smiřovat národy. Pán Ježíš řekl, pokrytče, vyjmi nejdříve břevno z oka svého, chceš-li vyjmout slámu z oka bratra svého. Pak jsem se ho zeptal, jak začaly nesnáze v jeho manželství. Manželka mne jednou urazila. Přestal jsem s ním mluvit a ona se mnou. Po 3 měsících, když jsem ležel, vzala budík a udeřila mě jím do hlavy. Lékař mi pinzetou vybíral střepiny z hlavy. Zanedlouho poté vzala rybu z litého skla a hodila mi ji na hlavu. Já jsem uhnul a vzal jsem do ruky nůž, abych ji probodl. Poznamenal jsem, že v Biblii je psáno, aby slunce nezapadalo nad naším hněvem. Vaše chyba byla,

je lépe odejít. Pozdravil jsem a nenápadně jsem odešel. Jaké bylo mé překvapení, když mi jednoho rána telefonoval ten muž, že se s manželkou smířil. Rozvod odvolal a požádal mne, abych s ním šel k řediteli podniku, že se jdou veřejně smířit. Bylo mi trapně. Co mám v přítomnosti ředitele ateisty říci? Ale ten mne přijal jako přítele svého známého, který mu pomohl a snažil se rozumnými důvody překlenout nesnáze v manželství svého spolupracovníka a zjednat pokoj v rodině. Šlo však jen o formalitu, protože vše bylo vlastně již vyřešeno.

Živá je zajisté řeč boží a mocná a pronikavější nad všeliký meč na obě strany ostrý a dosahuje až do rozdělení i duše, i ducha, i kloubů, i mozku v kostech a rozeznává myšlení i mínění srdce. Židům 4.12. Slovo boží působilo i na mém pracovišti a působilo určité rozdělení. Některé ženy začaly hledat Boha a ptát se po jeho vůli, jiné se stavěly proti němu a znevažovaly ty druhé, vysmívaly se jim ve snaze strhnout je zpět na širokou cestu hříchu. Na Silvestra se měla konat podniková slavnost. Už od rána se nepracovalo jako obyčejně. Připravoval se zábavný program s pohoštěním a tancem, bylo postaráno o to, aby se každý dosyta najedl, napil a zasmál, aby si užil a zapomněl na nesnáze minulého roku. Hned v ranních hodinách se začalo popíjet, pracovníci opouštěli své psací stoly a připíjeli si navzájem v sousedních kancelářích na zdraví a úspěchy v novém roce. Najednou se otevřely dveře mé kanceláře. Ředitel podniku mi vlastnoručně přinesl pohár s nalitým červeným vínem, abych si s ním prý také připila. Já vám přeji ze srdce všechno nejlepší, ale promiňte mi, když pít nebudu. Není to mým zvykem. Ředitel, který byl pod vlivem alkoholu již v povznesené náladě, se na mě zlostně podíval a pak rozkazovacím tónem řekl: ale na společnou silvestrovskou slavnost zůstanete. Tam si společně připijeme. Děkuji, ale nezůstanu. Nemějte mi to za zlé, my slavíme Silvestr jinak než vy. My se také radujeme z nových životních perspektiv, ale naše radost není inspirovaná vínem. Naše radost je v Bohu. On je naším vůdcem. On nás provedl životem v tomto roce, razil nám cestu vpřed, když jsme zápasili s těžkostmi, když jsme si sami nevěděli rady. On je naším rádcem a poradil nám vždy dobře. Nyní mu chceme za to za všechno poděkovat a také za to, že nemusíme jít do budoucnosti naslepo, když on je naším vůdcem. Své slabé ruce smíme vložit do jeho přepevných rukou v jistotě, že nás bezpečně povede. Bůh nás má rád. My mu můžeme důvěřovat. Ředitel kroutil hlavou. V dnešní době takové tmářství, takový fanatismus, mladá žena a ona věří v Boha. Pak opustil mé pracoviště. Nový rok na pracovišti začal rušně. Některé ženy přicházely tajně za mnou, aby mi vylíčily průběh oné pečlivě připravené slavnosti. Hlavním programem bylo pití. Ředitel se praštil přes kapsu. Nakoupil několik beden nejdražšího alkoholu. Pak se připíjelo celou noc na zdraví, na úspěchy v novém roce, na štěstí a nakonec ani žádný nevěděl, na co připíjí. Ženy se střídaly na klíně v náručí ředitele, každá ho musela povinně políbit a když alkohol zapůsobil ve zvýšené míře, ztratil každý nad sebou kontrolu. Už se netancovalo ani nespívalo, ale každý se svým partnerem a partnerkou si našel intimní koutek pro soukromé pobavení. Protože účastníků slavnosti bylo více než intimních koutů, válely se ženy s muži nestydatě na chodbách, na gaučích a na křeslech

zcela veřejně. Ve 2 hodiny ráno našli pana Brabence v koupelně svého podkrovního bytu v bezvědomí. Museli volat sanitku, aby jej odvezli do nemocnice. Lékař zjistil otravu alkoholem. Měl na mále, ale zachránili ho. Uklízečka dala výpověď. Hádala se s ředitelem a hájila svou pracovní smlouvu, že její povinností není čistit pozvracené místnosti kanceláří a záchodů. Pan Bridge našel svou ženu v nepříčetném stavu svinutou na zemi v koutě jedné kanceláře. Když ji bezvládnou odvezl domů, blábolila nesouvislé věty. Na nový rok ráno musel dát ředitel pracovní rozkaz k odvezení několika žen domů, protože nebyly schopné stát na vlastních nohou. U malých došlo k rodinnému krachu po vzájemném obvinění z nevěry. Podávají žádost o rozvod. Nakonec z celé té slavnosti zbyly jen nepříjemnosti, nesnáze a bolest. Téměř jsem se z těchto nových zpráv nemohla vzpamatovat. Jediná slavnost způsobí tolik změn, tolik rodinných převratů, tolik slz a trápení. To jsou ty nové perspektivy, které otvírá život bez Boha. Je to obraz lidského života, jak vypadá, když se vymkne z Božích zákonů. V průběhu dne ředitel několikrát otevřel do kořán dveře mé kanceláře, rozhlédl se a pak beze slova dveře zavřel. Nedovedla jsem si vysvětlit, co má ta němohra znamenat.

0: Z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení četli Lenka Malinová a Vlastimil Kolegar. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život. Reprízu tohoto dílu naladíte dnes ve 23.15 a zítra ve 12.15 budeme v této knize dále pokračovat. Tak snad se dozvíme více o tom, co tedy ředitelova němohra znamenala.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Terezy Štěrc teď vystřídá kapela We Are Messengers s písní Knock Me Down. Snažili se mě zamknout ve tmě a zahodit klíč, ale hluboko ve mně je něco, co slepý nevidí. A je mi jedno, co si myslí, že mě nemohou definovat. Jediné, na čem záleží, je, že jsem byl osvobozen.

A tak dnes, než světla pohasnou, chci zažít lásku tvou.

Překročili jsme 13. hodinu v pondělí ve 4. května 2026 a před námi biblické paradoxy v rámci pořadu reprízy Kudy kam s Petrem Janouškem. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak když tak napište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz a my to rádi Petrovi předáme.

0: Neodpovídej hlupákovi podle jeho pošetilosti, abys nebyl jako on. Odpověz hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se sám sobě nezdál moudrý. Tyto dva verše nacházíme v knize Přísloví, 26. kapitole, a jsou to verše 4 a 5, tedy jsou to verše, které následují hned po sobě. Není to zvláštní, že nám Boží slovo dává dvě naprosto protichůdné rady a my se s tím nějakým způsobem musíme poprat? Je to jeden z mnoha a mnoha paradoxů, na které můžeme narazit při četbě Božího slova, při srovnávání toho, co je napsáno v Bibli, s naší vlastní zkušeností. To, co čteme v Božím slově a to, jak vnímáme a vidíme, jak se například vyvíjí církev v celém světě, prostě těch paradoxů je na světě obrovská spousta a my jako křesťané tomu nejsme uchráněni toho a tomu bych se chtěl dneska věnovat. U poslechu pořadu Kudy kam na rádiu 7 vás srdečně zdraví Petr Janoušek, dnes opět z našeho londýnského bytu, tedy přes vzdálené připojení. Tedy kdyby došlo k nějakým technickým problémům, tak se dopředu omlouváme, ale je to prostě spojení na dálku. To dnešní téma, tedy biblické paradoxy a jak se k ním postavit, mě napadlo už před mnoha týdny a docela dlouhou dobu se na něj připravuju a musím říct, že se velmi těším na to, co vám tady dnes budu povídat. A v mnoha věcech budu vycházet, nebo možná ne vycházet, ale spíš se mi potvrdily moje závěry knížkou, kterou ti z vás, kteří můžete číst anglicky, napsal Krish Kandia, můžete si ji přečíst, objednat, jmenuje se to Paradoxy, Paradoxology. Paradoxology, to znamená jakoby paradoxologie. A nadpis nebo takovým podtitulem té knížky je Proč křesťanství vlastně vůbec nemělo být jednoduché. Možná i vy máte nějaký svůj oblíbený paradox nebo možná neoblíbený paradox, se kterým bojujete, se kterým si nevíte rady. Možná máte nějakou otázku, na kterou neznáte odpověď. Narazili jste v Bibli na verše nebo příběhy, které něco vypovídají, něco nám ukazují a přitom vaše zkušenost může být ale úplně rozličná, rozdílná. A tak jestli máte nějaké takové paradoxy, zkuste se s námi podělit. A to na následujících kontaktech.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: Jak jsem již uvedl, věnujeme se dnes paradoxům. A těch paradoxů je obrovská spousta. To, co jsem uvedl na úplný úvod, tedy přísloví 26, 4 a 5, neodpovídej hlupákovi podle jeho pošetilosti, abys nebyl jako on, a hned zatím odpověz hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se sám sobě nezdál moudrý. To je paradox, který je, řekl bych, z té kategorie těch jednodušších, které nám možná dají trošku zabrat, trošku si nad nimi zapřemýšlíme, ale nakonec si myslím, že řešení je celkem jednoduché nebo nějakým způsobem lehce stravitelné, dalo by se říct. Ale těch paradoxů je mnohem více a jsou v mnohem těžších kategoriích. Paradoxy jako například, že Bůh je takzvaně transcendentní, to znamená, že vysoce převyšující jakoukoliv naší realitu. Skoro bych řekl, že se to možná vztahuje k tomu, když Jurij Gagarin se vrátil z kosmu a řekl, Boha jsem tam neviděl, tak samozřejmě to nebereme jako důkaz, že Bůh neexistuje, protože Bůh je v celém vesmíru a že vlastně Jurij Gagarin tenkrát viděl jenom velmi, velmi, velmi malou část a navíc se pohybujeme v tom fyzickém světě a dokážeme pochopit, že přeci Bůh je neviditelný nad námi, někde neuchopitelný, nepopsatelný. Ale na druhou stranu se nám Bůh představuje jako velmi osobní, jako velmi blízký, takzvaně imanentní. To znamená stále přítomný a stále v naší blízkosti. Jak jsou tyto věci dohromady? Jakým způsobem tyto věci srovnat? Nebo například, jak je možné, že Ježíš je, nikoliv byl, ale je stoprocentně člověkem a zároveň je stoprocentně Bohem? Jak je tohle možné? Jakým způsobem se s tímto vyrovnat? Jak je možné, že Ježíš je zároveň tím beránkem, který je beze slova pokorně veden na popravu, ale zároveň také lvem z Judy, který je králem králů a pánem pánů? A těch paradoxů je mnohem a mnohem víc a my se nad některými z nich dnes budeme zabývat. A tak možná položím ještě jednu otázku. Už můžete samozřejmě odpovídat na ty kontakty, které znovu uslyšíte před naší první písničkou, ale zkuste možná napsat, pokud chcete, jak se s těmito paradoxy vyrovnáváte, co s nimi děláte, jakým způsobem k ním přistupujete. Když se Marek Eben ptal v rozhovoru Jana Hallera, českého odborníka na starý zákon, v rozhovoru, který byl v České televizi v té sérii Na plovárně, ptal se ho na takovou věc. Říká, pane profesore, jsou ještě místa ve starém zákoně, kterým nerozumíte? A on říká, je, těch míst je obrovská spousta. No a co s nimi tedy děláte? No rozhodně je neškrtám, ani je nevytrhávám z Bible, ani si je nezačerním, rád si je přečtu. A možná, že pán Bůh dá, že se octnu v situaci, kdy mi zrovna to dané místo, kterému nerozumím a které mi možná vůbec nedává smysl, tak mu najednou pochopím, najednou mu porozumím právě v té situaci, ve které se nacházím. No a když se to nestane, tak mě to vůbec nebrání v tom, abych dál následoval Boha, kterého přece nemůžeme zavřít do krabičky našeho porozumění. On je vždycky mnohem větší, mnohem komplexnější, mnohem složitější, než si dokážeme představit. A to také znamená, že ho můžeme neustále více a více poznávat. Pojďme se na úvod podívat na jeden takový paradox, který nacházíme v 73. žalmu. Na začátek 73. žalmu, na začátku, v prvních dvou verších je napsáno toto. Ano, Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají. Mé nohy ale skoro uklouzly, mé kroky málem zbloudily. Je to žalm, který minimálně polovina toho žalmu spočívá v tom, že si ten žalmista, v mé Bibli napsáno, že to je žalm Asafův, takže si žalmista stýská a říká, Bože, jak je možné, že ti, kteří jsou bezbožní a svévolní, jak je možné, že prosperují, že se jim daří dobře. Vždyť přece tvoje slovo jasně říká, v celém zákoně, vlastně celý zákon, který si nám dal, Tóru, těch pět knih Mojžíšových, stojí na té premise, že pokud mě budete následovat, pokud mě budete poslouchat a dodržovat všechna má nařízení, tak se vám dobře povede. Budete plodní v zemi a budete mít mnohou úrodu a dobře se vám povede. Budete ochráněni od veškerých svých nepřátel a tak dále a tak dále. Ale naopak člověk, který žije bezbožně, který žije bez vědomí těch božích zákonů, takže toho čeká prokletí a únava a námaha, která nebude vynášet příliš velké výsledky a nakonec smrt a zapomnění. A jak je možné, že já ve světě vidím ale úplný opak? Tak to je polovina toho 73. žalmu. Mimochodem docela zajímavá věc. Ten první verš říká, Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají. A v zápěti říká, mé nohy ale skoro uklouzly. To slovíčko ale je v tom originálním hebrejském textu na prvním místě, jako první slovo toho druhého verše. A Vlastně jedna taková poučka říká, že když děláme nějaké prohlášení a za něm řekneme ale, tak to prohlášení de facto úplně negujeme, nějakým způsobem ho rušíme, říkáme, ale ono je to přece úplně jinak. Zajímavé je, že celý ten žalm končí také dvojverším, verše 27-28, který říká, hle, jistě zahynou ti, kdo tě opouštějí, skoncuješ se všemi, kdo jsou ti nevěrní. Mně je však nejlépe v boží blízkosti. Hospodinu svém pánu mám svou skrýš, o všech tvých skutcích proto vyprávím. Znovu tam máme to ale, hned za tím předposledním veršem, v českém překladu je tam to slovíčko však, mně je však nejlépe v boží blízkosti. Ale je to už jiná perspektiva. Je tam napsáno, jistě zahynou ti, kdo tě opouštějí, mně je však nejlépe v boží blízkosti. Takže ten žalm je vlastně zasazen mezi tyto dva verše a víte, co je vyvrcholením, středem, centrem celého toho žalmu? Verše 16 až 17. Chtěl jsem to tedy pochopit rozumem. Poznal jsem ale, jak je to nesnadné. To je něco, co nám ukazuje na ten paradox, o kterém dnes budeme mluvit, na to, na ty paradoxy. Chtěl jsem tomu porozumět, chtěl jsem pochopit, jak to vlastně je, ale zdálo se mi to příliš obtížné a náročné. Ale 17. verš říká, až když jsem vešel do boží svatyně, jejich osudu jsem začal rozumět. Tady je něco, co je vlastně podstatou, centrem celého mého pořadu, který se týká paradoxů. A totiž to sdělení, že paradoxy, otázky, které máme, které vyvstávají v našich myslích, v našich srdcích, při čtení Božího slova, při sledování toho, jak se vyvíjí společnost, z naší vlastní zkušenosti, když prostě narazíme na nějaký paradox, tak abychom ho neopouštěli nebo nějakým způsobem ho nebagatelizovali, ale abychom hledali ty odpovědi a tím pádem se dostávali do boží blízkosti. A zároveň, abychom si spolu s tím uvědomili, že proces onoho hledání je někdy mnohem důležitější než nalezení odpovědi. Protože během toho procesu hledání odpovědí a řešení, tak se přibližujeme k Hospodinu a tím pádem vlastně naplňujeme tu naprosto prioritně zásadní boží vůli, kvůli které jsme všichni byli stvořeni, a totiž to, že se přibližujeme Bohu a posilňujeme náš vztah k němu. A tak, než si poslechneme písničku, kterou pro vás máme připravenou, tak bych chtěl jenom zopakovat, že paradoxy tady nejsou od toho, aby nad nimi celý náš život visely otazníky a abychom je přehlíželi nebo nějakým způsobem bagatelizovali, obrátili se k jednomu jednoduchému nebo k druhému jednoduchému řešení. Ale abychom se do nich nebáli obout, abychom se nebáli jít do hloubky, abychom se nebáli jít pod povrch a hledali odpovědi i přesto, že je možná nikdy nenajdeme, protože ten proces hledání je někdy důležitější než nalezení odpovědí samotných. Pojďme si pustit písničku.
2: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Na číslo 608 566 773 můžete psát přes SMS nebo WhatsApp. Nebo můžete využít e-mail studio@radio7.cz.

0: Posloucháte pořad Kudy kam dnes s Petrem Janouškem na téma paradoxy v božím slově a v našem životě dodávám a jak se k ním vlastně postavit. Můžeme se podívat na další mnohé paradoxy, které v Bibli nacházíme a já bych možná zmínil ještě jednu věc, která také bude prolínat celým tím naším pořadem a totiž důvod, proč o tomto mluvím, je ve své podstatě velmi prostý. Chtěl bych, mým cílem je, abychom zjistili nebo abychom zvětšili svoji kapacitu znalosti Božího slova, abychom si více zamilovali Boží slovo, abychom neměli z něj strach, i přesto, že je plné paradoxů, a zároveň abychom si uvědomili, že Bible není kuchařkou instantních pokrmů, ale že je velmi komplexní a že je totiž Bible nejenom komplexní, protože nám představuje a ukazuje velmi komplexního a vlastně ve své podstatě neuchopitelného Boha, ale také proto, že Bible zároveň je milostným dopisem každému jednomu z nás. Proto bych chtěl vás dnes inspirovat k tomu, abyste se nořili do Božího slova a znovu pročítali i ty pasáže, kterým vlastně nerozumíme. Mimochodem, to je další z paradoxů, nebo možná může být vnímán jako paradox, totiž fakt, že o Božím slově napsáno, že je inspirováno Bohem, že je vdechnuto Božím duchem a že nás tedy neustále oslovuje, že je stále živé. A to i přesto, že vznikalo mnoho století, skládalo se postupně z jednotlivých knih a částí a psali ho různí lidé v různých prostředích. A nejenom to, mnozí ta jejich písma upravovali, mnozí ta písma překládali do jiných jazyků. A to nejzajímavější na tom je, že my v každém v tom jednotlivém jazyce, a teď nemluvím jenom o tom, že máme přeloženou Bibli do mnoha světových jazyků, ale mluvím také o tom, že mnohé národy mají Bibli přeloženou mnoha různými způsoby. Nevím, kolik v současné době existuje českých nebo slovenských překladů Bible, do kterých se český čtenář může ponořit, ale tady v Anglii je těch překladů, já nevím, několik desítek, 30, 40 možná a možná jich ještě mnohem víc. A přitom každý jeden z těch překladů mě může inspirovat. V každém jednom z nich můžu najít něco, co ke mně v tu danou chvíli velmi silně promluví. Například se podělím s osobní zkušeností, když v listu Římanů v 5. kapitole je napsáno o spravedlnění, tedy soudce skrze víru, máme volný přístup k Bohu. Volně parafrázuju Kralickou Bibli. A tento verš jsem znal už od raných let svého křesťanství a až mnohem, mnohem později jsem si přečetl stejný verš překladu slova na cestu, který říká, že Boží, nebo že naše víra má před Bohem stejnou cenu jako nevinnost. Je to řečeno úplně jinými slovy a přesto oba dva tyto překlady ke mně velmi silně promlouvají. A teď paradox je v tom, jaké z těchto dvou písem je tedy inspirováno Božím duchem. A já bych řekl, no oba, vlastně všechny a každý trošičku jinak. A v tom je právě Bible neustále živá a neustále k nám promlouvající. Pojďme se podívat na, vlastně ještě než se podíváme na další zajímavý paradox, tak bych možná mohl zmínit řešení nebo nějakým způsobem odpověď na tu otázku toho úplně původního paradoxu, který jsem citoval na začátku, tedy přísloví 26, verši 4 a 5, o tom, jak máme mluvit k tomu pošetilci, k tomu hlupákovi. Jestli teda podle jeho pošetilosti, nebo naopak nemáme k němu mluvit podle jeho pošetilosti. Tam se odpověď nabízí celkem jednoduchá, totiž v tom, že prostě někdy přijde situace, kdy je potřeba jednat podle toho verše 4 a někdy se dostaneme do situace, kdy je potřeba jednat podle verše 5. To znamená, že někdy odpovíme podle jeho pošetilosti a někdy podle dané situace, tak jak nás povede Duch Svatý, prostě neodpovíme podle jeho pošetilosti. Tak jednoduché to je. Ale ty paradoxy, jak jsem řekl, jsou někdy mnohem složitější. Co takhle paradox toho, že Bůh je naprosto neměnný, zůstává stále stejný. My to známe z Božího slova, je jasně napsáno, že on je stejný včera, dnes i na věky a že v něm není ani stín změny. A přesto na mnoha místech v Bible čteme, že Bůh změnil svůj názor nebo změnil svůj postoj. Opustil od trestu, který původně ohlásil. A dokonce, když si čteme v Genesis jeho rozmluvu s Mojžíšem, když s ním Mojžíš smlouvá o zániku nebo nezániku Sodomy a Gomory, tak je to smlouvání jak na trhu. A Bůh se tomu podvoluje. Bože, což pak by si zahubil toto město i s 50 spravedlivými? A Bůh říká, dobře, když jich tam najdu 50, tak nezahubím. A Mojžíš jde tak daleko, že smlouvá krok za krokem až na 10. A Bůh s tím stále souhlasí. Jak je možné, že Bůh, který se nikdy nemění, tak najednou je napsáno, že se proměňuje ve svých názorech. Tohle je věc, která může mnohé odradit od víry v Boha, ale já musím říct, že pro mě je to naopak známka toho, že Bůh je živý, že jeho charakter, jeho podstata zůstává stále stejná, ale že tak jako nám dal svobodnou vůli a tedy schopnost milovat, tak i on má svoji vůli a i on má schopnost milovat. A tedy to znamená změnit postoj nejenom k jednomu člověku, ale třeba i k celému městu nebo celému národu. Prostě vidím v tom to, že Bůh se opravdu nemění. Ale otázka je, jestliže vlastně to, že změní svůj názor, je vlastně známkou jeho dokonalosti. To je známkou jeho lásky, jeho milosrdenství. A já chci věřit v takového Boha. A věřím v takového Boha. Co takhle Ježíšova modlitba, kterou čteme v Janově evangeliu, když Ježíš večeří se svými učedníky před svým zatčením a později ukřižováním a modlí se k Hospodinu a říká: Bože, dej, ať jsou jedno, tak jako já s tebou. A přitom, když se podíváme do historie církve, tak tam vidíme samé rozdělení, samé hádky, samé spory a možná znáte ten diagram, který nám ukazuje, v kterém století nebo ve kterém roce došlo k jakému rozdělení a kdy vznikla tato denominace a tato větev a tato denominace a tato církev. To není obrázek jednoty, ale velikého rozdělení. Znamená to snad, že Ježíš, když se modlí ke svému otci za jednotu, že ho Hospodin nevyslyší, vždyť je to přece jeho syn, je to přece Boží syn, kterého on miluje nade vše. A když říkám miluje nade vše, tak samozřejmě můžete říct, no ale mě taky miluje nade vše. To se vůbec nevylučuje. Těch paradoxů je opravdu velká spousta a já předtím, než si poslechneme další píseň, abychom mohli trochu lépe přemýšlet a zažít nebo strávit to, co vám tady říkám, tak bych chtěl jenom zopakovat tu jednu důležitou věc, kterou bych byl moc rád, aby si každý z nás odnesl, ti z vás, kteří to posloucháte. A totiž to, že tyto paradoxy by nás měly přibližovat k Bohu. Měli bychom je vzít jako obrovskou příležitost a šanci k tomu, abych zkoumal a hloubal, přemýšlel, modlil se, meditoval, nazvěme to, jak chceme, a tím pádem se přibližoval k Bohu a poznával ho ještě mnohem víc, než kdyby mi prostě a jednoduše řekl, je to tak a tak. Kdyby totiž Bůh odpovídal tímto způsobem a vždycky by nám dal odpověď, která by byla naprosto jednoznačná, tak by nás vlastně velmi limitoval v tom našem osobním, konkrétním, individuálním, intimním vztahu s ním. A to je přesně to, co Bůh nechce, a proto křesťanství není zrovna tak jednoduché. pojďme si pustit další píseň.
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

Příjemný poslech od mikrofonu Rádia 7 při poslechu pořadu Kudy kam vás srdečně zdraví Petr Janoušek. Jak jsem řekl, mluvíme o paradoxech, které nacházíme nejenom v Božím slově, ale se kterými se také setkáváme v tom běžném životě. A chtěl bych zmínit další a ten bych rád použil mimo jiné k tomu, abych se osobně sdílel s jednou velmi konkrétní a velmi osobní zkušeností, jak mi hledání a kladení otázek Pánu Bohu mě osobně velmi pomohlo k jeho hlubšímu pochopení. Ten paradox, o kterém bych chtěl v tuto chvíli mluvit, je v tom, že na jednu stranu Bůh nám říká v Božím slově: nikdy tě nezanechám a nikdy tě neopustím. Na druhou stranu Ježíš ve chvíli nejvyšší agónie těsně předtím, než umírá, tak říká: Bože můj, proč jsi mě opustil? Je to zajímavé, že vlastně Bůh na jednu stranu říká: já tě nikdy neopustím a nikdy se tě nezřeknu. A když Ježíš přijde na tento svět jako člověk, pokoří se, tak je to právě on, koho Bůh opustil. A to ještě není úplně všechno. Ten paradox docela pokračuje v tom, že ve chvíli, kdy Ježíš vyslovuje ona slova: Bože můj, proč jsi mě opustil, a umírá, tak v tu chvíli dochází k nějaké věci, konkrétní věci, která nám umožňuje, abychom vstoupili do blízkosti Boží, do té svatyně svatých. A mluvím teď o tom, že v té chvíli, kdy Ježíš vydechl, nastalo zemětřesení a v Božím slově čteme, že se chrámová opona roztrhla v půli, ta chrámová opona, která oddělovala svatyni od svatyně svatých. A tedy, že vám vlastně Bůh symbolicky dával najevo: ty můžeš teď skrze tuto oběť přijít až před můj trůn, až opravdu hluboko do mojí přítomnosti. A tento paradox je pro lidi, kteří nechápou a nerozumí té Ježíšově oběti na kříži, naprosto nepochopitelný, neuchopitelný. Vždyť Bůh tady vlastně ve své podstatě, mohlo by se vypadat a prosím, mohlo by to vypadat a prosím, dobře mě rozumějte, je to v uvozovkách, jako kdyby tady Bůh nedodržel svoje slovo. A znovu je napsáno: všechna moje zaslíbení, všechny moje sliby, které vám dávám, jsou pravdivé, pravé a já jim zůstanu věrný a v Kristu Ježíši v nich máme ono amen a ano, prostě Bůh to udělá. Ale přitom tady v tuto chvíli Pána Ježíše opustil. A tak slíbil jsem, že se podělím o jednu osobní zkušenost, o jedno osobní hledání, které souvisí právě s tímto paradoxem, totiž s Kristovou smrtí na kříži, kdy jsem se zamýšlel nad tím a přemýšlel jsem nad tím dlouhou dobu a četl jsem různé knihy a četl jsem samozřejmě Boží slovo a ta moje otázka zněla: Bože, ty jsi naprosto dokonalá láska. Bože, ty nejenom, že dokonale miluješ, ale ty sám jsi láska. Nemohla být to Ježíšovo utrpení na kříži kratší? Musel skutečně Ježíš trpět tak otřesnou, bolestivou a dlouhou smrtí a agonií, kterou procházel? Bylo to skutečně nezbytné? A po nějakém delším hledání, které musím sám přiznat, že mě samozřejmě přibližovalo k Bohu, protože jsem hledal v Božím slově a tím pádem jsem se k Bohu obracel o odpovědi, tak mi v jednu chvíli přišla odpověď, která mi okamžitě vehnala slzy do očí. A je zajímavé, a znovu je to taková typická Boží odpověď, kdy Bůh vám nedá odpověď typu je to tak a tak a tak, ale odpoví otázkou. Tak jako Ježíš odpovídal na mnohé věci, na kterých ho farizové chtěli chytit. Máme platit daň císaři? A Ježíš jim neřekl ani tak, ani tak. Ale řekl, jaký je obraz na tom, na té minci. Zeptal se, kladl otázku, co mám dělat, abych získal věčný život? Jak to čteš v Božím slově?

Jak říkám, v tu chvíli mi vytryskly slzy z očí, protože jsem si uvědomil, že to byly právě naše hříchy, které držely Krista na kříži. A vlastně jsem si sám musel na tu otázku odpovědět, byl to můj hřích, který způsobil, že Kristovi tekla krev po tváři, po těle, po jeho zádech, po jeho rukou, po jeho nohou. Byl to můj hřích, který způsobil to, že Kristus byl přibit na tom kříži. Najednou se to moje hledání stalo osobním setkáním a osobním prožitkem s Kristem samotným. A musím říct, že za tu odpověď jsem velmi vděčný, protože to není odpověď, která by jasně odpovídala a vysvětlovala všechny aspekty celého Ježíšova utrpení, ale je to odpověď, která je pro mě dostačující v tom, že můžu dál s klidným svědomím a s pevnou vírou věřit, že mě Bůh miluje i přesto, že dopustil tak hrozné utrpení. Další paradox, který se týká právě utrpení, spočívá právě v tom, že i když je Bůh taková láska, proč dopouští utrpení, a teď nemyslím jenom Krista na kříži, ale proč dopouští tak strašná zvěrstva, která se dějí po celém světě? My dnes máme tu možnost sledovat téměř v přímém přenosu válečný konflikt na Ukrajině a vidět spoustu věcí, které jsou zaznamenávány na internetu a sledovat to opravdu, dalo by se říct, z první řady. A tak ta otázka, kde jsi, Bože, kde jsi, tak je otázka, která je velmi palčivá a mnohé lidi velmi trápí. A já jsem při četbě té knížky, kterou jsem vám na úvod doporučoval, tedy Paradoxologie, tak v ní je napsána zajímavá příhoda z života Steva Jobse, z toho, který založil firmu Apple. Tak o něm se jeho životopisec o něm napsal, že Steve Jobs byl svými rodiči vozen téměř každou neděli do luteránského kostela. A jednou jeho otec odpověď, nebo přišel s tou otázkou ke knězi nebo k tomu kazateli, jestli mu dokáže odpovědět na tuhle tu otázku, jestli mu dokáže zodpovědět, proč Bůh dopouští tak strašné utrpení, když je přece taková láska. A ten kazatel mu dal takovou, jakoby, dalo by se říci, lacinou nebo jednoduchou odpověď. No, protože celý tento svět leží v hříchu. Je to pravda, tak to je. Ale pro strápenou duši člověka, který hledá odpověď na hluboký konflikt, který vnímá v té mezi boží podstatou a realitou všedního dne, to prostě nebylo dostačující. A otec Steva Jobse údajně, vyplývá to z toho životopisu Steva Jobse, už nikdy do té církve nepřišel. Už nikdy se do církve nevrátil a malý Steve Jobs vlastně vyrůstal bez církve. A já bych možná chtěl na tom ukázat jednu věc, a totiž to, že my můžeme se svými otázkami jít k člověku. Můžeme se ptát lidí, můžeme se ptát na různé názory, můžeme zabrousit do různých teologií, abychom hledali naše odpovědi, ale to nás může dostat do slepé uličky a můžeme se jakoby přimknout k řešení, které je velmi ploché. Možná, že jednoduché, ale ploché a nedostačující. Jedním z takových teologických oříšků a paradoxů je například otázka vztahu mezi kalvinismem a arminianismem. Totiž vztahu, když to hodně zjednoduším, protože to je samozřejmě mnohem složitější, vztahu mezi tím, kde na jedné straně člověk, který studoval Boží slovo, myslím teď na Kalvína, tak došel k tomu názoru, že je všechno předem dané, předem předurčené, a říkám, velmi to zobecňuji, velmi to generalizuji. Ale na druhou stranu proti němu stál Arminius, který říkal, ne, není to tak, máme svobodnou vůli a můžeme se tedy k Bohu svobodně, musíme se k Bohu svobodně rozhodnout. Kalvín říká, že o spásu nelze přijít, Arminius říká naopak, ne, to nebezpečí, že člověk může odpadnout.

odpadnout od živé víry, tady existuje. Jednou jsem slyšel zajímavý citát, který údajně řekl Jarek Pleva, a totiž, že filozofie je neustálé matení pojmů k tomuto účelu vynalezeném nebo vynalezených. A já bych řekl, že občas my s naší lidskou teologií docházíme ke stejnému závěru nebo ke stejnému výsledku, alespoň možná v srdcích a v myslích těch, kteří se snaží ty hluboké myšlenky pochopit, že jsme totiž vymysleli spoustu různých složitých termínů a slov, jenom proto, abychom popsali nějakou osobní zkušenost, která je vlastně naprosto nepřenositelná, kterou vlastně nelze vysvětlit. A tak bych chtěl znovu povzbudit. Znovu povzbudit k tomu, abychom hledali ty odpovědi u Boha samotného. Abychom hledali ty odpovědi v jeho slově. Abychom hledali ty odpovědi na kolenou, v modlitbě, v rozjímání nad Božím slovem. Abychom se nebáli vstupovat do oblastí, které nám možná dneska v současné době připadají jako nepřístupné, nebo že to není můj šálek kávy. Můžu se přiznat, nebo můžu říct, že já jsem v nedávné době vstoupil do takového jednoho duchovního cvičení, skoro dalo by se říct, a totiž to, že jsem si vybral jeden konkrétní žalm, můj nejoblíbenější žalm, tedy žalm 16, a tento žalm je mým prvním věcí, kterou čtu po ránu a poslední věcí, kterou čtu večer. Ale nejenom to. Ale já jsem v poslední době začal ten žalm číst nahlas, abych slyšel svůj vlastní hlas, který ten žalm čte. A to z jednoho prostého důvodu. Protože žalmy nebyly psány jako jenom prostý text, kterým člověk čte v duchu a přemítá nad ním, ale byly to básně a písně, které byly používány při bohoslužbách, tedy byly psány proto, aby se vyslovovaly. A to je něco, co mě velmi zajímá. Jaký vliv to na mě bude mít, a musím se přiznat, že už má, když už několik týdnů se probouzím a usínám s nahlas čteným žalmem 16. Ale to jsme trošku odbočili, pustíme si další písničku a po ní bych se chtěl nakrátko ještě vrátit k onomu paradoxu kalvinismu a arminianismu.

0: jsem s tebou.
1: Prosím tě, buď se mnou.
0: Jsem s tebou.
1: Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci?
0: Máš pocit, že se ztrácím.
1: Prosím tě, buď se mnou.
0: Jsem s tebou.
1: Máš mě ještě vůbec rád?
0: Ano, mám.
1: Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit.
0: Ten pocit znám.

Jak poznám, že mluvíš a ty mě neslyšíš teď? Chtěl bych přeletět tu zeď,

0: jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu. Vidíš, jak jsi tam večeři? Máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co bys dal?
0: Chci jen, abys mě miloval.
1: Vážně nic víc, takže mám svobodu.
0: Ano, naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.
1: Chtěl bych přeletět tu zeď.
0: Tak leď.
1: Chtěl bych vědět víc.
0: Už teď.
1: Chtěl bych ti tolik věcí říct.

0: Já vím. Znovu vás srdečně zdravím a přeji příjemný poslech u pořadu Kudy kam na Rádiu 7 dnes s Petrem Janouškem na téma paradoxy v božím slově a jak se k ním stavět. Slíbil jsem, že bych se chtěl trošku podívat na ten paradox kalvinismu a arminianismu, ale k tomu musím ještě dodat jednu takovou osobní zkušenost, která mi velmi pomohla při hledání nějakého uchopitelného řešení, nebo možná ne úplně řešení, ale nějakého systému, který mě osobně v tom velmi pomáhal. Jako mladý křesťan jsem mýval jednu otázku, ze které jsem měl veliký strach. Bál jsem se totiž, že mě někdo tu otázku položí a já nebudu schopen odpovědět. A měl jsem strach z toho, že tím selžu, že tím zklamu Hospodina. Ta otázka zněla, co bylo před Bohem. Možná, že se budete usmívat a mnozí určitě máte spoustu odpovědí na tuhletu otázku, ale já jako mladý křesťan jsem měl z této otázky skutečně strach, protože jsem si s ní vůbec nevěděl rady. Co bylo před Bohem? No, nevěděl jsem, jak to uchopit. A jednou byli jsme na evangelizační akci, a bylo to v Tišnově, byl tam postavený velký cirkusový stan a probíhala tam několik dní veliká evangelizace. A já jsem jeden z těch dnů, myslím, že to probíhalo asi týden, tak jeden ten den jsem byl požádán, abych byl vedoucím modlitebního týmu. Prostě jsem ten den měl mít na starosti veškeré modlitby, které se děly v souvislosti s touto evangelizací. A tak jsem se rozhodl, že vstoupím do půstu, že ten den nebudu nic jíst a že se budu postit a že se budu modlit a budu ostatní vyzývat k modlitbám a zorganizoval jsem nějaké modlitební setkání. A když potom večer probíhala ta samotná evangelizace, tak jsem chodil okolo toho stanu po jeho vnějším okraji, nebyl jsem vevnitř, ale venku a stále jsem se modlil a přimlouval. A protože ten stan stál uprostřed města na takovém volném prostranství a na jedné straně jakoby se přimykal k ulici, k chodníku, tak jsem vždycky v jednu chvíli šel kousek po chodníku. A zrovna když jsem dělal jedno to kolečko, tak proti mě šel jeden starší manželský pár a oni mě zastavili a zeptali se mě, prosím vás, co to tady probíhá. Tak jsem jim vysvětlil, že to je evangelizace a co to vlastně znamená. A ten muž se na mě podívá a říká, no, mluvíte nám tady o Bohu, ale co bylo před Bohem? A já jsem v první chvíli mě polilo horko, protože jsem uslyšel otázku, ze které jsem měl tak veliký strach. Ale v zápětí jsem se slyšel, jak mluvím, jak něco říkám a to, co jsem říkal, měl jsem jistotu v tom, že to nebylo ze mě, protože to, co jsem řekl, bylo tak jednoduché, tak obyčejné, mně samotnému jakoby spadla čelist z toho, jak to bylo prosté. Já jsem tomu muži totiž tenkrát řekl, víte, ta otázka vlastně nedává smysl, protože čas je jedno z prvních věcí, které Bůh stvořil. Je napsáno, že byl den první, bylo jitro, den první. Bůh je totiž stvořitelem nejenom prostoru, ale i času. A on sám je nad časem. Tím pádem otázka, co bylo před Bohem, vlastně pozbývá smyslu, a to z toho důvodu, že Bůh není časem vázán. A teď proč říkám tuto příhodu s ohledem na paradox, který nacházíme na jedné straně kalvinismus a na druhé straně arminianismus. Já vám teď řeknu něco, co určitě nedávejte si to jako nějaké vodítko, je to můj osobní názor, ale já sám za sebe tvrdím, že Bůh je kalvinista. Jsem přesvědčený o tom, že Bůh je kalvinista. Možná slyšíte v mém hlase to nadšení nebo ten zápal pro věc, ale má to jednoduché vysvětlení. No, protože Bůh je nad časem, každý okamžik v historii, v současnosti i v budoucnosti celého lidstva pro Hospodina je jako současný okamžik, jako teď, že se to odehrává teď v tuhle chvíli. To, že Bůh promlouvá k Mojžíšovi z toho hořícího keře, to, že Ježíš umírá na kříži, to, že já teď mluvím tady k vám do rádia, A to, že za 10 let tady se bude něco dít, nebo možná zítra, to všechno jsou okamžiky, které pro Hospodina jsou jako dnes. To znamená, že z Božího pohledu už se to vlastně všechno stalo. To znamená, že Bůh vlastně vidí dějiny, celé dějiny v jednom kuse. A tím pádem Bůh je skutečně kalvinista. Ale je to jenom jeho úhel pohledu, který my nemáme, nevíme, co bude za 5 minut. A proto nám nezbývá nic jiného, než se spolehnout na tu boží moudrost, která na druhou stranu říká, máš svobodnou vůli a můžeš se rozhodnout. A to znamená, že já se kloním k arminianismu. A kloním se k tomu, že mám svobodnou vůli, že o svoje spasení můžu přijít, to je moje víra a nikomu neberu jinou víru, že to tak není. To není podstata tohoto vyprávění. Podstatou toho vyprávění je to, že je to Bůh sám, kdo nám dává naši víru. Vždyť to list Židům jasně říká, Židům 12. kapitola 2. verš, Ježíš je autorem i dokonavatelem naší víry. A máme tu další paradox. Jak je možné, že Bůh, který je autorem mojí víry, jak to, že někomu jinému dává víru, která nás rozděluje? Jak je to vůbec možné? I tenhle paradox se možná někdy budeme snažit vyřešit, nebo budeme hledat jeho řešení. A jak jsem řekl, paradoxů je obrovská spousta. A nám nezbývá nic jiného, než nad nimi nezavírat oči, nepřikrývat je lacinými řešeními, ale naopak jít na kolena, jít do Božího slova a hledat, bádat, modlit se, usilovat o nějaké řešení a zároveň si uvědomovat, že nalezené řešení je někdy méně důležité, než ta cesta, kterou ujdu tím, že k němu dojdu. Proces hledání je někdy mnohem důležitější než samotné nalezení onoho řešení. A protože bych chtěl skončit, ještě máme několik málo minutek, chtěl bych skončit velmi osobním postojem nebo osobním příběhem, tak bych se s vámi chtěl podělit o něco, co je pro mě v tuto chvíli velmi žhavé, velmi současné. Nebudu říkat, o jaký konflikt nebo o jaký paradox jde, je to záležitost, která v poslední době je velmi třaskavá, velmi výbušná. Je to problematika, která se táhne celou společností a která v mnohých případech i rozděluje mnohé církve. A já sám se touto problematikou, jak říkám, schválně nechci říkat, o jakou problematiku jde, tak se snažím hledat v tom nějaké řešení, hledat, bože, kde je ta cesta, po které bych měl jít, jakým způsobem se k tomu postavit, jaké mám zaujmout stanovisko. A něco, co se stalo minulý víkend, tak bych se s vámi o to chtěl podělit. Minulý víkend jsem byl na jedné konferenci v Northamptonu, kde to byla konference Armády spásy, která byla o interkulturální misi Armády spásy. A vlastně my jsme byli s mojí manželkou požádáni, abychom tady udělali takovou krátkou přednášku na téma misie v prostředí států bývalého východního bloku, což pro obyvatele tady Anglie nebo vůbec toho západního světa právě v okamžiku, kdy probíhá konflikt na Ukrajině, je docela zajímavé téma, docela současné téma, protože přichází mnoho utečenců, mnoho běženců a mnoho církví se o ně starají a ptají se, jak jim tedy máme sloužit. A tak to bylo v tomto prostředí, kdy jsme řešili záležitosti mezikulturní, řešili jsme záležitosti rasové a další. A já jsem samozřejmě pokračoval v tom svém bádání v té oné oblasti, která je tak třaskavá. A Hospodin mi řekl velmi zajímavou věc, ze které jsem měl obrovskou radost. A ta věc zněla následovně. Jako kdybych slyšel Hospodina, který říká, nemusíš řešit nukleární fúzi, kvůli které by bylo možné zásobovat energií celý svět. Já po tobě chci, abys ve svém srdci udržoval oheň, u kterého se může zahřát jakýkoliv tvůj bližní. To byla Boží odpověď. Já nemusím řešit nukleární fúzi. Stačí, aby v mém srdci hořel oheň. a aby k tomu ohni měl přístup kdokoliv. A proto, když se setkáte s jakýmkoliv paradoxem, prosím, nepřehlížejte ho, ale berte ho jako velikou příležitost k tomu, abyste mohli hledat Boží tvář, nacházet ho v každodenním hledání a abyste tím mohli prohlubovat svůj vztah k němu. Přeji vám všem Boží pokoj.
1: Yeah.

0: Premiéru pořadu Kudy kam naladíte jako vždy ve středu od 21 hodin. Provázet vás tento týden bude Kateřina Fridrichová v rámci série Jedna velká rodina, Ježíš jako prvorozený.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7, podcast.radio7.cz.
0: Krátce po 14. hodině ladíte odpolední vysílání na Rádiu 7, je 4. května a svátek má Květoslav. Než se pustíme do písniček na přání, tak mi dovolte ještě krátkou rekapitulaci toho, co nabídne odpolední vysílání Rádia 7.

Každý křesťan hledá své místo a povolání od Boha. Ale co když máme jen žít obyčejný, poctivý život podle božích principů? Můžeme se nad tím zamyslet s Lídou Pohankovou 15 minut po 15. hodině. Smrt Jana Křtitele, nasycení zástupů nebo chůze po vodě, to je téma 14. kapitoly Matoušova evangelia, které otevřeme v 15.45. Pro porozumění biblickým textům je důležitá souvislost mezi různými místy písma navzájem. Jak prakticky na intertextualitu ukazuje učitel evangelikálního teologického semináře Jiří Bukovský od 5 na podobenství o ztracené ovci. Více po 16. V 16.30 si v magazínu posvítíme na akci Rozsviť tmu a také Tichá místa. Dva protipóly, jeden je o hluku, světle a druhý o tichu a klidu. Více v magazínu v 16.30. V květnu uplyne 100 let od narození amerického trumpetisty Milese Davise. Této legendě světového jazzu budou patřit všechna májová vydání jazzového klubu. Dnes v 5 hodin odpoledne se s Jiřím Malým vydáme k Davisovým hudebním počátkům. A z přehledu pořadu je to vše. Teď dostávají prostor písničky na přání. Pokud byste chtěli udělat radost svým blízkým nebo vzdáleným, tak mi můžete napsat na číslo 615, napsat mi můžete přes SMSku a WhatsAppovou zprávu na číslo 608 566 773. Zavolat mi můžete třeba na telefonní číslo 515 535 485. Pozor na to číslo. Na konci je tam pětka, abyste se dovolali mě. E-mailem můžete poslat zprávu na adresu studio@radio7.cz a také jsme k dispozici na platformách Facebook a na Instagramu, tam nás najdete jako radio7.cz.

písničkách na přání jsem dlouho vyhledávala konkrétní vaše přání, až se mi to podařilo všechno dohledat, doufám teda. První pošleme paní Ivě a bude to píseň od Jarka Bílého. Já teda doufám, že jsem to trefila, pokud ne, tak prostě potřebuji konkrétní název. Text mi moc nepomůže, ale tak jako tak zpívá Jarek Bílý a píseň poputuje mileně do Prahy a také do Vizovic našemu posluchači Mílovi, no a také mě a nám do rádia. Moc krát děkujeme. Tak tady je jedna. Pane, chválím jméno tvé.

se děje cokoliv, budu tě následovat. Cory Simon a kapela RLCM. Budu tě následovat, I will follow you. No, další písnička, která bude následovat, směřuje do Švýcarska Honzovi a také jeho paní k desetiletému výročí od svatby, které letos právě během května, co jsem tak pochopila, slaví. A písničku, kterou jim právě hráli na svatbě, takovou svatební, tak věnuje nejen všem ženatým vdaným, ale i těm, kdo své milované již nemají. Irish blessing, may this life on this earth be the happy one. Ať je život tady na zemi ten šťastný.

to byla píseň The Irish Blessing, May Your Life in This World Be a Happy One, cover v podání otce Manuela. No a teď už se zase přesouváme k dalšímu přání od Bohumila pro svoji ženu. Dobrý den, prosím o písničku pro Janičku. Má náděj na tom spočívat od křesťanů z Ostravy. Děkuji za ní.

Další píseň poputuje na přání nějakého anonyma posluchače, který se nepodepsal, takže prosím vás, pokud budete něco posílat, něco chtít, my vždycky rádi všecko sdělíme, když víme, od koho to je i pro koho to je. Takže písnička pro všechny posluchače od bezejmenného, píseň Grace, což znamená milost, tentokrát od kapely Delirious. Já teda jsem našla v našem hlubokém a obsáhlém archivu píseň Grace Like a River, tak snad je to ona, pokud ne, tak stejně věřím, že má tu moc a tu zvěstnost nebo tu zprávu i pro vás, kteří právě teď posloucháte. Milost jako řeka. Kapela Delirious. Z alba World Service z roku 2003.

blízkavých září nechávám se nést, protože vím, že je to jen test, jak zdolat svůj stín a spokojit duši pro to, co vím a pro to, co tuším.

Jít nahoru je těžký, když nebe hází hromy blesky. Z těch schodů bolí nohy, ne každý má ty vlohy.

0: Do nebe vedou schody, těžko se po nich chodí, jít nahoru je těžký, když nebe hází hromy blesky.
1: Taky se někdy říkám, když každý by chtěl být svatý, proč spoustu lidí dobrou zprávu o Ježíši Kristu odmítá. A to je taková věta nebo otázka i na zamyšlení pro vás. Proč třeba si myslíte, že lidi nechtějí žít podle božích principů, nechtějí žít s Bohem, s Kristem. A můžete mi třeba napsat a u toho nějaké přání poslat. Podobně jako zavolala paní Pavla a vybrala píseň Jde Ježíš, jde pro všechny posluchače, kteří právě tu dobrou zprávu o Ježíši Kristu neznají a posílají s přáním, abyste si ji vyslechli, přijali za svou.

Posloucháte písničky na přání, pokud byste chtěli nechat zahrát pro sebe, pro radost nebo někomu, tak mi můžete ještě během písně zavolat na číslo 515 535 485 na WhatsApp nebo SMS-kovou zprávou mi můžete napsat na číslo 608 566 773. E-mailem se dopíšete na adresu studio@radio7.cz a také nás najdete na Facebooku a na Instagramu, tam nás najdete jako Radio7.cz. Jeden pozdrav je tady také a přání od sestry Vojtěchy, která si přeje píseň. Já teda vyberu ze vašich oblíbených SP píseň pro organizátory a dobrovolníky, kteří se připravují na slavnostní vzpomínkovou akci zesnulých knězů Buly a Drboly. A tady tu píseň posíláme všem, kdo se na tom podílí. Takže SP, já to nevzdám.

písničky na přání se chýlí ke svému závěru. Tak pokud jste to dneska nestihli, tak nevadí, nevěžte hlavu, můžete nás kontaktovat každý všední den mezi 14. a 15. hodinou. Tady je na závěr ještě Emma Nissen, moje oblíbenkyně, která napsala tuto píseň Gotta Have Faith. Budu věřit a budu silnější než předtím, když přišla právě ohlas a tím pádem částečně osměr svého života. Tak kéž by vás ve tom vašem možná údolí, kdy přicházíte ohlas, podpořila tato píseň.

Minula 15. hodina v pondělí 4. května 2026. Od mikrofonu vás na vlnách Rádia 7 zdraví Karolína Vološinová. V rámci našeho pravidelného vysílání se modlíme za Ukrajinu v tuto dobu. Pokud chcete, můžete se přidat ke mně, ale ještě než začneme takovým drobným stišením, tak vás zvu k poslechu biblické úvahy reprízy na téma Každodenní život s Bohem od Lídy Pohankové a ve 3:45 se můžete zaposlouchat do čtení z Matoušova evangelia 14. kapitoly. A teď tedy zmíněná modlitba za Ukrajinu.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že to, co se děje na Ukrajině nebo vůbec ve světě, to zlo a to krveprolití, není něco, nad čím by si jásal. Děkuji ti, Pane, za to, že ty sám znáš lidské utrpení, ty jsi si to zažil. Ale právě díky tobě víme, že to nekončí na kříži a že utrpení lidí nekončí tady na zemi. Děkuji ti, Pane, za to, že v tobě je milost a naděje navzdory všem okolnostem, že ty nám dáváš dar záchrany, dar spasení na věčnost. Děkuji ti, Pane, za statečnost a obětavost ukrajinského národa, za jejich vytrvalost a prosím tě, aby lidé v útlaku, v tlaku, v utrpení, bez střechy nad hlavou, bez naděje, našli to útočiště v tobě, právě na základě toho, co nabízíš a co tento svět nemůže dát. Modlím se, Pane, za moudrost, za vytrvalost, za nápaditost kolegů z ukrajinské a ruské redakce Transworld Rádia a za další redakce Transworld Rádia ve světě, za ty, kteří připravují programy pro muslimský svět. Prosím, Pane, za ochranu. Prosím za brzký klid zbraní na Ukrajině i na Blízkém východě, ať už je to v Izraeli, v pásmu Gazy a v dalších arabských zemích. Prosím, Pane, za to, aby agresoři nepoužívali humanitární pracovníky, zdravotníky nebo civilisty, zejména děti, jako živé terče. Pane, prosím, smiluj se i nad těmito lidmi. Vstup do jejich životů, změní jejich srdce. Tak jako si proměnil život a srdce apoštola Pavla, jednoho z těch, kteří tě nenáviděli, kteří pronásledovali tvé následovníky, kteří tě nenáviděli. A ty si ho proměnil na člověka, který tě ctil a vnímal tě jako dárce života, milujícího otce, který miluje své děti. Prosím, Pane, za lidi, kteří páchají zlo v tomto světě, aby zakusili tvou lásku a prožili odpuštění a přijetí. Znovu si chci, Pane, připomínat to, co je psáno v listu Efeským, totiž, že nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrdění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové služby evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Amen.

Máte své hrdiny víry, ke kterým vzhlížíte? Že takový nejste? A co když Bůh po vás chce, abyste každý den žili poctivý život podle jeho principů a nic víc? Můžeme o tom společně přemýšlet s Lídou Pohankovou při poslechu jejího zamyšlení.

S manželem jsme uvěřili v době, kdy se nám začaly rodit děti a tak jako správní nadšenci jsme našim dětem četli ani ne tak pohádky, jako spíš misionářské příběhy. A tak naše děti se úplně nestotožňovaly s pohádkovými hrdiny, ale spíš s hrdiny víry. Příběhy lidí, které si Bůh použil k velkým věcem, mě stále fascinují, jsou velmi povzbuzující. Zároveň ale za tu dobu, kdy jsem křesťankou, některé věci trochu přehodnocuji. A uvědomuji si, že i ty skvělé příběhy božích mužů a žen mohou mít svá úskalí. A sice to, že si v nich člověk najde svoje hrdiny, zhlédne se v tom, že by měl být velkým evangelistou, misionářem, založit sirotčinec nebo nějakou jinou významnou službu. Co když ale právě k tomu mě Bůh nepovolal? Co když snahou přiblížit se životu těch významných božích mužů a žen mineme to svoje povolání k životu tam, kde jsme? Věřím, že náš opravdový život a služba Bohu nezačíná až nějakým významným povoláním, odjezdem do Afriky či přiváděním narkomanů do křesťanských středisek. Je možné, že nás Bůh povolal k úplně obyčejnému a přitom pro něj zcela jedinečnému a vzácnému životu tam, kde jsme. Takový život nemusí vypadat moc důležitě a přitom se žije podle úplně stejných principů jako životy těch velkých božích mužů a žen. V listu Koloským v 3. kapitole od 1. do 17. verše nacházíme tyto principy praktického křesťanského života. Hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí po pravici Boží. Umrtvujte své pozemské sklony, jako je smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost. Odhoďte zlobu, hněv, špatnost, rouhání a pomluvy z vašich úst. Oblečte nového člověka, který má milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si. A buďte vděční. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. To jsou věci tak obyčejné a zároveň tak důležité. Na tom, jak žijeme tyto obyčejné principy, se vlastně ukazuje, zda jsme následovníci Kristovi. Není to o tom, co jsme dokázali. Je to o tom, kým jsme a jak žijeme. Jak mnozí velcí boží mužové ztroskotali právě na tom, že možná dost dobře nesvlékli tu zlou touhu, hrabivost, hněv či pomluvy svých spolupracovníků. Tyto tak obyčejné lidské vlastnosti, kterým možná nepřikládali tak velkou důležitost jako významu své služby. Kdo ví, zda právě to neznehodnotí to dílo, které vytvořili a které mnozí oceňují. Bůh si ale zjevně bude cenit těch, kdo si při konání božího díla, ať už v našich očích velkého či malého, uchovali laskavost, milosrdenství, ochotu snášet druhé v jejich slabostech a odpouštět. To, abychom takto žili své každodenní životy, záleží i na tom, zda opravdu hledáme to, co je nad námi, tedy Ježíše Krista, se kterým jsme povstali k novému životu. Nedávno jsem četla knihu Jonatána Saxe, Leviticus, kniha svatosti, a tam jsem se dočetla, že Židé začínají každý den modlitbou. Vzdávám tobě díky, králi živý a věčný, že jsi mi vrátil mou duši ve své milosti. Tvá věrnost je neskonalá. To každodenní uvědomění si, komu vlastně vděčíme za život a za vše dobré, co v něm máme, to obracení se k tomu, kdo je nám spasitelem a králem, nám uchová dobrou perspektivu pro každodenní život. A obzvlášť, když se člověk dostane do situace, která jeho život ohrožuje a uvědomí si, že to, že dnes žiju, není samozřejmost, pak nabývá tato židovská modlitba nového rozměru. Už jsem to zažila několikrát a i dnes je to situace spíš aktuální než už za mnou. A uvědomuji si, že ta velká úcta k životu, kterou vidíme u židovského národa, pramení z obrovského utrpení, které Židé zažili a vlastně zažívají i dnes. Přesto se ale nenechávají určovat utrpením, ale vděčností za život. Dědictví, které předávají svým dětem, je ve vyznání. Být Židem znamená pociťovat vděk. Být si vědom toho, že život sám je dar, dokázat trpět, aniž by nás to utrpení definovalo, a tak nad strachem nechat vyhrát naději. Být Židem znamená děkovat. Jestliže být Židem znamená pociťovat vděk, oč víc to znamená pro nás křesťany, vykoupené krví Kristovou. Ten, kdo zažil prázdnotu života bez Boha a plnost toho, co pro něj Ježíš udělal, dokáže ocenit a být vděčný za život, který dostal.
Vždy, když rozjímáme o těch nebeských věcech a hledáme to, co je nad námi, přibližujeme se k tomu životu, pro který nás Bůh na tuto zemi poslal. K životu, který se může zdát úplně obyčejný a přece je vzácný. Výzva k tomu, aby v nás přebývalo Boží slovo ve své plnosti, je také adresována všem a nejen těm významným služebníkům Božím. Někdy si tak říkáme, že když nejsme sloužící slovem, není tak důležité Boží slovo dobře znát. Jenže ono není cílem znát verše z Božího slova nazpaměť, ale prostě ho každodenně žít. A ať už si to přiznáváme nebo ne, stačí se plnit věcmi Božímu slovu vzdálenými a už tak nějak zapomeneme, cože to tam vlastně je. Někdy jsem až překvapená, jak někteří lidé, kteří se možná i za významné Boží služebníky pokládají, jednají nemoudře. A i ty výše zmíněné vlastnosti a vztahové dovednosti jim zcela chybí. Možná se tak trochu zapomněli plnit Božím slovem pro praktický každodenní život a plní se jim jen pro svou službu. Vzpomínám si na jeden případ, kdy došlo k nedorozumění s jedním bratrem v církvi a když jsem se nad tím trápila, napadlo mě, že ještě dřív, než s ním budu mluvit, si přečtu oddíl z hesel jednoty bratrské, ke kterému jsem se ten den nedostala. A vyskočily na mě právě tyto verše. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Tak se mu je poslala a navrhla, že se sejdeme a zkusíme to řešit v tomto duchu. Prakticky obratem přišla odpověď, že jsme stejného ducha a nedorozumění jsme pak vyřešili velmi rychle. Já jsem samozřejmě ty verše znala, ten bratr také, ale až ve chvíli, kdy jsme je dostali do svého zorného pole v konkrétní situaci, místo do té doby vládnoucím pocitům ublíženosti, nám došlo, jak to vidí Bůh. To je možná právě to, co píše apoštol Pavel. Aby v nás přebývalo slovo Boží ve své plnosti a mohli jsme tak podle něj žít i v takovýchto maličkostech. Možná nejlépe bychom každodenní život podle těch umíněných Božích principů mohli definovat jako život, kde už mi nejde tolik o sebe, ale učím se to sobecké já odložit a naplnit se tím, co pochází z hůry od Boha. Od Boha, který dal sám sebe. Abychom si my mohli od sebe samotných odpočinout. Protože, přiznejme si to otevřeně, není právě to, že řešíme stále sami sebe, pro nás vlastně velmi zatěžující. Odpočinout si od sebe samotného, odložit to všechno zatěžující a obléct se do lásky Boží je přece něco velmi žádoucího a velmi požehnaného pro všechny, včetně nás samotných. Pak už nebudeme řešit, jestli jsme vykonali pro Boha službu velkou a významnou. A to je něco, co bych přála církvi v České republice, aby měla víc lidí, kteří neřeší, zda jsou povolaní ke službě velké či zdánlivě nevýznamné, aby vlastně vůbec neřešili sebe, ale žili ten obyčejný každodenní život s Bohem tam, kde právě jsou.

0: Poslouchali jsme biblickou úvahu Lídy Pohankové o každodenním životě s Bohem. Další zamyšlení nabídneme zítra ve 6:45 ráno od Davida Nováka Dáváním bereme.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7 podcast.radio7.cz.

Ten, o kterém mluvil Petr Křemen a zpíval v předchozí písni, tak je Ježíš Kristus. A to, co udělal, nikdo pro nás, pro lidi neudělal, a to teď, že se obětoval na kříži za nás, za naše provinění, za to, co jsme pokazili, za to, jak možná přemýšlíme o druhých lidech, s jakými postoji k nimi přistupujeme. A ta dobrá zpráva je, že už je to vyřešené. Ten dluh mezi námi a Bohem je vyřešený právě dokonalou obětí Ježíše Krista na kříži. A na nás je, jestli se rozhodneme tu milost, kterou si nezasloužíme, přijmout do života nebo ne. A o tom je i vysílání Rádia 7. 24 hodin 7 dní v týdnu pro vás připravujeme pořady, které reflektují tady tu zprávu, tady tu zkušenost, ať už to jsou životy hostů, svědectví, jak se s Bohem setkali a další pohledy na věc, ať už je to doma nebo v zahraničí, třeba v cestovatelských pořadech a biblických výkladech, pořadech, které nabízíme. Pokud by vás to zajímalo více, tak detaily o programovém schématu a nabídce najdete na webu radio7.cz nebo nám můžete napsat, kdybyste to nemohli najít nebo s jakýmkoliv dotazem se mohli na nás obrátit na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Děkujeme všem, kteří nás posloucháte, děkujeme všem, kteří nás i modlitebně a finančně podporujete, protože bez toho by Rádio 7 nemohlo fungovat a nemohlo být tam, kde je teď. Takže každého drobného či velkého daru si vážíme nesmírně a každý se počítá. Pokud je mezi vámi někdo, kdo by nás chtěl podpořit, leží mu to na srdci třeba 1000 korunou měsíčně, tak stále probíhá kampaň Hledáme 500 statečných, takže 500 takových dárců, kteří by se rozhodli rádio podporovat 1000 korunou měsíčně. I záleží samozřejmě na vašich možnostech, a chápu, že ne pro každého je to dostupné, ale můžete se třeba ve 3, ve 4 i ve více lidech v uvozovkách složit na Rádio 7 a být takovým podporovatelem. Znovu vás odkážu na webové stránky radio7.cz, kde můžete najít více podrobností. Díky všem, kteří za námi stojíte. Není to jenom o těch lidech, kteří mluví za mikrofonem nebo které slýcháváte nebo se s nimi na různých prezentacích vídáte, ale je to zejména o těch, kteří vidět nejsou, ať jsou to naši spolupracovníci nebo ať jsou to právě naši posluchači, naši dárci. Děkujeme všem.

Elevation Rhythm Stephanie Hudson s písní All Along šplhala jsem na vrchol hory snad věčnost. Chtěla jsem se dotknout toho, co jsem si myslela, že je život. Moje srdce ochablo, toužila jsem po lásce. A to, co jsem si myslela, že je na vrcholu, bylo vlastně vždycky vedle mě. Byl to celou dobu ty, Ježíši. Tak tolik k obsahu této písně. Než si pustíme Late Mayday a jejich novinku Místa, tak vám jenom připomenu, že 4. května má dnes svátek Květoslav, dříve také Florián. Ovšem, víte, že obě tato jména mají tentýž význam. Základem obou je totiž latinské Florianus, které vychází ze slovesa florere, tedy kvést. Od stejného základu jsou odvozena i slova flos, tedy květ, a rostlinstvo, které se latinsky řekne flora. Ten, kdo nese jméno Florian nebo Květoslav, by se tedy měl alespoň podle jména co nejlépe cítit právě teď na jaře. Takže všem Florianům nebo Květoslavům přejeme všechno nejlepší a také, až potkáte nějakého hasiče nebo třeba máte někoho blízkého vedle sebe, třeba doma, a je na nějakém zásahu, tak mu můžete taky pogratulovat, protože na dnešek připadá Mezinárodní den hasičů.

Kalendárium. V kalendáriu pravidelně připomínáme události, výročí narození i úmrtí osobností z různých oborů a zájmů, které se propsaly do naší historie, ať už české nebo světové. No a není úplně radno na ně zapomínat. Tak co přinesl 4. květen? Právě 4. května roku 1415 byli Jan Hus a John Wycliffe na Kostnickém koncilu odsouzeni jako kacíři. Čtvrtého května roku 1904 začala stavba Panamského průplavu, který spojuje Atlantský a Tichý oceán. Víte, kdo byla první ženská předsedkyně vlády Spojeného království? Právě 4. května roku 1979 se jí stala Margaret Thatcherová. Narozeniny dnes slaví americký zpěvák, skladatel a vedoucí chval Chris Tomlin. Jeho písně se hrají s překlady po celém světě, například How Great is Our God, český jak úžasný Bůh, nebo Our God, větší je náš Bůh, nade vše silný a tak dále. A tak ten má dnes narozeniny, tak všechno nejlepší, Chrisy. Vzpomeňme také na život biskupa anglikánské církve Artura Lakea, jeden z překladatelů Bible do angličtiny, takzvaného překladu King James Version. Zemřel 4. května roku 1626. Připomeňme také slovenského vědce, politika a spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika. Ten zemřel 4. května roku 1919. Český herec a pedagog Karel Heger je známý zejména ve svých nejen divadelních a filmových rolích, ale také dětským divákům a posluchačům, jakožto různé postavy, například Rumcajze ve Večerníčku a dalších pohádek, například vyprávění o pejskovi a kočičce Josefa Čapka. Zemřel 4. května roku 1977. A to je z dnešního kalendária vše. Připravili Lucie Endlicherová, Tomáš Coufal mladší. Jak už jsem vzpomínala dnešní narozeniny Chrise Tomlina, tak mám tady jednu vykopávačku, jednu fakt hitovku, která mě provázela v křesťanských začátcích. Tak God's Great Dance Floor. Chris Tomlin.

Teď si můžeme společně otevřít Matoušovo evangelium 14. kapitolu v překladu Bible 21. Dobrý poslech.

0: V tu dobu uslyšel zprávu o Ježíši i tetrarcha Herodes. To je Jan Křtitel, řekl svým služebníkům. Vstal z mrtvých a proto se skrze něj dějí zázraky. Herodes totiž Jana zatkl, spoutal a uvěznil kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože Jan mu říkal, tvůj sňatek s ní je nezákonný. Herodes ho tedy chtěl zabít, ale bál se zástupu, protože ho měli za proroka.
1: Dcera té Herodiady pak na oslavě Herodových narozenin tančila uprostřed hodovníků. A Herodovi se tak zalíbila, že jí přísahal splnit jakékoliv přání. Předem navedena svou matkou mu tedy řekla, přines mi na této míse hlavu Jana Křtitele.
0: Králi se to nelíbilo, ale kvůli přísaze a kvůli svým hostům poručil, ať jí to splní. Poslal tedy kata, aby Jana ve vězení stěl.
1: Když na míse přinesli jeho hlavu, dali ji té dívce a ta ji odnesla matce.
0: Později přišli Janovi učedníci, vzali tělo a pochovali je. Potom šli a pověděli to Ježíšovi. Když to Ježíš uslyšel, odplavil se odtud o samotě na pusté místo. Jakmile se to doslechli zástupy, vypravili se za ním pěšky z měst. Když Ježíš vystoupil z loďky, uviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn soucitem k ním a uzdravoval jejich nemocné.
2: Večer pak k němu přišli jeho učedníci. Tohle místo je pusté a už je dost pozdě, říkali. Propusť zástupy, ať si jdou do vesnice koupit něco k jídlu. Ježíš jim řekl, nemusí odcházet, vy jim dejte najíst. Nic to nemáme, namítli, jen 5 chlebů a 2 ryby. Tehdy jim řekl, přineste mi je.
0: Nechal zástup posadit na trávě, vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal a dával ty chleby učedníkům a učedníci zástupům. A tak se všichni najedli do sytosti. Potom pozbírali nalámané kousky, které zbyly. 12 plných košů. Jedlo tam tehdy kolem 5000 mužů, kromě žen a dětí.

0: Ježíš pak své učedníky hned přinutil, ať nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu, zatímco on propustí zástupy. Když zástupy propustil, vystoupil o samotě nahoru, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď už byla uprostřed moře, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ním. Nad ránem k ním pak Ježíš kráčel pěšky po moři. Když to učedníci uviděli, jak kráčí po moři, vyděsili se. To je přízrak, křičeli strachy. Ježíš na ně ihned promluvil. Schopte se, to jsem já. Nebojte se.
1: Petr mu odpověděl. Pane, jestli jsi to ty, přikaž, ať k tobě přijdu po vodě. On řekl, pojď. Petr tedy vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach, začal se topit a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš ihned vstál ruku, chytil ho a řekl, proč jsi pochyboval, malověrný?
0: Jakmile nastoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, přistoupili a klanili se mu. Ty jsi opravdu Boží syn. A když se přeplavili, přistáli u Genezaretu. Místní ho poznali a rozeslali posly po celém okolí. Přinesli k němu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout cípu jeho roucha. A kdokoliv se ho dotkl, byl uzdraven.

Poslouchali jsme Matoušovo evangeliu 14. kapitolu v překladu Bible je z 21. století v podání Petra Formana a Jana Podměšila.

Pondělí 4. května 2026 posloucháte krátce po 16. hodině odpolední vysílání na Rádiu 7, kterým vás provází Karolína Vološinová. V 16.30 nás čeká pravidelný magazín, no a mezi tím také přibydou pozvánky na různé akce a také k poslechu našich pořadů. No a teď je prostor pro kaleidoskop a seriál Jak vykládat Bibli s Jiřím Bukovským. Dobrý poslech toho aktuálního dílu o souvislostech mezi biblickými texty.

Přátelé, Bible je úžasná kniha, kterou psali lidé po dlouhý staletí. Proto není divu, že ta část, která je starší, že s ní už pracovali ti, kteří psali ty pozdější části Bible. A proto různé části Bible jsou navzájem propojené. Některé části, o kterých někdo píše, tak vlastně už reaguje na ty texty před ním. Novozákonní autoři často citují ze Starého zákona. A právě na tuhletu část, která patří k výkladu Bible, které říkáme intertextualita, souvislost mezi různými texty, primárně v rámci Bible, tak na tu bych se teďka rád zaměřil. Bible, jak už jsem říkal, je knihovna. O nějakých 66 knihách, pestrá knihovna, která vznikla ve velmi dlouhé době, a proto opravdu jsou knihy, které se objevují v nějakých narážkách, citacích v těch dalších knihách Bible. Apoštol Pavel, kdybychom četli ty jeho epištoly, dopisy, které máme v Novém zákoně, tak neustále vlastně naráží na Starý zákon, cituje z něj proroka Izajáše, 5. Mojžíšovu, žalmy a další pasáže. Někdy apoštol Pavel vlastně necituje, ale naráží na nějaký příběh. Použije nějaký slovo, který se v Bibli objevuje opakovaně, dlouhodobě. A ono nakonec v podstatě skoro všechny důležitý slova jsou definovaný, určený ve svým významu právě tou souvislostí všech těch biblických knih v Novém zákoně, tím starým, ale taky těmi souvislostmi mezi knihami navzájem. Když se mluví o Bohu, tak se tím myslí ten Bůh Bible. Ten Bůh těch biblických příběhů, o kterým víme to, co dělával v minulosti. Když máme pojmy jako hřích, jako pokání, tak o nich mluví Bible na různých místech. Ty věci se doplňují, souvisí spolu a taky ty části třeba v Novém zákoně tak navazují na to, co o tom pokání třeba říkali ti starozákonní autoři. Jednak máme přímé citace, někde máme narážku, podobný jazyk, jako třeba když se mluví o pastýřích, ovcích, hledání ztracené, tak zjistíme, že ten motiv se objevuje v Bibli na víc místech, už v tom Starém zákoně. A někde jsou to pojmy, které jsou prostě definované tím, že mají nějakou tradici v rámci Bible. A pro nás, když vykládáme Bibli, tak je poměrně důležitý, abychom nepřemýšleli o tom našem textu, nejen o té knize, kterou čteme, jejím literárním kontextu, ale abychom si všimli provázanosti, narážek, citací na další části Bible. Tomu říkáme intertextualita. A jak tyhle ty věci objevovat? Pokud jste dlouhodobí čtenáři Bible, tak pravděpodobně řada věcí vás napadne. Když se mluví o dobrém pastýři, tak si možná vzpomenete na žalm 23. Když se mluví o pastýři, možná si vzpomenete, že Mojžíš byl pastýřem. Možná si vzpomenete, že další praotcové Izraele byli pastýři, že král David byl pastýřem, že se o pastýřích často mluví jako o lidech, kteří vedou, o králích, kteří mají tu zodpovědnost pást ten lid, královat, panovat, že jsou vlastně pastýři toho lidu. Možná si uvědomíte i některé citace, že si řeknete, jo, tahle ta fráze se už někde objevovala. Říká se, slavili Velikonoce. Tak se podíváme, kde v Biblii o Velikonocích, kde to začíná. Vyvedení z Egypta, ten hod beránka, a když čteme potom o večeři páně v Novém zákoně, o té Ježíšově poslední večeři s učeníky, tak je vlastně moc důležitý, abychom se vrátili k tomu textu, který původně o těch Velikonocích mluvil. A možná je důležitý si připomenout, co o Velikonocích se říká i jinde v tom Starém zákoně a kde třeba jinde i o té večeři páně, té poslední večeři, se mluví třeba v dopisech apoštola Pavla, 1. Korinským. Tyhle ty souvislosti nám můžou pomoct těm věcem pochopit. Jak
hledat, když některé věci by nás nenapadly nebo nemáme tak široké znalosti. Některé Bible, tady mám vedle sebe ekumenický překlad a tady mám český studijní překlad. To jsou dva překlady, které mají to, čemu říkáme křížové odkazy. Jsou to takové drobné poznámky, buď na kraji stránky nebo na dolním okraji stránky, které vždy odkazují k nějakým veršům, které jsou v tom našem textu, a tam najdeme odkazy na nějaká jiná místa Bible. Ty nás můžou navíct na souvislosti, které bychom si nevšimli. Někdy na podobné slovo, podobný kontext, citaci nebo třeba podobný příběh. Když třeba v evangelích je máme víckrát, tak tady v ekumenické Bibli díky těmhle poznámkám vždycky můžeme ověřit, jestli ten příběh není zaznamenaný ještě v dalším evangeliu. A abych nemluvil jen takhle teoreticky a zase jsme si mohli vyzkoušet tohleto rozehrání všech těch intertextuálních souvislostí, tak bych vás vzal do známého podobenství o ztracené ovci a podíval se, co tady najdeme za ty křížové odkazy, kam nás můžou dovíst, co nám můžou ukázat za poklady, a možná přidal ještě něco navrch. Takže, když tady mám před sebou ekumenickou Bibli, Lukáš 15. kapitola, podobenství o ztracené ovci, tak vlastně hned na tom začátku odkaz na ten první verš, tak se dozvídáme i o tom, že tohleto podobenství najdeme také u Matouše v 18. kapitole. To je hodně důležitá informace a najdeme ji podobně v poznámkách i tady ve studijní Bibli. Můžeme proto porovnat ty dva příběhy, to, jak je to podobenství převyprávěný, jaký má kontext, a může nám to pomoct uvidět nějaké souvislosti. Jak ten studijní překlad, tak ten ekumenický má také odkaz do Lukášova evangelia a kousek dál za to podobenství do 19. kapitoly 10. verše, kde se objevuje ta stejná fráze hledat to, co by zahynulo. Tady se mluví o ovci, která se ztratila nebo by zahynula, a o někom, kdo ji hledá, ten dobrý pastýř. A v té 19. kapitole Lukáše se mluví o Zacheovi, bohatém celníkovi, hříšníkovi, který přišel k Ježíši, učinil to pokání, a pak Ježíš sám použije ten výrok, který, když jsme v tom literárním kontextu Lukášova evangelia, nás možná zpátky vrací k tomuhle podobenství. Jakoby říkal, podívejte se na toho Zachea, to je příklad té ztracené ovce. To, že Ježíš k němu přišel na návštěvu, to, že se k němu pozval domů, to je vlastně přesně to, co dělá ten pastýř. Hledá tu ztracenou. A ještě může být o kousíček dál. Najdeme tady odkaz v té ekumenické Bibli do Ezechiele 34. kapitoly 11. a 16. verše. Když tam nalistujeme, tak zjistíme, že to je text, kde se znovu mluví o ztracené ovci, o pastýři, který tu ztracenou hledá, případně o pastýřích, který tu ztracenou nehledají. Takže je to nějaká souvislost, možná si řeknete, je to jenom o pár slovíčkách, a když se podíváte na ten text, Ezechiel 34, tak zjistíte, že celá ta kapitola je o špatných pastýřích Izraele, kteří, prorok je za to kárá, říká, že pasou sami sebe, nestarají se o ty ovce, chtějí z nich mít užitek. Výsledek toho jejich nezájmu ovce je, že ovce jsou rozptýlené, jsou bez pastýře, jsou potravou polní zvěře, zůstávají rozptýleny, bloudí všude po horách, na kdejakém vysokém pahorku, jsou rozptýleny po celé zemi a není, kdo by je hledal. Není, kdo by po nich pátral. A proto to proroka říká Bůh, já sám budu hledat ty ztracené ovce. Já sám je přivedu zpátky. Já je vysvobodím. A pak se říká, já Bůh ustanovím svýho pastýře, který je bude pást. Davida. Někoho jako David. A je tady hodně podobností. Ovce, která se ztratila, kterou pastýř by měl hledat,
U toho Lukáše taky vidíme, že říká, který z vás, když ztratí ovci? Pastýři, který ztratili ovci. Neobvinuje vlastně ty farizeje z toho, že jsou těmi špatnými pastýři? Těmi, o kterých mluví tady prorok Ezechiel? Je dobré si uvědomit, že ti lidé tenkrát, a farizeje určitě, velmi dobře znali ty starozákonní proroctví a ty obrazy. Jsou těmi špatnými pastýři, proti kterým se Bůh staví, těmi, kteří nehledali tu ztracenou. Zdá se, jako by Ježíš jim tohle naznačoval. A pak ale tady ten Ezechiel říká, že Bůh sám bude tím pastýřem a že ustanoví svého pastýře Davida, krále z té davidovské dynastie, protože pastýř byl běžný obraz pro krále, a že on je bude dobře pást. A Ježíš v tom podobenství vysvětluje, co dělá on, když teďka schromažuje ty hříšníky kolem sebe a jí. Říká tím vlastně, v narážce i na tohle ten text, že on je tím davidovským králem. To by dávalo velmi dobře smysl. Zjistíme taky, pokud známe byli víc, že vlastně velmi podobně se mluví také v Jeremiáši o tom, že Bůh bude hledat ty ztracené, že ustanoví toho svého krále, pastýře, který je schromáždí. Je to Jeremiáš 23. kapitola. Najdeme něco velmi podobného. Máme tu Žalm 23, kde Bůh je tím dobrým pastýřem, který pečuje, vede tu ztracenou a přivádí domů. Podobně i to naše podobenství končí tím, že se s tou ovcí ten pastýř vrací domů. Ten obraz pastýře a ovcí pro ten boží lid se objevuje vlastně v celé Bibli opakovaně. Ti velcí vůdcové lidu byli pastýři. A tak se zdá, že Ježíš, když vypráví to podobenství a všímají si toho mnozí vykladači, biblisté, vlastně navazuje na tuhletu obecnou znalost, představu pastýře jako toho strážce lidu, zaslíbeného mesiáše, na ten motiv špatných pastýřů, kteří nedělají to, co by měli, a na to, že tady někdo schromažuje ten rozptýlený boží lid, ty rozptýlené ovce, přivádě zpátky. A co ten dům? Možná nás už by to nenapadlo, ale pro ty Ježíšovy posluchače, když se mluví o tom domu, kam se vracet, Žalm 23 říká, do Hospodinova domu se budu vracet do nejvyšších časů. Hospodin je můj pastýř a on mě přivádí zpátky do toho svého domu. Kde je ten boží dům? Kde je to místo, kde Bůh shromáždí své lidi? Neustále u proroků se mluví o návratu na Sion, na tu boží horu, do toho božího domu. Jakoby Ježíš tady vlastně převyprávěl ten příběh Izraele a řekl, že se to děje. Právě teď a skrze něj, že on je tím pastýřem, který ho Bůh povolal, tím davidovským králem, mesiášem, a že teďka, když hoduje s těmi hříšníky, tak to je to, že oni se vrací domů, k Bohu, do toho jeho domu, jak o tom mluvili proroci. Ten čas spásy je tady. Ježíš říká, že to podobenství je o pokání, a ono, to slovo pokání, vlastně znamená návrat, obnovu. A to je to, co tady vidíme. Návrat na Sion, obnovu lidu kolem mesiáše davidovského krále. A tak možná těhle pár odkazů, které jsme tady měli, nás navedly na stopu, která nám může složit obraz, kde se souzvuku těchto různých biblických textů, které znali farizeové, znal Ježíš, které jsou provázané, naráží na sebe, vystoupí nějaký celkový obraz. Zjistíme, že to není jenom povídání o ovečkách a pastýři, ale že to je vlastně teologie, shrnutí toho velkého příběhu Bible, příběhu obnovy božího lidu a návratu k Bohu, jak o něm mluví celá Bible. A proto věřím tomu, že opravdu má smysl věnovat se těm souvislostem, které přináší starý, nový zákon a různé biblické texty.

0: příštím týdnu uzavře Jiří Bukovský sérii Jak vykládat Bibli dílem zaměřeným na strukturu pasáže. Seriál uvádíme se souhlasem Evangelikálního teologického semináře. Repríze tohoto dílu naladíte zítra, tedy v úterý v 5:30 ráno a premiéru v pátek v 9:30.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Před námi je prodloužený víkend, tak jako minulý týden, tak tento týden také, a stojí za to pozvat vás na některé akce, které se konají v různých místech v České republice, a využít čas prodlouženého víkendu třeba k účasti v některé z nich. První je akce Vytrvej, ženská konference, kterou pořádá platforma FIKA v prostorách sboru City House Brno na Hybešově ulici v Brně, a jedná se o setkání pro ženy s názvem Vytrvej. Na programu bude vyučování, povzbuzování, inspirace, budování přátelství, společný čas třeba u kávy a čaje. Řečníky na ženské konferenci budou Jakub Limr z křesťanského společenství Mozaika a Ester Bania Hmadová z Rakouska. A doprovodí hudebně například Worshipko. Více se dozvíte na webu konference fika.cz/konference/2026.

Nechat se zapálit planoucí vášní pro evangelium, začít dotek nebe i nalézt místo ke stišení. Takovým kontrastním tématům se věnuje dnešní magazín. Vítejte u jeho poslechu.

0: Jsou chvíle, které mění všechno ostatní. Takové chtějí připravit i organizátoři kampaně Rozsviť tmu, která v následujících dnech proběhne na 9 místech po celé republice. Navazuje na konferenci ohně, která o uplynulém víkendu proběhla ve Frýdku Místku. Za oběma akcemi stojí misijní organizace CEFAN, Kristus pro všechny národy. K ní patří i Jana Bílava, která se ohlíží za zmíněnou konferencí.
1: Já myslím, že konference ohně ve Frýdku Místku byla opravdu plná ohně, byla plná boží slávy. Měli jsme tam 3 úžasné řečníky, evangelistu Daniela Kolenda, který je vlastně prezident Kristusu pro všechny národy. Pak jsme tam měli Jean-Luca Trachsela, velmi známého pro české publikum, a Claudia Freisena, který byl v České republice několikrát v 90. letech a vrátil se zpátky po 30 letech. A věřím, že to bylo obrovský úžasný čas, plný inspirace, plný boží přítomnosti. Co bylo úžasné, že lidé přicházeli k Ježíši přímo i na té konferenci a lidé byli uzdraveni. Měli jsme tam příklad jedné holčiny, která měla před 2 lety operaci kolena a nic to nepomohlo, pořád jí to koleno bolelo a během modliteb za uzdravení bolest úplně zmizela. Ta holčina tam brečela, byla úplně nadšená, že ji tam Bůh uzdravil a jsme opravdu vděční. Když si ohledneme, tak jsme plní vděčnosti a plní radosti toho, co Bůh udělal, jak se dotýká lidských životů.
2: Má kampaň Rozsviť tmu na konferenci navázat, případně v čem a jak?
1: Určitě. My jsme vlastně během konference celou tu kampaň Rozsviť tmu začali. Ten poslední večer na konferenci byl evangelizační večer a my jsme tam opravdu pozvali stovky nevěřících lidí a bylo nádherný, že celý ten večer byl evangelizační, kázali jsme evangelium, modlili jsme se za nemocné a ten večer, já jsem včera v noci ještě dostala statistiky, se obrátilo k Ježíši a vyplnilo kartičku, že chtějí do místní církve 116 lidí tady v České republice. Takže to bylo vlastně první večer a první kampaň Rozsviť tmu, kterou jsme začali a mám z toho obrovskou radost. A pokračujeme dál, je to jenom začátek.
2: Konference proběhla ve Frýdku Místku, ale tahle kampaň se chystá nejen na severu Moravy, ale i na mnoha místech v Čechách. Jak jste kontaktovali spolupracující místní církve a kde všude se tedy bude rozsvěcet tma?
1: Ano, přesně tak. Kampaň Rozsviť tmu bude probíhat ještě v dalších 9 městech. A je v tuto chvíli zapojeno víc než 50 církví napříč Českou republikou, napříč všemi denominacemi. My jsme opravdu šli od jedné církve ke druhé v každém konkrétním městě, v kterém jsme byli a osobně jsme je pozvali a pozvali jsme jejich sbory, aby byly součástí toho, co děláme. A se všemi tady těma církvemi pracujeme už více než rok, aby tady ty kampaně mohly v České republice být. A tady ty kampaně Rozsviť tmu proběhnou od úterý, od 5. května do 6. května budou v Pardubicích. A pak od 7. do 9. května budeme v Českých Budějovicích, v Českém Těšíně, v Karviné, v Ostravě, v Třinci, v Hlučíně, v Mostu a v Plzni. A všechny informace o přesných datech, o tom, kde přesně budeme, jak to bude probíhat, jsou na našich webových stránkách www.rozsvičtmu.cz.
2: Rádi bychom nahlédli trošku více pod pokličku, tak jak budou probíhat večery, které v rámci kampaně chystáte?
1: Tady ty večery a celá ta kampaň Rozsviť tmu jsou vlastně takové rodinné festivaly a každý ten den bude probíhat trošku jinak, ale víme, že všude bude kázáno evangelium několikrát za den. Budou to takové krátké evangelizační poselství od našich evangelistů, bude tam spoustu hudby, spoustu chval, budou tam svědectví od českých a zahraničních hostů, svědectví o uzdravení, svědectví o tom, jak Pán Bůh koná po celém světě. Nedílnou součástí tady těch festivalů je i obrovská a krásná práce, program pro děti. A věřím, že tam bude spoustu zábavy i pro různé generace a bude tam taková příjemná přátelská atmosféra a samozřejmě tam bude i spoustu dobrého jídla a pití. Každý ten festival v každém tom městě a celý ten program i ten program pro děti je zdarma a chceme opravdu, aby všichni byli vítáni a mohli být součástí festivalu.
2: Podobné evangelizační kampaně mohou mít slabé místo v tom, že člověk při nich něco zažije, ale přijde otázka, co dál? Máte připravený i nějaký návazný program nebo chystáte propojit lidi, kteří přijdou s místními církvemi?
1: Ano, určitě pro nás je tady to naprosto zásadní věc a jak jsem říkala, na tady těch evangelizacích pracujeme už víc než rok a velká část té práce je, že pracujeme s jednotlivými církvemi. Dělali jsme i konkrétní školení o tom, jak vypadá následná péče. Máme opravdu přesný seznam, že chceme všechny lidi, kteří přijmou Ježíše, kontaktovat do 24 hodin a pozvat je na kafe, začít se s nima bavit se s nima o tom rozhodnutí, které udělali a postupně je přivádět na nějakou následnou péči, pokud to budou třeba alfa kurzy nebo jiný druh následné péče, tak místní církve už více jak půl roku připravují různé varianty následného programu, aby všichni lidé, kteří přijmou Ježíše, si našli nějaký domov a nezůstali někde osamocení bez komunity dalších božích lidí.
2: V závěru bych se ještě rád ptal na otázku, o co vám jde především, co byste si jako organizátoři přáli vidět, zažít?
1: Naším největším přáním jako organizátoři, abychom v České republice viděli, že jméno Ježíše je vyvýšeno nad každé jméno, aby lidé, kteří ještě neznají Ježíše, kteří ještě nezakusili, opravdu měli tu šanci zažít spasení a zažít tu boží blízkost a tu boží lásku. Na všech těch festivalech v každém městě se budeme pravidelně modlit i za uzdravení, takže my opravdu věříme, že Pán Ježíš bude konat, že lidé budou uzdraveni z jakýkoliv bolesti a starostí. Součástí celé tady té kampaně je už i online kampaň a my opravdu dostáváme každý den spoustu zpráv, kde nás lidé prosí, přijďte, modlete se za nás, za naše nemoci. A věřím, že přijde spousta lidí, kteří přicházejí s nemocma, se starostma a naším přáním a opravdu naší touhou je, aby Pán Ježíš se mohl tady těch lidí dotýkat, aby mohli být uzdraveni, aby mohli být osvobozeni, aby mohli najít Ježíše.
0: Přeje si Jana Bělava za organizační tým Cefan Kristus pro všechny národy. Pro zájemce, kteří zvažují účast na některém z míst festivalu, připomeňme webové stránky s bližšími informacemi www.rozsviťtmu.cz. I've been waiting for a breakthrough, but maybe first I need to break through all the reasons I don't trust you. If I'm

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Myslím, že co nevidět, se ticho stane nejoblíbenějším artiklem. Napsala nedávno na sociální síť žena, která si zakoupila knihu o tichu. Ticha kolem nás ubývá a možná proto ho chceme kolem sebe o to více vyhledávat. Prostor k takovému hledání nabízí i česká část modliteb 24/7 projektem Tichá místa. O jaký projekt se jedná? Na to jsme se ptali Lucie Raškové, která je součástí tohoto modlitebního hnutí.
1: Tento projekt, nebo možná bych spíš řekla služba, ona je to taková služba lidem, se jmenuje Tichá místa. A když bychom se chtěli podívat na to, jak přišla na svět, tak bychom se museli vrátit, že etické dílny začaly nabízet v rámci svých preventivních programů na školách i program s názvem Oázy. A Oázy vlastně vzešly ze služby 24/7 z Anglie, která se nazývá Prayer Spaces in Schools. Ale oni to takhle nemohli přinést do českého prostředí jako modlitevní prostor na školách. A tak vymysleli ten úžasný název Oázy, který výborně vystihuje, co se tam vlastně děje. Oázy jsou vlastně takový interaktivně připravený prostor, nějaká učebná nebo klubovna v rámci školy. Je připravená tak, že jsou tam asi nějaká 10 stanovišť, kde ty děti přijdou, každá třída zvlášť. Mají na to tu jednu svoji vyučovací hodinu, procházejí si ta jednotlivá stanoviště a přitom přemýšlejí nad nějakýma důležitýma hodnotama v životě. Je tam třeba stanoviště, kde je zrcadlo, oni si mají na hlavu dát korunu a podívat se na sebe a přitom si uvědomit, že jsou jedineční, že jsou originální. Děti v dnešní době si strašně málo věří a hledají vlastní identitu. Nebo je tam stanoviště, kde je třeba otázka na Boha. Je tam napsané, kdyby existoval Bůh, představ si, na co by se ho zeptal. A ty děti tam vytahují neskutečné klady. Já jsem měla možnost vidět nějaké ty lístečky, co píšou a oni se ptají, proč mi umřel brácha, proč se rodiče hádají. Má mě vůbec někdo rád a takovéhle těžké věci a oni to potřebují ze sebe dostat. A nebo je tam stan, kde mají jednoduše přijít, lehnout si, dát si na uši sluchátka a lehnout si na 2 minuty do ticha. No co mi říkali lektorky etických dílen, tak prý ten stan je paradoxně nejoblíbenější stanoviště, kde ty děti nemají nic dělat, nic poslouchat a být jenom potichu. Neskutečné. No a právě jedna z těch lektorek někde v Praze nabízela oázy místním školám, oni ji chtěli, ale neměli prostor, kde by ta oáza mohla být nainstalovaná. Tak ona říkala, hele, u nás v kostele teďka máme pěkně zrekonstruovaný takový sál, tak co kdyby to bylo tam, jste ochotní s tou třídou přijít do kostela? A oni, že úplně v pohodě. Takže se ty třídy sebrali a šli na tu oázu a měli ji v kostele. A jakmile to skončilo, jakmile ty třídy skončily, tak ta lektorka si říkala, tyjo, je to tady nachystané. A tak co kdybych to zkusila nabídnout ještě někomu od nás ze sboru. A obvěděla, že na druhý den tam mají být seniori, tak to tam nechala. A nabídla jim, že se tam můžou přijít podívat a pročíst si to a podívat se, jaké to tam je. No a na konci, když ti seniori tam skončili, tak za ní přišla jedna paní a říkala, víte co? Já jsem tady dneska po 30 letech odpustila člověku, který mi kdysi ublížil. Neskutečné, jako pro mě obrovský zázrak, že si to po tak dlouhé době ta paní uvědomila a že byla schopna to opravdu z hlouby svého srdce udělat. No a ta lektorka toho byla tak plná a nadšená, že to sdílela s ostatními kolegyněmi a oni taky říkali, hele, a nás někdo prosí, aby jsme oázu udělali u nich na noci kostelu a po nás někdo chce, ať oázu uděláme tam a tam. Jenomže to nejde. Oáza je projekt, který je určený na školy, nicméně oni viděli,

0: že se to začíná rozrůstat i do mimoškolního prostředí. A tak vzala Eliška Krmelová telefon a zavolala nám do modlitev 24/7 a zeptala se nás, jestli bychom my neměli kapacitu se tady toho ujmout. A takhle vlastně se Prayer Spaces in Schools vrátili zpátky do kuchyňky modlitev 24/7. Nám to zapadlo do toho, co jsme prožívali zrovna, protože jsme hledali, co nového můžeme do našeho prostředí přinést v rámci nějaké modlitby nebo nějaké služby. A tichá místa byla přesně to, co jsme hledali, po čem jsme toužili. Takže takhle vlastně vznikla ta myšlenka a takhle se to začalo realizovat.
1: To je krásný příběh. Takže takhle budou tady tichá místa fungovat. A kde je chcete nabízet? A kde by takový prostor jako tiché místo mohl vzniknout?
0: No, my když jsme nad tím přemýšleli, tak jsme si říkali, že vlastně kdekoliv. Že to tiché místo může být. Může být v kavárně, může být v knihovně, může být v rámci nějakého festivalku, který máme ve městě, může být na klubu, právě i v církvi, třeba pro maminky s dětma, seniory, dorostáky, mládežníky, nebo když víme, že jedeme na nějakou akci, na nějaký kemp, tak to můžeme udělat tam. Těch možností je nespočet a jde jenom o to vlastně, kde uvidíme tu příležitost. No ale jde tam o to, že to vlastně nebudeme dělat my, jako 24/7, ale budou to dělat jednotliví lidé, kteří v těch městech a na těch místech žijí. A když si řeknou, že by něco podobného chtěli zrealizovat, tak není nic jednoduššího, než nám zavolat, napsat. A my máme už teďka nachystaný nějaký materiál, máme přes 20 stanovišť jednotlivých míst, která máme nějak zpracovaná do grafiky. Od lektorek z etických dílen jsme si vypůjčili a vzali nějaké fotky, které oni už mají právě z té svojí služby v oázách. A dali jsme to dokupy, aby ti organizátoři, ti jednotliví lidé, kteří by to chtěli realizovat, tak aby viděli, jak to může vypadat, ta jednotlivá stanoviště. Ale už si z toho seznamu vyberou ty, které je nejvíc osloví, nebo které vědí, že by mohly nejvíc oslovit právě lidi, pro které to chtějí dělat. A už bude potom na nich, aby to realizovali.
1: Jaká stanoviště tam budou? Můžeš nám dát pár příkladů, prosím?
0: No, tak kromě těch, co jsem zmínila, ten stan nebo ta koruna, tak je tam třeba zrovna ten kamínek odpuštění, což zmiňovala ta paní v Praze. Kdy přijdete na stanoviště, jsou tam dvě misky, jedna je plná kamínků, druhá je plná vody. A tam jde o to, že přemýšlíte nad tím, jestli opravdu potřebujete někomu odpustit, napíšete jeho jméno na ten kamínek, hodíte do té vody a to jméno se rozpustí. Opravdu to tak funguje. A v momentě, kdy vidíte, že se to jméno rozpouští, tak je ta příležitost odpustit a jít dál a nechat to v minulosti. A nebo je tam stanoviště, kdy je nějaký velký obraz na papíru a je černobílý. A lidé mají přicházet k tomu papíru, postupně ho vymalovávat, kousíček toho obrázku vymalovat. A oni takhle uvidí, že vlastně jsou součástí velkého světa a přitom jsou jedineční originálně, že jsou důležití. Bez nich by vlastně ten obraz nebyl úplný. Jedno z těch stanovišť je slaný karamel. Je tam nějaká čokoládka nebo nějaká sušenka, která chutná slano sladce. A jsou tam ty dvě chutě i v našem životě. Někdy prožíváme věci, které jsou veselé, radostné, jsou sladké a rádi si to užíváme, ale pak přijdou situace, které nejsou tak chutné, trošku nám to úplně nevoní a je to buď náročné, těžké nebo nějaká zkouška ve škole. A my bychom se toho rádi tak nějak jako zbavili a přeskočili, jenomže to je taky součást našeho života, tak jako v tom karamelu sladkoslaném, tak i náš život vlastně tvoří takový jako jedinečný originál a jedno bez druhého by nešlo.
1: Když tě poslouchám, tak si říkám, jestli to vlastně není trošku nebezpečné. Víš, mně přijde, že když člověk nějak vstoupí do ticha nebo prostě nějak se zaměří sám na sebe, tak najednou může zaslechnout ty věci, které mu v takovém tom běžném běhu dní přece unikají.
0: Je to tak, ale přesně na to cílí tichá místa. Přesně tohle my bychom si přáli, aby to tak bylo, aby si lidi opravdu uvědomili to, co v tom zhonu těch běžných starostí a povinností nám často právě uniká a my potom zjišťujeme, že vlastně nežijeme život takový, jaký bychom chtěli. Takže je to přesně ono. úplně si uhodila hřebík na hlavičku.
1: Takže ještě jednou, kdyby chtěl někdo tiché místo zorganizovat, tak se má ozvat vám do kanceláře modliteb 24/7.
0: Přesně tak, stačí napsat na info@modlitby24.cz. Budou komunikovat se mnou a já jim všechno předám, napoštílám. Máme i takový jakoby manuál, know-how, jak na to. A je to všechno potom už na nich, jak to uchopí, co konkrétního z těch stanovišť si vyberou. Už to potom jako bude žít svým životem, ale strašně se na to těším.
2: Říká Lucie Rašková, která je součástí týmu Hnutí modlitby 24/7. Podrobnosti o organizaci naleznete na webu www.modlitby24/7.cz.

Blíží se 17. hodina a to je čas jazzového klubu. Hudební svět si v květnu připomene sté výročí narození velikána jazzové trubky Milese Davise. No a právě v jazzovém klubu sáhneme do rádiového archivu a to pro sérii, kterou před lety zpracoval Jiří Malý. Ve čtyřech týdnech nahlédneme do různých etap životního příběhu Milese Davise. Vydejme se jeho hudebním počátkům dnes po 17. hodině.

si břičí, jako by mu nebesa nerozuměla. Ptal se, kde je ten, kdo přišel zachránit

tak jako tenkrát, slezl dolů, když na něj zavolal hlasem z davu, že přišel zachránit, co zahynulo. Tehdy byl špatný, teď nemá odvahu. Tehdy se schovával za listí v Moruši, teď obrací zrať z hůru v Buči a jeho srdce

Blíží se 17. je čas rozloučení, tak tedy od mikrofonu se loučí a zase zítra po 6. ráno se na vás těší Karolína Vološinová. Večerem vás provede Pavel Kohl a teď tedy po 17. slíbený jazzový klub s Jiřím Malým. Naslyšenou, mějte se moc pěkně.

0: Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Pokojný čas vám přeje a u poslechu pořadu vás vítá Jirka Malý. Miles Dewey Davis se narodil 26. května roku 1926 v Eltonu ve státě Illinois. Vyrůstal v St. Louis v rodině dobře situovaného černošského dentisty. A právě od otce dostal ke svým 13. narozeninám trubku. Již o 2 roky později začal hrát v jednom z nejlepších místních orchestrů Eddie Randall's Blue Devils. Zde ho později uslyšel saxofonista Sonny Stitt, který mu zprostředkoval profesionální angažmá v orchestru tajného Bradshawa, je však prozatím nemohl přijmout, neboť rodiče chtěli, aby studoval na univerzitě. V tomto období měl na jeho hru značný vliv trumpetista Clark Terry. Zajímal se rovněž o bebopové výboje Charlieho Parkera a Dizzyho Gillespieho, s nimiž se mu poštěstilo hrát během St. Louisského angažmá orchestru Billyho Ecksteina v roce 1944. Davis tehdy zastupoval v dechové sekci 3. trumpetistu, který onemocněl. A šlo mu to dobře, neboť všechny aranže orchestru znal již tehdy nazpaměť. Nyní si pustíme 3 z nejstarších dochovaných nahrávek septetu Charlieho Parkera již s mladým Davisem z března roku 1946. A Night in Tunisia, Yardbird Suite a Moose the Mooch. Septet zde hraje v obsazení. Miles Davis trubka, Charlie Parker alt saxofon, Lucky Thompson tenor saxofon, Dodo Marmarosa piano, Arvin Garrison kytara, Vic McMillan basa a Roy Porter bicí.

Zásadní zlom v Davisově kariéře nastal v roce 1945, kdy přišel do New Yorku, aby zde studoval na Juilliard School of Music. Zdálo se, že je předurčen ke dráze klasického hudebníka. Jenomže studiu 19-letý mladík již příliš nedal. Veškerý svůj zájem soustředil na Charlieho Parkera. Pronásledoval slavného saxofonistu z jednoho klubu do druhého. Nakonec se k němu nastěhoval a v jeho kvintetu začal zaskakovat za slavného Dizzyho Gillespieho. Zpočátku Davis nezněl jako ideální bopový trumpetista. Často vynechával tóny, nepřesně intonoval a hra v rychlém tempu mu dělala značné potíže. Působil proto jako zřetelný protipol Dizzyho. Jeho lirický projev však začal zajímavě kontrastovat s výbušnou Parkerovou expresivitou a propůjčoval jí intimní charakter. Davis si brzy vytvořil vlastní styl hraní, který nevznikl pouze proto, že by se nedokázal vypořádat s bebopem. Jeho muzikantský temperament byl zkrátka odlišný. Možná už tehdy v duchu slyšel ještě neexistující jazz, v němž improvizace vychází z jemných odlišností tónové barvy a frázování. Tyto faktory pak prohloubily jeho emocionální výraz a nakonec okouzlili celý jazzový svět. Pustíme si další dvě nahrávky ze srpna roku 1947. Little Willie Leaps a Sippin' at Bells, které již Miles Davis nahrává pod jménem vlastního souboru a obě skladby rovněž sám složil. Kvintet zde hraje ve složení. Miles Davis trubka, Charlie Parker tenor saxofon, to je změna, John Lewis piano, Nelson Boyd basa a Max Roach bicí.

Miles Davis také hrával se skupinou Bennyho Cartera, Colemana Hawkinse a dalšími. Většinou se však pohyboval s Charliem Parkerem v klubech na slavné 52. ulici. To byla pro mladého hudebníka škola života ze vším všudy. Zde mohl skutečně vyzrát ve výraznou hráčskou osobnost, ale zároveň zde býval svědkem chování, kterého zůstával doposavat ušetřen. Při četbě jeho vzpomínek na toto počáteční období a společné soužití i hraní s hudebníky slavných jmen si teprve plně uvědomíme, jaké podmínky i zázemí tito černí muzikanti měli. V poválečném New Yorku stále platila rasová diskriminace i obecně zažitá představa, jak podřízeně se má příslušník černošské populace chovat. Ale právě tomuto modelu se hudebníci nové nastupující generace zásadně vymykali. Chodili vyzývavě a dobře oblečeni a vždy s hrdě vztyčenou hlavou. Byli vzdělaní, měli patřičný rozhled a věděli, že hrají hudbu, kterou jim běloši nemohou ukrást, protože ji nesvedou zahrát. Byli talentovaní, frustrovaní a měli chuť se bouřit a žili jen svou hudbou. Oproti dosavadnímu swingu, který se stavěl k veřejnosti s otevřenou náručí, se bebop k obecenstvu zcela záměrně obracel zády. Stál v opozici vůči běložské majoritě i svým vlastním černošským předchůdcům, kteří mu mnohdy nerozuměli. Byla to hudební i myšlenková revolta, ve které se hrálo i šlo skutečně o život. Pustíme si další dvě skladby, Groovin' High a Ornithology, z prosince roku 1948. Kvintet Charlieho Parkera zde hraje ve složení. Miles Davis trubka, Charlie Parker altsaxofon, Al Haig piano, Tommy Potter bas a Max Roach bicí.

Na konci roku 1948 sestavuje Miles Davis vlastní orchestr Nonetto, který zněl jako rozšířená, tónově obohacená verze zvuku jeho trubky. Orchestr vystupoval živě pouze 2 týdny v klubu Royal Roost. Přesto vstoupil do dějin moderního jazzu, především díky nahrávkám pro firmu Capitol z kraje roku 1949. Nahrávky vyšly na albu pod názvem Birds of the Cool. Kromě Davise patřili k nejdůležitějším hudebníkům této formace altsaxofonista Lee Konitz, klavírista John Lewis, hráč na bariton saxofon Gary Mulligan, trombonisté Kay Whiting a J.J. Johnson a bubeníci Max Roach a Kenny Clark. K dechové sekci patřil také lesní roh a tuba Johna Barbera. Zvláštní obsazení Nonetta pravděpodobně vzniklo pod vlivem Gila Evanse, který zde rovněž některé skladby aranžoval a vytvořil celkový zvuk orchestru. A tato jeho spolupráce s Davisem rozhodně neměla být poslední. Pustíme si nyní 3 nahrávky. Jeru, Venus de Milo a Rocker, všechny od Gary Mulligana, jenž je sám rovněž aranžoval.

Capitol Band představil ideály cool jazzu ve vyzrálé umělecké podobě. Byl to jazzový zvuk, podoben snad nejvíce oblaku, který neustále prorážely sluneční paprsky improvizací, zasahující posluchače jako na úsvitě podzimního dne, a to vše přes jemný závoj mlhy. A navíc hráli zde spolu černí i bílí muzikanti a dokazovali, že taková spolupráce je v skutku možná jak po lidské, tak i hudební stránce. Davis v tomto orchestru už i v melodice zcela opustil bopový projev. Na albu je prezentován dvěma svými skladbami, Deception a Publicity. Z jeho stylu hry tohoto období čerpali zvláště West Coastoví trumpetisté Chet Baker a Shorty Rogers. My se dnes rozloučíme dalšími čtyřmi skladbami z alba Birth of the Cool. Nejprve to bude již zmíněná Publicity, potom Moon Dreams, dále Louisova Růž a na závěr skladba Izrael od Johnnyho Kerisiho, žáka skladatele moderní symfonické hudby Štefana Volpa, u kterého studovalo mnoho vynikajících jazzových hudebníků.

Pořad připravil Jiří Malý. V příštím jazzovém klubu se v sérii věnované Milesu Davisovi posuneme do 50. let. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kohl.

0: 18. hodina nám otevírá pondělní večer s datem 4. května. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a následující hodiny budou patřit pořadům, písním, povzbuzení a také pohledu do Božího království. Ten první věm, který můžete získat v našem vysílání, bude skrze pořad Bible Guide Jiřího Zdráhala, který se právě začíná.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 19. kapitola. Na příkladu rozbitého džbánu ukázal prorok Izraelcům nenávratnost zničení Judska, které se blíží. Hospodin řekl toto: jdi a kup od hrnčíře hliněný džbán. Vezmi sebou několik stařešinů z lidu i z kněží a vyjdi branou střepů, to byla jedna z jeruzalémských bran, do údolí Ben-Hinom. Tam volej slova, která ti řeknu. Volej, slyšte slovo Hospodinovo, králové Judy i Jeruzaléma. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Hle, dopustím na toto místo takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znít v uších. Údolí Ben-Hinom, které bylo hned za jeruzalémskými zdmi, sloužilo v době králů jako obětiště pohanským bohům. Později zde bylo smetiště. A právě tyto oběti pohanským bohům Bůh Izraeli připomíná. Pálili zde kadidlo cizím bohům, které neznali sami ani jejich otcové, a naplnili toto místo krví nevinných. Vystavili také obětiště Bálovi, aby tam spalovali své vlastní děti jako zápalné oběti Bálovi. To jsem jim přece nepřikázal, o tom jsem nemluvil, to mi nepřišlo ani na mysl. Dále prorok předpovídá zkázu. Tak jako zde byly vražděny nevinné děti, tak zde budou vražděni obyvatelé Jeruzaléma. Prorok jim dokonce připomíná předpovědi hrůz z Mojžíšova zákona. V tom zoufalém sevření svých nepřátel, kteří pasou po jejich životě, se budou požírat navzájem. Už totiž v knize Levitikus Mojžíš varuje před nevěrou Bohu. Tam čteme: jestliže mě přesto všechno nebudete poslouchat a budete se nadále stavět proti mně, postavím se i já zuřivě proti vám. Budete jíst maso vlastních synů a maso vlastních dcer. K těmto hrůzným událostem došlo zřejmě během dlouhého obléhání Jeruzaléma králem Nabukadnezarem. O obléhání Jeruzaléma ale mluvil i Ježíš, když předpovídal zničení Jeruzaléma Římany. Když dorazil na hřeben a uviděl město, rozplakal se nad ním. O, kdyby spoznalo aspoň v tento svůj den, co by ti přineslo pokoj. Teď je to ale tvým očím skryto. Přijdou na tebe dny, kdy tě tví nepřátelé obklíčí valem a oblehnou tě. Sevřou tě ze všech stran a srovnají tě se zemí, i tvé děti v tobě. Nenechají v tobě kámen na kameni, protože si nepoznalo čas svého navštívení. Jeremiáš připomenul Izraelcům jejich krutou modloslužbu. Na tomu Bůh řekl: potom ten džbán rozbí před muži, kteří šli s tebou, a řekni jim, jako když se rozbije hliněná nádoba a už se nedá opravit, tak rozbí tento lid i toto město. Když se pak Jeremiáš vrátil, postavil se na nádvoří chrámu a zopakoval předpověď zla přicházejícího na Judsko. Jeremiáš byl jeden z mnoha proroků, které v dějinách Izraele povolával Bůh. Prorok byl v Bibli nazýván také vidoucí, to znamená ten, kdo vidí dál. Ten, komu je Bohem pozvednut zrak z přítomnosti do budoucnosti. Jako farmář, který pozvedne oči od práce na poli a zadívá se na obzor. Vidoucí byl ten, komu byla osvětlena nebo ozářena budoucnost, do které smrtelník nevidí. Jako poutník, který jde noční krajinou a jehož cestu osvítí náhlý blesk na obloze. Prorok je v tomto smyslu divák, kterému byl ukázán film, který ještě neměl premiéru. Prorok vidí ovšem pouze tu část příběhu, kterou mu ukáže Bůh. Prorok je také strážným, který lidem říká, v čem nejednají správně, a varuje je před následky jejich jednání. Proroky povolával Bůh. Skrze proroky chtěl lidem ukazovat, co se mělo stát, a varovat je. V knize proroka Ámose čteme: on nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky proroky. Bůh předem oznamoval, co se má stát, aby lidé věděli, že to, co se stalo, bylo ohlášeno proroky. Proto se na slova proroků můžeme plně spolehnout. My lidé ovšem poznáme, že to, co se stalo, bylo předpovězeno proroky, často až poté, co k události dojde. Vždyť ani proroci sami nerozuměli přesně popisům budoucnosti. Je o nich napsáno, že se snažili zjistit, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův duch. Všichni proroci, jejichž zápisy máme zachovány v Bibli, předpovídali budoucnost. A nejen tu, která se týkala jejich doby. To je důvodem, proč jsou jejich proroctví zachovány i pro nás. Knihy proroků obsahují předpovědi událostí, které jsou dnes již za námi, ale také těch, které se teprve stanou. Proto jsou knihy proroků pro nás stále aktuální.

0: Poznávat Bibli a její poselství můžete s Jiřím Zdráhalem každý všední den v 8 a 18 hodin. Aktuálně procházíme knihou proroka Jeremiáše, všechny předchozí od Genesis až k Jeremiášovi najdete na webu Rádia 7 nebo na podcastu pořadu Bible Guide.
1: Haleluja. Chvalte Hospodinovo jméno. Chvalte je Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý. Pějte žalmy jeho jméno, neboť je líbezné.

Otevírá se před námi večerní vysílání a tak pojďme pohlédnout, jaké pořady jsou připraveny pro ten dnešní 4. květnový večer. Téma strachu není nám lidem cizí. Jak se s touto emocí učíme pracovat? Může nám pomoci Ježíš? A jakou roli hraje modlitba v cestě poznávání toho, kdo Ježíš je? Otázky, které si kladla také Petra Burdová. Její životní příběh nabídneme v relaci Život víry od 6:30. Nový spolužák, žabák Kvak, je pořádně zručný. V kanafásku vytvoří kolo, podivnou hračku, kterou odkoukal od lidí. Příběh z knihy Kuňka a rybníček Kváky Kvák napsala Ludmila Loderová, načetla Zuzana Zemanová, vydalo nakladatelství Advent Orion. Přidejte se k poslechu 15 minut po 19. hodině. Změny, přeměny, přechody k životu patří. Nemůžeme si zvolit, že je nechceme, protože taková situace není v životě možná, ale rozhodně si volíme, jak s nimi naložíme. Přechodům a změnám se věnují Lucie Endlicherová a Marek Macák v pořadu Uši k duši. Že bez změny to nejde, o tom uslyšíte více v 19:45. Pořad Světem Bible nás ve 8:45 zve k dalšímu obrazu z knihy proroka Zachariáše. Prorok ve svém nočním videní sleduje muže s měřícím provazcem a slyší zaslíbení o městě, které poroste za všechny dosavadní hranice. Tento zvláštní sen otevírá perspektivu, v níž se lidské plány střetávají s božím záměrem plným milosrdenství a naděje. Komentář teologa Johna Vernona McGeeho čte Pavel Vopalecký. Od vnímání energie přes koncept osobního Boha až k živému vztahu s Ježíšem a roli kazatele v církvi. Taková byla a je cesta Jiřího Musila, který se o ní podělí v rozhovoru s Kubou Lofítkem. Pořad Hláska naladíte v 9 večer. V seriálu výkladů Markova Evangelia se ve 22 hodin budeme zamýšlet nad vírou syrofénické ženy a uzdravením hluchoněmého. S Jáchymem Gondášem si položíme otázku, jaký byl smysl této Ježíšovy léčitelské činnosti a jak může jeho uzdravování oslovit nás. Když přijde tlak a pronásledování, církev zažívá probuzení. Bylo tomu tak v první církvi a děje se to dodnes. Když se v naší zemi ujali vlády komunisté, rostl počet rozhodných křesťanů. Patřila mezi ně také Zuzana Sedláčková, jejíž životní příběh sledujeme ve čtení na pokračování. A také její manžel, se který začali budovat svůj první sbor. Ve 11:45 čte z její knihy s názvem Nepřemožení Lenka Malinová. Tolik z dnešního výhledu až do půlnoci. Vybírejte, naslouchejte.

0: 4. května mají svátek Květoslavové, dříve to byl také Florián. Ovšem vězte, že obě jména mají tentýž význam. Základem obou je totiž latinské Florianus, které vychází ze slovesa florere, kvést. Od stejného základu jsou odvozena i slova flos, tedy květ, a rostlinstvo, které se latinsky řekne flora. Ten, kdo nese jméno Florián nebo Květoslav, by se tedy měl alespoň podle jména co nejlépe cítit právě teď na jaře. Florián přišel na svět ve druhé polovině 3. století. Brzy byl pokřtěn a vychován v křesťanské víře. Stal se římským vojákem a dotáhl to až na vedoucího kanceláře císařského místodržícího v Horním Rakousku. Když vypuklo za císaře Diokleciána kruté pronásledování křesťanů, bylo zatčeno i plno jeho přátel. Florián začal jednat, rozhodl se, že je osvobodí, ale při akci byl zajat i on. Soudu předsedal přímo jeho nadřízený a když se zajatec nezřekl své víry, hodili jej s mlýnským kamenem na krku do řeky Encu. Dnešek je také vyhlášen jako Mezinárodní den hasičů. A za chviličku tu máme kalendárium.
1: Kalendárium.
0: Co nám říká kalendárium s datem 4. května? Roku 1415 Jan Hus a John Wycliffe jsou na Kostnickém koncilu odsouzeni jako kacíři. 4. května roku 1904 začala stavba Panamského průplavu, který spojuje Atlantský a Tichý oceán. Roku 1945 zanikla německá evangelická církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Do roku 1922 německá církev evangelická v Československé republice. Šlo o evangelickou církev, která vznikla po první světové válce a vzniku Československa, osamostatněním česko-moravsko-slezských sborů evangelické církve aušburského a helvétského vyznání. Její zánik způsobilo vysídlení Němců z Československa. 4. května 1979 Margaret Thatcherová se stala první ženskou předsedkyní vlády Spojeného království. 4. května 1929 se narodila Audrey Hepburnová, americká herečka, jedna z nejznámějších tváří filmového plátna druhé poloviny 20. století, nositelka cen Oscar, Tony, Emmy i Grammy. Málo kdo ví, že Audrey hovořila plynně 7 světovými jazyky. V 80. letech, v posledních letech svého života, se věnovala především práci pro humanitární organizace. V roce 87 se stala oficiálním velvyslancem dobré vůle UNICEF. Cestovala do rozvojových zemí, kde se snažila pomáhat hladovějícím dětem. Zemřela v lednu 93. Své narozeniny slaví i americký zpěvák, skladatel a vedoucí chval Chris Tomlin. Jeho písně se hrají z překlady po celém světě. How great is our God, jako úžasný Bůh, nebo Our God, větší je náš Bůh. Za chviličku si můžeme jednu jeho píseň pustit. Ale nahlédněme ještě na několik úmrtí s dnešním datem 4. května. Roku 1626 umírá Arthur Lake, biskup anglikánské církve. Jeden z překladatelů Bible do angličtiny, takzvaného překladu King James Version. Dále si můžeme připomenout slovenského vědce, politika, spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika. Narodil se v červenci 1880, zemřel 4. května 1919. A ještě jedno jméno připomeňme, českého herce a pedagoga Karla Hegera. Ten se narodil v červnu 1909. Kromě divadelních a filmových rolí propůjčil svůj hlas mnoha pohádkám. Za všechny jmenujme jeho nezapomenutelné vyprávění o pejskovi a kočičce Josefa Čapka. Zemřel 4. května 1977. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. A tady je píseň od Chrise Tomlina.

To byla píseň na připomínku narozenin Chrise Tomlina a za chviličku nás čeká příběh Petry Burdové. Tři modlitby hrály důležitou roli v jejím životě. Podělí se o ně v následujících minutách. Její příběh natočila pro Rádio 7 Karolína Vološinová.

0: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
1: Dobrý den, já se jmenuji Petra a můj příběh začíná už v raném dětství. Bylo to tak, že si vzpomínám velice jasně do dneška, že když jsem měla možnost se třeba v pohádkách nebo v příbězích potkat s tématem smrti a vlastně toho, že náš život nějakým způsobem jednou skončí, tak mi to bylo velmi nepříjemné. Velmi. V podstatě, aniž bych to nějakým způsobem promýšlela, tak jsem i třeba před spaním měla takové pocity úzkosti, strachu a i takového nepochopení toho, jak to vlastně by mohlo se stát, že tady jednou nebudu. Pamatuju si, že i já jsem několikrát volala mamku k posteli, právě mami, plakala jsem, chtěla jsem od ní nějakým způsobem útěchu nebo možnost si popovídat. A mamka byla trpělivá, ona jako se snažila. Pamatuju si třeba jednu takovou věc, že mi říkala, že mám být velmi vděčná za to, že jako člověk mám spoustu let před sebou, že třeba jsou zvířátka, které žijou jenom pár desítek minut, třeba jepička, jepice. Ale mě to stejně jako neutěšilo. Prostě nefungovalo to. Takže jsem se snažila spíš jako takovým situacím, kde se tohle téma objevovalo, se vyhýbat. Moje maminka nebyla věřící, vlastně nikdo z naší rodiny nebyl věřící, takže možná i tady nějaké té vnitřní touhy nebo touhy po věčnosti. Já bych to řekla, že to asi byla už jako nějakým způsobem projevující se touha po věčnosti. Tak jsem sama začala navštěvovat místa, které byly spojené s vírou. A to byly samozřejmě klasické kostely, katolické tady v okolí. Nebylo jich jako mnoho, nevyhledávala jsem to přímo, ale vím to, protože jeden z nich je konkrétní kaplička blízko města, kde bydlím, já jsem z Duchcova a v Želenkách na křižovatce mezi Želenkama směrem na Zabrušany je taková malá kaplička, kam jsem šla už tenkrát asi 14 letá s mojí kamarádkou. Byly otevřené dveře a šli jsme dovnitř a tam byla právě paní jedna, která tam zrovna uklízela. Tak jsme ji pozdravili. Ona se nás ptala, co tady děláme, tak jsme řekli, že jsme zvědaví, protože jsme nikdy, ne, že nebyli, ale nevíme vlastně, co se v takovém místě děje. No a ona říkala, že tam uklízí, nic konkrétního nám neřekla, ale dostali jsme od ní na lístečku napsaný Otčenáš. A když jsme pak odešli z té kapličky, tak jsem ten Otčenáš četla poprvé nahlas a myslím, že můžu říct, že to byla moje první modlitba, že jsem vlastně chtěla vědět, co ten text obsahuje, ale jako kdybych se opřela o ta slova. No a myslím si, že Bůh vlastně v tu chvíli nějakým způsobem vyslyšel tu modlitbu, možná buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. A v prvním ročníku, což bylo následně potom, k nám na hodinu dějepisu přišel lektor s tématem vznik a šíření křesťanství v Evropě. Byl pozvaný, protože učitelé po revoluci nebyli vlastně schopni tohle téma nějak dobře obsáhnout. No a vlastně díky té hodině jsem mohla potom chodit na následné přednášky o Bibli, kterou jsem vnímala jako povinnou četbu pro středoškoláka. A tak jsem se na ně přihlásila na ty přednášky a vlastně ten lektor se ukázal, že je kazatel církve tady v Teplicích a věnoval se nám potom těm studentům, kteří měli zájem o tohle téma, tak se nám věnoval vlastně pravidelně, jezdil za námi do Duchcova, pak jsme jezdili i my za ním do Teplic, zpívali jsme chvály, modlili jsme se vlastně, četli jsme Bibli. Já jsem spoustu potom příběhů z Bible si četla už i sama. A trvalo to zhruba 3 roky. Takový jako můj nějaký proces vlastně toho hledání. Ale vrátím se zase k takovému momentu klíčovému, který vnímám jako velice důležitý, a to je, že jsem hluboce přesvědčená, že Bůh reaguje na naše modlitby. Jak už jsem řekla před chvílí, že slyšel tu první, tak slyšel i moji druhou modlitbu. A ta vlastně zněla, Bože, jestli jsi, tak se mi dej poznat. Protože jsem vnímala, že je to nějaká cesta, kterou nedokážu sama. Že potřebuji, jako aby mi šel naproti. A i v té době Po revoluci se objevily i různý jiný vlivy, třeba New Age, a v rádiu byly různý takový spirituální přednášky. A to najednou všechno se začalo kolem mě jako objevovat. Takže já jsem vlastně u sebe v pokoji sama jsem oslovila teda Boha, ještě v tu chvíli jako Bože, prosím, jestli si tak se mi dej poznat. No a pokračovala jsem vlastně v těch setkáváních s křesťany, s čtením Bible a tak dále. No a teď vlastně to obrácení možná, ten moment toho, když si uvědomuji, že došlo k tomu, že jsem nebyla už jenom hledající, ale že jsem svůj život dala Bohu, bylo, když mi bylo krátce po 18 narozeninách a já jsem vlastně nejprve se rozhodla, že já změním ten svůj život. Prostě jsem nebyla spokojená s tím, jak jsem ho jako klasický teenager v té době 90. vedla. Takže jako bujarý party a hlavně diskotéky, že jo, taneční a tak. No a tak jsem zjistila, že sama to jako nedokážu, tak jsem už po třetí vyslovila znovu v takovém rozhodnutí Ježíše, protože už jsem věděla, kdo Ježíš je. Ježíš přišel, byl to Boží syn, přišel, aby nám dal nový život a ten život, aby byl v plnosti a taky do věčnosti. A tak jsem Ježíši řekla, aby byl to on, kdo mě změní, že se mu dávám a že už budu jenom jeho, že chci žít podle něj, podle jeho vzoru, protože on taky byl člověk, který se narodil a měl svůj život, ale měl ho v souladu s Bohem. A tak jsem vnímala, že bych chtěla ho dát do souladu s Bohem, takže jsem ho takhle oslovila: Ježíši, prosím tě, chci ti patřit a chci, aby si ty ve mně způsobil tu změnu, která není možná v mý síle. Od té doby vím, že zaprvé Bůh slyší, vyslýchá naše modlitby, že mě vyslyšel, že jsem vlastně mu mohla nejenom vydat svůj život, ale byla jsem taky pokřtěná, začala jsem chodit do církve a v té církvi jsem zůstala až do dneška. Nemyslím v jedné církvi, ale v církvi v Božím lidu. A co se týká vlastně toho prvního, co jsem si uvědomila už krátce potom, když jsem vydala Ježíši svůj život, bylo to, že když jsme pak právě třeba se spolužáky mluvili na téma smrti, tak jsem najednou vnímala, že v mém srdci není žádný strach, ani úzkost, ale pokoj, klid. Jako kdyby já jsem si to dneska se snažila nějak znova představit, jaký to bylo, jaká byla ta změna. A bylo to přesně, jako když si představíte, že v tom prvotním vnímání svého života stojíš před dveřma, které jsou zavřený. A někdo ti řekne a už je prostě neotevřeš. Dojdeš k těm dveřím a konec. A najednou, když jsem uvěřila, tak podle mě i ten vnitřní pokoj byl z toho, jako kdyby najednou jsem mohla vidět otevřené dveře dál. Že jakmile přijde smrt, smrtí můj život neskončí, ale já půjdu dál. A nemusím mít takový ten pocit toho definitivního konce, jako ničeho vlastně. Možná i nějakého jako zmaru. Proč teda jsme na světě, když by náš život nepokračoval? Takže teď to vnímám přesně takhle. Kdykoliv se bavím s lidmi, nebo i sama přemýšlím, že blížím se. Jsem blíž vlastně tomu konci a vnímám svůj konec jako místo, kde se uzavře to viditelný, tělesný, to, co máme všichni kolem sebe, ale já budu mít otevřené dveře a půjdu dál do toho duchovního. A jak to bude dál, to se uvidí. Ale vlastně jsou chvíle, kdy se i na to těším, v podstatě, což mi přijde úplně jako zázračný, vzhledem k tomu, co jsem prožívala předtím. Moje mamka o mě měla starost a chtěla mě poslat psychologovi, protože nemohla mi nějak utišit ten strach. Takže jsem moc vděčná za to, že se to takhle hodně mohlo změnit a to je všechno.

0: Petro, vy jste mluvila o tom, že ve vás byla touha po věčnosti. Dokázala byste říct, kde se to v člověku bere?
1: Jsem hluboce přesvědčená, že ta touha je v našich srdcích, protože tam mluví Duch Svatý. Že vlastně Bůh sám k nám promlouvá. Neslyšitelným způsobem, ale v našich srdcích. A vlastně nás jako volá, zve nás prostě do vztahu s ním. Protože my jsme nebyli stvoření pro konec. My jsme byli stvoření pro vztah s ním a on je věčný. Každý, ať si to nazve jinak, může někdo to říkat jako svědomí nebo vnitřní hlas. Určitě ne, jak říkám, jako slyšitelný, jo? Ale ta touha je myšlenka. Já nechci vlastně skončit, já chci žít dál. Nechci, aby to takhle bylo. Takže Duch Svatý rozhodně.
0: Jaký je rozdíl v tom, když tady na zemi přijmu Ježíše Krista do svého života v teenagerovském věku, anebo když si prostě ten život odžiju po svém a pak na smrtelné posteli řeknu a kapituluju, no tak teď už je konec, tak pane Bože, tak si mě vem, tady jsem. Je v tom nějaký rozdíl, jakože v které fázi života udělám toto rozhodnutí?
1: Velký rozdíl, velký. Protože já si totiž myslím, že ten náš život, vlastně, který budeme jednou žít v tom nebi, už žijeme tady, na zemi. Takže jestli já si můžu

0: lidé zraňují, nejen jakoby na vztahové úrovni, ale vyloženě na fyzické. Dochází ke strašným zločinům a ta smrt je vlastně na každodenním pořádku. Jak se s tím dá vlastně vyrovnat, nebo v čem vy spatřujete jakožto aktivní věřící křesťanka možná tu výhodu, nebo co byste řekla člověku, který podobně jako vy jste měla určité úzkosti ze smrti, tak co byste jemu řekla?
1: Pokud by to byl nevěřící člověk, tak bych mu řekla, že vlastně já jsem potřebovala Boha pozvat do toho svého srdce naplno. Že on sice tam byl, ale nemohl tak působit, jak působí, když je to v té svobodě toho vztahu, že chci s ním být. Takže já jsem se podle mě zbavila té úzkosti díky tomu, že jsem měla najednou Boha v sobě naplno. Pokud prožívá někdo znova úzkost nebo obavy o to, co se vlastně ve světě děje a připadá si, že tomu nerozumí, a já to se nedivím, tak bych mu právě řekla, tak na to nebuď sám. Zkus Bohu říct, jak tě to moc bolí, co se děje. Prostě být jakoby aktivní a udělat to, že něco vyslovím jako nahlas směrem k možná nebi, kterýmu nerozumím, nebo Bohu, kterého já hledám. Ale v té jistotě toho, že prostě my máme tu zprávu o tom, že Ježíš tady byl a přišel z nějakého důvodu. Prostě vyzkoušej to, tak bych asi řekla. No a protože taky text se mě teď ptala, tak mě napadalo, že vlastně proč to nefungovalo, když teda Duch Svatý byl už ve mně, proč to nefungovalo hned? No myslím si, že tady z toho důvodu, že Duch Svatý je velmi gentlemanský hlas, který nechce nás jako přemoc v tom, co budeme cítit, jak budeme přemýšlet, jak budeme uvažovat a vidět věci. Jestli slyšíš ten hlas nebo slyšíme ten hlas, tak bychom měli reagovat. Takže vlastně jo, já si myslím, že to je ten klíč. Jo, a jestli kdokoliv zase může se k tomu, že ten hlas je Ježíšův hlas nebo Ducha Svatého Boha, našeho Otce, jestli si to někdo přečte v Biblii nebo to slyší od někoho, kdo už to prožil, je to úplně jedno. Důležitý je, co s tím udělá. Ale co když to mají i ty věřící? Že už je to přemáhá, to, co vidí kolem sebe. Pak bych jim řekla, prostě Ježíš viděl to samé, co vidíme my. Rozumí našim otázkám a i my můžeme k němu přijít a možná víc, ještě víc ho znát. Hlouběji, prostě se jakoby do něj ponořit. A jestli jsem řekla, že věřím, že Duch Svatý už působí v lidech, kteří nemají ten osobní vztah, tak oč víc může působit v těch, kteří už ho mají. A já opravdu zase, jak jsem přesvědčená o tom, že mluví ke všem lidem Duch Svatý, tak jsem přesvědčená o tom, že my jsme v tuhle chvíli tím nebem, my jsme tím královstvím na zemi. A jestli někde vidíš nějaké utrpení, jestli vidíš někde, kde to nefunguje a máš odvahu, tak tam prostě běž do těch míst a nepůjdeš sám.
0: Jakým způsobem, nebo jak je prostě možné, že Ježíš Kristus, který žil a zemřel za lidi před více než 2000 lety, dejme tomu, má tu moc a tu schopnost být relevantní do dnešní doby. Jak je možné, že někdo, kdo zemřel před x lety, mi může dávat svobodu a ospravedlnění a vlastně věčný život v 21. století?
1: Přesně jak jste řekla, před 2000 lety obyčejný člověk s plností Ducha Svatého od Otce. On byl vlastně Bůh a odešel. Nebylo by možné, aby měl vliv do dneška, kdyby se nestalo to, co slíbil. Řekl, že on odchází, ale pošle Ducha Svatého. Čili Duch Svatý je osoba Boží, která má úkol zjevovat Krista. Zjevovat je pro mě to zpřítomňovat, vysvětlovat, ukazovat na něj. Čili já vím, že se to děje i po tak dlouhé době a bude se to dít, dokud nepřijde konec.
0: Jaký konec?
1: No to je zase biblické zaslíbení. Tak jak Ježíš řekl, že pošle ducha, tak zároveň řekl, že jeho království bude v plnosti a že se vrátí jednou. Pokud jsme křesťané a čteme Bibli a bereme ji vážně, tak víme, že přijde zpátky, vrátí se a že nastolí království v plnosti. A přesně jak jste říkala, ve kterém už nebude to, co teďka vidíme. A dokud to nebude, tak to uvidíme. Prostě to tak je. Jo, a ať se nám to líbí nebo ne,

Komu se to nelíbí, tak to nedělá už. Ale jsou lidi, kterým se to možná i líbí pořád. A vlastně jim to ani nepřijde, že dělají něco špatně. Nebo utlumili ten hlas v sobě, to svědomí, jakkoliv to nazveme zase. Ty lidi my můžeme možná vidět jako nepřátelé, jako to zlo, ale já to spíš vidím jako jejich rozhodnutí pro to zlo. Protože všichni jsme boží děti, který máme svobodu se rozhodovat svobodně pro dobro i zlo. Pokud se někdo zvolí zlo, tak ho prostě bude páchat. My můžeme jim akorát nějakým způsobem zabraňovat. Ať už právně, nebo i možná tím, že budeme se snažit, aby co nejvíc lidí slyšeli to, o čem se teďka tady bavíme. No.

Příběh Petry Burdové, se kterou natáčela Karolína Vološinová, je svědectvím o tom, že strach a smrt nemusí mít v životě člověka poslední slovo. Chcete-li obohatit druhé vaším příběhem o setkání s Bohem a osobní víře v Ježíše Krista, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz nebo se s námi spojte přes sociální sítě. Příběhy o setkání s Bohem vysíláme například v pořadu Stopy, které zachytíte zítra v 19.45, anebo v pátek v Životě víry, který zní v 11 hodin 15 minut.

se skupinou Hillsong Worship jsme vstoupili do horního pokoje, kde Ježíš večeřel se svými učedníky. Blížíme se k 19. hodině, do ní zní dvě písně. Například jsme zachráněni.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Vítejte u poslechu 19. hodiny v pondělí 4. května na Rádiu 7. Je s vámi Pavel Kol a za chviličku bude prostor pro ty nejmenší posluchače. Otevřeme knížku Kuňka a rybníček Kváky kvák z knížky Ludmily Loderové a ve 19:45 nás čekají Uši k duši. Budeme procházet změnami, osvobození ke změnám a připomenutí, že beze změn to nejde, tak to je pořad ve 19:45. Dobrý poslech, příjemný čas.

Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat. Žalm 139, 1 až 2.

Před námi je ještě jedna písnička a po ní už je prostor pro kanafásek. Zvu tedy všechny malé posluchače, vypravíme se znovu k rybníku Kváky Kvák.

Děti, určitě víte, co znamená znělka, kterou jste právě slyšeli. Ano, začíná kanafásek. I dnes si poslechneme dva příběhy z knihy Kuňka a rybníček Kváky kvák, kterou napsala Ludmila Loderová a načetla Zuzka Zemanová. Minule jsme potkali žabáka, který koktal, dnes ho potkáme trochu lépe a hlavně více zblízka.

Bylo krásné, teplé odpoledne, když se Rosnička s Kuňkou rozhodli, že Kvaka navštíví. Chtěli to udělat tak, aby hoch o tom nevěděl. Přiblížili se opatrně k jeho domku a nakoukli do okna. Nikde nikdo. Pak uslyšeli ze stodoly nějaké klepání a všimli si Kvaka, jak ve stodole něco kutí. Rosnička objevila žebřík, který vedl až do poschodí stodoly. Navrhla Kuňce. Vylezeme nahoru a podíváme se, co tam ten kluk vyrábí. Kuňka jen kývla hlavou a už obě lezly po žebříku nahoru. Na patře stodoly byla jen velmi špatná podlaha. Mnoho prken chybělo a ta, která tam zbyla, byla většinou už zhnilá. Já nic nevidím, stěžovala si Rosnička. On je až na druhé straně a odtud tam není vidět, dodala. Kuňka si hned věděla rady. Polezeme po čtyřech blíže, ale musíme lézt po trámu, abychom nespadli. A už se spustila na všechny čtyři a lezla. Rosnička za ní. Dole na zemi Kvak k sobě připoutával dvě hlavičky kopretin proti sobě jako kruh a po obvodu jako duši u kola použil dutý stonek pampelišky. Počínal si velmi šikovně. Obě žabky to zhora pozorovali s takovým zaujetím, že popolezli ještě blíže, aby lépe viděli. Náhle se však ozvalo hlasité zapraskání a pak dvojí výkřik. Ach! To pod děvčátky prasklo zhnilé prkno a obě padaly dolů. Nic se jim však nestalo, protože dopadly na velkou hromadu uskladněného sena. Kvak se strašně lekl, když mu z ničeho nic skoro na hlavu padalo z nebe takové nadělení, ale po chvíli se zeptal. Nestalo se vám nic? Kuňka vstala, otřepala si sukýnku od sena a řekla zvědavě. Ne, nic, spadli jsme do měkkého, ale ty, co tu vyrábíš? Psst, to je překvapení. Přestal pracovat a začal si s holčičkami povídat. Když se nemusel tak moc snažit, jeho řeč byla plynulejší. Kuňka si pomyslela. Vždyť je to docela hodný a šikovný chlapec. Náhle jí něco napadlo a řekla. Víš, Kvaku, já mám za 3 dny narozeniny. Maminka mi upeče dort. A na oslavu přijde spousta mých kamarádů. Přijď také mezi nás, pozvala žabáčka. Kvak zčervenal radostí a slíbil, že na narozeniny přijde.

Konečně nadešel čas na tu slibovanou narozeninovou oslavu. Půjdeme se tam podívat. A děti, máte pro Kuňku tak nějaký dárek?

Tři dny uběhly jako voda a byla neděle. Sluníčko svítilo kuňce až do postýlky, ptáčci vyspěvovali, co jim hrdélka stačila, na louce prudce voněly kytičky a holčičce se ani nechtělo vstávat z teplého pelíšku, i když je tak krásný den zval. Vstávej, vstávej. Pak si ale vzpomněla. Mám narozeniny, já mám dneska narozeniny. V tu chvíli se otevřely dveře do jejího pokojíčku a dovnitř vběhl Hopsálek. Byl ještě v pyžamku, ale v ruce držel kytičku sedmi krásek a chlubil se. To jsem natrhal sám a přeji ti všechno nejlepší. Mám tě moc rád. Pak sestru objal a dal jí pusu. Žabka vyskočila z postýlky a běžela se umýt a obléknout. Chtěla mamince dnes pomáhat, aby se odpolední narozeninová slavnost vydařila. Do zahrady spolu s rodiči zavěsili barevné lampionky a pestré stuhy. Potom společně přichystali obložené chlebíčky a už jen čekali, až se začnou scházet hosté. K zahradnímu stolu přišla kuňce popřát spousta spolužáků a kamarádů. Každý přinesl nějaký malý dárek nebo kytičku. Maminka právě krájela narozeninový dort, když mezi děti přišel také Kvak. Něco sebou vezl, ale nikdo nemohl uhádnout, co to je, protože něco podobného nikdo nikdy neviděl. Kvak popřál kuňce k narozeninám a tu tajemnou věc jí věnoval jako dárek. Žabka se zvědavě zeptala. Kvaku, co je to? Co se s tím dělá? Žabáček odpověděl. To je její jízdní kolo. Odkoukal jsem to od Lily lidí. Po svačině tě na tom naučím je jezdit. Kuňka se zdráhala tak velký dar přijmout. To si od tebe nemohu vzít. To je až příliš za kousek dortu, namítala. Žabáček se však ohradil. Ty první si mi nabídla přátelství. Dědě, děkuji ti, že jsi mě pozvala. To já ti, dědě, děkuji. Odpoledne se kuňka učila jezdit na kole a moc se jí to líbilo. I ostatní děti to chtěli vyzkoušet. A tak se v jízdě střídali. To bylo smíchu a radosti, když se to učili. Každý chtěl mít podobné kolo. Když je to omrzelo, hráli si na slepou bábu a nakonec se klouzali po lopuchovém listu rovnou do rybníka. To odpoledne získala kuňka nového kamaráda a Kvak spoustu nových přátel. Konečně se začal cítit v rybníčku jako doma.

Poslouchali jsme příběhy z knihy Kuňka, rybníček, kváky kvák, které napsala Ludmila Loderová, načetla Zuzana Zemanová. Vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2008. Tak kuňk, děti, zase kváky příště. A já posílám ještě narozeninovou písničku.

To už je z dnešního Kanafásku opravdu všechno. Zítra zase ve čtvrt na 8 nás čeká další příběh z knížky Kuňka a rybníček Kváky kvák. Tentokrát nás postihnou plané neštovice.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může načerpat.

0: jaro tvé a láska každý den.
1: Láska každý den.
0: Jistě mě budou provázet.
1: Jistě mě budou provázet.
0: Vedeš mě stezkou.

Blížíme se ke 7:45 a to bude prostor pro pořad Uši k duši. Nové téma osvobození ke změně otevře už za okamžik Lucie Endlicherová a Marek Macák.

0: Uši k duši s Lucí Endlicherovou a Markem Macákem.
1: Když zmíním, že dnes budeme mluvit o přechodech, tak si prosím nepředstavujte nic z hlediska dopravy ani nic fyziologického a lékařského, ale jen bytostně lidského. Ahoj Marku.
2: Ahoj Lucie.
1: Možná bychom hned na úvod mohli vysvětlit, o čem to vlastně chceme mluvit, když chceme mluvit v dalších našich setkáních o přechodech.
2: Chceme mluvit o změnách, posunech z jedné fáze do další fáze, o životních proměnách, které můžou být v různých kontextech, je zažíváme, jsou nutnou součástí života, někdy radostnou, někdy ne, ale je to něco, co nás běžně zaměstnává. Tak jsem si říkal, že bylo fajn se tady tím taky trochu zaměstnat.
1: Děkuju. Když to řekneš, tak si úplně dokážu představit, že podle typu osobnosti jsou teď posluchači, kteří úplně jásají a říkají, konečně budou mluvit o něčem, co je mi vlastní, co mám rád, co ve svém životě vyhledávám, očekávám, chci. A pak takoví, kteří úplně se vyděsili, polilo je horko nebo zima a říkají si, o ne, tohle je přece to, co ve svém životě vůbec nechci, nemám to rád, nedělá mi to dobře. Já se přiznám, že jsem rozhodně druhá skupina a změny, přechody jsou něco, co je pro mě hodně náročné. Dá se to nějak takhle zobecnit, že skutečně jsou dvě skupiny lidí, totiž ta, pro kterou je jakýkoliv přechod v pořádku a v pohodě, a pak ta, pro kterou je to náročné?
2: V takovým širokém nástřelu asi jo. Zároveň to jako všechno není tak jednoduché samozřejmě, ale ano, lidi asi budou spíš ti, kteří mají rádi změny a ti, kteří nemají rádi změny, anebo ti, kteří se obávají změn, ale mohli bychom jít i po jiných liních, jo? Někdo má třeba rád změny, které vyrábí sám, někdo má rád změny, které ho překvapí a které se mu dějou tak jako nečekaně, to zase někoho hodně děsí, takže je to taková jako dialektika, takové vzájemné vyvažování nebo vztah mezi změnou a stálostí a různí lidé s tímto vztahem zacházejí různě.
1: Myslím, že se shodneme na tom, že není možné vybrat si život, ve kterém by ke změnám nedocházelo a ve kterém by se tedy ty přechody neobjevovaly. Je to tak, že změny prostě nebo ty přechody patří do života a je spíš na nás, jak se k

0: ním postavíme?
1: Je to něco, co patří k proudu života samozřejmě a nějak se učíme už na začátku, určitě se na tom podílí i jako nějaká genetická výbava a tak zda jsme spíš ti, kteří si představují ideální život jako ten, kde se nic moc nemění a kde věci zůstávají tak, jak jsou. Často je to z obav toho, že když se něco změní, určitě přijdu o to dobré a přijde něco horšího a někdo to má jinak, někdo se cítí bezpečně ve změně a podobně, ale život je přináší, my sami si je vyrábíme a tím, že žijeme v čase, kde věci proudí a kde ubíhá nám jako čas i věkově, kolem nás se něco odehrává, tak vlastně i kdybychom si jako zapeklitě zůstali stát na jednom místě, tak se neubráníme tomu, že něco kolem nás bude běžet a do něčeho budeme narážet a tak. Takže spíš taková otázka je, jak s přechody a ze změnou v životě žít, než zdá jí mít anebo nemít, jo, protože tomu se asi ubránit nedá. Jak se naučit s tím zacházet dobře.
0: Zároveň, když člověk vyrůstá, prochází třeba prvními fázemi dospělosti, tak je určitě flexibilnější, co se týká změn a nějakého jejich zpracování, než člověk v pozdějším věku. A zároveň potřebuje člověk k životu tu změnu, ty přechody po celý život? Do mě přijde, že v něčem ano. A zároveň si říkám, když klesá ta schopnost té adaptability, tak jaké to je vyrovnávat se s nějakými změnami ve 20, jaké to je vyrovnávat se s nimi třeba v 60 nebo v 80?
1: Vývojově určitě. Starší lidi mají se změnou větší problém. I mnohdy lidi, kteří za mlada měli rádi změny, tak jsou překvapeni, nebo lidi kolem nich jsou překvapeni, jak jen ta flexibilita klesá. Ale zase to platí jenom obecně, neplatí to u každého člověka, jsou lidi, kteří si to zachovají, anebo naopak, hlavně v tom kontextu třeba psychoterapie nebo tak, tak vídáme často lidi, kteří byli velkou část svého života zaseklí, velkou část života byli v úzkosti z nějakých změn a v nějaké vnitřní křeči a pokud prošli třeba terapii nebo nějakým jako růstem v nějakém kontextu, kde se tak jako odblokovali, tak někdy najednou si začnou ty možnosti a tu proměnlivost života užívat v tom pozdějším věku. Někdy klidně i ve stáří, takže občas vidíme i tady to. A na druhou stranu my vídáme zase v tom kontextu třeba toho duševního zdraví, kde já pracuji, tak tam vídáme mnohdy mladé lidi, kteří by jsou v té době, kdyby měli zvládat flexibilitu a proměnlivost života i s nějakou jako třeba jako nejistotou, která k tomu na začátek patří, než se člověk v tom naučí jako chodit. My potkáváme dost mladé lidi v těch různých nemocnicích a v ordinacích, kteří jsou příliš vyděšení tou změnou, příliš se na to necítí, příliš nevědí, zda to můžou zvládnout, když si to neumí představit, jak to má vypadat a podobně, a kteří hodně touží po kontrole a kteří hodně špatně reagují na proměnlivost kolektivu, nároků života v rámci toho dospívání a tak, jo, takže zase se nedá zobecňovat.
0: A stejně, já se pořád ptám na ty zobecňující otázky, zároveň mi přijde, že to jsou věci, které nějakým způsobem vykolikovávají to přemýšlení člověka o tom a pak je to spíš jako o každém, aby se někam do toho zasadil. Jestli se nějak proměňuje naše schopnost reagovat na změny s proměnami společnosti. Víš, že přijde mi, že prostě nevím, už jenom moje rodiče zažívali mnohem méně změn, než kolik jich zažívám já. Nemluvě o tom, kolik jich zažije dnešní mladý člověk, třeba ať už se týká té spousty informací, ale taky toho, v kolika prostředích se člověk ocitne, kolik rolí musí se hrát a podobně.
1: Téma bych viděl právě to vzájemné podmiňování se změny a stálosti, kde do jisté míry potřebuji dostatečně stabilní prostředí, které potom nějak jako zvnitřním, abych prožíval stabilitu vnitřně a vnímal ten svět jako dost stabilní proto, abych se nemusel bát změny. Takže člověk, který zažil příliš nestability kolem, tak může mít nízkou flexibilitu právě díky tomu a můžeme si to rozšířit na společnost, jo? Že taková jako neflexibilita ve schopnosti schopnosti třeba dialogu, ve schopnosti představit si svět, který neběží jenom podle toho, jak já bych si přál, nebo jak já si myslím, že musí, aby to bylo dobře a podobně, tak je trochu reakce, a vidíme to dnes ve společnosti, že jo, je to trochu reakce na tu velmi rychlou, velkou proměnlivost světa. Dneska se mluví i o polikrizi, kde čekáme nebo zažíváme velké změny napříč různými oblastmi života, od politiky přes osobní život, přes finanční situaci a tak dále. Ta naše reakce je potom hledat stabilitu. Jo, hledat nějakou stálost, hledat jednoznačnost a to zase snadno vytvoří takovou zkostnatělost, kde lidi by se rádi uzavřeli do černobílého, jasně nalajnovaného, rozlišeného světa. A kdyby se to povedlo, nebo tam, kde se to povede v rámci nějakých uzavřených komunit, anebo v rámci nějakých zemí, které si zavedou nějakou totalitní nebo jednostrannou ideologii a tak, tak tam po nějaké době to zase omrzí a vznikne tam potom jako za pár generací zase velký odpor a velká snaha to rozbořit a podobně. Jo. Takže je to taková jako i na společenské úrovni tady tu dynamiku vidíme. A myslím si, že to je ten důvod, proč právě ta flexibilita lidí v západní společnosti klesá v poslední době, je právě, že těch proměn je až moc. A zároveň o nich hodně jako víme a hodně máme představ o tom, co všechno se může změnit, zhroutit a stát a podobně a to hodně rozvíjí jako internet a to, že lidi můžou jako veřejně filozofovat a šířit různé představy. To posiluje tu stránku té představy jako mnoha změn. Pro některé lidi je to takové utopické, jakože teď se změní všechno k dobrému, někteří to vnímají naopak, kdo ví, co všechno špatného se může stát a potom je řada lidí, kteří jsou jenom zahlcení a kteří se snaží uzavřít se do svého malého světa, protože je to na ně moc a nechtějí to řešit.
0: Když bychom se měli postavit úplně na začátek, tak se asi shodneme na tom, že ty změny, ty přechody můžou být chtěné nebo nechtěné. Je to tak?
1: Ano, může to být něco, co si přeju, anebo co jsem plánoval. Jo, já jsem si ty chtěné rozdělil právě na plánované, jako ta změna, kterou chystám. Ještě to je zajímavé. My můžeme vědět o změnách, které určitě přijdou. A vlastně začít trochu plánovat. Jo, to je takové, že vím, že je to na horizontu, že to přijde, tak to jako chytnu trošku dopředu a použiju představivost a svůj intelekt a tak, abych se na to připravil a může se z něčeho, čeho bych se mohl taky třeba bát, tak stát něco, co je součástí nějakého předběžného plánu, který je lepší, když je flexibilní, anebo se toho můžu leknout. Tak vlastně do jisté míry já určuju, zda bude ta změna chtěná nebo nechtěná. Možná bychom mohli říct přijatá nebo nepřijatá. A zda je přijatá dobře a nebo ne. A potom máme změny a přechody, které bychom si přáli a které nevíme, zda se nám povedou anebo zda vůbec přijdou. A tam zase je to otázka jako flexibility v tom, že pokud až moc trvám na tom, že něco musí být a že se něco musí stát anebo že se to musí stát tak, jak já chci, tak zase to se mnou bude dělat něco jiného, než když jsem to přání schopen držet v otevřené ruce, když to vezmeme duchovně, tak otevřené ruce před Bohem jako touhu, kterou vyjadruju a něco, co mu zároveň vydávám, protože vím, když jsem věřící, že on je dobrý, že i když mi dá něco jiného trošku nebo mě provede jiným přechodem, než jak bych si přál, takže nemá za lůbem něco špatného vůči mně. Ty nechtěné ještě, tak jsou na jedné straně to, čeho se obáváme, máme obavy z toho, že se něco stane, anebo najednou na nás dosedne nějaká změna, kterou jsme zaskočí. Často nás zaskočí, když se nedíváme do budoucna, anebo když máme iluzi toho, že se nám některé věci nemůžou stát. A potom takové neplánované můžou být i překvapení i v dobrém smyslu. Jo, nechtěná změna, vyhrajete jako 1 000 000 korun, může být jako dobrá, neplánovaná, ne dopředu chtěná změna. Zda je dobrá nebo špatná je otázka, ale může to být pozitivní překvapení taky.
0: Chtěla jsem se ptát, jestli je možné se na ty nechtěné změny připravit, ale pak mi došlo, že vlastně i na ty chtěné se člověk musí svým způsobem nějak připravovat. Takže ještě jinak, jak se dá připravit na přechodové věci, na ty změny, které se v životě dějí?
1: Já myslím, že v tomto se lidi trošku liší, zda je člověku vlastní dívat se do budoucnosti, anebo ne. Někdo přirozeně se dívá do budoucnosti a využívá svoji představivost k tomu, aby si představil různé varianty a je mu to třeba příjemné, v té budoucnosti se umí pohybovat. A pak jsou lidi, kteří se dívají spíš do minulosti anebo jenom do přítomnosti a pak jsou zaskočeni snadno. Jo, a oni se musí trochu víc učit se připravovat na budoucnost. Zase lidi, co se dívají jenom do budoucna, tak často nechají nespracovanou tu minulost, což taky není úplně dobře. Já myslím, že hodně pomáhá, když člověk umí mít trošku odstup, přestože zná různé příběhy toho, jak se život může odvíjet. V tomhle nám může pomoct znát příběhy druhých lidí a věnovat jim pozornost. Já proto čtu rád životopisy třeba, nebo poznávám jako nové lidi do hloubky a jejich životní příběhy, ale taky znát dějiny nám mnohdy pomáhá, proto vyznat se v tom, co asi teď nás může čekat, jo? Jak asi dopadá ta situace, ve které se nalézáme dneska, když bylo něco podobného v minulosti, tak tam ta minulost, znalost minulosti nám může pomoct jakoby tu budoucnost, ale duchovně myslím, že je tam ještě druhá rovina a to je pro mě významná součást modlitebního života, je, že se dívám do budoucnosti s Bohem. Že v té modlitbě o té budoucnosti přemýšlím, říkám mu o tom, říkám mu svoje přání, říkám mu svoje obavy, ale taky mu tu budoucnost vydávám a taky mu říkám, tohle jsem se modlil zrovna dneska, myslím, kdy jsem mu říkal, co bych si tak přál v nějaké oblasti a zároveň jsem mu říkal, že prosím, aby mě připravil na to, co přijde, i kdyby to bylo něco jiného, než já si přeju. Taky jsem mu děkoval za to, že vím, že tam se mnou bude, ale taky jsem mu říkal, že se trochu bojím. Takže takové to jako probírání s Bohem jako s tím, kým on je, jako milující, zároveň svrchovaný a zároveň trochu děsivý, protože často vede věci jinak, než bychom si představovali, ale je pořád dobrý a je pořád s námi. Jo? Takže tohle myslím, že z duchovního hlediska je důležitá součást přípravy na budoucnost. Takové jako otevírání, vydávání, ukazování, ale taky přijímání něčeho s ohledem na budoucnost před ním. Může to znít, hlavně nevěřícímu uchu, jako taková jako autosugestce, aby člověk se míň bál. A bylo by to tak, kdyby Pána Boha nebylo. Jo, to je jako věc víry. Pokud Bůh je, tak je to velmi praktická a realistická činnost. A je nerozum to nedělat.
0: No a pokud není?
1: Pokud není, tak nám nezbývá než existenciální úzkost, jo, o které mluvili existenciální filozofové po té, co si o toho existencialismu odmysleli právě Boha. Protože na začátku tam byli křesťanští existencialisté, ale tam si myslím, že jsou různé varianty, buď můžeme mít nějaký stoický, nebo takový prostě se uklidňovat přes nějaký odstup, jo, anebo můžeme čelit tomu, že žijeme uprostřed světa, kde se musíme rozhodovat, kde máme velmi málo věcí pod kontrolou, kde mnohdy dopady našich rozhodnutí a jednání jsou jiná, než jsme čekali. Prostě jsme velmi malé bytosti ve velmi velkém a velmi komplikovaném světě. A kdyby Pána Boha nebylo, tak já vlastně nevím, jak to dobře přežít. Jo. Ale určitě jsou různé způsoby, jak se na to lidi, kteří s Bohem nepočítají, tak adaptovali. Mně to přijde takový fiktivní. Jo. Takže já si žiju v tom, čemu věřím. Nakonec oni taky, jo, protože oni taky jako věří, že to nějak je a nezbývá nám, než nějaká víra ohledně toho, jak to teda v tom světě chodí.
0: I víra ohledně nevíry. Marko, děkuju. Děkuju za vstup do tématu přechodů, změn. Budeme se v tom posouvat dál i za týden. Pro dnešek končí relace Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
1: A Marek Macák.

Další Uši k duši jsou připraveny v pátek v 8 hodin 30 minut. Budeme se zabývat překvapením. Pořad najdete na podcastových platformách a na webu Rádia 7. Překročili jsme 8 hodinu večerní v pondělí 4. května a ladíte českou redakci Rádia 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl a v této hodince také pořad Světem Bible Johna Vernona McGeeho. S ním procházíme postupně celou Biblii a aktuálně se zastavujeme u proroka Zachariáše. Poslouchejte za 15 minut 2. kapitolu.

0: text.
1: Do nové země nazvala Amanda Lindsay Cooková. Chce žít v tomto posvátném místě, být přítomná v každém okamžiku, v každém dechu, aby Bůh vládl v jejím životě.

Chcete-li se přidat ke studiu Bible, můžete už za okamžik v pořadu Světem Bible a nalistujte si proroka Zachariáše 2. kapitolu, ze které budeme studovat.

0: pořadu Světem Bible nyní vstoupíme do dalšího podmanivého snu proroka Zachariáše. V něm se objevuje muž s měřícím provazcem a s ním zaslíbení o městě bez hranic. Obraz, který na první pohled působí prostě, se rozšiřuje pod rukama amerického teologa Johna Vernona McGeeho v silné svědectví o Bohu. Hlas Pavla Vopaleckého vás provede touto vizí, v níž nejde jen o starověký Jeruzalém, ale o příslib Boží blízkosti, která nás chrání a vede.
1: Opět se setkáváme, milí posluchači, u Zachariášova proroctví. Texty těchto pořadů připravoval bratr Petr Raus a hlasem vás provází Pavel Vopalecký. V 16. verši první kapitoly knihy proroka Zachariáše máme zachyceno slovo, že Pán Bůh prorokovi zvěstuje slovo o měřícím pásmu, které má být nataženo nad městem Jeruzalémem. Už jsme v našem vysílání o tomto pásmu učinili nějakou zmínku. Ukazovali jsme si na některé možné významy tohoto obrazu. Po vidění čtyř kovářů, o kterém jsme uvažovali minule, dal Pán Bůh Zachariášovi další vidění, ve kterém mu ukázal, jak to s vyměřováním Jeruzaléma bude. Zachariáš vidí muže s měřícím provazcem v ruce a slyší prorocká slova o budoucím rozmachu města. Tato slova můžeme velice dobře vztáhnout na obnovu města, ke které došlo za časů prorokova po návratu Židů z babylonského zajetí. Podle všeho se zdá, že prorok sám měl na mysli právě tento proces výstavby rozbitého a pobořeného Jeruzaléma. V té době bylo podobných slov, podobných potěšujících ujištění velice zapotřebí. Už jsme hovořili o tom, jak tíživá a nesnadná byla situace těchto navrátilců, kteří přišli z Babylona zpátky do své rodné země, vlastně nebyla rodná, protože se narodili v zajetí, ale vracejí se do země svých otců. Kolik překážek museli překonávat, ale tento čas poněkud pominul a prorokova slova zůstávají v našich biblích stále. Proč? Protože stejně jako ostatní proroctví písma neplatí pouze úzce pro dobu, do které byla vyslovena, ale jejich platnost je mnohem širší, mnohem delší. Zachariáš mluvil z Božího pověření o věcech časově mnohem vzdálenějších než jen obnovení jeruzalemského chrámu anebo města Jeruzaléma. Prohlédal až do časů našich i do časů posledních dnů.

konkretizace událostí, o kterých mluví Zachariášovo proroctví, vzhledem k obnově Jeruzaléma při návratu z babylonského zajetí, je poměrně snadná. Méně snadnou věcí je vztažení prorockých slov na události naší doby či na události posledních dnů. Náš učitel a průvodce v těchto pořadech, dr. McGee, ve svých výkladech hovoří o tisíciletém království Kristově a představuje si je po způsobu stoupenců chiliastického hnutí. Hovoří o tom, že v posledních dnech Pán Bůh obnoví skutečný, fyzický, pozemský Jeruzalém a Kristus sám se v něm ujme politické moci. Tento pozemský Jeruzalém se stane centrem světa. Hospodinova sláva se podle tohoto pochopení proroctví má znovu vrátit do jeruzalémského chrámu, který bude znovu vybudován na svém předchozím místě. Toto pojetí učení o tisíciletém království se objevilo poměrně brzy v církevních dějinách, a to zejména na základě knihy Zjevení 20. kapitoly prvních 10 veršů a některých dalších textů. A také na základě učení židovských apokalyptiků. V dobách, kdy církev prožívala krize nebo silná pronásledování, se toto učení objevovalo vždy znovu a znovu. Bylo to tak v době reformační, mezi novokřtěnci, za husitských válek a podobně. I dnes se s tímto pohledem setkáváme. Augsburské vyznání k tomuto problému říká: církve u nás odsuzují i jiné, kteří nyní rozsévají židovské domněnky, že zbožní před vzkříšením z mrtvých zaujmou království světa a že bezbožní budou všude potlačeni. Podobně se k tomuto tématu vyjadřuje i vyznání helvetské. Kromě toho odsuzujeme i blouznění židovská, že prý nastane před dnem soudu zlatý věk na zemi a po potlačení svých bezbožných nepřátel prý zbožní zaujmou království světa. Vždyť zhledáváme, že pravda evangelická, Matouš 24:25 a Lukáš 18 a apoštolské učení, 2. Tesalonickým 2 a 2. Timoteovi 3 a 4, uvádí něco zcela jiného. Tolik citát z vyznání víry helvetského. Církev tedy, alespoň na některých místech a v některých dobách, spíše přijala pojetí svatého Augustina, že království boží na zemi se uskutečňuje v církvi a že církví je třeba rozumět i tisícileté království. K tomuto výkladu se konec konců přiklánějí i kraličtí vykladači, jak si ještě blíže ukážeme na výkladu 8. verše 2. kapitoly. Podle kralického číslování jde o 4. verš.

Co tedy prorok Zachariáš v tomto vidění viděl? Opět jsem se rozhlédl a vidím, hle, muž s měřícím provazcem. 5. verš 2. kapitoly, nebo podle kralického číslování od 1. verše 2. kapitoly. Naše obvyklá otázka, kdo je tím mužem? Mužem s měřícím provazcem. V hebrejském textu je použito obecné slovo iš, doslova muž. Ve svém prvním vidění mluvil Zachariáš také o muži a o muži na ryzím koni. V případě tohoto prvního vidění jsme toho muže ztotožnili s Pánem Ježíšem Kristem, který ještě před svým vtělením pečuje o svůj lid. Ve 12. verši 6. kapitoly svého proroctví mluví Zachariáš o muži jménem Výhonek. Kraličtí říkají Výstřelek. To je proutek, to je výhonek z toho kořené nebo pařezu Jišajova, Davidova, zaslíbený mesiáš. Stejně tak můžeme muže z 5. verše 2. kapitoly Zachariášovi bez rozpaků ztotožnit s postavou Božího syna. V této souvislosti chci připomenout, co jsme si už řekli o smyslu a významu toho měřícího pásma, měřícího provazce v ruce muže nad Jeruzalémem. Toto pásmo nám kromě jiného zobrazuje nové rozprostření Božího práva nad jeho lidem. A protože je to sám Pán Ježíš Kristus, který právo a spravedlnost nad Jeruzalém vrací, můžeme tomu rozumět tak, že se jedná o zdůraznění milosrdenství Božího nad Božím právem. Hospodin se vrací nad město svého lidu, ale přichází i v těchto dobách zlých se svou láskou. Chce dosáhnout spravedlnosti, pravdy, ale přichází s láskou. Láskou, která napravuje. Zachariáše to vidění zaujalo. Stejně jako v případech předcházejících vidění klade otázky. Je dobře, když se lidé ptají, když hledají, když přemýšlejí o Božích věcech a nenechávají si svoje pochybnosti sami pro sebe, ale žádají o radu, o vysvětlení. Na svou otázku Zachariáš dostává odpověď. Opět jsem se rozhlédl a vidím, hle, muž s měřícím provazcem v ruce. Zeptal jsem se, kam jdeš? Odpověděl mi, vyměřit Jeruzalém, abych viděl, jak bude široký a dlouhý. Jak bude široký a dlouhý. Město se tedy má rozšiřovat. Ve dnech Zachariášových se jednalo o aktuální a všem zřejmý úkol. Oprava a obnova Jeruzaléma bylo to první, co museli Navrátilci řešit po svém příchodu do Palestiny. Šlo o jejich další život v novém domově. Oprava a obnova Jeruzaléma byla nutná. Nebylo to ale snadné. Možná se v srdcích Navrátilců objevovaly i myšlenky, že se Jeruzalém podaří obnovit jen velice skromně. Do této okolnostmi vynucené skromnosti a nenáročnosti Navrátilců zaznívá prorocké slovo o rozšíření města, zabrání nového území. Tedy nejenom skromně, abychom to teda mohli zase přežít, nejenom v části původního rozsahu, ale dokonce ani ne v plném původním rozsahu. Při obnově Božího díla nebuďte skromní, jako by říkal Zachariáš, nebo tedy Hospodin Zachariášovi. Stavějte město s odvahou, protože z Boží milosti bude větší a silnější, než bylo předtím. Z Boží milosti můžete do budoucnosti hledět vždycky s novou nadějí.

Výstavbou Jeruzaléma v časech Zachariášových se Zachariášovo proroctví nenaplnilo beze zbytku. To podstatnější z obsahu proroctví je teprve před námi. Přečtíme si ještě dva následující verše. A hle, vychází posel, který se mnou mluvil. Jiný posel mu vyšel vstříc a oslovil ho. Běž a promluv s tím mládencem. Řekni, Jeruzalém bude městem nehrazeným. Tolik v něm bude lidí i dobytka. Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem něho a slávou uprostřed něho. Zase pár otázek. Kdo byl tím mládencem, o kterém mluví Boží posel? Pravděpodobně Zachariáš. Prorok slyší slovo o zbytečnosti nebo nevýhodnosti hradeb opravovaného města. Navrátilci věnovali obnovení jeruzalémských hradeb značnou pozornost. Cítili se v nich, v těch hradbách, bezpečnější. V oné době to bylo nutné z vojenského hlediska. A vzhledem k tehdejší politické situaci bylo nezbytné vojenská hlediska brát vážně v úvahu. Dnes je už jiná doba, dnes už nesvírají města pevné hradby, dávno ztratili svůj význam. A Jeruzalém daleko přerostl okruh svých hradeb z tehdejší doby. Větší díl města leží za hradbami. První část řeči Božího posla bychom tedy mohli považovat za naplněnou, ale v doslovném významu v té druhé části jsou ještě prvky, které se nenaplnily. Pán Bůh není ohnivou hradbou kolem Jeruzaléma. Postavení izraelského státu se dnes opírá o oporu jiných států, nikoli o Boží sliby. Z toho je vidět, že splnění tohoto proroctví je třeba hledat především v jiných souvislostech a v jiných dimenzích, než je politická prosperita Izraele, aniž bychom ovšem snižovali význam slov řečených o návratu Izraele k Bohu v závěru času. Možná bude na tomto místě užitečné citovat výklad kralických překladatelů k této otázce. Cituji, Hospodin jim slibuje, že budou slavní, kterážto sláva jejich v tom záležela, že sobě měli Boha přítomného, poněvadž pak po navrácení se jejich z Babylona nikdy v tom městě takové hojnosti tělesné, jakž se tu zaslibuje, nebylo, a ono od svého vystavení zase do vyvrácení hojně dosti nepřátel mělo, tou příčinou takového slibu naplnění v Kristu a církvi hledati máme. Nebo on ji sobě po všem světě rozšiřuje a tu, kdež dva neb tři ve jménu jeho se sejdou, uprostřed takových přebývá. A mnozí tu již přišedše od východu i od západu s Abrahamem stolí. A ač jeho vyvolení mnoho nepřátel mají, však on je mocně jako zeď ohnivá obhajuje, spasením je jako zdí a valy ohražuje. Nepřátelům, aby škoditi měli jeho vyvoleným a Duchem Svatým posvěceným, nedopouští. A tak nepřátelům přítržčině uprostřed nich panuje a někdy k ochraně svých věrných i vrchnosti tohoto světa užívá, aby církev jako jeho matka na rukou pěstovali, králové její pěstounové a královny chovačky byly. A nad to výše jest Kristus své církve slávou, když to v ní přebývá i její hlavou, ochráncem, moudrostí, spravedlností, dosti učiněním, posvěcením, vykoupením jest, k níž se laskavě přiznává i k věčné slávě ji přivésti chce. Tolik kraličtí vykladači. V Božím lidu nové smlouvy se naplnilo a naplňuje zaslíbení, které přijal a tlumočil Zachariáš. Stálou přítomnost Boha můžeme prožívat v našich osobních životech i v našich společenstvích, kde se setkáváme ve jménu Pána Ježíše. Boží ochrana byla naší zkušeností v minulých dobách a jistě bude i nadále. Pán Ježíš Kristus je naší slávou, naší hlavou, ochranou, moudrostí, spravedlností, zadosti učiněním, posvěcením,
a také vykoupením. Je naším laskavým pánem. Díky mu za to Pán Bůh plní na svém lidu všechno, co zaslíbil.

0: Daniel, Ezechiel, Zachariáš a Zjevení svatého Jana. Čtyři biblické knihy, které přinášejí biblická apokalyptická vidění. Všechny tyto knihy mluví v prorockém rozpoznání o událostech posledních dnů. Mluví o příchodu Božího království ve slávě. O příchodu, který bude všem zjevný, o zjevení Kristova panování. Ale mluví také o založení Kristova království na zemi v tomto čase. Svým způsobem už teď prožíváme poslední čas. V současném dění rozpoznáváme předpověděné události doby konce, aniž bychom ovšem chtěli říkat data a stanovovat lhůty, co se kdy stane. To je zcela v Božích rukou. Vidíme, že prodlužování času je k dobrému těm, kteří ještě mají přijmout záchranu. Ale chceme a měli bychom být připraveni. Chceme se na druhý příchod našeho Pána Ježíše těšit. A v této radostné naději si chceme přečíst i část proroctví z knihy proroka Ezechiele, kde nám Pán Bůh představuje něco z oné slávy, která má přijít a kterou můžeme mnohdy prostřednictvím církve pozorovat v jakémsi náznaku jako v zrcadle už dnes. Ezechielovo proroctví, 43. kapitola, prvních 7 veršů. Pak mě zavedl k bráně směřující na východ. A hle, od východu přicházela sláva Boha Izraele. Zvuk jeho příchodu byl jako zvuk mnohých vod a země zářila jeho slávou. Vidění, které jsem nyní uviděl, se podobalo vidění, které jsem viděl, když přišel zničit město. A také tomu vidění, které jsem viděl u průplavu Kebaru. I padl jsem na tvář. Hospodinova sláva vstoupila do domu branou s průčelím na východ. Duch mě zvedl a uvedl mě do vnitřního nádvoří. A hle, Hospodinova sláva naplnila dům. Uslyšel jsem, jak ke mně někdo mluví z domu, zatímco muž stál vedle mne. A řekl mi, lidský synu, viděl jsi místo, kde je můj trůn, místo, kde je podnož mých nohou. Tam chci navěky přebývat uprostřed synů Izraele. Ani dům izraelský, ani jeho králové už neposkvrní mé svaté jméno svým smilstvem a mrtvými těly svých králů, ani svými posvátnými návršími. Tolik odskok do Ezechielova proroctví 43. kapitoly. Ezechielovi je ukázáno místo, kde chce Hospodin navěky přebývat uprostřed synů Izraele. To není možné naplnit v časech Izraele, když je řečeno navěky. A dokonce ani v čase Zachariáše proroka. Navěky to není ani po 1000 let Kristova pozemského králování, podle doslovného výkladu Chyliastů. Navěky to znamená navěky, navždy. To znamená nebe, Boží království v plnosti po uzavření času. A jedná se tu zjevně o nový Boží lid. Vždyť jsme četli, že ani dům izraelský, ani jeho králové už neposkvrní Boží svaté jméno. Stejně tak i ve viděních Zachariášových, všude tam, kde čteme o obnově Jeruzaléma, o jeho rozmachu a prosperitě, můžeme rozumět a rozpoznávat kromě skutečné obnovy města v Zachariášově době také prorocké slovo o budoucnosti církve Kristovy na tomto světě. A pak i výhled do Božího království v celém rozsahu naplněného na věčnosti, v nebi. V letech komunismu, což není zase tak dávno, bylo církvi vytýkáno, že svými slovy o věčnosti, svými sliby, že Pán Bůh po smrti zjedná nápravu křivd a dá svým věrným odplatu, že těmito výroky církev jenom ohlupuje lidi a usnadňuje jeho vykořisťování. Že to byl kritický pohled těch, kteří vůbec nevěděli, o čem je řeč, to je úplně jasné. Neznali písmo a volání písma po spravedlnosti. Ale na druhé straně máme vždycky dost odvahy sami před sebou i před druhými počítat s nebeskou odměnou. Ne, že bychom kalkulovali, co za co a počítali, co se nám v oblasti naší víry a naší poslušnosti vyplatí, ale abychom dokázali hodnotit přítomnost z hlediska věčnosti, abychom se těšili na nebe jako na nespornou jistotu něčeho nádherného, co nás podle slibu našeho Pána Ježíše čeká.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McKeeho k proroku Zachariášovi. Pokračovat budeme zítra ve 20 hodin 15 minut 9. veršem 2. kapitoly. A pokud hledáte předchozí díly nebo nějakou jinou biblickou knihu, v tomto pořadu hledejte na stránkách ttb.bible nebo na podcastových platformách.

S Bohem se nemusíme bát zlého. I když přichází těžkosti, náročné věci, Bůh je tu s námi a provází nás i údolím širé smrti.

Bůh je duch a jeho duch nás provází, vede, dává nám naději. A o něm zpívá Lucy Grimble v poslední písni v této hodince.

Vstupujeme do 9. hodiny večerní ve vysílání Rádia 7, který vás v pondělí 4. května provází Pavel Kohl. Účast na jednom letním English campu může něcistu, tedy člověka, který věří, že něco nad námi je, převést k hlubšímu přemýšlení. Více se o tom můžete dovědět v následujícím pořadu, který právě začíná.

0: Vítejte u poslechu dalšího vydání pořadu a podcastu Hláska na Rádiu 7. Život člověka by se obrazně dal vystihnout jako cesta. Jdeme od někud někam. Vyvíjíme se, poznáváme nové věci, formulujeme své názory. Jsme jednoduše na cestě. Jaká může být cesta od něcisty až ke kazateli v církvi, nám dneska poví můj host Jirka Musil. Vítej v Hlásce.
1: Díky za pozvání. Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Jirka je boží muž, manžel, táta, sportovec, čtenář a fanoušek sci-fi a fantasy seriálů. Společně s rodinou je aktivní součástí církve bratrské Elim v Písku, kde je mimo jiné kazatelem. Můj úvod, a tedy i název dnešní hlásky, napovídá, že jsi navázal osobní vztah s Ježíšem jinak než vyrůstáním v křesťanském prostředí. Mohl bys prosím v úvodu krátce přiblížit posluchačům své dětství, rodinné zázemí, jak jsi přemýšlel o sobě a o světě jako teenager?
1: Já pocházím ze Strakonic, z nevěřící rodiny. A Strakonice, to je takové ocelové srdce jižních Čech, dělnické město, rudá bašta, a moc jakoby duchovního v něm člověk nenajde. A rozhodně jsem nic duchovního moc nepřijímal od svých rodičů. O to víc jsem tak hledal v různých alternativních zdrojích. Obzvlášť můj brácha byl velmi aktivní ve všem, co není křesťanství. Od čarodějnictví, různých nauk původních obyvatel Ameriky nebo různých náboženstvích východu. Mě to všechno zajímalo, hltal jsem to. A křesťanství bylo vždycky vlastně to poslední, co by mě zajímalo. Jako něco starého, nezajímavého. Až vlastně, když jsem byl na gymnáziu, bylo mi 17 let, tak mě spolužačka pozvala na English Camp. A já jsem měl čistě kvůli angličtině a to křesťanství pro mě bylo velmi neatraktivní. Vlastně jsem se toho dost obával. Ptal jsem se jí, jestli se tam náhodou nebudu muset modlit a nebudou tam nějaký divné věci, tak ubezpečovala mě, že ne. Tak jsem se nechal přesvědčit, jel jsem tam a musím říct, že to byl takový týden, který proměnil můj život. Minimálně v tom úvodu, tak proměnil můj pohled na křesťanství, protože jsem se setkal s lidmi, kteří byli plní života, byli moderní, zářili jim oči, když mluvili o svojí víře, zpívali písně, které byly krásné, které mě oslovovaly a přemýšleli jinak, méně pochopitelně a zároveň více hluboce, než jsem byl zvyklý z čehokoliv, co jsem do té doby poslouchal, četl nebo tak hltal i přes toho bráchu a ze všech možných směrů. Tak mě to velmi oslovilo. A po takovém roce hledání a různých zákrutů, protože moje cesta opravdu nebyla rovná, tak jsem v Ježíše uvěřil.
0: K tomu se ještě společně dostaneme. Ještě úplně v tom bodu nejsme, ale mě by ještě zajímalo, jestli jsi měl vůči křesťanům, církvi nebo křesťanství obecně nějaké předsudky nebo prostě stálo jenom na okraji tvého zájmu?
1: Já jsem byl plný předsudku. Pro mě křesťanství prostě byl ten takový omšelý kostel, který ve Strakonicích je, nebo tam je více kostelů a všechny plné babiček. Ono tak dneska už není, ale to, jsou to poměrně velmi aktivní, zdravé, krásné farnosti, ale z mého pohledu tak to bylo prostě nějaké staré místo pro staré lidi, pro lidi nad hrobem. Křesťanství jsem si spojoval s něčím studeným, něčím smutným, něčím jakoby pohřebním. A moje taková asi takový obraz toho, co to znamená být křesťanem, tak mi symbolizovali Flanders ze Simpsonu, soused Simpsonových, který je takový trochu fanatik a trochu ňouma a trouba. A druhý obraz byl takový ten kněz ze Slunce Seno. Tím, že jsem ze Strakonická, Hoštice máme za rohem, tak tohle byl jako jasný obraz, jak to asi vypadá v církvi. Pomluvy, babičky a starý trochu ňouma kněz, který to tam celé organizuje a je to taky pambičkář. No. Tak to bych řekl, že jako reálně byl můj obraz o křesťanství. O to větší šok pro mě byl, když jsem byl na tom kempu a najednou jsem se setkal s křesťany, kteří jsou mladí, kteří se vyjadřují o Kristu úplně jinak, než jak jsem byl zvyklý a všechny ty moje předsudky tak prostě vzali za své. Zároveň jsem měl zkušenost s mojí babičkou, která byla katolička a A musím říct, že mě to oslovovalo, když jsem ji viděl klečet prostě před křížkem u její postele a modlit se. Bylo to něco takového zvláštního, temného, ona se mnou o tom nikdy nemluvila, ale jako něco na tom bylo. Já jsem byl plný předsudků a je zvláštní, že zároveň mě něco hrozně oslovovalo. Pamatuju si, teď možná věc, co jsem nikde moc neříkal, teď si to tak jako silně vybavuji, že když byla taková krize u nás v rodině kolem Vánoc, to tak někdy bývá, že Vánoce bývají velice vypjatý čas, tak já jsem prostě jednou jsem se zavřel pokoj a najednou jsem si na internetu našel modlitbu páně a celou jsem si ji naučil naspaměť a jako takovou mantru, tak jsem si ji furt do kolečka modlil. Já jsem neměl nejmenší tušení, co to je, ale nějak mě to lákalo. Tak říkám si, křesťanství pro mě bylo vzdálené, ale zároveň, když tak vzpomínám, tak mám pocit, že si mě po celý život pán Bůh volal k tobě. I když bych mu asi neuměl přijít na jméno a moje představy byly zkreslené, tak si mě volal. To teďka tak zpětně vidím.
0: Řekl jsi, že tím spouštěčem, který vůbec způsobil tvé přemýšlení o křesťanské víře, o Ježíši, bylo pozvání na English Camp. Tam jsi se setkal s křesťany, začal si prozkoumávat něco nového, neprobádaného. Co se odehrávalo v tobě samém, ve tvém nitru, když jsi přišel jako člověk s těmi různými možná vlivy a zkušenostmi z těch jiných duchovních směrů a viděl si najednou to prostředí, jak se třeba na to díval z pohledu logiky věcí, dávalo ti křesťanství v 21. století smysl, když si to viděl u těch mladých lidí?
1: Určitě ne, jako můj postoj byl, no já mám pravdu, já tomu rozumím a vy evidentně ne, vy jste úplně jako hloupí. Můj pohled byl založený, řekl bych, na takovém rámci, že těch cest k nějakému duchovní zkušenosti, tak je nekonečně mnoho a člověk udělá nejlépe, pokud je takovým čmelákem, který si sosá sem tam z každého kvítku a dělá si takový ten vlastní duchovní pokrm. Já bych řekl, že taková ta pohádka o pejskovi a kočičce, kteří pečou dort, tak to byl takový můj duchovní svět, že jsem si vybíral z každého něco. A ty křesťané to měly takové jako rázné, jasné, všechno z Bible. Jsem si říkal, no tak to je zbytečný takhle si vymezovat pohled, takhle se omezovat na jednoho duchovního guru. Nerozuměl jsem tomu, ale zároveň jakoby racionálně jsem se tomu bouřil, ale na nějaké, jak to říct, hlubší emoční, duchovní rovině, která se mi těžko tehdy dávala do slov, tak jsem byl přitahovaný. Tak mě to vlastně lákalo. Já jsem toužil po tom, co jsem viděl u těch přátel, ale rozum mi bránil. Rozum mi rozhodně nějakou dobu bránil.
0: Vzpomeneš si i na svou první návštěvu v církvi, když tě lidé pozvali. Bylo něco, co ti utkvělo z toho setkání v paměti?
1: Řekl bych, že jako na první jako bohoslužbě, kterou jsem plně vnímal, obzvlášť v tom citlivém období, když mi bylo těch 17 let, tak to bylo právě po English Campu, po táboře, tak jsme měli bohoslužbu ve sboru, kde jsem vlastně dneska pastorem, v Elimu, v Písku, v církvi bratrské. A na první pohled mě zaujalo, že to vlastně není kostel, že to je prostě normální budova, taková multifunkční, že ten prostor není žádným způsobem sakrální, což se mi vlastně líbilo. Líbila se mi ta nízkoprahovost, líbilo se mi, že si hnedka po bohoslužbě můžu zahrát basketbal. To je veliká výhoda té naší haly. A lidé tam sedí prostě na židlích, je tam prostě na kobercích, vepředu, tak se zvedne stěna a prostě je tam taková popová kapela, hraje tam. Tak se mi líbil ten styl, že to je jako moderní, že tam není žádný takový náznak něčeho jako mrtvolného, starého, co jsem si předtím s křesťanstvím spojoval. To se mi líbilo, zároveň si vybavuji, že se mi nelíbilo, jak tam všichni tak sedí v těch řadách a já jsem se cítil, no já jsem úplně tak jako nepatřím, musím se nějak odlišit a nevím, kde se ve mně vzala ta odvaha nebo to rebelství. Šel jsem do skládku židlí vzadu u nás v hale a tam jsem si vytáhl takové polstrované křesílko a vzal jsem se do sálu, ale jsem se tak jako stranou od všech lidí. Tam jsem se posadil a se založenýma rukama, tak jsem tak jako poslouchal, co se tam říká, co to tady ty ovečky vlastně poslouchají. Takže z jedné strany mě to hrozně lákalo a pořád zároveň ve mně bylo takové, a teď jsou to vlastně asi blázni a já si radši budu udržovat odstup. Tak to bylo takové dvě roviny ve mně, kde se to ve mně pralo a bylo to takové nepříjemné vlastně.
0: Věřím, že to ale nějak muselo postupovat dál. První setkání s živou vírou, s křesťany bylo na English Campu, potom pozvání do církve. A jaké byly třeba další významné momenty ve tvém životě, kdy ses přibližoval Bohu?
1: takové milníky byly různé rozhovory právě s přáteli, které jsem na tom English Campu udělal. Jeden bratr, Milan, tak se mi hodně věnoval, tak si se mnou četl, povídal si se mnou o různých duchovních věcech, vybavuju si jaký rozhovor, jsem mu říkal, no já si myslím, že Bůh je taková energie, pozitivní energie, která prostě prochází celým vesmírem a člověk ji může pocítit. A on se mi tak jako podíval a říkal, jako energie, jako v zásuvce myslíš? A já říkal, ne, jako v zásuvce, to je prostě jako ta síla, která je ve Star Wars, jestli mi rozumíš. A on furt tak, jak se jako doptával a ukazoval mi na to, že pokud je Bůh vlastně takovou jako silou, tak to je méně, než pokud je osobností, ne více. A to musím říct, že mě jako zarazilo. Takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Pro mě bylo velice přirozené a příjemné přemýšlet nad duchovném, takovém neosobním duchu, jako tak v rovině pozitivní, negativní. Líbí se mi, nelíbí se mi, cítím se hezky, necítím se hezky. Ale jakmile se Bůh začal stávat takovým osobním, někým, komu můžu říkat ty, s někým s tím můžu jako plně hovořit, tak najednou se pro mě začaly měnit pravidla hry. A začal jsem objevovat úplně nový duchovní svět.
0: Takže to byl posun od energie po vnímání nějakého osobního boha a nastal potom i moment nějakého otevření svého života Ježíši.
1: Ano, můžu popsat asi takové dva milníky. Jeden z nich nastal rok na to, co jsem byl na prvním English Campu. Takže po roce, kdy jsem sem tam jezdil na mládež a poslouchal svědectví a upřímně řeknu, že jsem spíš jezdil za hezkými děvčaty, než úplně za poslechem programu, tak jsem prostě se dovídal různé věci. A na tom dalším English Campu, na tom druhém, tak přišla poslední den výzva, jestli chce někdo přijmout Pána Boha do svého života. A já jsem na tu výzvu zareagoval. A prožil jsem jistě to, že Pán Bůh je, že mě miluje. Že je osobní a že mě miluje. Tak to byl rozhodně posun. A byl to pro mě milník. Začal jsem si číst Bibli. Nicméně abych ještě neřekl, že jsem v tu chvíli byl úplně obrácený. Nebo ještě přesně řečeno, že bych se znovu narodil. Že by mě prostě Duch Svatý obnovil vnitřně. To bylo takové jako rozumové obrácení spíš k osobnímu Bohu, možná v takovém starozákonním stylu, nebo jak to říct, ale nebylo to ještě obrácení k Ježíši Kristu. To pro mě bylo nejasné. A když jsem si četl Evangelia a viděl jsem tam všechny ty příběhy, kde Ježíš o sobě mluví jako o Pánu, o Bohu, tak mi to přišlo strašně egoistické. Jeden příběh mi přímo vyrazil dech, když přijde, já to budu parafrázovat, když přijde jedna žena za Ježíšem, že rozbije tu nádobu s tím cenným olejem, vylije mu to na hlavu, teď všichni ty učedníci se drží za hlavu, jako taková škoda, tolik peněz, mezi nimi i Jidáš. A říkají, toto se mohlo prodat, dát chudým. Já jsem si to četl, ten příběh, říkám si, no to je přece pravda, to se mohlo prodat a dát chudým. A oni to tady vylijou na Ježíše, proč byl takový egoista? A on to úplně vnímá jinak, on naopak tu ženu pochválí, říká, jako co pro mě udělal, nebude zapomenuto. A řekl jsem si, no, tak to je prostě blázen. To je prostě blázen, takhle přece nejedná člověk, který by se rozdal pro druhé, jako on se takhle nechá uctívat, takhle jak o sobě mluví. Vlastně jsem přijal takovou tu, tak buď to je pravda to, co o sobě říká, anebo je to celé úplně mimo. A opravdu jsem to v sobě musel vyhrotit. Nicméně trvalo mi ještě pár týdnů, kdy jsem v takovém konfliktu žil, až ten vlastně druhý významný milník pro mě nastal, když, myslím, že jeden kamarád mi dal knížku Kroky ke svobodě v Kristu, se to myslím jmenovalo, a byly tam takové jako jasné modlitby, co odmítnout, jako špatné duchovní vedení a jak se naopak modlit k Ježíši, aby vstoupil do života. Takové bylo to jasné, stručné, takové radikální a vlastně něco, co jsem přesně v tu chvíli potřeboval. A já jsem řešil ve svém životě osobní jako problémy se závislostí na počítačových hrách a já to říkám i na pornografii. A to byly věci, které mě hodně stahovaly dolů, vysávaly ze mě život a když jsem najednou tady před sebou měl to, vyznej to jako hřích, zlom to ve svém životě a jdeš od Ježíši, tak jsem vnímal, to prostě musím udělat, že nemám co ztratit. A když jsem to udělal, tak jsem se znovu narodil. Najednou moje srdce zaplavila ohromná láska a věřím, že Duch Svatý prostě proměnil můj život. Tak já až do tohohle momentu, tak bych řekl, že jsem plně uvěřil, ale jak už jsem popisoval, těch milníků na té cestě vlastně bylo několik.
0: Nemůžu se nezeptat, jak na tu tvou proměnu reagovala rodina, jak to zpracovávali rodiče, sourozenci?
1: Řekl bych, každý po svém a zároveň všichni negativně. Máme to vzít postupně, tak moje babička byla vlastně zklamaná, ona jako taková tradiční katolička byla zklamaná, jakože asi budu chodit do protestantské církve a jako, že jí to připadá špatně, protože prostě nepoznám panu Marii a ona prostě nějak, ona teologií se moc nezabývala, tak prostě byla zklamaná, z tohohle byla zklamaná. Když řekl mého tátu, který vyrostl za normalizace, všechno duchovní pro něj byla taková berlička, opium lidstva, tak byl ze mě zklamaný, že takové berličky ve svém životě potřebuji. Dokonce mi řekl, že si myslel, že vychoval ještě silného chlapa a teďka se projevuju takhle slabožsky. Tak jsem si říkal, tyjo, to přece není pravda. Takhle to není. Ale takhle to on vnímal. A moje mamka, to bylo asi nejvtipnější, ta se divně rozbrečela, když si mi řekl, že jsem uvěřil. Ta se obávala toho, ta říkala, tyjo, já už nikdy nebudu mít vnoučata. Jsem se tak zděsil, tak říkal, jak to? No, teďka budeš muset držet ten celibát. Jsem se v tu chvíli zhrozil, jako, jestli moje mamka náhodou neví víc než já, tak nakonec jsem se ubezpečil u svého vedoucího, že teda celibát mě čeká jenom do svatby. Ale to musím říct, že mě taky nepotěšilo. Ale nějak jsem si řekl, hold, to už patří asi ke kšeftu. A mamce se nakonec vysvětlil, jak to je, tak se trochu upokojila, že přece jenom ty vnoučata budou. Tak teďka má dvě, tak je spokojená, myslím. A asi nejvíc se narušil můj vztah s mým bráchou, starším bráchou, který, a nebojím se říct, tam prostě byl největší duchovní boj. Nebo u všech členů rodiny byl duchovní boj, a s mým bráchou největší, protože nejvíc byl ponořený v duchovních věcech, tak myslím si, že nejvíc v něj vyvolal takový hněv a nebojím se říct, takové jako temné síly, jako kdyby najednou se v něm ozývali ohromnou silou a skoro jako kdybychom se nemohli bavit. Měli jsme takřka bezkonfliktní vztah do té doby a pak nastalo několik let, kdy to bylo velice problematické. Velice problematické. A zmíním jenom jednu scénu za všechny. On, brácha mi to snad dovolí, že to je nic důvěrného. Měli jsme takový štědrovečerný oběd. Člověk by čekal takový pokojný čas a najednou můj brácha jako kdyby ho něco posedlo a v tu chvíli říká, a proč tak nenávidíš homosexuály a prostě všichni v církvi jste takový zlý na druhý lidi a pokryci. Já jsem jedl tu rybí polívku, když jsem se neudusil a nějak zkoušel jsem se jako obhajovat, ale prostě takové okamžiky nastávaly. A mě to nepřekvapovalo, já jsem v mládeži nebyl jediný, který by byl ze světa, bylo nás tam spoustu a všichni jsme zažívali nějaké útoky. Někteří byli na chvíli, museli odejít z domu, že rodiče vyhodili, buď to bude církev, anebo oni. A prostě jsem vyrůstal v takovém prostředí, kde prostě jsem věděl, že následovat Krista něco stojí. I Ježíš říká, prostě kdo miluje více svoji rodinu než mě, tak mě není hoden. Tak já jsem tak bral, že prostě musím, ne že bych chtěl, že se chtěl vzdát svoji rodiny, nebo nemít je rád, ale jestli chci plně za Kristem, tak pot musím i něco snést a něco to stojí a něco vydržet.
0: Dá se říct, že by postupem času se ten přístup rodiny v něčem změnil?
1: Bohu díky, ano. To se všechno postupně proměňovalo, obzvlášť když se uklidnily jejich obavy a předsudky z církve. Není čemu divit, protože moje rodiče jedinou církev, kterou znali, tak byla římskokatolická církev a všechno ostatní v podstatě spadalo do kolonky sekta. Takže myslím, že se velmi obávali, že jsem v nějakém sektářském nebezpečném prostředí, když jsem jim popisoval, že tam nemáme kostel, že náš farář normálně chodí normálně oblečený, tak jim to prostě znělo divně. Až když se osobně seznámili s vedoucími v církvi a s mým tehdejším pastorem, tak myslím, že spousta jakoby těch předsudků padla. Řekli si, no tak má takový hloupý koníček, zbytečně moc času mu to zabírá, zbytečně si omezuje životní možnosti, ale tak když ho to baví, tak vlastně proč ne? Asi lepší, než aby bral drogy nebo něco podobného. Myslím, že to vlastně přešlo. Trochu konfliktní bylo, když jsem se rozhodoval, kam půjdu na vysokou školu, protože už od té doby, co jsem uvěřil, tak mě velmi lákalo studium teologie, což pro moje rodiče bylo naprosto nesrozumitelný obor a obava z toho, abych se někdy uživil, tak byla pro ně obrovská. Takže vlastně ve výsledku jsem se rozhodl ještě jako, že abych měl přece nějaké to řemeslo, tak jsem se rozhodl ještě studovat pedagogickou fakultu a teologii jsem si až k tomu přidal. Ale nyní, řekl bych, když vidíš, že jako jsem pastor v církvi, tak já z nich vnímám, že jsou na mě jako v mnohem hrdí. Že sice jako pořádně nerozumí to, čemu věřím, ale pořád mám naději, že nakonec vydají svůj život Kristu. Měl jsem i možnosti někdy se s rodiči modlit a musím říct, že to byly někdy ty nejcennější a nejkrásnější okamžiky, co jsme spolu prožili. A tak prostě jako ten rozsévač jde a rozsévá semeno, tak já rozsévám a modlím se, aby jednou padlo na úrodnou půdu a vzklíčilo.
0: Církev se postupně stala místem, kde jsi nebyl už jako host, ale tedy domácí. Pomáhal ti někdo najít své místo v církvi, přemýšlet o tom, co do tebe Bůh vložil a čím můžeš sloužit druhým?
1: Musím říct, že od samého začátku tak jsem měl obrovské štěstí, nebo možná přesně řečeno, Pán Bůh mimořádně žehnal tomu, abych byl neustále někým veden. Pamatuju dobu, kdybych tak byl jako nechaný jen tak na pospas, tak prostě choď v neděli a nějak to snad pochopíš a přebereš si. Naopak, myslím si, že ve Strakonicích, kde už mnoho let zakládáme sbor, tak tehdy byla veliká skupina mladých lidí a zpětně, když se tak ohlížím, tak mi přijde, že jsme to zažívali úplně přesně jako ti první apoštolové, ti první učedníci s Ježíšem, že jsme všichni pro něco žili, všichni jsme byli velmi radikální, chtěli jsme tam vybudovat společenství, které bude růst, které bude zdravé a všichni jsme byli zapojeni. Neexistovalo, že by někdo byl jen tak nějaký konzument, nějaký pasivní člen. Já jsem byl věřící necelý týden, hned jsem byl pozvaný do chválicí skupinky, protože přece umím na kytaru, tak budu v neděli chválit. Já jsem se bránil, že neznám žádné písničky a byl jsem hnedka usvědčen, jako, že mají zkoušku, tam se to naučím, žádný problém. V sobotu, ať se ukážu na zkoušce a v neděli, že hraju. Takže já jsem byl zapojen hned. Myslím si, že do měsíce jsem vedl nějaké biblické studium, což bylo bizarní, abych to dneska nikomu nedovolil ze svých mládežníků, ale sám jsem to tak vlastně měl. Prostě jsme si přečetli text a pak jsem položil otázky, co vám to říká o Bohu, co vám to říká o lidech a o vás a bavili jsme se o tom. Žádná velká hloubka to nebyla, ale měl jsem nějakou odpovědnost a ta služba ve mně vyvolávala obrovské otázky a obrovskou touhu růst a dovídat se a číst knížky a mít jasno, protože nevěděl jsem samozřejmě vůbec nic po obrácení. Byl jsem prostě takové miminko. Takže zapojen jsem byl hned a vždycky se našlo spousta mužů v mém okolí, starších mužů, kteří si mě tak vzali pod křídla a zodpovídali mnohé mé otázky, brali mě k sobě domů a otvírali mi svoje srdce. A řekl bych, že to nejvíc napomohlo tomu, že jsem mohl růst velmi rychle. Že to, co by mi možná jindy trvalo 20-30 let, tak jsem mohl mnohé nabrat během prostě pár let. Nyní jsem věřící 11 let a vidím, že osobní takový mentoring, osobní učednictví, propojenost církvi, že je snad úplně to nejdůležitější. A moc bych si přál, aby mladá generace ode mě tohle to zažívala. Vždycky se snažím mít aspoň nějakou skupinku lidí, kterých prostě investuji naplno, kterým otvírám svoje srdce a snažím se jim předat všechno to, co mě doteď Pán Bůh naučil. A věřím, že to, co budeme dělat jak prostě všichni, tak církev bude skvétat.
0: Takže od zapáleného studenta ke kazateli už nevedla tak dlouhá cesta.
1: A to zase říct nechci. Ta cesta zase byla klikatá, podobně jako moje uvěření, protože z jedné strany, tak já jsem už od té doby, co jsem uvěřil, tak jsem měl takové vize, kdy jsem se viděl na kazatelně, tak jsem s tím šel za mým kazatelem a říkal jsem mu, že si myslím, že jsem asi jako pyšný, nebo nevím, co se to v mém srdci odehrává. A on mi říkal, no, tak budeme se za to modlit, budeme to zkoumat. A po nějaké době za mnou přišel s tím, že asi si myslím, že to není jenom nějaká pýcha, ale že mě zřejmě Pán Bůh volá do kazatelské služby a aby jsme to zkoumali. A vzal si mě i náš kazatel pod křídla, začal mě sebou brát na pastorační návštěvy. A nebyl jsem věřící ani 2 roky a ve 20 letech mi svěřil kázání v neděli. Ty kázání fakt za nic nestála, ale i tak, si myslím zpětně, ale i tak prostě důvěřoval mi a vystavil mě takovým zkouškám, díky kterým jsem mohl vyrůst. Po pár letech tak jsem vstoupil do vikariátu, ještě tomu předcházel, když jsem chodil se svojí současnou ženou, takže jsem upozornil, že za mě asi bude kazatel, což naštěstí mě tehdy neopustila a zvládáme to teď spolu už 5 let v manželství.
0: Blahopřeji.
1: Jo, děkuju. Jo, ženu statečnou, kdo nalezne, je cennější než perly. To je,
0: amen.
1: To je moje motto teda. A je to pravda. No, tak jsem vstoupil do vikariátu, což je taková pravná fáze na to stát se kazatelem v církvi bratrské. A nemůžu říct, že bych pořád měl jasno. Zpětně se skoro divím, že mě bratři z rady církve bratrské do toho vikariátu pustili. Tože já jsem sice říkal ten příběh, ale zároveň jsem říkal, já pořádně nevím, jak to mám. A jestli mě do toho Bůh volá, tak asi ano, ale já zároveň jsem strašně nejistý a připadám si, že na to nemám, na tu službu. A trvalo asi rok a půl, než jsem nějak byl konfrontovaný s tím, abych se konečně rozhodl. Měl jsem tehdy rozhovor s Vojtou Furákem, teďka kazatelem v Dejvicích, taky mladý kazatel. Jestli Vojto posloucháš, zdravím tě. A ten mi říkal, tyjo, tak buď teda budeš kazatel, nebo nebudeš, ale koukej se rozhodnout, jinak zkazíš život sobě i tomu sboru, kde budeš. Takhle radikálně do mě šel, ale zase, bylo to přesně to, co jsem potřeboval slyšet, takovou radikální výzvu. Tak jsem šel na kolena, modlil jsem se, Pane Bože, ukaž mi, a Pán Bůh mi ukázal, že kazatelem být mám. Prostě mocně mě naplnil Duchem Svatým a vnímám, že jdu cestou, po které jít mám.
0: Věřím, že to není ani jednoduchá role stát v tom v současnosti, že role kazatele je pestrá, když by člověk měl jmenovat různé zodpovědnosti nebo co to vlastně znamená být kazatelem. Přemýšlím i o oblasti žití a sdílení evangelia. Jaké to pro tebe je? Je to pro tebe něčím přirozeným, co se rád učíš, do čeho vstupuješ?
1: Kdybych to měl shrnout, moje práce spočívá v tom, abych měl rád Pána Boha a lidi. To je to nejdůležitější. Takže vystihuje ten životní styl založený na evangeliu. Lidé cítí, když člověk k ním přistupuje s tím, že má rád a chce, aby oni mohli růst a poznat Pána Boha, tak to už to Pán Bůh vede. Abych nemluvil tak obecně, je strašně klíčové, aby lidé nezůstávali v nějakých takových vnitřních vězeních, které si často staví, v různých neodpuštění, zahořklosti, někdy strachu z budoucnosti, z různých model, které ve svém životě uctíváme, a aby začali poznávat živého Boha, který přináší svobodu, milost a radost. Myslím, že to je asi to nejvíc, co vnímám jako svůj úkol, ať už prostě skrze kázání, skrze různé rozhovory, skupinky, vyučování, všechno, co dělám, tak se modlím, aby se tohle to dělo. Aby lidé mohli růst ve víře. Pán Bůh se přiznává ke službě a zatím každý rok můžu vidět, že se lidé obracejí, že přichází, že rostou. Neříkám, že to je kvůli mě, ale jsem ve společenství, kde Pán Bůh žehná. Tak já si svou službu užívám a musím říct, že to je krásné povolání. Všem doporučuji, jestli vás Pán volá, jděte sloužit naplno, ničeho se nebojte, stojí to za to. Útoky přicházejí, ale jak se říká, co nic nestojí, za nic nestojí.
0: Jsme téměř v závěru dnešní hlásky, ale ještě jednu otázku bych na tebe měl. Je něco, v čem jako následovníci Krista potřebujeme proměnu našeho myšlení, jde-li o oslovení nevěřících a hledajících lidí okolo nás?
1: Já teď řeknu jednu konkrétní zkušenost. Pán Bůh mě poslal sloužit mezi Romy, mám jednu takovou romskou skupinku, a tam se učím být velmi radikální a nebýt zbytečně opatrný. Dávat jasné výzvy a jasně vést lidi k tomu, aby přijímali Ježíše. Přesný opak toho, co někdy dělám, když se bavím s bílými Čechy. Učit někdy prostě dávat radikální výzvy. Někdy je to prostě potřeba. Já mám tendenci k takovému intelektualismu a rozkošatit se a ukazovat obrovskou komplexitu písma, ale jak už asi můj příběh ukázal, někdy v takových těch neuralgických bodech, takových těch milnících, tak je potřeba dát někdy takovou černobílou výzvu. Buď chceš Krista, nebo chceš cokoliv jiného, rozhodni se. Buď chceš žít za Bohem mít to na prvním místě, anebo v tom životě vlastně nebude vůbec. Jak to chceš mít? Myslím si, že se v něčem, aspoň církev, v které jsem já, potřebuje učit téhle radikalitě, a nejenom být radikální, komplexitu a vzdělání potřebujeme také, ale někdy se nebát prostě být radikální, být jasný a srozumitelný i s tím rizikem, že se lidé pohorší, že nás odmítnou, anebo si budou myslet, kdo ví co, a budou nás pomlouvat. To prostě k tomu patří. Ale prostě nebát se a být odvážný ve vyznávání Krista.
0: Díky moc za tento závěr, Jirko, a díky za celý rozhovor, za ochotu předat své zkušenosti, svůj životní příběh. Přeji ti mnoho vytrvalosti na té pestré a nesnadné životní cestě, kterou jsi nastoupil, a díky moc za společný čas.
1: Děkuju za pozvání a jestli ještě někdy budu pozván, tak se budu těšit takhle naslyšenou. Mějte se krásně.
0: Loučím se i s vámi, milí posluchači, a zvu vás k poslechu Hlásky v dalším týdnu. Můžete navštívit také náš instagramový profil, kde jsme jako pořad Hláska. Buďte s Bohem.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Být odvážným ve vyznávání Krista. S touto výzvou zakončil povídání o svém životě Jiří Musil, který se postupem času a božím vedením stal zněcisty kazatelem v církvi. Další Hláska nás čeká ve středu 11 hodin 15 minut. Budeme hledat evangelium, učednictví a mentoring.

0: se na těch širých vodách setkají.
1: Někdy se topíme, plácáme rukama kolem sebe a snažíme se chytit nějakého pevného bodu. Bůh je ten, který nás vede, který nás zachraňuje a vede s námi ty naše zápasy.
2: Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám, jednou jsem slíbil, že ti srdce své dám, že ti srdce své dám.

Jsou různá období v našem životě, znělo od skupiny Need to Breathe. Vystřídají je Wider Woods a píseň Get It Back. Možná se snažíme vrátit věci zpátky, abychom věděli to, co jsme nevěděli. A když Bůh někomu dá naději, dává srdce, nikdy ho nechce zpátky. Chce, abychom žili naplno a nesli tu zprávu o něm dál.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Blížíme se k 10. hodině, v ní bude znít pořad Ke kořenům, ve kterém aktuálně studujeme Markovo evangelium s Jakimem Gondášem a Petrem Vaďurou.

Desátá hodina večerní patří výkladu Markova evangelia. Dobrý poslech pořadu Rádia 7 vám přeje Pavel Kohl.

0: Milí posluchači, začíná pořad Ke kořenům, který pro Rádio 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v četbě Markova evangelia. Před námi je druhá část 7. kapitoly tohoto evangelia, vymezená verši 24. až 37. A naším průvodcem bude, tak jako v předchozích částech, kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Před námi je druhá polovina 7. kapitoly, navazuje nějak na první část, tedy na těch prvních 23 veršů.
1: Je to návaznost spíše v celém tom kontextu té střední části Markova evangelia, a to znamená vyrovnávání se mezi určitou polaritou na jedné straně té klasické tradiční izraelské společnosti se všemi jejími zvyklostmi, pravidly a tradicemi, a na druhé straně mezi tím společenstvím pohanským, společenstvím, které bylo vnímáno jako do určité míry před Hospodinem nelegitimní, nekorektní z hlediska náboženského. A to je otázka, která je důležitá nejenom pro Marka tady, ale pro celý Nový zákon, protože to je otázka toho, kde je hranice Kristova působení, kde je hranice toho, co přináší.
0: My to budeme konkretizovat na té naší první perikopě, kterou máme dnes před sebou, a ta je vymezena verši 24. až 30. Vstal a odešel odtud do končin Týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit. Hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám. A ta žena byla pohanka rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl, nech napřed nasytit děti, neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům. Odpověděla mu, ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech. Pravil jí, že jsi toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery. Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč.

0: V pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 čteme 7. kapitolu Markova evangelia. Přečetli jsme si úryvek o víře sýrofenické ženy, tak pojďme trošku si udělat ještě jasno v tom, kdo to je vlastně sýrofeničanka a co to je tam za motiv.
1: Tady se objevuje několik různých označení pro ty pohanské ženy nebo příslušníky pohanských národů, které nějakým způsobem hrají roli v novozákonních textech. Podstatné a zajímavé je ještě před tím určením jejich národnosti už vlastně ta skutečnost, že jsou to často ženy. Zajímavé je, že z toho pohanského prostředí směrem k Ježíšovi přichází v tom rozhovoru žena. Myslím, že to je do určité míry docela trefný popis i reality. Nejenom tehdejší, ale vůbec reality církve potom v průběhu celých těch následujících staletí, že vidíme a víme to dnes už, že ženy představovaly velmi podstatnou část lidí, kteří se obraceli ke Kristu a že i v těch kritických okamžicích církve jejího vývoje byly ženy právě tou částí církve, která dokázala s určitou větší věrností nebo vytrvalostí nést evangelium. Zatímco muži například v tom sekularizačním procesu, který proběhl Evropou v 18. a 19. století, představovali právě tu část církve, která nejrychleji odcházela, která nejrychleji mizela. To je, myslím, zajímavá poznámka i ve vztahu k tomu, jak se to církevní společenství dodnes na mnoha místech k ženám staví. A tady zase přichází žena, je to žena syrofenického původu, což je označení, které by mohlo být zaměnitelné za jakékoliv další označení, označující vlastně pohanský původ. To, co je nám tady sdělováno, co se nám chce říct, je, že to byla žena, která nepatřila nejenom do společenství Izraele, ale nepatřila ani k tomu nejbližšímu bezprostřednímu okolí Izraele.
0: Upřímně řečeno, co vlastně tam v té krajině Týru Ježíš dělal?
1: Ty jeho cesty do krajiny Týru jsou signální a můžeme předpokládat, že v evangelijních textech je to lokalita, která má především symbolický význam. Ježíš tady nepřichází proto, že by tady měl spuštěnou nějakou svou existenční kotvu, to znamená, že by tam nějakým způsobem žila jeho rodina nebo by tam měl nějaké závazky, nějaké povinnosti, ale z toho důvodu, že se tím už ukazuje, jak evangelium vstupuje do toho pohanského prostředí. Ten Týr v Markově evangeliu hraje roli takového vnějšího okruhu. Je to něco podobného, jako když naopak Ježíš vstupuje na hladinu jezera. To je také nebezpečný, neznámý okruh, něco, co není pravověrné a čisté. A tady zase je to ten vnější okruh. A můžeme v tom už docela právem vidět porozumění toho raného společenství církve, které chtělo ukázat a zdůraznit, že to podstatné se děje právě i tady, že to patří i sem.
0: My jsme si už několikrát řekli, že Ježíš jde jakoby ve stopách některých významných postav Starého zákona při scéně nasycení zástupů, tam jsme si to připomněli. Není i tady tato scéna trošku takovým ozvukem jednání Eliáše a Elíši, kteří také takhle odcházeli zrovna do těchto oblastí a působili tam a také se tam setkávali se ženami?
1: Ta paralela nás může napadnout, protože víme, že Marek často využívá ty spojky do Starého zákona a do určité míry v tomto textu velmi oprávněně, protože opět se tady jedná o událost nějakého sevření, které souvisí s potomkem té ženy, která tam vystupuje. A zase tady Ježíš hraje roli zachránce toho, který přichází a přináší vlastně záchranu v té situaci největší nouze. To, že Marek asociuje takovýmto způsobem Ježíše právě s postavami Eliáše, Elíši, to je věc, která souvisí s tehdejší podobou mesiášského očekávání, kde právě Eliáš hraje podstatnou roli a i z jiných míst v Novém zákoně víme, že Ježíš byl často za něho považován, že byl považován za tu postavu znovu přicházejícího Eliáše. Zároveň ale ten text vytváří ještě nějaké nové informace, které v tom starozákonním textu obsažené nejsou a rozvíje nějakým způsobem v tomto případě zejména ten motiv následnosti toho, co má být první a nejdůležitější a co potom následuje, to znamená evangelium ve vztahu k Izraeli a k tomu okolnímu světu.
0: Právě ti starozákonní proroci se nějak necukají. ti tam neřeší to, že oni jsou tady pro Izrael a ty jsi Féničanka, tak s tebou nebudu nic dělat. Ale Ježíš to tady té ženě tedy pěkně zostra řekne.
1: Ten rozdíl možná zásadní také v tom, že role Ježíše je té prorocké roli podobná. I ta podobnost je zdůrazňovaná, ale není stejná. Je to vlastně něco ještě mnohem zásadnějšího, mnohem podstatnějšího. V případě Eliáše se jedná o epizody, které vlastně spíš ilustrují ten jeho příběh a nejsou nějak bezprostředně k němu vázané. Kdežto v Ježíšově případě zatím vyvstává otázka, jestli evangelium má být obnovou Izraele, čili nějakou novou podobou, nějakou novou reformací v rámci židovského náboženství, anebo jestli je to něco úplně zcela a absolutně nového. A protože Ježíš je nám tady už představován jako postava s univerzálním dopadem, postava, která má opravdu univerzální, ničím neohraničený rozměr, tak na místě je také ten ostych. Protože to není nic samozřejmého. Není to žádná samozřejmá výpověď, že to, co Ježíš dělá a říká, je víc než reforma židovského náboženství. A my víme, že potom dál, zejména evangelista Jan, ten janovský okruh, domýšlí to roztahování toho kontextu evangelia do takové šíře, že do něho zahrne nejenom celý svět lidský, ale také celý kosmos, celý stvořený prostor.
0: No a je tím chlebem, který je dán dětem a nemá být dáván psům, evangelium anebo sám Ježíš?
1: To je právě otázka, která nad evangelii nám musí vlastně vyvstávat neustále, do jaké míry je to rozdělitelné. Marek sám v tom svém textu patří mezi ty, kteří vidí Ježíše jako nositele evangelia. Evangelium ve zkratce vyjadřuje jako zprávu o nadcházejícím nebo nastávající boží vládě, božím králování. Vedle toho další evangelisté už zohledňují to, co vlastně se v dějinách církve stalo, a to sice ztotožnění Ježíše s tou samou podstatou evangelia, čili není tím, kdo evangelium vyřizuje, ale je jeho hlavním předmětem. A to je samozřejmě zejména vliv apoštola Pavla, který takovýmto způsobem představuje Ježíše samotného, zejména tedy příběh o jeho smrti a vzkříšení, jako to vlastní jádro evangelia. Ale to rozdělení v tomto případě podle mého názoru by bylo trochu násilné, kdybychom chtěli nějak separovat od sebe ty dvě strany, protože u Ježíše vidíme jednu důležitou věc. Evangelium není nikdy bez toho, kdo ho nese. To platí u nás. Nemáme nic jako evangelium na skladě. Vždycky můžeme být jenom my, evangelíci, ať už jsme katolíci nebo evangelíci. Můžeme být těmi nositeli evangelia. Bez nás se to neobejde, neobejde se to bez člověka, docela konkrétního, hmatatelného člověka, který tu zprávu přináší. To znamená propojení člověka a zprávy, kterou nese. Bez toho to nejde.
0: Ježíš tady docela urážlivě nazývá tu ženu psem. To bylo tenkrát běžné, že pohané byli psi z hlediska židů, ale ta žena se neuráží, přijímá tu roli a on ji oceňuje a říká, že jsi toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery. Nemluví zde vlastně o víře, kterou většinou na podobných místech Ježíš oceňuje.
1: Ono je to signálem víry té ženy, tudíž ani to slovo tam nemusí zaznít, ale ten kontext je podobný. Co ale vidíme, je opravdu až dechberoucí schopnost té ženy přijmout to ponížení. Někoho to možná dráždí v tom textu, když to vidí, jak žena se neohradí proti něčemu takovému. Dnes právě víra v Krista nás vede k tomu, že bychom si takto netroufli s nikým mluvit, netroufli bychom si někoho takovým hanlivým označením počastovat. Na druhou stranu to ukazuje, že ta žena docela jasně vidí svou situaci. A ten hanlivý výraz už neoznačuje její pohanství, ale označuje její lidskost. Ona je takovým psem a je si toho vědoma právě proto, že je hříšný člověk. To někdy příslušnost k církvi nebo k božímu lidu může člověku zatemnit. Toto vědomí o tom, kdo skutečně jsme a co skutečně potřebujeme. A vidíme, že ten pravdivý pohled na sebe sama otevírá tu situaci pro přijetí milosti,

0: V pořadu ke kořenům si dnes čteme druhou část 7. kapitoly Markova evangelia. Před námi jsou verše 31. až 37. Ježíš se vrátil na území Týru a šel přes Sidon k jezeru Galilejskému, územím Dekapole. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl Efata, což znamená otevři se. I otevřel se mu sluch. Uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím víc jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali, dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč. Jachyme, spojuje něco ta předchozí vyprávění 7. kapitoly s příběhem, který jsme slyšeli my?
1: Takovou spojující linií, kterou tam můžeme pozorovat, je určité vyrovnávání se Markova evangelia s tou do určité míry svazující tradicí, která omezovala vlastně boží působnost, boží milost, boží lásku pouze na ty vlastní účastníky izraelského národa, na ty podílníky boží smlouvy. A všechny ostatní viděla jako ty, kteří jsou za hranou, za ty, kteří už nepatří k tomu vlastnímu společenství a ke kterým boží milost doznívá maximálně v nějaké ozvěně nebo v takovém výhledu budoucnostním velmi dalekém a v tom konkrétním životě se neprojevujícím. Když čteme Markovo evangelium, tak tam nacházíme to, že Marek se soustřeďuje také na Izrael, také mluví mnoho o Izraeli, ostatně i to vyvolení 12 učedníků je vlastně takovým obnovením Izraele, obnovou celého toho zaslíbeného národa. Ale není to jediný motiv a proti němu, jako jeho takové doplnění, se objevuje to rozšíření dobré zprávy, kterou Ježíš přináší na všechny, na lidi, kteří nejsou nějak dopředu definováni, díky tomu také na nás. A právě tyto texty vlastně všechny nějak s tím souvisí, ať už je to ta polemika týkající se čistých a nečistých pokrmů, což samozřejmě velmi úzce souvisí s určitým kritickým se vyrovnáváním s tehdejší praxí uplatňování těch náboženských příkazů ze Starého zákona. Potom v případě té zbožné ženy, důvěřivé ženy, která ale nepatřila do společenství Izraele, tam vidíme už opravdu naplno vyjádřený ten rozhovor s pohany nebo s těmi, kteří nepatří k Izraeli. A v tom pokračuje i ten dnešní text, protože je také zasazen do prostředí, které je z velké části pohanské. Ne výhradně pohanské, ale z velké části pohanské. To znamená, můžeme v celé této části Markova evangelia slyšet už to porozumění ranného společenství církve, že evangelium patří nějak do celého světa. Je to slovo, které patří každému, nejenom nějaké části lidí, nějaké předem sformulované, definované části, vyvolené části lidstva.
0: Ježíš se v tomto příběhu vrací na území Týru, jde přes Sidon k jezeru Galilejskému, územím Dekapole, a tady se právě odehrává ten příběh. Je ta lokace zeměpisná nějak důležitá?
1: Je to signál, protože když se podíváme na mapu, tak vidíme, že ta jeho cesta je vlastně taková zvláštní, jak je tady popsaná. Není to příliš racionální cesta, je to takový poměrně velký oblouk, kterým by pravděpodobně normálně člověk z místa A do místa B nešel. Ale to, co je těm konkrétním místům, která jsou zde zmíněná, společné, je, že jsou to právě ty oblasti nepravověrné. Jsou to oblasti, kde žila velká část pohanské společnosti a to nám signalizuje, že i tady v těchto místech se děje to podstatné, co Ježíš přináší, o čem mluví, že i tady to má nacházet nějaký ozvuk a má se to tady realizovat. To je určitě pro nás velmi důležitý signál. Zároveň je zajímavé, že doma v tom vlastním prostředí se Ježíš nesetkává s velkým pochopením, často je odmítán, nejvíce v Nazaretu, tam, kde je nejvíc doma, to znamená, kde ho všichni znají, tam nemá ten respekt, nemá tu úctu. Zatímco v tom prostředí pohanském vidíme, že se nacházejí hlasy, lidé, jednotlivci, kteří Ježíše rozpoznávají jako velmi důležitou postavu A to je, myslím, něco, co je platné i dnes, co můžeme vztáhnout i na tu naši zkušenost, že někdy lidé, kteří patří k církvi, patří velmi intenzivně, pevně do toho společenství církve, nemusí rozeznat to důležité a ti, kteří stojí zdánlivě venku, mohou mít oči mnohem otevřenější pro to, co je podstatné.
0: Co vlastně v biblické řeči znamená člověk, který je hluchý a špatně mluvící?
1: Tak musíme tam domyslet nejrůznější motivy, které jsou spojené s tímto tématem. Ať už je to nemoc jako taková, to znamená její vztah k lidskému provinění, k tomu, co člověk dělá. My víme, že v tom biblickém kontextu nikdy to není naplno tak zcela jasně vyjádřeno, že nemocný člověk je vlastně trestaný Bohem. Ale zároveň ten motiv toho, že to nějak souvisí s tím, co jsme dělali, ono víme i dnes, že souvisí naše nemoci s tím, co jsme dělali, tak ten tam je a určitá míra toho provinění tam vždycky se nějakým způsobem objeví, nějak se tam mihne. Ne do takové míry, abychom mohli nemocným lidem říkat, můžete si za to sami, Pán Bůh vás potrestal, ale zároveň ne tak, aby jsme mohli chápat nemoc jako jenom nějakou náhodu, která nemá žádné další souvislosti. Když ta nemoc má určitou konkrétní podobu, v Novém zákoně jsou to nemoci, které člověka nějak omezují, buď to v pohybu, anebo v mluvení, v slyšení, ve vidění, omezují jeho smysly, schopnosti, možnosti, tak tam vidíme další vrstvu takových významů a ty souvisí s tím, co člověk dělá, co ho dělá vlastně člověkem. Tento muž, který špatně mluvil, byl hluchý, můžeme předpokládat, že možná měl nějakou řečovou vadu nebo koktal, nevíme přesně, co by to mohlo být, tak to nám signalizuje jeho neschopnost komunikace s okolím. Uzavřenost proti tomu, co k němu přichází, to znamená to špatné slyšení, to, že nemůže slyšet to, co je důležité, to, co ho má oslovit, a zároveň neschopnost se k tomu nějakým způsobem přiznat. My někdy mluvení, zvlášť v tom našem kontextu křesťanském, máme tendenci chápat jako nástroj k zvěstování těm, kteří mají něco slyšet. A on to v první řadě v tom náboženském smyslu je nástroj vyznání. Člověk vyznává něco. A ten, kdo nemůže mluvit, ten vlastně nemůže odpovědět na to boží zavolání. Nemůže se stát tím vyznavačem. A to je vlastně taková velká překážka, která člověka svazuje do toho trvajícího hříšného stavu. Tak to všechno jsou náznaky, které v tom můžeme slyšet, i když určitě by nebylo dobré to úplně přesílit, přeznačit, jenom v tomto smyslu, tom metaforickém smyslu, protože vždycky ty události v Novém zákoně u Marka zvlášť, které nacházíme, tak je dobré v nich vnímat i tu materiální stránku, i tu fyzickou stránku přirozenou. To znamená, sycení je skutečné sycení hladových, uzdravení nemocného je skutečné uzdravení konkrétního nemocného člověka, které má nějaký symbolický význam, který k něčemu ukazuje. A to je dobré, podle mého názoru, ponechat pohromadě, nerozdělovat to.
0: Proč vlastně toho muže k Ježíši přivedli? Co čekali, že Ježíš udělá?
1: To očekávání spojené s Ježíšem vidíme v Markově evangeliu velmi silně už od počátku, kde vlastně celá ta první část Markova evangelia klade důraz na Ježíšovo uzdravování. Tam je za sebou série příběhů, ve kterých Ježíš uzdravuje jednotlivce nebo celé skupiny lidí. To znamená, vidíme, že Ježíše taková pověst předcházela nepochybně a můžeme předpokládat, že se donesla i do tohoto místa, do této krajiny. A že ti lidé, kteří přivedli toho nemocného, očekávali, že Ježíš by mohl jako takový zázračný léčitel tam pomoci. A ono vlastně celé to vyprávění toho příběhu trochu posiluje tento motiv. Tak vlastně vykresluje Ježíše tak trochu jako takového zázračného léčitele, až to vyvolává určité pokušení vnímat to jako ten hlavní smysl toho dnešního textu. To si myslím, že už by bylo trochu příliš silné, že bychom zašli příliš daleko, ale to očekávání tam nepochybně bylo.
0: Postup uzdravení, jak je zde popsán, je docela podivný. Na prvním místě je zde řeč o vložení ruky na nemocného, tak to byla asi běžná praxe.
1: Vidíme to na více místech v písmu a víme, že ten dotek hrál v tom uzdravujícím procesu vždycky velkou roli. Zvlášť pokud se předpokládalo, že ten léčící člověk, ten léčitel nebo uzdravovatel disponuje nějakou mocí, ta moc se tím dotekem přenášela. Zároveň v tom ale vidíme další rozměr a to je překonání té distance, kterou si člověk uchovává od nemocného člověka. Ježíš tady přistupuje velmi těsně, velmi blízko, opravdu se dotýká toho, kdo je nemocný, velmi konkrétně toho jednotlivého člověka. A to je takový motiv, který je velmi podstatný, který v evangeliu přichází znovu a znovu. Ježíš není ten, kdo by rozvinul nějakou magickou síť nad všemi nemocnými, do té sítě je zahrnul a tím je uzdravil. Není nějakým zářičem, ale na ten uzdravující proces je potřeba jeho doteku. Je potřeba nejenom, aby on se dotkl nás milostivě, ale také je potřeba, aby my jsme nezůstali netýkavými, aby jsme si nechali na sebe sáhnout, aby jsme nechali ho přistoupit až k nám. To je zase podle mého názoru motiv, který je velmi aktuální a dodnes platný.
0: Velmi podivné jsou ovšem ty další Ježíšovy léčebné praktiky. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka. A teprve pak se obrací k nebi a volá Efata, což znamená otevři se. Jak bys ty vysvětlil tyto podivné úkony?
1: Mně se velmi líbí hned ten začátek, kde čteme, že Ježíš ho vzal stranou, toho člověka. Tak už z toho cítím takový signál, to, co se tady děje, to není podívaná, není to něco, co má vyvolávat údiv tou procedurou. Takže možná ani my bychom neměli přehnaně se soustředit na tu proceduru samotnou. Je to něco, co se děje v té intimitě toho vztahu, který tam Ježíš navázal s tím nemocným člověkem. A je to něco, co se odehrává v takovém cudném skrytu. Něco vlastně, co nám může připomenout chvíli, kdy Ježíš mluví o tom, jak se máme modlit. Také to má probíhat v takové cudnosti, v takové intimitě. A to, co potom pokračuje dál, to připomíná nejrůznější praktiky léčebné, léčitelské tehdejší doby. My víme, že výčet těch věcí, které Ježíš tady dělá, odpovídá určité praxi. Víme, že tehdy byl vnímán například slina jako prostředek léčebný, dezinfekční. Když se tam mluví o tom, že se dotkl slinou jeho jazyka, tak možná bychom mohli to ještě zesílit. Ta obvyklá praxe byla taková, že se plivalo na ten jazyk. To už z toho našeho zahlazeného textu není tolik viditelné nebo patrné. A vnímáme to jako trochu takový magický postup. Pro mě to, co je tam podstatné, co je tam důležité, je to, že se ještě zesiluje ta intimita, intenzita toho doteku. Tak Ježíš opravdu se setkává s tím člověkem tak, jak by to pro nás možná bylo nepříjemné, velmi těsně. Nemusíme v tom vnímat žádné ponížení, protože ta slina v tehdejší době takovýto význam, aspoň v tom kontextu, o kterém čteme, nehrála. Ale to, co mně to připomíná, je zase například událost Večeře Páně, kdy stojíme kolem jednoho stolu a pijeme Ježíšovu krev. To je velmi intimní situace. My to někdy vnímáme už symbolicky odpojeno od té podstaty, od toho slova, které tam slyšíme. Ale když to domyslíme, je to něco tak tělesného, něco tak neobvyklého, že to, myslím, můžeme dát do souvislosti právě s tím, co vidíme na tomto místě.

0: V pořadu ke kořenům si dnes čteme druhou část 7. kapitoly Markova evangelia, verše 31. až 37. Jachime Marek zde uvádí aramejské slovo efata, které Ježíš vyslovil, ale koho vlastně oslovil? To znamená otevři se, takže on oslovil uši?
1: Pro nás to slovo je zvláštní hlavně v tom, že vyčnívá z toho textu, je v jiném jazyce a ten jazyk my neovládáme, není to jazyk, kterým bychom mluvili. To samozřejmě vždycky má tendenci vyvolat dojem, že je to nějaká magická formule. To je něco, co se musí říct právě v tomto jazyce, jinak by to neplatilo, jinak by to nefungovalo. Když ale domyslíme, jak to funguje v tom vlastním textu Markova evangelia, tak si můžeme uvědomit, že ten pohyb je vlastně úplně opačný. Tady najednou zaznívá slovo té Ježíšovy mateřštiny, jeho jazyka, kterým mluvil, jazyka, který pro něj byl ten nejobvyklejší. To znamená, domyšleno do důsledku je to to nejobyčejnější slovo, to nejličtější, nejsamozřejmější slovo, kdy se vlastně vracíme k té mateřštině, k tomu, co důvěrně známe. A já myslím, že právě to by nás mělo upozornit na to, že cílem není vyvolat dojem nějakého magického rituálu, nějaké magické formule, ale naopak dojem autenticity, toho, že se to opravdu dělo přesně takto, že to je něco zaslechnutého, že to je něco, co nese v sobě tu patinu skutečnosti. A zase je tam ten osobní prvek, velmi důležitý u toho uzdravení. Tohle říká sám Ježíš, tak jak mluví, tak jak je to pro něj nejpřirozenější. Koho oslovuje v tu chvíli, je pro nás samozřejmě otázka. Říká, otevři se, připomíná nám to sezame, otevři se, takový zase magický pokyn. A ono, nebudeme moc daleko od pravdy, když si všimneme, že ta personifikace těch různých nemocí, to jejich chápání jako určité osoby nebo něčeho, co si nad člověkem dělá nárok, nebo i určitých částí těla personifikace, byla běžná v té době. To znamená, myslím, že nemusíme se toho motivu zbavovat. Ježíš tady skutečně mluví jak k té nemoci, tak k celku člověka, který je uzavřený, zapečetěný a vlastně tím slovem v něm vytváří nějaký průchod, kudy může zase vstupovat to, co vstoupit má. To znamená slovo, slovo uzdravující, slovo milosti, Boží slovo, to je to nejdůležitější, co má člověk slyšet.
0: V textu je napsáno, že se obrací k nebi a volá efata. Toho si povšiml autor jedné křesťanské písně, ve které se zpívá efata, otevři se i nám, bráno ty nebeská z milosti. Tak jako kdyby to efata řekl naopak směrem k nebi.
1: No, můžeme to tak také vnímat, je to samozřejmě jeden z možných výkladů, ale to Ježíšovo obrácení k nebi tady spíš já bych chápal jako vyjádření toho, odkud Ježíšova moc přichází. To, co se tady děje, to není nějaká Ježíšova dovednost, není to žádný jeho léčitelský ale opakovaně se ukazuje, že to Ježíš dělá z moci Boha Otce, toho, který ho poslal, toho, který ho dal tomuto světu. A stejnou myšlenku vlastně nacházíme i u těch kritiků Ježíše, kteří se ptají, odkud to má, odkud je ta jeho moc. A snaží se najít nějaké vysvětlení pro to, většinou samozřejmě negativní, které pro Ježíše nevyznívá dobře. Ale vidíme, že Ježíš je vlastně takovou jednající rukou nějaké moci, která je nad ním a kterou on zviditelňuje v tomto světě. A tak bych já chápal to gesto jeho obracení se vzhůru.
0: V textu je pěkně napsáno, že se tomu postiženému otevřel sluch a když potom Ježíš jedná s tím jeho jazykem, tak je tam řečeno, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Je to jen způsob, jak to vyjadřuje Marek, nebo v tom můžeme zase najít nějaké další významy?
1: No tam je důležité to, že to znesvobodnění, v kterém se člověk nachází, není jenom tím fyziologickým projevem nemoci, ale opravdu nějakým sevřením, jako když nás někdo chytí prostě pod krkem a my nemůžeme mluvit, nemůžeme slyšet, jsme prostě uzavření, zamčení. A to tady samozřejmě slyšíme, ten boj o člověka. Není to boj s nějakou lidskou nemocí, ale je to zápas o člověka, o jeho celý plnohodnotný život, který má být znovu obnoven. A to dokonce nejenom obnoven v takové podobě, v jaké byl před tou nemocí, pokud něco takového bylo, ale obnoven v nějaké nové podobě. A k tomu směřuje i to, že muž potom mohl mluvit správně. On nejenom, že mluvil, ale mluvil správně a to neznamená jenom nějakou správnost vyslovování, ale znamená to i obsahovou správnost. Ten muž najednou mohl říkat ta správná slova, ta pravá slova. A to nám ukazuje k tomu, že to je všechno důležitější než jenom to fyzické, jenom to, co je viditelné na první pohled.
0: Jachime, proč Ježíš po všech svých léčebných zásazích lidem říká, aby o tom nikde nevykládali, když oni o tom stejně mluví?

0: Tak všechny ty postavy umlčuje, říká jim ještě ne, ještě to neříkejte. A nás to jako čtenáře trošku nutí k tomu, aby jsme to udělali za ně. Já mám malé děti a jednou jsem si to všiml, moje dcera se dívala na nějakou pohádku, ve které ten princ měl říct nějakému děvčeti, že si ji chce vzít, že s ní chce žít a nebyl toho schopen, stále mlčel, stále se nějak ošíval a viděl jsem, jak ona to nemohla vydržet a říkala to za něj. Říkala se to takovým polohlasem, říká, no už to řekni, je to tak. A myslím, že to vlastně Marek vyvolává tak trochu v nás. Říká, už to musíme říct, už to musí zaznít. Ježíš je Kristus, Ježíš je Pán, je Mesiáš. Je to vlastně pobídka k našemu vlastnímu vyznání. Tak rozumím všem těm místům v Markově evangeliu.
1: A těmito slovy končí naše dnešní probírání 7. kapitoly Markova evangelia. Naším průvodcem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, děkuji za tvůj výklad.
0: Také děkuji, nashledanou.
1: Milí posluchači, vám děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Vo svete je toľko rán, no svoju tvár si zachováš.

pondělí 4. května vstupujeme s vysíláním Rádia 7 do poslední hodiny dnešního dne. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, večerní moderátor, a před námi knížka Nepřemoženy Zuzany Sedláčkové. Ta nás čeká za 15 minut. Do té doby několik písní, příjemný poslech.

Ve čtení z knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení jsme se dostali do těžkých 50. a 60. let minulého století, kdy v naší zemi komunisté tvrdě potlačovali křesťany. Mezi katolíky i evangelíky rostlo duchovní poznání Boha a probuzení. Rostl také počet rozhodných křesťanů. Zuzana pracovala jako kazatelka. A to nebylo snadné. Svoboda slova byla omezena. Přijala nabídku a provdala se za svého přítele, který studoval teologii. Po skončení studií nemohl najít místo, těžce pracoval, aby uživil rodinu. Narodili se jim dvě dcery. Po několika letech konečně dostali místo u metodistů v Jablonci nad Nisou. Odjeli tam a s nadšením do služby Bohu a začali od nuly budovat sbor. Zuzanin manžel nedostal státní souhlas a proto si musel najít práci. Církevní tajemník jim vyhrožoval, že musí najít 200 lidí, jinak že sbor zavřou. Našli si tedy místnost ke shromažďování, která byla v ubohém stavu, a pustili se do oprav. Bůh jim posílal pomocníky. Měli pěknou místnost, ale žádné lidi. Josef chodil po ulicích, mluvil s lidmi a svědčil jim o Bohu. Do modlitebny však stále nikdo nepřicházel.

0: Jednou se stalo, že matka tří dětí z jedné cikánské rodiny musela do nemocnice na operaci. Nejmenší holčička Jana chodila s našimi dětmi do školky. Tonička měla 9 let a Jeníkovi bylo 15. Měla jsem ráda chvíle, kdy se děti vrátily k večeru domů a kdy jsme se shromáždili kolem teplých kamen a já jsem jim vyprávěla nějaký biblický příběh. Tehdy zavládlo v pokoji posvátné ticho. Upřímné dětské oči na mě upřeně hleděly a já jsem mohla pozorovat působení Ducha Svatého v jejich malých srdcích. Vzala jsem děti po dobu matčina pobytu v nemocnici k nám a starala se o ně. Jednoho dne jsem zaslechla hlasitý dupot po schodech. Děti se vracely ze školy domů. První vběhla do kuchyně Ruth, celá udýchaná. Za ní se hrnuli ostatní. Mami, spustila splna hrdla Ruth. Ty říkáš, že Pán Ježíš je všude, je to pravda? Ano, on je všude. My jej nevidíme, ale on nás vidí, odpovídám mírně. Mami, je také zde? Ukazuje svým malým vyhublým prstíčkem na jeden bod. On je všude, opakuji. Mami, podívej se, tleskla svýma malýma ručkama na ten bod, na který před chvílí ukazovala. Já jsem ho zatleskla, už není. A proto také nechci, abys nám o něm dál vyprávěla, protože on stejně není. Tato úvaha mé dcery mne velice zarazila a zarmoutila. Byla jsem tak stísněná, že toho večera jsem nemohla nic vyprávět. Zmohla jsem se jenom na krátkou odpověď. Tak pro tebe Pán Ježíš není? Ty o něm nechceš nic slyšet? Ale až ti jednou bude zle a ani maminka, ani tatínek ti nebudou moct pomoci, ke komu se pak obrátíš? Uvědomila jsem si, kolik obětí přinášíme, abychom jen jedinou duši mohli přivést ke Kristu a nyní naše vlastní dítě, které tak velice milujeme a na které se díváme jako na dar Boží, nám všechno pokazí. Všechny děti, také naši malí hosté, byli zaraženi. Ale Pán sám vzal situaci do ruky a zvláštním způsobem promluvil. Ruth pofňukávala a její fňukání pozvolna přecházelo v hlasitý pláč. Bolel ji zoubek. Marně jsme se pokoušeli udělat vše, co jen bylo v našich silách, abychom bolest zmírnili. Přikládali jsme jí hřmánkové obklady, potírali bolavé místo zvenku i zevnitř různými vodičkami a tinkturami, ale bolest neustupovala. Po baculatých tvářích se kutálely slzy jako hrách. Bolest ale nepřestávala. Bylo nám jí velice líto, ale neměli jsme pro ni pomoc. Bylo již pozdě, abychom ji dovedli k zubaři. V tu dobu už lékaři neordinovali. Vidíš, Ruth, už jsme vyzkoušeli všechny prostředky, co jsme měli, ale žádný z nich nezabral. Zubaři už neordinují, je pozdě. Tak rádi bychom ti pomohli, ale není to v našich silách. Věř mi, kdyby to šlo, vzala bych tvou bolest na sebe, ale nejde to. Udělal to jenom jeden. A to byl Syn Boží, Pán Ježíš, který naše bolesti vzal na sebe. Nyní znám skutečně jenom tento jediný prostředek, a to je Pán Ježíš. On by ti mohl pomoci, ale pro tebe neexistuje. Ty si ho zatleskla. On ale přesto je, on žije a má tě rád. Jsem přesvědčená, že kdybys ho poprosila, aby ti odpustil, že ses proti němu postavila a kdybys mu řekla, aby ti uzdravil zoubek, jistě by to udělal. Chvíli ticha přerušily bolestné vzliky malé Ruth. Pak se pěla ruce k modlitbě. Pane Ježíši, odpust mi, že jsem to udělala tak, jak mě to naučila vychovatelka ve školce. Já už to neudělám. Prosím tě, dotkni se mého zoubku. V tom se zarazila. Chvíli, jako by na něco čekala, pak celá vykulená prohlásila. Mami, teď mě to přestalo bolet. Pán Ježíš mi vzal bolest. Objala mne s radostí. C. Celou tuto scénu pozorně sledovali naši malí hosté. Potom jsme děkovali pánu, že slyší naše modlitby. Příští den učitel v 9. třídě vyprávěl. V dřívějších dobách si lidé nedovedli vysvětlit mnoho přírodních jevů a brali si proto na pomoc náboženství a neviditelné bytosti. Byla to doba tmářství. Lidé věřili farářům a kněžím. Dnes žijeme v osvícené době. Dříve lidé neměli ani vědu, ani techniku. Přírodě vůbec nerozuměli. Dnes už je vědecky dokázáno, že žádný bůh neexistuje. Boha už nahradila věda. Malý Jeník zvedl ruku a hlásil se. Copak, máš snad proti tomu nějakou námitku?
1: Ale prosím, soudruhu učiteli, já jsem včera u sedláčku viděl Boha.
0: A Jeník začal vyprávět celý příběh se Zoubkem, přičemž několikrát zdůrazňoval.
1: Já jsem to sám na vlastní oči viděl.
0: Učitel na to neměl co říci. Každou neděli ráno pospíchal manžel do modlitebny, aby zatopil. Pane, kdy odpovíš na naše modlitby? Kdy nám dáš vidět ovoce naší práce? Kdy vyvedeš lidi z temností a naplníš svůj dům?

Četl jsem Bibli. Najednou jsem zvedl hlavu a dívám se z okna. K modlitebně přichází skupina mládeže. Za ní druhá, potom třetí. Děti vcházejí do modlitebny se slovy: chceme poznat vašeho Boha, slyšeli jsme, co u vás udělal. Byly to většinou cikánské děti a děti opilců. Chtěl jsem jim vyprávět, ale děti nebyly zvyklé na pořádek. Začaly skákat po lavicích, křičet, trhat zpěvníky. Pane, zvolal jsem k Pánu, co mám s nimi dělat, když jsi mi je poslal, utiš je, abych k ním mohl promluvit. Nebylo to snadné, ale přece jsem k ním mohl mluvit. Příští neděli přišli znovu. Už to bylo lepší. Později starší chlapci sami od sebe udržovali pořádek a když někdo rušil, hned ho umlčeli. Děti rády přicházely, jejich počet rostl. O Vánocích jsme připravovali 110 balíčků s jablíčky, oříšky a sladkostmi. Pán naplnil naši modlitebnu.

V Jablonci jsme bydleli už delší čas. Modlitebna se začala naplňovat a my jsme měli radost, že Pán se k naší práci přiznává. Manžel pořád pracoval jako pomocný dělník v továrně. Po práci se staral o sbor. Žili jsme v nejskromnějších podmínkách. Manželův výdělek byl však tak nízký, že na obživu rodiny nestačil. Chtěla jsem mu pomoci a našla jsem si příležitostnou práci v továrně. Nějaký čas jsem pracovala v jablonecké bižutérii jako brusička. Byla to práce na 3 směny. Brousila jsem ve vodě smaltované odznaky na auta. Jindy jsem pracovala jako malířka na smalt. Malovala jsem miniaturní krajinky na brože nebo ozdobné lžíce. Když jsem spozorovala, že tato práce neprospívá mému zraku, našla jsem si vhodnou práci v kanceláři, restaurací a jídelen. Můj výdělek jako křesťanky byl všude menší než výdělek jiných žen za stejnou práci. Ale byli jsme vděční za těch několik korun, abychom si aspoň občas mohli přilepšit na jídle, koupit dětem nějaké ovoce a nejnutnější oblečení. Manželova mzda stačila na nájem, částečně na topení a skromné jídlo. V zimě jsme chodívali s dětmi sáňkovat do lesa. Zatímco děti sáňkovali, sbírali jsme s manželem chrastí nebo jsme osekávali zmrzlé pařezy, které jsme nakládali do pytlů a na sáňkách pak odváželi domů. Doma jsme je vysušili a byli jsme šťastní, že si můžeme trochu přitopit a ohřát se. Když na konci měsíce přišla listonoška s účtem za elektřinu a plyn, věděla má dobrá stará sousedka, že jsem bez peněz, protože bylo před výplatou. Vklouzla do dveří, v ruce tiskla poskládanou 100 korunu a zatímco listonoška otevírala brašnu a prohrabávala se v papírech, šeptala mi do ucha: stačí vám 100? A nenápadně mi ji vtiskla do ruky. Věděla, že za několik dnů, až manžel přinese peníze, moje první cesta povede k ní vrátit dluh. Oběma nám přitom bylo jasné, že za měsíc, až pošťačka přijde s novým inkasem, bude se příběh opakovat. Přijímala jsem pomoc sousedky jako pomoc od Pána Ježíše. Má výdělečná činnost pomáhala takové nepříjemné situace odbourávat. Tehdy měl manžel jediný pěkný oblek. Byl to jeho maturitní oblek. Byl to tentýž oblek, který měl na sobě při slavnostní příležitosti naší svatby. Nyní jej nosil ke kázání. Jeho kabát byl velice ošumělý. Byl ušit po válce ze staré vojenské vlněné deky. Pokud byly děti malé, šila jsem na ně šatičky sama ze starých šatů po zemřelé manželově mamince. Ale děti vyrostly a těch starých šatů nebylo tolik, abych z nich mohla přešívat do nekonečna. Naše Ruth měla jediný svetr, který jsem jí upletla z vypárané vlny z mého starého svetru, který jsem nosila od dětství a který, jak se říká, rostl se mnou. Vlna prošla už mnoho módních sezón a nyní byla tak zeslabená, že se téměř po půl metru rozpadávala. Pečlivě jsem ji svazovala a byla jsem šťastná, že mám materiál na nový svetr, i když byl samý uzel. Vlna v obchodech v poválečných letech nebyla k mání a i kdybych ji po známosti sehnala pod pultem, nebylo by peněz, abychom si ji mohli koupit. Přikoupila jsem obyčejnou bílou přízi a přidala k uzlíkovaté vlně, která již dávno ztratila svou pružnost, a upletla jsem pro Ruth nový svetr. V tom svetru chodila Ruth více než 2 roky, den co den do školy. Spolužačky se jí vysmívaly, že má jenom jedno oblečení. Povšimla si toho i má věřící přítelkyně. Jednoho dne k nám přišla s kufříkem. Přinesla jsem několik svetříků a blůz pro Ruth a Miriam, aby nechodili pořád v jedných šatech. Ovšem nemohu vám je dát, jen půjčit, protože sama mám malou holčičku a ráda bych pro ní tyto věci uchovala. Proto vás, děti, prosím, dejte na ně pozor. Perte je jen ve studené nebo vlažné vodě, aby nesplstnatěli.
Tak se pán postaral, aby děti mohly své oblečení střídat. Ale nebyly v něm šťastné. Pořád na ně museli dávat pozor, aby je nepoškodili. Když přišli ze školy domů, honem si je vyslékli a oblékli své staré ošumělé šaty, ve kterých se cítili svobodně.

0: Když jsem našla stálé místo v kanceláři, mysleli jsme, že nyní nepříjemné situace překonáme. Postupně jsem se seznamovala se spolupracovnicemi, získávala jsem jejich důvěru a netrvalo dlouho, ženy přicházely do mé kanceláře, aby mi svěřovaly své těžkosti a problémy. S některými jsem se mohla i modlit. Některé vděčně přijali i část Bible. Tak se stalo, že některé ženy se dostaly pod vliv Božího slova. Dokonce vedoucí kádrové evidence byla velice zaujata svědectvím a začala si pravidelně číst Bibli. Pak často za mnou přicházela a prosila o část evangelia nebo o nový zákon pro maminku, pak pro tetičku a jindy zase pro různé známé. Jednou jsem si povšimla, že podniková sekretářka je velice zamlklá. Netrvalo dlouho a svěřila se mi, že se rozvádí. Už celé 3 měsíce s manželem nemluví. Objednala si už stěhovací vůz. Za 14 dní ukončí v podniku práci a odstěhuje se do svého rodiště. Jenom dětí jí bylo líto, protože ty nejvíce pocítí ztrátu otce. Ale Bůh si ví rady i s vaší situací, vysvětlovala jsem jí ve snaze navázat na svědectví. Už je pozdě, měla jsem se vám svěřit dříve. Nyní již 3 měsíce s manželem nemluvíme. Vládne mezi námi strašné napětí a vzájemná nenávist, která se stále stupňuje. Ale Bůh má jiné možnosti než člověk. Naše lidská perspektiva je velice omezená, ale Bůh má neomezené možnosti. Pro něho nikdy není pozdě. Víte, můj manžel má takový dar od Boha. Bůh si ho dovede použít právě v takových beznadějných případech, jako je váš. Nemohli bychom vás s manželem někdy navštívit? To by nemělo žádnou cenu. Vy jste náboženští fanatici a manžel je fanatický komunista, funkcionář strany. Vy byste to řešili z pohledu své víry a můj muž by proto neměl stejně pochopení. A kdo ví, zda by vám nakonec ještě neuškodil. Za 2 dny však přišla ta rozervaná dáma za mnou, že si to přece jen rozmyslela, jestli bychom měli odvahu se k ním podívat, že by byla ráda. Ovšem musíme si uvědomit, že ona se svým mužem nemluví. Tak jsme si domluvili termín. Nejdříve navštívil jejich byt manžel sám. Poslyšte jeho svědectví.
1: Byl již večer, když jsem dorazil do toho domu. Zazvonil jsem, otevřel mi neznámý muž. Na jeho tváři bylo možno číst rozervanost, ustaranost a neštěstí. Představil jsem se. Řekl jsem mu, že jsem manžel spolupracovnice jeho ženy a že jeho paní mne prosila, abych ho navštívil. Řekl jsem mu, že jsem slyšel o jeho těžkostech a že jsem přišel, abych mu pomohl. Jsem křesťan a z tohoto pohledu vidím také život. Jestli si se mnou nepřejete mluvit, odejdu a omlouvám se, že jsem vás vyrušil. On mne však prosil, abych neodcházel, že si se mnou rád promluví. Jsem komunista a jsem ochoten pro komunismus i zemřít, představil se sebevědomě muž. To není třeba, myslím si, spíše umírají nekomunisté v komunistických zemích. Zástupce ředitele velkého podniku se nepotřebuje bát. Řekl jsem mu, vy komunisté říkáte, že chcete mír na celé zemi, mezi všemi národy, že chcete sloužit masám. My křesťané chceme začít ne od mas, ale od rodiny. Nejprve se musím snažit o mír s manželkou a pak teprve smiřovat národy. Pán Ježíš řekl, pokrytče, vyjmi nejdříve břevno z oka svého, chceš-li vyjmout slámu z oka bratra svého. Pak jsem se ho zeptal, jak začaly nesnáze v jeho manželství. Manželka mne jednou urazila. Přestal jsem s ním mluvit a ona se mnou. Po 3 měsících, když jsem ležel, vzala budík a udeřila mě jím do hlavy. Lékař mi pinzetou vybíral střepiny z hlavy. Zanedlouho poté vzala rybu z litého skla a hodila mi ji na hlavu. Já jsem uhnul a vzal jsem do ruky nůž, abych ji probodl. Poznamenal jsem, že v Biblii je psáno, aby slunce nezapadalo nad naším hněvem. Vaše chyba byla, že jste mlčeli a zlost, hněv a zlé myšlenky rostly ve vašich srdcích a naplňovali vaši mysl. Tak se vašich srdcí zmocnil ďábel. Jediné východisko je začít mluvit, uznat svou vinu a podíl na celém nedorozumění. V té chvíli se otevřely dveře a vešla žena. Muž ji poprvé po 3 měsících pozdravil a oslovil. Žena na něho začala křičet. Já jsem pochopil, že za těchto okolností je lépe odejít. Pozdravil jsem a nenápadně jsem odešel. Jaké bylo mé překvapení, když mi jednoho rána telefonoval ten muž, že se s manželkou smířil. Rozvod odvolal a požádal mne, abych s ním šel k řediteli podniku, že se jdou veřejně smířit. Bylo mi trapně. Co mám v přítomnosti ředitele ateisty říci? Ale ten mne přijal jako přítele svého známého, který mu pomohl a snažil se rozumnými důvody překlenout nesnáze v manželství svého spolupracovníka a zjednat pokoj v rodině. Šlo však jen o formalitu, protože vše bylo vlastně již vyřešeno.

Živá je zajisté řeč boží a mocná a pronikavější nad všeliký meč na obě strany ostrý a dosahuje až do rozdělení i duše, i ducha, i kloubů, i mozku v kostech a rozeznává myšlení i mínění srdce. Židům 4:12. Slovo boží působilo i na mém pracovišti a působilo určité rozdělení. Některé ženy začaly hledat Boha a ptát se po jeho vůli, jiné se stavěly proti němu a znevažovaly ty druhé, vysmívaly se jim ve snaze strhnout je zpět na širokou cestu hříchu. Na Silvestra se měla konat podniková slavnost. Už od rána se nepracovalo jako obyčejně. Připravoval se zábavný program s pohoštěním a tancem, bylo postaráno o to, aby se každý dosyta najedl, napil a zasmál, aby si užil a zapomněl na nesnáze minulého roku. Hned v ranních hodinách se začalo popíjet, pracovníci opouštěli své psací stoly a připíjeli si navzájem v sousedních kancelářích na zdraví a úspěchy v novém roce. Najednou se otevřely dveře mé kanceláře. Ředitel podniku mi vlastnoručně přinesl pohár s nalitým červeným vínem, abych si s ním prý také připila. Já vám přeji ze srdce všechno nejlepší, ale promiňte mi, když pít nebudu. Není to mým zvykem. Ředitel, který byl pod vlivem alkoholu již v povznesené náladě, se na mě zlostně podíval a pak rozkazovacím tónem řekl: ale na společnou silvestrovskou slavnost zůstanete. Tam si společně připijeme. Děkuji, ale nezůstanu. Nemějte mi to za zlé. My slavíme Silvestr jinak než vy. My se také radujeme z nových životních perspektiv, ale naše radost není inspirovaná vínem. Naše radost je v Bohu. On je naším vůdcem. On nás provedl životem v tomto roce, razil nám cestu vpřed, když jsme zápasili s těžkostmi, když jsme si sami nevěděli rady. On je naším rádcem a poradil nám vždy dobře. Nyní mu chceme za to za všechno poděkovat a také za to, že nemusíme jít do budoucnosti naslepo, když on je naším vůdcem. Své slabé ruce smíme vložit do jeho přepevných rukou v jistotě, že nás bezpečně povede. Bůh nás má rád. My mu můžeme důvěřovat. Ředitel kroutil hlavou. V dnešní době takové tmářství, takový fanatismus, mladá žena a ona věří v Boha. Pak opustil mé pracoviště. Nový rok na pracovišti začal rušně. Některé ženy přicházely tajně za mnou, aby mi vylíčily průběh oné pečlivě připravené slavnosti. Hlavním programem bylo pití. Ředitel se praštil přes kapsu. Nakoupil několik beden nejdražšího alkoholu. Pak se připíjelo celou noc na zdraví, na úspěchy v novém roce, na štěstí a nakonec ani žádný nevěděl, na co připíjí. Ženy se střídaly na klíně v náručí ředitele, každá ho musela povinně políbit a když alkohol zapůsobil ve zvýšené míře, ztratil každý nad sebou kontrolu. Už se netancovalo ani nespívalo, ale každý se svým partnerem a partnerkou si našel intimní koutek pro soukromé pobavení. Protože účastníků slavnosti bylo více než intimních koutů, válely se ženy s muži nestydatě na chodbách, na gaučích a na křeslech zcela veřejně. Ve 2 hodiny ráno našli pana Brabence v koupelně svého podkrovního bytu v bezvědomí. Museli volat sanitku, aby jej odvezli do nemocnice. Lékař zjistil otravu alkoholu.

musel dát ředitel pracovní rozkaz k odvezení několika žen domů, protože nebyly schopné stát na vlastních nohou. U malých došlo k rodinnému krachu po vzájemném obvinění z nevěry. Podávají žádost o rozvod. Nakonec z celé té slavnosti zbyly jen nepříjemnosti, nesnáze a bolest. Téměř jsem se z těchto nových zpráv nemohla vzpamatovat. Jediná slavnost způsobí tolik změn, tolik rodinných převratů, tolik slz a trápení. To jsou ty nové perspektivy, které otvírá život bez Boha. Je to obraz lidského života, jak vypadá, když se vymkne z božích zákonů. V průběhu dne ředitel několikrát otevřel do kořán dveře mé kanceláře, rozhlédl se a pak beze slova dveře zavřel. Nedovedla jsem si vysvětlit, co má ta němohra znamenat.

Z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení četli Lenka Malinová a Vlastimil Kolegar. Knihu vydalo v roce 2009 vydavatelství Křesťanský život. Pokračovat další kapitolou budeme zítra ve 12 hodin 15 minut.

Život je někdy náročný boj, který vedeme, ale nemusíme na něj být sami. Je tu náš nebeský Otec, Bůh, který se o nás stará.

Ještě jedna stejnojmenná píseň ABBA. Nás otče nás čeká do 12. hodiny. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech i nočních pořadů vám přeje Pavel Kohl.

Je krátce po půlnoci, začal nový den, úterý 5. května 2026. A u mikrofonu v brněnské redakci Rádia 7 už sedí Lenka Malinová s pozváním k poslechu nočního vysílání. Pořad Světem Bible nás 15 minut po půlnoci zve k dalšímu obrazu z knihy proroka Zachariáše. Prorok ve svém nočním vidění sleduje muže směřícím provazcem a slyší zaslíbení o městě, které poroste za všechny dosavadní hranice. Tento zvláštní sen otevírá perspektivu, v níž se lidské plány střetávají s Božím záměrem plným milosrdenství a naděje. Komentář teologa Johna Vernona McGeeho čte Pavel Vopatý. Palecký. Neodpovídej hlupákovi podle jeho pošetilosti, abys nebyl jako on. Odpověz hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se sám sobě nezdál moudrý. Jak porozumět dvěma protichůdným radám, alespoň na první pohled, které jsou nadto v podstatě na jednom řádku textu biblických přísloví, že Bible není kuchařka instantních pokrmů, ale spíš milostný dopis a bezedná studnice moudrosti, připomene relace Kudy kam s Petrem Janouškem v 1 hodinu. Když přijde tlak a pronásledování, církev zažívá probuzení. Bylo tomu tak i v první církvi a děje se to dodnes. Když se v naší zemi ujali vlády komunisté, rostl počet rozhodných křesťanů. Patřila mezi ně také Zuzana Sedláčková. Jejíž životní příběh sledujeme ve čtení na pokračování. A také její manžel, se kterým začali budovat první sbor. 1:15 po 2. hodině otevíráme opět její knihu s názvem Nepřemožení. Pro mnoho důležitých věcí v životě, jako jsou třeba láskyplné vztahy, vděčnost, důvěra, není tak důležitá síla jako zranitelnost. Tento zdánlivý paradox nás prostřednictvím vlastní křehkosti učí rozpoznávat, na co nestačíme, kde potřebujeme ty druhé a zejména Boha. Klíčové slovo o zranitelnosti, které připravila Kateřina Hodecová s pastorem Nymburského křesťanského společenství Petrem Planianským, naladíte ve 3 hodiny. Jak se v modlitbě Páně odráží židovská víra? Které židovské modlitby jsou v ní obsaženy? To se dozvíte v modlitbách podle Bible. Dana Kenningová vás zve ke 4. dílu série s názvem Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín ve 4:45. Změny, přeměny, přechody k životu patří. Nemůžeme si dovolit, že je nechceme, protože taková situace není v životě možná, ale rozhodně si volíme, jak s nimi naložíme. Přechodům a změnám se věnují Lucie Endlicherová s Markem Macákem v pořadu Uši k duši. Že beze změny to nejde, o tom uslyšíme více po 5. hodině. Jak pro porozumění biblickým textům je důležitá souvislost mezi různými místy písma navzájem, jak prakticky na intersexualitu, tak to ukazuje od 5:30 učitel evangelikálního teologického semináře Jiří Bukovský. Opět ho bude hovořit o podobenství o ztracené ovci. Poslechněte si Kaleidoskop. To je tedy rychlý přehled pořadů, které jsme pro vás na noční čas nachystali. Příjemný poslech.

0: V pořadu Světem Bible nyní vstoupíme do dalšího podmanivého snu proroka Zachariáše. V něm se objevuje muž s měřícím provazcem a s ním zaslíbení o městě bez hranic. Obraz, který na první pohled působí prostě, se rozšiřuje pod rukama amerického teologa Johna Vernona McGeeho v silné svědectví o Bohu. Hlas Pavla Vopaleckého vás provede touto vizí, v níž nejde jen o starověký Jeruzalém, ale o příslib Boží blízkosti, která nás chrání a vede.
1: Opět se setkáváme, milí posluchači, u Zachariášova proroctví. Texty těchto pořadů připravoval bratr Petr Raus a hlasem vás provází Pavel Vopalecký. V 16. verši první kapitoly knihy proroka Zachariáše máme zachyceno slovo, že Pán Bůh prorokovi zvěstuje slovo o měřícím pásmu, které má být nataženo nad městem Jeruzalémem. Už jsme v našem vysílání o tomto pásmu učinili nějakou zmínku, ukazovali jsme si na některé možné významy tohoto obrazu. Po vidění čtyř kovářů, o kterém jsme uvažovali minule, dal Pán Bůh Zachariášovi další vidění, ve kterém mu ukázal, jak to s vyměřováním Jeruzaléma bude. Zachariáš vidí muže s měřícím provazcem v ruce a slyší prorocká slova o budoucím rozmachu města. Tato slova můžeme velice dobře vztáhnout na obnovu města, ke které došlo za časů prorokova po návratu Židů z babylonského zajetí. Podle všeho se zdá, že prorok sám měl na mysli právě tento proces výstavby rozbitého a pobořeného Jeruzaléma. V té době bylo podobných slov, podobných potěšujících ujištění velice zapotřebí. Už jsme hovořili o tom, jak tíživá a nesnadná byla situace těchto navrátilců, kteří přišli z Babylona zpátky do své rodné země, vlastně nebyla rodná, protože se narodili v zajetí, ale vracejí se do země svých otců. Kolik překážek museli překonávat, ale tento čas poněkud pominul a prorokova slova zůstávají v našich biblích stále. Proč? Protože stejně jako ostatní proroctví písma neplatí pouze úzce pro dobu, do které byla vyslovena, ale jejich platnost je mnohem širší, mnohem delší. Zachariáš mluvil z Božího pověření o věcech časově mnohem vzdálenějších než jen obnovení jeruzalemského chrámu anebo města Jeruzaléma. Prohlédal až do časů našich i do časů posledních dnů.

konkretizace událostí, o kterých mluví Zachariášovo proroctví, vzhledem k obnově Jeruzaléma při návratu z babylonského zajetí, je poměrně snadná. Méně snadnou věcí je vztažení prorockých slov na události naší doby či na události posledních dnů. Náš učitel a průvodce v těchto pořadech, dr. McGee, ve svých výkladech hovoří o tisíciletém království Kristově a představuje si je po způsobu stoupenců chiliastického hnutí. Hovoří o tom, že v posledních dnech Pán Bůh obnoví skutečný, fyzický, pozemský Jeruzalém a Kristus sám se v něm ujme politické moci. Tento pozemský Jeruzalém se stane centrem světa. Hospodinova sláva se podle tohoto pochopení proroctví má znovu vrátit do jeruzalémského chrámu, který bude znovu vybudován na svém předchozím místě. Toto pojetí učení o tisíciletém království se objevilo poměrně brzy v církevních dějinách, a to zejména na základě knihy Zjevení 20. kapitoly prvních 10 veršů a některých dalších textů. A také na základě učení židovských apokalyptiků. V dobách, kdy církev prožívala krize nebo silná pronásledování, se toto učení objevovalo vždy znovu a znovu. Bylo to tak v době reformační, mezi novokřtěnci, za husitských válek a podobně. I dnes se s tímto pohledem setkáváme. Augsburské vyznání k tomuto problému říká: církve u nás odsuzují i jiné, kteří nyní rozsévají židovské domněnky, že zbožní před vzkříšením z mrtvých zaujmou království světa a že bezbožní budou všude potlačeni. Podobně se k tomuto tématu vyjadřuje i vyznání helvetské. Kromě toho odsuzujeme i blouznění židovská, že prý nastane přede dnem soudu zlatý věk na zemi a po potlačení svých bezbožných nepřátel prý zbožní zaujmou království světa. Vždyť zhledáváme, že pravda evangelická, Matouš 24:25 a Lukáš 18 a apoštolské učení, 2. Tesalonickým 2 a 2. Timoteovi 3 a 4, uvádí něco zcela jiného. Tolik citát z vyznání víry helvetského. Církev tedy, alespoň na některých místech a v některých dobách, spíše přijala pojetí svatého Augustina, že království boží na zemi se uskutečňuje v církvi a že církví je třeba rozumět i tisícileté království. K tomuto výkladu se konec konců přiklánějí i kraličtí vykladači, jak si ještě blíže ukážeme na výkladu 8. verše 2. kapitoly. Podle kralického číslování jde o 4. verš.

Co tedy prorok Zachariáš v tomto vidění viděl? Opět jsem se rozhlédl a vidím, hle, muž s měřícím provazcem. 5. verš 2. kapitoly nebo podle kralického číslování od 1. verše 2. kapitoly. Naše obvyklá otázka. Kdo je tím mužem? Mužem s měřícím provazcem. V hebrejském textu je použito obecné slovo iš, doslova muž. Ve svém prvním vidění mluvil Zachariáš také o muži a o muži na ryzím koni. V případě tohoto prvního vidění jsme toho muže ztotožnili s Pánem Ježíšem Kristem, který ještě před svým vtělením pečuje o svůj lid. Ve 12. verši 6. kapitoly svého proroctví mluví Zachariáš o muži jménem Výhonek. Kraličtí říkají výstřelek. To je proutek, to je výhonek z toho kořené nebo pařezu Jišajova, Davidova, zaslíbený mesiáš. Stejně tak můžeme muže z 5. verše 2. kapitoly Zachariášovi bez rozpaků ztotožnit s postavou Božího syna. V této souvislosti chci připomenout, co jsme si už řekli o smyslu a významu toho měřícího pásma, měřícího provazce v ruce muže nad Jeruzalémem. Toto pásmo nám kromě jiného zobrazuje nové rozprostření Božího práva nad jeho lidem. A protože je to sám Pán Ježíš Kristus, který právo a spravedlnost nad Jeruzalém vrací, můžeme tomu rozumět tak, že se jedná o zdůraznění milosrdenství Božího nad Božím právem. Hospodin se vrací nad město svého lidu, ale přichází i v těchto dobách zlých se svou láskou. Chce dosáhnout spravedlnosti, pravdy, ale přichází s láskou. Láskou, která napravuje. Zachariáše to vidění zaujalo. Stejně jako v případech předcházejících vidění klade otázky. Je dobře, když se lidé ptají, když hledají, když přemýšlejí o božích věcech a nenechávají si svoje pochybnosti sami pro sebe, ale žádají o radu, o vysvětlení. Na svou otázku Zachariáš dostává odpověď. Opět jsem se rozhlédl a vidím, hle, muž s měřícím provazcem v ruce. Zeptal jsem se, kam jdeš? Odpověděl mi, vyměřit Jeruzalém, abych viděl, jak bude široký a dlouhý. Jak bude široký a dlouhý. Město se tedy má rozšiřovat. Ve dnech Zachariášových se jednalo o aktuální a všem zřejmý úkol. Oprava a obnova Jeruzaléma bylo to první, co museli navrátilci řešit po svém příchodu do Palestiny. Šlo o jejich další život v novém domově. Oprava a obnova Jeruzaléma byla nutná, nebylo to ale snadné. Možná se v srdcích navrátilců objevovaly i myšlenky, že se Jeruzalém podaří obnovit jen velice skromně. Do této okolnostmi vynucené skromnosti a nenáročnosti navrátilců zaznívá prorocké slovo o rozšíření města, zabrání nového území. Tedy nejenom skromně, abychom to teda mohli zase přežít. Nejenom v části původního rozsahu, ale dokonce ani ne v plném původním rozsahu. Při obnově Božího díla nebuďte skromní, jako by říkal Zachariáš, nebo tedy Hospodin Zachariášovi. Stavějte město s odvahou, protože z Boží milosti bude větší a silnější, než bylo předtím. Z Boží milosti můžete do budoucnosti hledět vždycky s novou nadějí.

Výstavbou Jeruzaléma v časech Zachariášových se Zachariášovo proroctví nenaplnilo beze zbytku. To podstatnější z obsahu proroctví je teprve před námi. Přečtíme si ještě dva následující verše. A hle, vychází posel, který se mnou mluvil. Jiný posel mu vyšel vstříc a oslovil ho. Běž a promluv s tím mládencem. Řekni, Jeruzalém bude městem nehrazeným. Tolik v něm bude lidí i dobytka. Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem něho a slávou uprostřed něho. Zase pár otázek. Kdo byl tím mládencem, o kterém mluví Boží posel? Pravděpodobně Zachariáš. Prorok slyší slovo o zbytečnosti nebo nevýhodnosti hradeb opravovaného města. Navrátilci věnovali obnovení jeruzalémských hradeb značnou pozornost. Cítili se v nich, v těch hradbách, bezpečnější. V oné době to bylo nutné z vojenského hlediska. A vzhledem k tehdejší politické situaci bylo nezbytné vojenská hlediska brát vážně v úvahu. Dnes je už jiná doba, dnes už nesvírají města pevné hradby, dávno ztratili svůj význam. A Jeruzalém daleko přerostl okruh svých hradeb z tehdejší doby. Větší díl města leží za hradbami. První část řeči Božího posla bychom tedy mohli považovat za naplněnou, ale v doslovném významu v té druhé části jsou ještě prvky, které se nenaplnily. Pán Bůh není ohnivou hradbou kolem Jeruzaléma. Postavení izraelského státu se dnes opírá o oporu jiných států, nikoli o Boží sliby. Z toho je vidět, že splnění tohoto proroctví je třeba hledat především v jiných souvislostech a v jiných dimenzích, než je politická prosperita Izraele, aniž bychom ovšem snižovali význam slov řečených o návratu Izraele k Bohu v závěru času. Možná bude na tomto místě užitečné citovat výklad kralických překladatelů k této otázce. Cituji, Hospodin jim slibuje, že budou slavní, kterážto sláva jejich v tom záležela, že sobě měli Boha přítomného, poněvadž pak po navrácení se jejich z Babylona nikdy v tom městě takové hojnosti tělesné, jakž se tu zaslibuje, nebylo, a ono od svého vystavení zase do vyvrácení hojně dosti nepřátel mělo, tou příčinou takového slibu naplnění v Kristu a církvi hledati máme. Nebo on ji sobě po všem světě rozšiřuje a tu, kdež dva neb tři ve jménu jeho se sejdou, uprostřed takových přebývá. A mnozí tu již přišedše od východu i od západu s Abrahamem stolí. A ač jeho vyvolení mnoho nepřátel mají, však on je mocně jako zeď ohnivá obhajuje, spasením je jako zdí a valy ohražuje. Nepřátelům, aby škoditi měli jeho vyvoleným a Duchem svatým posvěceným, nedopouští. A tak nepřátelům přítržčině uprostřed nich panuje a někdy k ochraně svých věrných i vrchnosti tohoto světa užívá, aby církev jako jeho matka na rukou pěstovali, králové její pěstounové a královny chovačky byly. A nad to výše jest Kristus své církve slávou, když to v ní přebývá i její hlavou, ochráncem, moudrostí, spravedlností, dosti učiněním, posvěcením, vykoupením jest, k níž se laskavě přiznává i k věčné slávě ji přivésti chce. Tolik kraličtí vykladači. V Božím lidu nové smlouvy se naplnilo a naplňuje zaslíbení, které přijal a tlumočil Zachariáš. Stálou přítomnost Boha můžeme prožívat v našich osobních životech i v našich společenstvích, kde se setkáváme ve jménu Pána Ježíše. Boží ochrana byla naší zkušeností v minulých dobách a jistě bude i nadále.
Pán Ježíš Kristus je naší slávou, naší hlavou, ochranou, moudrostí, spravedlností, zadosti učiněním, posvěcením a také vykoupením. Je naším laskavým pánem. Díky mu za to Pán Bůh plní na svém lidu všechno, co zaslíbil.

0: Daniel, Ezechiel, Zachariáš a Zjevení svatého Jana. Čtyři biblické knihy, které přinášejí biblická apokalyptická vidění. Všechny tyto knihy mluví v prorockém rozpoznání o událostech posledních dnů. Mluví o příchodu Božího království ve slávě. O příchodu, který bude všem zjevný, o zjevení Kristova panování. Ale mluví také o založení Kristova království na zemi v tomto čase. Svým způsobem už teď prožíváme poslední čas. V současném dění rozpoznáváme předpověděné události doby konce, aniž bychom ovšem chtěli říkat data a stanovovat lhůty, co se kdy stane. To je zcela v Božích rukou. Vidíme, že prodlužování času je k dobrému těm, kteří ještě mají přijmout záchranu. Ale chceme a měli bychom být připraveni. Chceme se na druhý příchod našeho Pána Ježíše těšit. A v této radostné naději si chceme přečíst i část proroctví z knihy proroka Ezechiele, kde nám Pán Bůh představuje něco z oné slávy, která má přijít a kterou můžeme mnohdy prostřednictvím církve pozorovat v jakémsi náznaku jako v zrcadle už dnes. Ezechielovo proroctví, 43. kapitola, prvních 7 veršů. Pak mě zavedl k bráně směřující na východ. A hle, od východu přicházela sláva Boha Izraele. Zvuk jeho příchodu byl jako zvuk mnohých vod a země zářila jeho slávou. Vidění, které jsem nyní uviděl, se podobalo vidění, které jsem viděl, když přišel zničit město. A také tomu vidění, které jsem viděl u průplavu Kebaru. I padl jsem na tvář. Hospodinova sláva vstoupila do domu branou s průčelím na východ. Duch mě zvedl a uvedl mě do vnitřního nádvoří. A hle, Hospodinova sláva naplnila dům. Uslyšel jsem, jak ke mně někdo mluví z domu, zatímco muž stál vedle mne. A řekl mi, lidský synu, viděl jsi místo, kde je můj trůn, místo, kde je podnož mých nohou. Tam chci navěky přebývat uprostřed synů Izraele. Ani dům izraelský, ani jeho králové už neposkvrní mé svaté jméno svým smilstvem a mrtvými těly svých králů, ani svými posvátnými návršími. Tolik odskok do Ezechielova proroctví 43. kapitoly. Ezechielovi je ukázáno místo, kde chce Hospodin navěky přebývat uprostřed synů Izraele. To není možné naplnit v časech Izraele, když je řečeno navěky. A dokonce ani v čase Zachariáše proroka. Navěky to není ani po 1000 let Kristova pozemského králování, podle doslovného výkladu Chyliastů. Navěky to znamená navěky, navždy. To znamená nebe, Boží království v plnosti po uzavření času. A jedná se tu zjevně o nový Boží lid. Vždyť jsme četli, že ani dům izraelský, ani jeho králové už neposkvrní Boží svaté jméno. Stejně tak i ve viděních Zachariášových, všude tam, kde čteme o obnově Jeruzaléma, o jeho rozmachu a prosperitě, můžeme rozumět a rozpoznávat kromě skutečné obnovy města v Zachariášově době také prorocké slovo o budoucnosti církve Kristovy na tomto světě. A pak i výhled do Božího království v celém rozsahu naplněného na věčnosti, v nebi. V letech komunismu, což není zase tak dávno, bylo církvi vytýkáno, že svými slovy o věčnosti, svými sliby, že Pán Bůh po smrti zjedná nápravu křivd a dá svým věrným odplatu, že těmito výroky církev jenom ohlupuje lidi a usnadňuje jeho vykořisťování. Že to byl kritický pohled těch, kteří vůbec nevěděli, o čem je řeč, to je úplně jasné. Neznali písmo a volání písma po spravedlnosti. Ale na druhé straně máme vždycky dost odvahy sami před sebou i před druhými počítat s nebeskou odměnou. Ne, že bychom kalkulovali, co za co a počítali, co se nám v oblasti naší víry a naší poslušnosti vyplatí, ale abychom dokázali hodnotit přítomnost z hlediska věčnosti, abychom se těšili na nebe jako na nespornou jistotu něčeho nádherného, co nás podle slibu našeho Pána Ježíše čeká.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Odvysílané díly hledejte na našem webu ve zvukovém archivu nebo také na našich podcastech. A pokud vás tento pořad oslovuje, napište nám, zavolejte nám. Děkujeme všem, kteří se za nás modlíte i kteří nás podporujete finančně.

0: První hodina nočního vysílání je pomalu za námi a ta druhá bude za chvilku patřit pořadu Kudy kam.
1: Uniklo vám něco z našeho vysílání? Vybrané pořady hledejte v archivu na webu radio7.cz.

0: Neodpovídej hlupákovi podle jeho pošetilosti, abys nebyl jako on. Odpověz hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se sám sobě nezdál moudrý. Tyto dva verše nacházíme v knize Přísloví, 26. kapitole, a jsou to verše 4 a 5, tedy jsou to verše, které následují hned po sobě. Není to zvláštní, že nám Boží slovo dává dvě naprosto protichůdné rady a my se s tím nějakým způsobem musíme poprat? Je to jeden z mnoha a mnoha paradoxů, na které můžeme narazit při četbě Božího slova, při srovnávání toho, co je napsáno v Bibli, s naší vlastní zkušeností. To, co čteme v Božím slově a to, jak vnímáme a vidíme, jak se například vyvíjí církev v celém světě, prostě těch paradoxů je na světě obrovská spousta a my jako křesťané tomu nejsme uchráněni toho a tomu bych se chtěl dneska věnovat. U poslechu pořadu Kudy kam na rádiu 7 vás srdečně zdraví Petr Janoušek, dnes opět z našeho londýnského bytu, tedy přes vzdálené připojení. Tedy kdyby došlo k nějakým technickým problémům, tak se dopředu omlouváme, ale je to prostě spojení na dálku. To dnešní téma, tedy biblické paradoxy a jak se k ním postavit, mě napadlo už před mnoha týdny a docela dlouhou dobu se na něj připravuju a musím říct, že se velmi těším na to, co vám tady dnes budu povídat. A v mnoha věcech budu vycházet, nebo možná ne vycházet, ale spíš se mi potvrdily moje závěry knížkou, kterou ti z vás, kteří můžete číst anglicky, napsal Krish Kandia. Můžete si ji přečíst, objednat. Jmenuje se to Paradoxology. Paradoxology. Paradoxology, to znamená jakoby paradoxologie. A nadpis nebo takovým podtitulem té knížky je Proč křesťanství vlastně vůbec nemělo být jednoduché. Možná i vy máte nějaký svůj oblíbený paradox nebo možná neoblíbený paradox, se kterým bojujete, se kterým si nevíte rady. Možná máte nějakou otázku, na kterou neznáte odpověď. Narazili jste v Bibli na verše nebo příběhy, které něco vypovídají, něco nám ukazují a přitom vaše zkušenost může být ale úplně rozličná, rozdílná. A tak jestli máte nějaké takové paradoxy, zkuste se s námi podělit. A to na následujících kontaktech.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: Jak jsem již uvedl, věnujeme se dnes paradoxům. A těch paradoxů je obrovská spousta. To, co jsem uvedl na úplný úvod, tedy přísloví 26, 4 a 5, neodpovídej hlupákovi podle jeho pošetilosti, abys nebyl jako on, a hned zatím odpověz hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se sám sobě nezdál moudrý, to je paradox, který je, řekl bych, z té kategorie těch jednodušších, které nám možná dají trošku zabrat, trošku si nad nimi zapřemýšlíme, ale nakonec si myslím, že řešení je celkem jednoduché nebo nějakým způsobem lehce stravitelné, dalo by se říct. Ale těch paradoxů je mnohem více a jsou v mnohem těžších kategoriích. Paradoxy jako například, že Bůh je takzvaně transcendentní, to znamená, že vysoce převyšující jakoukoliv naší realitu. Skoro bych řekl, že se to možná vztahuje k tomu, když Jurij Gagarin se vrátil z kosmu a řekl, Boha jsem tam neviděl, tak samozřejmě to nebereme jako důkaz, že Bůh neexistuje, protože Bůh je v celém vesmíru a že vlastně Jurij Gagarin tenkrát viděl jenom velmi, velmi, velmi malou část a navíc se pohybujeme v tom fyzickém světě a dokážeme pochopit, že přeci Bůh je neviditelný, nad námi, někde neuchopitelný, nepopsatelný. Ale na druhou stranu se nám Bůh představuje jako velmi osobní, jako velmi blízký, takzvaně imanentní. To znamená stále přítomný a stále v naší blízkosti. Jak jsou tyto věci dohromady? Jakým způsobem tyto věci srovnat? Nebo například, jak je možné, že Ježíš je, nikoliv byl, ale je stoprocentně člověkem a zároveň je stoprocentně Bohem? Jak je tohle možné? Jakým způsobem se s tímto vyrovnat? Jak je možné, že Ježíš je zároveň tím beránkem, který je beze slova pokorně veden na popravu, ale zároveň také lvem z Judy, který je králem králů a pánem pánů? A těch paradoxů je mnohem a mnohem víc a my se nad některými z nich dnes budeme zabývat. A tak možná položím ještě jednu otázku. Už můžete samozřejmě odpovídat na ty kontakty, které znovu uslyšíte před naší první písničkou, ale zkuste možná napsat, pokud chcete, jak se s těmito paradoxy vyrovnáváte, co s nimi děláte, jakým způsobem k ním přistupujete. Když se Marek Eben ptal v rozhovoru Jana Hallera, českého odborníka na starý zákon, v rozhovoru, který byl v České televizi v té sérii Na plovárně, ptal se ho na takovou věc. Říká, pane profesore, jsou ještě místa ve starém zákoně, kterým nerozumíte? A on říká, je těch míst je obrovská spousta. No a co s nimi tedy děláte? No rozhodně je neškrtám, ani je nevytrhávám z Bible, ani si je nezačerním, rád si je přečtu. A možná, že pán Bůh dá, že se octnu v situaci, kdy mi zrovna to dané místo, kterému nerozumím a které mi možná vůbec nedává smysl, tak mu najednou tak ho pochopím, najednou mu porozumím právě v té situaci, ve které se nacházím. No a když se to nestane, tak mě to vůbec nebrání v tom, abych dál následoval Boha, kterého přece nemůžeme zavřít do krabičky našeho porozumění. On je vždycky mnohem větší, mnohem komplexnější, mnohem složitější, než si dokážeme představit. A to také znamená, že ho můžeme neustále více a více poznávat. Pojďme se na úvod podívat na jeden takový paradox, který nacházíme v 73. žalmu. Na začátek 73. žalmu, na začátku, v prvních dvou verších je napsáno toto. Ano, Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají. Mé nohy ale skoro uklouzly, mé kroky málem zbloudily. Je to žalm, který minimálně polovina toho žalmu spočívá v tom, že si ten žalmista, v mé Biblii napsáno, že to je žalm Asafův, takže si žalmista stýská a říká, Bože, jak je možné, že ti, kteří jsou bezbožní a svévolní, jak je možné, že prosperují, že se jim daří dobře. Vždyť přece tvoje slovo jasně říká, v celém zákoně, vlastně celý zákon, který si nám dal, Tóru, těch pět knih Mojžíšových, stojí na té premise, že pokud mě budete následovat, pokud mě budete poslouchat a dodržovat všechna má nařízení, tak se vám dobře povede. Budete plodní v zemi a budete mít mnohou úrodu a dobře se vám povede. Budete ochráněni od veškerých svých nepřátel a tak dále a tak dále. Ale naopak člověk, který žije bezbožně, který žije bez vědomí těch božích zákonů, takže toho čeká prokletí a únava a námaha, která nebude vynášet příliš velké výsledky a nakonec smrt a zapomnění. A jak je možné, že já ve světě vidím ale úplný opak? Tak to je polovina toho 73. žalmu. Mimochodem docela zajímavá věc. Ten první verš říká, Bůh je dobrý, ano, Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají. A v zápěti říká, mé nohy ale skoro uklouzly. To slovíčko ale je v tom originálním hebrejském textu na prvním místě, jako první slovo toho druhého verše. A Vlastně jedna taková poučka říká, že když děláme nějaké prohlášení a za něm řekneme ale, tak to prohlášení de facto úplně negujeme, nějakým způsobem ho rušíme, říkáme, ale ono je to přece úplně jinak. Zajímavé je, že celý ten žalm končí také dvojverším, verše 27-28, který říká, hle, jistě zahynou ti, kdo tě opouštějí, skoncuješ se všemi, kdo jsou ti nevěrní. Mně je však nejlépe v boží blízkosti. Hospodinu svém pánu mám svou skrýž, o všech tvých skutcích proto vyprávím. Znovu tam máme to ale, hned za tím předposledním veršem, v českém překladu je tam to slovíčko však, mně je však nejlépe v boží blízkosti. Ale je to už jiná perspektiva. Je tam napsáno, jistě zahynou ti, kdo tě opouštějí, mně je však nejlépe v boží blízkosti. Takže ten žalm je vlastně zasazen mezi tyto dva verše a víte, co je vyvrcholením, středem, centrem celého toho žalmu? Verše 16 až 17. Chtěl jsem to tedy pochopit rozumem. Poznal jsem ale, jak je to nesnadné. To je něco, co nám ukazuje na ten paradox, o kterém dnes budeme mluvit, na to, na ty paradoxy. Chtěl jsem tomu porozumět, chtěl jsem pochopit, jak to vlastně je, ale zdálo se mi to příliš obtížné a náročné. Ale 17. verš říká, až když jsem vešel do boží svatyně, jejich osudu jsem začal rozumět. Tady je něco, co je vlastně podstatou, centrem celého mého pořadu, který se týká paradoxů. A totiž to sdělení, že paradoxy, otázky, které máme, které vyvstávají v našich myslích, v našich srdcích, při čtení Božího slova, při sledování toho, jak se vyvíjí společnost, z naší vlastní zkušenosti, když prostě narazíme na nějaký paradox, tak abychom ho neopouštěli nebo nějakým způsobem ho nebagatelizovali, ale abychom hledali ty odpovědi a tím pádem se dostávali do boží blízkosti. A zároveň, abychom si spolu s tím uvědomili, že proces onoho hledání je někdy mnohem důležitější než nalezení odpovědi. Protože během toho procesu hledání odpovědí a řešení, tak se přibližujeme k Hospodinu a tím pádem vlastně naplňujeme tu naprosto prioritně zásadní boží vůli, kvůli které jsme všichni byli stvořeni, a totiž to, že se přibližujeme Bohu a posilňujeme náš vztah k němu. A tak, než si poslechneme písničku, kterou pro vás máme připravenou, tak bych chtěl jenom zopakovat, že paradoxy tady nejsou od toho, aby nad nimi celý náš život visely otazníky a abychom je přehlíželi nebo nějakým způsobem bagatelizovali, obrátili se k jednomu jednoduchému nebo k druhému jednoduchému řešení. Ale abychom se do nich nebáli obout, abychom se nebáli jít do hloubky, abychom se nebáli jít pod povrch a hledali odpovědi i přesto, že je možná nikdy nenajdeme. Protože ten proces hledání je někdy důležitější než nalezení odpovědí samotných. Pojďme si pustit písničku.
2: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Na číslo 608 566 773 můžete psát přes SMS nebo WhatsApp. Nebo můžete využít e-mail studio@radio7.cz.

0: Posloucháte pořad Kudy kam dnes s Petrem Janouškem na téma paradoxy v božím slově a v našem životě dodávám a jak se k ním vlastně postavit. Můžeme se podívat na další mnohé paradoxy, které v Bibli nacházíme a já bych možná zmínil ještě jednu věc, která také bude prolínat celým tím naším pořadem a totiž důvod, proč o tomto mluvím, je ve své podstatě velmi prostý. Chtěl bych, mým cílem je, abychom zjistili nebo abychom zvětšili svoji kapacitu znalosti Božího slova, abychom si více zamilovali Boží slovo, abychom neměli z něj strach, i přesto, že je plné paradoxů, a zároveň abychom si uvědomili, že Bible není kuchařkou instantních pokrmů, ale že je velmi komplexní a že je totiž Bible nejenom komplexní, protože nám představuje a ukazuje velmi komplexního a vlastně ve své podstatě neuchopitelného Boha, ale také proto, že Bible zároveň je milostným dopisem každému jednomu z nás. Proto bych chtěl vás dnes inspirovat k tomu, abyste se nořili do Božího slova a znovu pročítali i ty pasáže, kterým vlastně nerozumíme. Mimochodem, to je další z paradoxů, nebo možná může být vnímán jako paradox, totiž fakt, že o Božím slově napsáno, že je inspirováno Bohem, že je vdechnuto Božím duchem a že nás tedy neustále oslovuje, že je stále živé. A to i přesto, že vznikalo mnoho století, skládalo se postupně z jednotlivých knih a částí a psali ho různí lidé v různých prostředích. A nejenom to, mnozí ta jejich písma upravovali, mnozí ta písma překládali do jiných jazyků. A to nejzajímavější na tom je, že my v každém v tom jednotlivém jazyce, a teď nemluvím jenom o tom, že máme přeloženou Bibli do mnoha světových jazyků, ale mluvím také o tom, že mnohé národy mají Bibli přeloženou mnoha různými způsoby. Nevím, kolik v současné době existuje českých nebo slovenských překladů Bible, do kterých se český čtenář může ponořit, ale tady v Anglii je těch překladů, já nevím, několik desítek, 30, 40 možná a možná jich ještě mnohem víc. A přitom každý jeden z těch překladů mě může inspirovat. V každém jednom z nich můžu najít něco, co ke mně v tu danou chvíli velmi silně promluví. Například se podělím s osobní zkušeností, když v listu Římanů v 5. kapitole je napsáno ospravedlnění, tedy soudce skrze víru, máme volný přístup k Bohu. Volně parafrázuju Kralickou Bibli. A tento verš jsem znal už od raných let svého křesťanství a až mnohem, mnohem později jsem si přečetl stejný verš překladu slova na cestu, který říká, že Boží, nebo že naše víra má před Bohem stejnou cenu jako nevinnost. Je to řečeno úplně jinými slovy a přesto oba dva tyto překlady ke mně velmi silně promlouvají. A teď paradox je v tom, jaké z těchto dvou písem je tedy inspirováno Božím duchem. A já bych řekl, no oba, vlastně všechny a každý trošičku jinak. A v tom je právě Bible neustále živá a neustále k nám promlouvající. Pojďme se podívat na, vlastně ještě než se podíváme na další zajímavý paradox, tak bych možná mohl zmínit řešení nebo nějakým způsobem odpověď na tu otázku toho úplně původního paradoxu, který jsem citoval na začátku, tedy přísloví 26, verši 4 a 5, o tom, jak máme mluvit k tomu pošetilci, k tomu hlupákovi. Jestli teda podle jeho pošetilosti, nebo naopak nemáme k němu mluvit podle jeho pošetilosti. Tam se odpověď nabízí celkem jednoduchá, totiž v tom, že prostě někdy přijde situace, kdy je potřeba jednat podle toho verše 4 a někdy se dostaneme do situace, kdy je potřeba jednat podle verše 5. To znamená, že někdy odpovíme podle jeho pošetilosti a někdy podle dané situace, tak jak nás povede Duch Svatý, prostě neodpovíme podle jeho pošetilosti. Tak jednoduché to je. Ale ty paradoxy, jak jsem řekl, jsou někdy mnohem složitější. Co takhle paradox toho, že Bůh je naprosto neměnný, zůstává stále stejný. My to známe z Božího slova, je jasně napsáno, že on je stejný včera, dnes i na věky a že v něm není ani stín změny. A přesto na mnoha místech v Bible čteme, že Bůh změnil svůj názor nebo změnil svůj postoj. Opustil od trestu, který původně ohlásil. A dokonce, když si čteme v Genesis jeho rozmluvu s Mojžíšem, když s ním Mojžíš smlouvá o zániku nebo nezániku Sodomy a Gomory, tak je to smlouvání jak na trhu. A Bůh se tomu podvoluje. Bože, což pak by si zahubil toto město i s 50 spravedlivými? A Bůh říká, dobře, když jich tam najdu 50, tak nezahubím. A Mojžíš jde tak daleko, že smlouvá krok za krokem až na 10. A Bůh s tím stále souhlasí. Jak je možné, že Bůh, který se nikdy nemění, tak najednou je napsáno, že se proměňuje ve svých názorech. Tohle je věc, která může mnohé odradit od víry v Boha, ale já musím říct, že pro mě je to naopak známka toho, že Bůh je živý, že jeho charakter, jeho podstata zůstává stále stejná, ale že tak jako nám dal svobodnou vůli a tedy schopnost milovat, tak i on má svoji vůli a i on má schopnost milovat. A tedy to znamená změnit postoj nejenom k jednomu člověku, ale třeba i k celému městu nebo celému národu. Prostě vidím v tom to, že Bůh se opravdu nemění. Ale otázka je, jestliže vlastně to, že změní svůj názor, je vlastně známkou jeho dokonalosti. To je známkou jeho lásky, jeho milosrdenství. A já chci věřit v takového Boha. A věřím v takového Boha. Co takhle Ježíšova modlitba, kterou čteme v Janově evangeliu, když Ježíš večeří se svými učedníky před svým zatčením a později ukřižováním a modlí se k Hospodinu a říká: Bože, dej, ať jsou jedno, tak jako já s tebou. A přitom, když se podíváme do historie církve, tak tam vidíme samé rozdělení, samé hádky, samé spory a možná znáte ten diagram, který nám ukazuje, v kterém století nebo ve kterém roce došlo k jakému rozdělení a kdy vznikla tato denominace a tato větev a tato denominace a tato církev. To není obrázek jednoty, ale velikého rozdělení. Znamená to snad, že Ježíš, když se modlí ke svému otci za jednotu, že ho Hospodin nevyslyší, vždyť je to přece jeho syn, je to přece Boží syn, kterého on miluje nade vše. A když říkám miluje nade vše, tak samozřejmě můžete říct, no ale mě taky miluje nade vše. To se vůbec nevylučuje. Těch paradoxů je opravdu velká spousta a já předtím, než si poslechneme další píseň, abychom mohli trochu lépe přemýšlet a zažít nebo strávit to, co vám tady říkám, tak bych chtěl jenom zopakovat tu jednu důležitou věc, kterou bych byl moc rád, aby si každý z nás odnesl, ti z vás, kteří to posloucháte. A totiž to, že tyto paradoxy by nás měly přibližovat k Bohu. Měli bychom je vzít jako obrovskou příležitost a šanci k tomu, abych zkoumal a hloubal, přemýšlel, modlil se, meditoval, nazvěme to, jak chceme, a tím pádem se přibližoval k Bohu a poznával ho ještě mnohem víc, než kdyby mi prostě a jednoduše řekl, je to tak a tak. Kdyby totiž Bůh odpovídal tímto způsobem a vždycky by nám dal odpověď, která by byla naprosto jednoznačná, tak by nás vlastně velmi limitoval v tom našem osobním, konkrétním, individuálním, intimním vztahu s ním. A to je přesně to, co Bůh nechce, a proto křesťanství není zrovna tak jednoduché. pojďme si pustit další píseň.
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

Příjemný poslech od mikrofonu Rádia 7 při poslechu pořadu Kudy kam vás srdečně zdraví Petr Janoušek. Jak jsem řekl, mluvíme o paradoxech, které nacházíme nejenom v Božím slově, ale se kterými se také setkáváme v tom běžném životě. A chtěl bych zmínit další a ten bych rád použil mimo jiné k tomu, abych se osobně sdílel s jednou velmi konkrétní a velmi osobní zkušeností, jak mi hledání a kladení otázek Pánu Bohu mě osobně velmi pomohlo k jeho hlubšímu pochopení. Ten paradox, o kterém bych chtěl v tuto chvíli mluvit, je v tom, že na jednu stranu Bůh nám říká v Božím slově, nikdy tě nezanechám a nikdy tě neopustím. Na druhou stranu Ježíš ve chvíli nejvyšší agónie těsně předtím, než umírá, tak říká, Bože můj, proč jsi mě opustil? Je to zajímavé, že vlastně Bůh na jednu stranu říká, já tě nikdy neopustím a nikdy se tě nezřeknu. A když Ježíš přijde na tento svět jako člověk, pokoří se, tak je to právě on, koho Bůh opustil. A to ještě není úplně všechno. Ten paradox docela pokračuje v tom, že ve chvíli, kdy Ježíš vyslovuje ona slova Bože můj, proč jsi mě opustil a umírá, tak v tu chvíli dochází k nějaké věci, konkrétní věci, která nám umožňuje, abychom vstoupili do blízkosti Boží, do té svatyně svatých. A mluvím teď o tom, že v té chvíli, kdy Ježíš vydechl, nastalo zemětřesení a v Božím slově čteme, že se chrámová opona roztrhla v půli, ta chrámová opona, která oddělovala svatyni od svatyně svatých. A tedy, že vám vlastně Bůh symbolicky dával najevo, ty můžeš teď skrze tuto oběť přijít až před můj trůn, až opravdu hluboko do mojí přítomnosti. A tento paradox je pro lidi, kteří nechápou a nerozumí té Ježíšově oběti na kříži, naprosto nepochopitelný, neuchopitelný. Vždyť Bůh tady vlastně ve své podstatě mohlo by se vypadat a prosím, mohlo by to vypadat a prosím, dobře mě rozumějte, je to v uvozovkách, jako kdyby tady Bůh nedodržel svoje slovo. A znovu je napsáno, všechna moje zaslíbení, všechny moje sliby, které vám dávám, jsou pravdivé, pravé a já jim zůstanu věrný a v Kristu Ježíši v nich máme ono amen a ano, prostě Bůh to udělá. Ale přitom tady v tuto chvíli Pána Ježíše opustil. A tak slíbil jsem, že se podělím o jednu osobní zkušenost, o jedno osobní hledání, které souvisí právě s tímto paradoxem, totiž s Kristovou smrtí na kříži, kdy jsem se zamýšlel nad tím a přemýšlel jsem nad tím dlouhou dobu a četl jsem různé knihy a četl jsem samozřejmě Boží slovo a ta moje otázka zněla, Bože, ty jsi naprosto dokonalá láska. Bože, ty nejenom, že dokonale miluješ, ale ty sám jsi láska. Nemohlo být to Ježíšovo utrpení na kříži kratší? Musel skutečně Ježíš trpět tak otřesnou, bolestivou a dlouhou smrtí a agónií, kterou procházel? Bylo to skutečně nezbytné? A po nějakém delším hledání, které musím sám přiznat, že mě samozřejmě přibližovalo k Bohu, protože jsem hledal v Božím slově a tím pádem jsem se k Bohu obracel o odpovědi, tak mi v jednu chvíli přišla odpověď, která mi okamžitě vehnala slzy do očí. A je zajímavé, a znovu je to taková typická boží odpověď, kdy Bůh vám nedá odpověď typu je to tak a tak a tak, ale odpoví otázkou. Tak jako Ježíš odpovídal na mnohé věci, na kterých ho farizové chtěli chytit. Máme platit daň císaři? A Ježíš jim neřekl ani tak, ani tak. Ale řekl, jaký je obraz na tom, na té minci. Zeptal se, kladl otázku, co mám dělat, abych získal věčný život? Jak to čteš v Božím slově? Neodpověděl hned, ale položil otázku. A tak já, když jsem se ptal Pána Boha, nemohlo to Ježíšovo utrpení být kratší? Nemohl zemřít nějakou rychlejší nebo méně bolestivou, méně
méně urputnou nebo méně tragickou smrtí, než tak, jak zemřel? A ta boží odpověď byla, a ty jsi schopen hřešit méně? A ty jsi schopen hřešit méně, řekl mi Bůh. A jak říkám, v tu chvíli mi vytryskly slzy z očí, protože jsem si uvědomil, že to byly právě naše hříchy, které držely Krista na kříži. A vlastně jsem si sám musel na tu otázku odpovědět, byl to můj hřích, který způsobil, že Kristovi tekla krev po tváři, po těle, po jeho zádech, po jeho rukou, po jeho nohou. Byl to můj hřích, který způsobil to, že Kristus byl přibit na tom kříži. Najednou se to moje hledání stalo osobním setkáním a osobním prožitkem s Kristem samotným. A musím říct, že za tu odpověď jsem velmi vděčný, protože to není odpověď, která by jasně odpovídala a vysvětlovala všechny aspekty celého Ježíšova utrpení, ale je to odpověď, která je pro mě dostačující v tom, že můžu dál s klidným svědomím a s pevnou vírou věřit, že mě Bůh miluje, i přesto, že dopustil tak hrozné utrpení. Další paradox, který se týká právě utrpení, spočívá právě v tom, že i když je Bůh taková láska, proč dopouští utrpení, a teď nemyslím jenom Krista na kříži, ale proč dopouští tak strašná zvěrstva, která se dějí po celém světě? My dnes máme tu možnost sledovat téměř v přímém přenosu válečný konflikt na Ukrajině a vidět spoustu věcí, které jsou zaznamenávány na internetu a sledovat to opravdu, dalo by se říct, z první řady. A tak ta otázka, kde jsi, Bože, kde jsi, tak je otázka, která je velmi palčivá a mnohé lidi velmi trápí. A já jsem při četbě té knížky, kterou jsem vám na úvod doporučoval, tedy Paradoxologie, tak v ní je napsána zajímavá příhoda z života Steva Jobse, z toho, který založil firmu Apple. Tak o něm se jeho životopisec o něm napsal, že Steve Jobs byl svými rodiči vozen téměř každou neděli do luteránského kostela. A jednou jeho otec odpověď, nebo přišel s tou otázkou ke knězi nebo k tomu kazateli, jestli mu dokáže odpovědět na tuhle tu otázku, jestli mu dokáže zodpovědět, proč Bůh dopouští tak strašné utrpení, když je přece taková láska. A ten kazatel mu dal takovou, jakoby, dalo by se říci, lacinou nebo jednoduchou odpověď. No, protože celý tento svět leží v hříchu. Je to pravda, tak to je. Ale pro strápenou duši člověka, který hledá odpověď na hluboký konflikt, který vnímá v té mezi boží podstatou a realitou všedního dne, to prostě nebylo dostačující. A otec Steva Jobse údajně, vyplývá to z toho životopisu Steva Jobse, už nikdy do té církve nepřišel. Už nikdy se do církve nevrátil a malý Steve Jobs vlastně vyrůstal bez církve. A já bych možná chtěl na tom ukázat jednu věc, a totiž to, že my můžeme se svými otázkami jít k člověku. Můžeme se ptát lidí, můžeme se ptát na různé názory, můžeme zabrousit do různých teologií, abychom hledali naše odpovědi, ale to nás může dostat do slepé uličky a můžeme se jakoby přimknout k řešení, které je velmi ploché. Možná, že jednoduché, ale ploché a nedostačující. Jedním z takových teologických oříšků a paradoxů je například otázka vztahu mezi kalvinismem a arminianismem. Totiž vztahu, když to hodně zjednoduším, protože to je samozřejmě mnohem složitější, vztahu mezi tím, kde na jedné straně člověk, který studoval Boží slovo, myslím teď na Kalvína, tak došel k tomu názoru, že je všechno předem dané, předem předurčené. A říkám, velmi to zobecňuji, velmi to generalizuji.
Ale na druhou stranu proti němu stál Arminius, který říkal, ne, není to tak, máme svobodnou vůli a můžeme se tedy k Bohu svobodně, musíme se k Bohu svobodně rozhodnout. Calvin říká, že o spásu nelze přijít. Arminius říká naopak, ne, to nebezpečí, že člověk může odpadnout od živé víry, tady existuje. Jednou jsem slyšel zajímavý citát, který údajně řekl Jarek Pleva, a totiž, že filozofie je neustálé matení pojmů k tomuto účelu vynalezeném nebo vynalezených. A já bych řekl, že občas my s naší lidskou teologií docházíme ke stejnému závěru nebo ke stejnému výsledku, alespoň možná v srdcích a v myslích těch, kteří se snaží ty hluboké myšlenky pochopit, že jsme totiž vymysleli spoustu různých složitých termínů a slov, jenom proto, abychom popsali nějakou osobní zkušenost, která je vlastně naprosto nepřenositelná, kterou vlastně nelze vysvětlit. A tak bych chtěl znovu povzbudit. Znovu povzbudit k tomu, abychom hledali ty odpovědi u Boha samotného. Abychom hledali ty odpovědi v jeho slově. Abychom hledali ty odpovědi na kolenou, v modlitbě, v rozjímání nad Božím slovem. Abychom se nebáli vstupovat do oblastí, které nám možná dneska v současné době připadají jako nepřístupné, nebo že to není můj šálek kávy. Můžu se přiznat, nebo můžu říct, že já jsem v nedávné době vstoupil do takového jednoho duchovního cvičení, skoro dalo by se říct, a totiž to, že jsem si vybral jeden konkrétní žalm, můj nejoblíbenější žalm, tedy žalm 16. A tento žalm je mým prvním věcí, kterou čtu po ránu a poslední věcí, kterou čtu večer. Ale nejenom to. Ale já jsem v poslední době začal ten žalm číst nahlas, abych slyšel svůj vlastní hlas, který ten žalm čte. A to z jednoho prostého důvodu. Protože žalmy nebyly psány jako jenom prostý text, kterým člověk čte v duchu a přemítá nad ním, ale byly to básně a písně, které byly používány při bohoslužbách, tedy byly psány proto, aby se vyslovovaly. A to je něco, co mě velmi zajímá.

0: jsem s tebou.
1: Prosím tě, buď se mnou.
0: Jsem s tebou.
1: Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci?
0: Máš pocit, že se ztrácím.
1: Prosím tě, buď se mnou.
0: Jsem s tebou.
1: Máš mě ještě vůbec rád?
0: Ano, mám.
1: Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit.
0: Ten pocit znám.

Jak poznám, že mluvíš a ty mě neslyšíš teď. Chtěl bych přeletět tu zeď,

0: jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu. Vidíš, jak jsi tam večeři? Máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co bys si dal?
0: Chci jen, abys mě miloval.
1: Vážně nic víc, takže mám svobodu.
0: Ano, naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.

chtěl bych ti tolik věcí říct. Já vím, proto se ti občas

Znovu vás srdečně zdravím a přeji příjemný poslech u pořadu Kudy kam na Rádiu 7 dnes s Petrem Janouškem na téma paradoxy v božím slově a jak se k ním stavět. Slíbil jsem, že bych se chtěl trošku podívat na ten paradox kalvinismu a arminianismu, ale k tomu musím ještě dodat jednu takovou osobní zkušenost, která mi velmi pomohla při hledání nějakého uchopitelného řešení, nebo možná ne úplně.

řešení, ale nějakého systému, který mě osobně v tom velmi pomáhá. Jako mladý křesťan jsem mýval jednu otázku, ze které jsem měl veliký strach. Bál jsem se totiž, že mě někdo tu otázku položí a já nebudu schopen odpovědět. A měl jsem strach z toho, že tím selžu, že tím zklamu Hospodina. Ta otázka zněla, co bylo před Bohem. Možná, že se budete usmívat a mnozí určitě máte spoustu odpovědí na tuhle tu otázku, ale já jako mladý křesťan jsem měl z této otázky skutečně strach, protože jsem si s ní vůbec nevěděl rady. Co bylo před Bohem? No, nevěděl jsem, jak to uchopit. A jednou byli jsme na evangelizační akci, a bylo to v Tišnově, byl tam postavený velký cirkusový stan a probíhala tam několik dní veliká evangelizace. A já jsem jeden z těch dnů, myslím, že to probíhalo asi týden, tak jeden ten den jsem byl požádán, abych byl vedoucím modlitebního týmu. Prostě jsem ten den měl mít na starosti veškeré modlitby, které se děly v souvislosti s touto evangelizací. A tak jsem se rozhodl, že vstoupím do půstu, že ten den nebudu nic jíst a že se budu postit a že se budu modlit a budu ostatní vyzývat k modlitbám a zorganizoval jsem nějaké modlitební setkání. A když potom večer probíhala ta samotná evangelizace, tak jsem chodil okolo toho stanu, po jeho vnějším okraji, nebyl jsem vevnitř, ale venku a stále jsem se modlil a přimlouval. A protože ten stan stál uprostřed města na takovém volném prostranství a na jedné straně jakoby se přimykal k ulici, chodníku, tak jsem vždycky v jednu chvíli šel kousek po chodníku. A zrovna když jsem dělal jedno to kolečko, tak proti mně šel jeden starší manželský pár a oni mě zastavili a zeptali se mě, prosím vás, co to tady probíhá. Tak jsem jim vysvětlil, že to je evangelizace a co to vlastně znamená. A ten muž se na mě podívá a říká, no, mluvíte nám tady o Bohu, ale co bylo před Bohem? A já jsem v první chvíli mě polilo horko, protože jsem uslyšel otázku, ze které jsem měl tak veliký strach. Ale v zápětí jsem se slyšel, jak mluvím, jak něco říkám a to, co jsem říkal, měl jsem jistotu v tom, že to nebylo ze mě, protože to, co jsem řekl, bylo tak jednoduché, tak obyčejné, mně samotnému jakoby spadla čelist z toho, jak to bylo prosté. Já jsem tomu muži totiž tenkrát řekl, víte, ta otázka vlastně nedává smysl, protože čas je jedno z prvních věcí, které Bůh stvořil. Je napsáno, že byl den první, bylo jitro, den první. Bůh je totiž stvořitelem nejenom prostoru, ale i času. A on sám je nad časem. Tím pádem otázka, co bylo před Bohem, vlastně pozbývá smyslu, a to z toho důvodu, že Bůh není časem vázán. A teď proč říkám tuto příhodu s ohledem na paradox, který nacházíme na jedné straně kalvinismus a na druhé straně arminianismus. Já vám teď řeknu něco, co určitě nedávejte si to jako nějaké vodítko, je to můj osobní názor. Ale já sám za sebe tvrdím, že Bůh je kalvinista. Jsem přesvědčený o tom, že Bůh je kalvinista. Možná slyšíte v mém hlase to nadšení nebo ten zápal pro věc, ale má to jednoduché vysvětlení. No, protože Bůh je nad časem, každý okamžik v historii, v současnosti i v budoucnosti celého lidstva pro Hospodina je jako současný okamžik, jako teď, že se to odehrává teď v tuhle chvíli. To, že Bůh promlouvá k Mojžíšovi z toho hořícího keře, to, že Ježíš umírá na kříži, to, že já teď mluvím tady k vám do rádia a to, že za 10 let tady se bude něco dít, nebo možná zítra, to všechno jsou okamžiky, které pro Hospodina jsou jako dnes. To znamená, že z božího pohledu už se to vlastně všechno stalo. To znamená, že Bůh vlastně vidí dějiny, celé dějiny v jednom kuse. A tím pádem Bůh je skutečně kalvinista. Ale je to jenom jeho úhel pohledu, který my nemáme, nevíme, co bude za 5 minut.
Proto nám nezbývá nic jiného, než se spolehnout na tu boží moudrost, která na druhou stranu říká, máš svobodnou vůli a můžeš se rozhodnout. A to znamená, že já se kloním k arminianismu. A kloním se k tomu, že mám svobodnou vůli, že o svoje spasení můžu přijít, to je moje víra a nikomu neberu jinou víru, že to tak není. To není podstata tohoto vyprávění. Podstatou toho vyprávění je to, že je to Bůh sám, kdo nám dává naši víru. Vždyť to list Židům jasně říká, Židům 12. kapitola 2. verš, Ježíš je autorem i dokonavatelem naší víry. A máme tu další paradox. Jak je možné, že Bůh, který je autorem mojí víry, jak to, že někomu jinému dává víru, která nás rozděluje? Jak je to vůbec možné? I tenhle paradox se možná někdy budeme snažit vyřešit, nebo budeme hledat jeho řešení. A jak jsem řekl, paradoxů je obrovská spousta. A nám nezbývá nic jiného, než nad nimi nezavírat oči, nepřikrývat je lacinými řešeními, ale naopak jít na kolena, jít do Božího slova a hledat, bádat, modlit se, usilovat o nějaké řešení a zároveň si uvědomovat, že nalezené řešení je někdy méně důležité než ta cesta, kterou ujdu tím, že k němu dojdu. Proces hledání je někdy mnohem důležitější než samotné nalezení onoho řešení. A protože bych chtěl skončit, ještě máme několik málo minutek, chtěl bych skončit velmi osobně, velmi osobním postojem nebo osobním příběhem, tak bych se s vámi chtěl podělit o něco, co je pro mě v tuto chvíli velmi žhavé, velmi současné. Nebudu říkat, o jaký konflikt nebo o jaký paradox jde, je to záležitost, která v poslední době je velmi třaskavá, velmi výbušná. Je to problematika, která se táhne celou společností a která v mnohých případech i rozděluje mnohé církve. A já sám se touto problematikou, jak říkám, schválně nechci říkat, o jakou problematiku jde, tak se snažím hledat v tom nějaké řešení, hledat, bože, kde je ta cesta, po které bych měl jít, jakým způsobem se k tomu postavit, jaké mám zaujmout stanovisko. A něco, co se stalo minulý víkend, tak bych se s vámi o to chtěl podělit. Minulý víkend jsem byl na jedné konferenci v Northamptonu, kde to byla konference Armády spásy, která byla o interkulturální misi Armády spásy. A vlastně my jsme byli s mojí manželkou požádáni, abychom tady udělali takovou krátkou přednášku na téma misie v prostředí států bývalého východního bloku, což pro obyvatele tady Anglie nebo vůbec toho západního světa právě v okamžiku, kdy probíhá konflikt na Ukrajině, je docela zajímavé téma, docela současné téma, protože přichází mnoho utečenců, mnoho běženců a mnoho církví se o ně starají a ptají se, jak jim tedy máme sloužit. A tak to bylo v tomto prostředí, kdy jsme řešili záležitosti mezikulturní, řešili jsme záležitosti rasové a další. A já jsem samozřejmě pokračoval v tom svém bádání v té oné oblasti, která je tak třaskavá. A Hospodin mi řekl velmi zajímavou věc, ze které jsem měl obrovskou radost. A ta věc zněla následovně. Jako kdybych slyšel Hospodina, který říká, nemusíš řešit nukleární fúzi, kvůli které by bylo možné zásobovat energií celý svět. Já po tobě chci, abys ve svém srdci udržoval oheň, u kterého se může zahřát jakýkoliv tvůj bližní. To byla Boží odpověď. Já nemusím řešit nukleární fúzi. Stačí, aby v mém srdci hořel oheň a aby k tomu ohni měl přístup kdokoliv. A proto, když se setkáte s jakýmkoliv paradoxem, prosím, nepřehlížejte ho, ale berte ho jako velikou příležitost k tomu, abyste mohli hledat Boží tvář, nacházet ho v každodenním hledání a abyste tím mohli prohlubovat svůj vztah k němu. Přeji vám všem Boží pokoj.

Překročili jsme druhou hodinu noční, posloucháte noční program na Rádiu 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem a zůstaneme spolu ještě i další hodinku, ve které vás ve čtení na pokračování zvu do životního příběhu Zuzany Sedláčkové, jak ho zaznamenala ve své knize Nepřemožení. Nejprve ale několik písní.